Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je poslední květová neděle, pravidelná ostravská hodinka Oldies vám tedy nabídne to, co každý konec měsíce. Hity ze sudých míst zahraničních top 10, na řadě je konec května 1963. Ve studiu je mistr zvuku Aleš Huber a autor pořadu Jirka Tieftrunk. Začínáme čtvrtým místem horké stovky Billboardu. Kulminovala na něm skupina The Shirls s písní Foolish Little Girl.
1: You broke his heart and made him cry, and he's been blue since then. Now he's found somebody new, and you want him back again.

Zlomila si mu srdce a způsobila mu tím bolest a smutek. Našel si jinou a ty ho chceš najednou zpět? Si hloupá holka, už nemáš nárok. Tolik stručně text toho hitu, přidám k němu ještě tehdejší příčku, 6. a 10. Na těchto místech písničky také kulminovaly, výše se nedostaly. Brenda Lee zaspívá Losing You a Sam Cooke Another Saturday Night, píseň, kterou si sám složil.

Je tu další sobotní večer, mám po výplatě i nějaké peníze, ale nenašel jsem žádnou dívku, se kterou bych se mohl pobavit. Jo, kdybych se vrátil domů, to by byla jiná. Přesunu se do zaoceánského žebříčku country, stále samozřejmě týdeník Billboard. Z tehdejší příčky druhé zaspívá Hawkshaw Hawkins Lonesome 7-7-2-0-3. Na šesté pozici byla právě Patsy Cline Sweet Dreams of You.

Je jasné, že už mě nemiluješ. Proč nemohu na minulost zapomenout a najít si novou lásku? Místo toho se mi o tobě zdají sladké sny, které se nemohou splnit. To zaspívala Patsy Cline a já už nahlížím do žebříčku Rhythm and Bluesového. Připomínám, že společně vzpomínáme na hity staré přesně 58 let. Tehdejší šestka The Cookies, Don't Say Nothing Bad About My Baby a desítka The Drifters on Broadway. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies adeb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních Top Ten z konce května 1963 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Týtrunk.

Říkají, že neony osvětlená Broadway má své kouzlo, ale když máš hlad a jdeš tou ulicí, tak její lesk nevnímáš. Když máš jen pár centů v kapse, tak pro tebe to místo prostě není. Ale já to nevzdám, nepojedu domů, ale budu na Broadway hrát na kytaru tak dlouho, dokud nebudu slavný. To zpívali The Drifters a na řadě jsou hity podle britského historického žebříčku dlouhohrajících singlů.

EP desky byly v 60. letech v Británii velmi populární. Vybíral jsem z titulu Dance On With The Shadows a Billy Fury Hits. Ty byly na místě 4. a 10. Slyšeli jste instrumentálku Dance On, kterou u nás známe jako písničku Marie Rotrové. Billy Fury přidal Last Night Was Made For Love. V Británii zůstaneme, připravena je 4. a 6. z žebříčku tamních klasických singlů.

Tato předělávka Chucka Berryho s názvem Brown Eyed Handsome Man byla vydána až po Halleyho smrti. Z jeho zpívání jste toho asi moc nepochytili, ale můžete si pamatovat, že tak jako hezká ženská, také Brown Eyed Handsome Man, tedy hnědooký fešák, to má v životě prostě jednodušší. Teď to bude z žebříčků kontinentální Evropy, z Německa mám pro vás singlové místo 6. a 8. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce května 1963 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Píseň Petra Alexandra je vám asi povědomá, no bodejť ne, je to německá předělávka Presleyho hitu I'm Yours. No a protože západoněmecká televize začala koncem roku 1962 vysílat americký televizní seriál Bonanza, je jasné, že úspěch tam měl i stejnojmenný single Ralpha Paulsna. A že se z Ameriky nepřebíralo jen v Německu, to vám vyjeví také singlová dvojka a čtyřka francouzská.

Myslím, že alespoň někteří z vás poznali, že to, co zpíval Claude François jako This Louis, znají jinde ve světě jako Tell Him v podání The Exciters. A On écoute to la pluie, Richarda Anthonyho, že je vlastně Rhythm of the Rain za oceánských kaskád. Z Francie je Itálie, jak se říká, hned vedle. Tamní přesně 58 let staré hity zaspívají ale z 8. a 10. příčky singlového žebříčku Neitalové.

Italskou verzi úspěšné francouzské písně Všichni chlapci a děvčata zpívala její spoluautorka Françoise Hardy, známe ji samozřejmě i česky. Američan Steve Lawrence přidal v italštině svůj největší domácí hit Go Away Little Girl. Většina písní v dnešním playlistu má stopáž pod 3 minuty, zbývá tedy čas přidat také 2 pecky bodující v Holandsku. Zaspívají Johnny Thunder a Edie Gourmet.

Co je to loop the loop, to si najděte na netu, je to zajímavé. A připomínám, že psát o neohrané oldies si stále můžete na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz a také SMS-kou na číslo 723 102 513. Závěr je z žebříčku východokanadského. Dvojkou v něm byly koncem května před 58 lety The Beach Boys a jejich Shutdown. Opatrujte se, držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Jídlo končí.
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
5: Slepe z toho zdrudana.
6: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
7: Zdravíme všechny pomocníky s vysíláním, milovníky dobrého humoru a také ty, co rádi poslouchají vzpomínky našich osobností. To je dnes Vítězslav Jandák a zdraví ho Patrik Rozehnal. Vítejte, Slávku.
8: Patriku Rozehnal, zdravím i tebe a naše posluchače. Zkrátka každýho, kdo má smysl pro humor, i pro ty smutný.
7: Jo, to vedro, které máme, snášíte dobře, Slávku?
8: Těžce, podívej se na mě, jak vypadám. Já myslím, že to dneska moc humorný nebude, bude to mít takovou těžkou prdel, jak se říká v humoru. Dobře.
0: Humoriáda.

0: Karel Gott na úvod dnešní Humoriády, děkujeme. A teď bych rád vyzval Slavka Jandáka, aby vybral první ukázku pro naše
1: posluchače. No vybral, já jsem o tom uvažoval. My jsme takový netradiční, předvyším ty, Patriku. Máš na to právo, ty jsi ten pořád založil, děláš ho pouhých 11 nebo 12 let. A tak ti najednou napadlo něco, co sebou nese srandu, ale i vážnost, i dramatiku, ano. I kumšt. A to je Krejčík, Jiří Krejčík. To byl slavný režisér, velký režisér filmové i divadelní. No a my jsme našli něco s Karlem Šípem, takovou scénku, že bychom si to pustili.
0: Jo, vzpomínku pana Krejčíka.
1: Vzpomínku na pana Krejčíka.
0: No, a jeho přímo, ano. No, měl Karel Šíp jako hosta.
1: Já jsem ho zažil jednak osobně, o tom bych nechtěl mluvit, protože jsem ženatej, ale já jsem ho zažil v divadle Na zábradlí, my jsme hráli tehdy Na dně. A to divadlo bylo prostě rozdělené na jakoby jednotlivé pokoje, to jeviště. A já jsem tam s Helenkou Lehkou, jsem tam měl jednu a to bylo vytažené mezi diváky. A hráli jsme a tam to divadlo je relativně malý, tam jsou diváci a hned herci. A já hraju, ale pořád se díváte a najednou zjistím, že tam sedí Krejčík, který to nerežíroval, to představení, to dělal Jarda Gilar.
0: Co si v tu chvíli člověk řekne jako herec?
1: Co si řekne, co se to děje, Krejčík je tady, to bude průser nějaký. No taky byl. A my jsme si to všecko svítili svíčkama.
0: Aha.
1: Takže ono to mělo takovou atmosféru bezvadnou. No a najednou já hraju tu milostnou scénu s tou Helenkou Lehkou a najednou vidím, jak se ten Krejčík zvedá, to už jsem říkal, no to bude půl strašně, co se bude dít. A on tiše přišel ke mně a tam tu svíčku, která nás osvětlila, najednou vzal do ruky, tak jsem přestal a říkám, co to děláte? A on říkal, nevidím tam vedle. Já jsem říkal, no tak prosím, vemte si tu svíčku. On vzal tu svíčku, šoupí vedle, střih a už jsme byli zpátky v Klasikovi. A klidně jsme hráli dál zase. No, s Krejčíkem jsem zažil spousta věcí. Byl to velký režisér a já mám takový pocit, že on v podstatě to všecko dělal z recese. To si, on byl člen recesistů, že jo, když byl mladý. A oni dělali takové scény, jako i za protektorátu, že začali kopat na ulici, jakoby hrob a podobné věci. To vím zas od Pepy Chvaliny, který vlastně byl v tom klubu recesistů. No takže on vlastně, když řval, dokázal Honzu Přeučila. To divadlo Na zábradlí, když si vemu, nevím, oni ho představovali několikrát, jsou to 4-5 pater. A on tak toho Honzu, který ho režíroval, naštval, že ten lítal od sklepa až po podkroví.
0: Jako
1: a zpátky.
0: Utíkal před ním.
1: Utíkal, steky ve sebe a řval. A Krejčík se potutelně usmíval, ale dostal z něj to, co potřeboval. Ano. Že divadlo, herectví je o emocích a on z něj ty emoce potřeboval vytřískat. Dělal to trochu zvláštním způsobem, ale ať je mu země lechá a ať je v tom nebi dál takovej srandista, jaký byl.
0: Jak to tedy se svou prací měl na

0: šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
1: Jak na to přišel ten člověk?
0: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
1: A to oni vám doporučili?
0: Ne, tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily, a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla takový zrzavý skvrnky tady a
1: pilník v kapse, ne?
0: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před tvář, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
1: A vy jste vás vzal amok?
0: Nevzal mě ještě amok? Já jsem ledově strnul, to bylo ano. Bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana. A teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy veselora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no, s paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
1: Začal v Lídně teda, že jo, ano.
0: Jinýho herce jindy.
1: Ano.
0: Jsem měl a ten měl taky, mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
1: Státní majetek, ano, ano.
0: Marny. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
1: Ona byla bez zuba, ta herečka, nebo co?
0: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala,
1: ano, ano.
0: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtivou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko stříhem.
1: Kaskaderka nastoupí no, ale se svojí rukou prostě.
0: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl to tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
1: A to se dostalo až na stranu?
0: Pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalich hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak vzpomínka samotného Jiřího Krejčíka, Karel Šíp taky ve svém pořadu Všechno party. A Karel Šíp měl i jiný pořad svého času Za oponou a tam si pozval taky jinou skladbu herců, třeba i Marka Vašuta, Jiřinu Bohdalovou a hráli jednu scénku. Nabízíme jako pokračování a já proti zkusím nasadit Vyprávění a vzpomínky Františka Ringo Čecha, ještě po boku Petra Novotného, o psu jménem Nero. Jeho humorné vyprávění je ve hře pod písmenem B. Ačko je tedy pokračování s Karlem Šípem, Jiřinou Ivanu Bohdalovou a Markem Vašutem, nebo Bčko František, Rinko Čech a Petr Novotný. Vybíráte si teď, máte tu šanci na telefonním čísle 731 800 900, nebo pište SMSky s heslem Humor, Mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04. Vaše hlasy sečteme a

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak připomeňme ten náš první souboj. Karel Šíp, Marek Vašut, Jiřina Bohdalová, Ačko, Bčko, František, Ringo Čech, především a jeho vzpomínka na Psanera. Tak kdo teď volá a vybírá si na telefonu 731 800 900? Ptáme se se Slávkem Jandákem.
3: Dobrý den, zdravím, tady Pavel ze Židochovic.
2: Ano.
3: Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
4: Dobrý den.
3: Takovou rychlou otázku. My jsme se jako děcka dívali na různé pořady a moje sestra se nemohla dívat na takové strašidelné filmy, protože pak jsem s ní musel chodit přes kuchyň do koupelny, kde jsem měl záchod, aby se šla třeba vyčůrat.
2: Ano, tak, ano.
3: Protože měla strach a pamatuju si, že hlavně u jednoho filmu, a to, jestli by si pan Jandák vzpomněl, jak se jmenoval ten film, bylo to od Hanky Proškové, film, kde byli ty studáci, ty mladí lidi na té chatě a ona ho poznala, ta hlavní protagonistka ho poznala podle prstenu. Věděl byste, který film to byl?
4: Nebyl to Přízrak.
3: Byl to Přízrak, byl. Určitě.
4: Že to byl Přízrak. A pak jsem spadal z té střechy, že já vím. No, tam to bylo krásný vám, když jsem, no tak jsem samozřejmě nepadal, už jsem ležel, kamera mě zabrala a protože kolegové jsou potvory, tak furt vykládali okolo vtipy a já jako mrtvola se nemohl sklidnit, já jsem furt řezal smíchy a pan režisér Klein, ten na mě už pak řval, že to bylo hrozný, takže na ten film mám vzpomínku hlavně z tohohle konce.
2: Ano.
4: Ale byla to hezká práce a bylo to tam fakt strašidelný.
2: A pro co hlasujete?
3: A já určitě pro Ačko. A dobře. Děkuju moc krát.
2: My taky děkujeme.
4: Ano, mějte se hezky.
2: A kdo další je na telefonu? Vybírá.
5: Dobrý den. Já bych bral Bčko. Viděl jsem taky takovýhle jakoby hororový film, jmenovalo se to Vlčí bouda. Tak nevím, jestli to nebylo třeba toho.
4: Ne,
2: tohle byl určitě Přízrak.
4: Ale Přízrak. A Vlčí bouda možná, že jsem v tom taky hrál. Já vám nevím. Já jsem už dneska ve věku, kdy si nepamatuju, co bylo před hodinou. Načež před 20, 30, 10 lety, nebo loni, to už já si nepamatuju.
2: Ale
4: a potom mám jednoho kamaráda a manželku a ty jsou ještě furt normální, tak mi to vždycky vrátí.
2: Ale důkazem, že to není pravda, je i ta vzpomínka na Jiřího Krejčíka tady osobně.
4: No,
2: a bylo jich hned
4: To si člověk vybaví. Jsem neřekl všechny ty vzpomínky.
2: Vážení, my máme rozhodnuto, děkujeme moc za pomoc. Hlasy,
4: díky,
2: které se nazbírali i během písničky, tak byly pro změnu. František Ringo Čech, a tady vzpomínka na psa jménem Nero.
6: Jsem nepoučitelný. Přestože jsem línej a Černocká mě varovala. Říkala, ty vole, je to na 14 let. Ne štěňátko, Ringo, je to na 14 let. Vždycky jsem si štěňátko pořídil. Teď na starý kolena jsem postavil dům s zahradou. Chtěl jsem parkovou zahradu, už první lenost. Neuklízet plody a neuklízet listy. A zahradník mi řekl nakonec takovou strašnou věc. Řekl, pane Čech, teď si vyberte buď zahradu, nebo psa. Ale obojí ne. Obojí nebude pěkné. Buď budete mít psa a hnusnou zahradu rozhrabanou, pomočenou, příšernou, okousanou a roztomilýho psíka, a nebo krásnou zahradu bez čokla. A A já jsem řekl, tak já jsem měl psy už 3, tak teď jednu zahradu.
7: Tak já bych teda aspoň zazpomínal na psa, který se jmenoval Nero, abych byl úplně konkrétní. Já samozřejmě jsem s tebou tenkrát tolik v autě necestoval jako mnoho herců, kteří tvrdili, že to byl opravdu nezvládnutelný pes, který prakticky ovládal celý dopravní prostředek.
6: Celý divadlo ovládal. Celý divadlo. A nejvíc to způsobila Helena Růžičková, která byla sama nezvládnutelná. Já jsem přijel někam s tím Nerem, to Nero vyrůstal a začínal si uvědomovat, že i on si v té společnosti herecký může vydobít svý postavení silou. Jo? To začínalo, kdy Nero si setkám chtěl a herec ustoupil, sežral všechny ponožky, který chtěl a nikdo mu nevzdoroval. Takže já jsem přišel s tím Nerem, s tím Dobrmanem do šatny a Helena Růžičková už měla pytel stehen kuřecích, co vyžebrala kosti a nasypala mu tu hromadu. Já jsem říkal, Helenko, prosím tě, to mi nedělej, pes máš rád jednou denně. A Helena vždycky zročila, říká, prosím tě, ty žereš 10krát a Nerouškovi by znal jednou pod Nerouškou, vykašli se na něj na žerce. Sundávala mu košík, jo. Já říkám, nesundavej mu ten košík. Je to Dobrman, budeme mít problémy. Máš sám, ty vole, ty košíček nemáš. Ty bez košíčku a Nerouškovi dáš pod Neroušku, Helenka ti sundá košíček. Už někoho raf. Takže od soudu k soudu, z policie na policii. Pustila ho v Rožnově v noci ze sálu a já jsem slyšel podle toho, kde naříkali psi, v který čas toho Rožnova, ten Neroušek se pere zrovna. No, zkušenost špatná.
2: Znal psa jménem Nero i Slávek Jandák, potkal se někdy se psem Františka Ringočecha?
4: Nikdy, já byl jsem i u něj, nevím opět, jestli to není vlastně trošku takový sen Františka. Možná, že chvilku měl Nera, já mu to přeju, že to je hodnej člověk a věřím, že ten pes se u něj měl velmi dobře, ale já sám jsem z psí rodiny, my máme psa celý život a není pravda, že zničí zahradu. To mu lhali. Ne, když toho psa vychováte, nezničí zahradu. A to je fakt, že my tam teda nic nepěstujeme. A zahrada má 1,5 hektaru, takže ten pes se vyběhá docela.
2: No, možná sporné věci by k tomu řekla třeba Iva Hitnerová, která zase má tu hezkou, krásnou, okrasnou zahradu a má tu růženku a ta tam dovádí teda jako občas.
4: No, možná, že má nějakou trhací, já mám německého ovčáka jenom.
2: A ten není trhací?
4: Je, když mu řeknu.
2: Jo.
4: Když mu řeknu.
2: Co trhá, ale... když mu řeknete?
4: Lidi, protože já k sobě nepouštím lidi, že největší sběr jsou lidi, jo. Ne ostatní zvířata.
2: Na zahradě je hodnej. Teda.
4: Na zahradě je hodnej, nikdy, než někdo přijde.
2: Nikdy nevykopal žádnou díru?
4: Ne, vůbec. No, tak to je německý ovčák, to je šlechtic. Jo. Vykopal díry, to ať dělají manuálové. Český raci, ať to dělají.
2: Ale ne, český fousek a tak.
4: Ano, jo. Český fousek ať hrabe, ale německý ovčák je vznešený. Ne, směju se, ale jde o výchovu a o takový, bych řekl, vnitřní spojení s tím zvířetem. Víte, lidi si neuvědomují, že ty zvířata jsou daleko vnímavnější a chytřejší, než jsme možná my, nebo my si myslíme, my, že jsme. A když se s tím psem napojíte, tak on vám rozumí všemu. Opravdu, ten náš už zná. On je takovej Rex, jak je ten seriál rakouský, tak on je přesně tak podobný. Takže já když s ním jdu, když jsem byl mladší, třeba ještě před rokem nebo před 2 lety, tak i ženy říkali, ten je krásný. Já jsem říkal, to víte, jaký pán, takovej pes a podobně. A hned se seznámíte, navážete kontakt.
2: Ano, je to dobrý seznamovací prostředek.
4: Je to dobrý seznamovací.
2: Ano, to je
4: pravda. A hlídá. Ano. A opravdu hlídá.
2: Jo.
4: Je to hlídač nádherný a žádný zahrádky neničí to, ať o něm nešíří takový pitomosti.
2: Rozčiluje se nebo reaguje proti Slávek Jandák.
4: Samozřejmě.
2: Ale teď vy, vážení, vybíráte opět. Tak buď budeme pokračovat s Františkem Ringem Čechem a to ukázkou, kde bude třeba ještě Michal Suchánek a Richard Genzel, abych to nespletl. A co proti tomu? Tak já zkusím Vlastu Buriana.
4: Vlastu Buriana.
2: Mohli bychom.
4: Tutovka proti tutovce, že jo?
2: Dobře, tak jo, vyberte vy. Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Posílejte tedy jako textovou zprávu, anebo se ozvěte přímo do studia sem. Číslo té linky je 731 800 900. Je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vítězslav Jandák, Patrik Rozehnal, dnešní osazenstvo Humoriády a vy přispíváte svými hlasy, rozhodujete si o tom, co byste rádi slyšeli a co pak do vysílání taky pustíme. Tak buď je to František Rinko Čech ještě s panem Suchánkem a Genzrem jako jejich host, anebo Vlasta Burian ve svém monologu historickém. Co si vyberete, koho, tedy ptám se na telefonu, kdo volá, 731 800 900, spojení sem do studia.
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý, zdravím vás Patriku i pana Jandáka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A já bych, chlapi, hlasoval pro pana Buriana.
1: Píšeme mu bod.
3: Výborně.
1: Přesouváme se za dalším, kdo hlasuje.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jandáku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas Vlastovi Burianovi.
1: Píšu mu bod, děkuji za zavolání, za hlasování, vážím si toho, že voláte, přispíváte. Kdo tam je teď? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Matěj, zdravím vás.
1: Taky.
3: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko.
1: Pro Bčko, to znamená Vlasta Burian.
5: Tak jsem se zpět, pardon, Ačko.
1: Dobře, tak přesouvám. Děkuji moc. Naslyšenou a ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je. Dobrý den.
6: Dobrý den, moji miláčci. My bychom chtěli dvojku.
1: Dvojku, Vlasta Buriana.
6: Ano, děkujeme.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: Tak děkujeme moc. Tak nakonec zase, je to pestré dnes, zase změna. František Rinko Čech odchází a bereme z archivu favorita, kterého jste si zvolili ve výběru, Vlastu Buriana, je tu jeho fontána humoru a u advokáta se odstneme.
7: A co to byl, pes nějaký štěně, nebo co to
8: ne,
7: bylo?
8: Ne, to byl ratlík.
7: Ratlíka, byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
8: No, zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu byl asi 15 roků. No to víte, to už se hodně třese ratli.
7: No jo, no
8: on
7: tak
8: se třese už, když mu jsou 2 měsíce a když měl 15 let, tak to dělá nohama. Jej.
7: Podívejte se,
8: já
7: to
8: se
7: vlastně
8: dívám.
7: Ten pes pošel stáří. Ne?
8: No já si to taky myslím, ale ten krejčí říká.
7: Jaký krejčí?
8: No co mu patřil ten pes?
7: Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
8: Nepatřil? A já jsem myslel, že jo?
7: Ale když jste říkal, že patřil tomu krejčímu.
8: Ale víte, pořád nějak šmodrcháte a pořád to... Ten krejčí měl psa a ten krejčí se jmenoval zámečník Karel.
7: A dál?
8: No a ten pes se jmenoval Hafuša. Teda Hafínek, abych vám to jako všechno řekl.
7: No?
8: No a já jsem smutný.
7: Kvůli tomu psovi?
8: Ale ne po tátovi. Ale já jsem Václav smutný.
7: No dobře, a co s tím máte vy společného, pane ne, smutný?
8: Co s tím já mám společného? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel.
7: No.
8: Já jsem to viděl.
7: No.
8: A já mám být jako svědek korunovaný.
7: Co?
8: Koruní. Tak,
7: koruno. A o co vám vlastně jde?
8: No, on ten zámečník, co je krejčí, abyste to potom někde takhle nesplet, ten ke mně přišel a povídal, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocenej a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mě třeba po tom čas mysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstrouhejte. No, abstrouhejte, no to vy neznáte.
7: Abstrahujte.
8: Co?
7: Abstrahujte.
8: No, když to vidíte, tak se se mě ptáte.
7: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
8: No.
7: No tak a co dál? Tak co vám řek? Tak. No.
8: Nenudím vás, pane.
7: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
8: No jo, pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak třeba se ještě dotkneme toho, když je to tak pomalé, jak to pokračuje s Lastou Burianem. A zatím budeme přemýšlet, co dáme proti, ale zase pes, zase vyprávní obsah. Točil jste se zvířaty, Slávku, někdy?
3: Točil jsem se zvířaty, hlavně s koňmi, na koních. No a to jsem si dokonce při třevořících na popelku, pro popelku, jsem si zlomil kostrč. Nikomu to nedoporučuju. Proč se to stalo? Protože jsme přišli do Německa a tam jsme cvičili na plnokrevnících, jezdit všecko OK, historické sedlo, má hrušku takovou velkou. No a samozřejmě ten jezdec musí být z koně schozen a za to pak dá flašku. Tak dělali všecko možné a schodit mě nemohli, leč přece jenom jsem vyletěl do vzduchu a zadkem jsem padl na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. Strašlivá bolest. Takže vždycky byl při natáčení sanitka s doktorem a když už jsem začal v sedle omdlívat, tak přiběh doktor, prd mi injekci a já jsem točil dál. Takže mám vzpomínky na koně.
1: Pak vy jste byl pod sedativy, pamatujete si z toho tady vůbec
3: ne,
1: něco?
3: Ne, nepamatuju, proto vůbec se divím, že se lidem ta pohádka líbí, protože ji neznám. Ale pak jsem pás mládí krávy. Bacha.
1: Ale...
3: No, já jsem, mám zlepšovací návrh pásové vypásání, jezdil jsem na koně a měl jsem 183 jalovic v Krkonoších, v Albeřicích. Takže ne. Tam jsem viděl nejvíc peněz vlastně v
1: honák
3: životě.
1: Krav jako.
3: Já jsem byl honák krav.
1: Jak jste se k tomu
3: cowboy.
1: Dostal?
3: Jo. No, takže dostal jsem se k tomu, že jsem přišel teda do těch státních statků a chtěl jsem si vydělat nějaký peníze jako v prázdninách a oni říkají, že chcete pás krávy. A jsem říkal, to nic není. Jo, nic není. Byla to těžká práce, protože ráno ve 4 jste vyháněl, v 8 za 4 hodiny jste je nahnal do košáru, košár byl takový prostor, kde byly zase elektrikou nabitý plůtek a do toho jste narval 183 jalovic, který tam kakali, na to vypapaný. Aha. Jo, a pak jste zase ve 4 odpoledne vypustil a 4 hodiny se pásly a na noc jste je hnal za Vhoradu. Takže ona to práce byla docela těžká, jezdilo se na koních, no a byli jsme dva, Vladěk Urban a já, no ale naučil jsem se házet nožem slušně jezdit na kobyle a prostě vzpomínám na to, a kdybych byl mladší, asi bych byl zase kobojem.
1: To by byl nějaký památník v těch Albeřicích, by měl být. Tady naháněl krávy Slávek Janda.
3: No ale já jsem si vydělal teda na pionýra, na pařez za ten hezky. Měsíc. No, to bylo, ježišmarja, to no, byly jasný, peníze.
1: To
3: pane, víte, co byl pařez, ten pionýr? No,
1: vím,
3: tak ten jsem kupoval od paní Antonioniniový, která pracovala v rozhlase. To je stranda. Takže ona mu prodávala ten pařez, já jsem si viděl kravama na pařez a na koník. No,
1: to je titulek, úplně
3: to je titulek, no, krásný to bylo. Takže zvířata mám rád a se psema jsem vyrost, psa mám krásnýho. Vlastně bez psa si novým život představit. Hmm.
1: Slávek Jandák naším hostem, tak vy jste teď podruhé vybrali Vlastu Buriana vlastně do té hry, je tam v tom souboji. Ačko, co bychom dali proti jako ukázku?
3: No já, mě napadla, promiň Patriku, no. Ty seš moudrost tohoto pořadu a hlavně vědma, já jsi taky inteligentní samozřejmě, ale mě ti napadla jedna věc, kterou jsem dlouho neslyšel.
1: Která?
3: Tady. A to je mé mládí nebo můj střední věk a to byl Luboš Lipský Hlustvisihák. Pamatuješ
1: no,
3: Hlustvisiháka.
1: Slavná postava.
3: Slavná postava a celý národ se řezal smíchy.
1: No tak jo, tak máme tady.
3: Máme Hlustvisiháka.
1: Takže Vlasta Burian nebo Lubomír Lipský jako Hlustvisihák. Ačko nebo Bčko 731 800 900 už můžete volat anebo psát SMSku na číslo 90 011 04.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomeneme vám telefon 731 800 900, je hlasovací v Humuriádě a můžete si zvolit ukázku do vysílání, buď tu s Vlastou Burianem nebo s Lubomírem Lipským. A na telefonu jste vy, co jste se rozhodli hlasovat. Tak kdo pak to je? Dobrý den, přejeme se Slávkem Jandákem.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Zbojkovi, zdravím vás Patriku, pana Jandáka.
1: Děkujeme.
2: Děkujem.
3: Co jsem ho vždycky obdivoval jako herce.
2: Díky.
3: A přál bych si Bečko.
1: Dobře, zapisuju Bečko.
2: Výborně,
1: Lubomír Lipský tedy tím pádem. A na telefonu v této chvíli, kdo? Dobrý den.
4: Tady Roma Myslivec, Vysoký Patriku, já zdravím pana Jandáka.
1: Ano,
4: a dávám děkuju. Háčko a dávám si hlasy a Patriku vám hezký vysílání. Je mi to škoda, že nejsou písničky na přání. Chybí nám to. Naslyšenou.
1: Tady jsou zase na výběr ukázky mluveného slova. Dobrý den, kdo tam je?
5: Dobrý den, slavím ředitele filmového festivalu.
1: Ano, Slavka Jandáka, bývalého, ano.
2: Bývalého.
5: Pane, bývalého, teda pardon.
1: A?
5: To mi trošku uniklo.
1: A co vybíráte?
5: Pane Jandáku, mně se hlavně líbila ta vaše role, co pak je to za vojáka?
1: Jo, ano. Já se omlouvám, ale musíme hlasovat, ať stihneme ukázku.
2: Musíme, protože...
1: Povídejte, Ačko nebo Bčko?
5: No, každopádně, těžká volba.
1: No, tak rychle.
5: Takže B.
2: Bčko.
1: Lustli
2: dobře.
1: Sihák, dobře.
2: Mějte
1: i vy jste se přiklonil na stranu vítěznou.
2: Naskle a díky.
1: Lubomír Lipský.
6: Promiňte, prosím. Nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř?
7: Hmoždíř? Ne, to nejsem. Hmoždíř,
6: to byste se musel hodně změnit.
7: Tak jdete sem?
6: Ne, já jdu tam.
7: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přeci.
6: To máte pravdu, jinak bych tady stál. To je vždycky strašně nasvaknuto.
7: To je fraktura.
6: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
7: No, to jste si nalomil na chodníku.
6: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
7: Tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
6: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méněcennosti.
7: Jak to?
6: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídal, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
7: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř, než on sám.
6: Tak.
7: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
6: Já koukám, no. Havárie, co?
7: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila, pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový... No takový různý deprese.
6: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
7: No, helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
6: Na co máte tu žlutou piluli?
7: To je právě ten oběd.
6: Vy jste labužník?
7: Ne, já jsem nemocnej. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
6: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
7: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Ne. Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
6: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. To je hrůza, já jsem taky porápil mlíko, to je hrůza vám povím.
7: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
6: Ne. Hned, když jsem se narodil.
0: Humoriáda.
1: Závěrečná ukázka. Děkuji Slávkovi Jandákovi za návštěvu.
2: Já děkuji Patrikovi Rozenalu, že mě podržel, že já mám vždycky strašnou trému, ale snad se můžu chvilku podílet na pořadu, který dělá strandu.
1: To je pravda. Děkuji moc, ať
2: já
1: se daří i vám.
2: Všem a zdravím všechny.
1: Ano.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V části českých krajů letos podle policie přibylo případů krádeží pohonných hmot. Lidé v Turnově dnes oslaví 500 let od založení radnice. Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Andreje Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. A dnes bude slunečno s teplotami do 23 stupňů. Zprávy jsou připraveny, u jejich poslechu vás vítá Lída Jeroutová. Policie letos v některých krajích v Česku zaznamenala nárůst krádeží pohonných hmot. Český rozhlas to zjistil od krajských policejních ředitelství. Ceny benzínu v Česku stouply na jaře kvůli válce na Blízkém východě. Krádeží přibylo v Libereckém a Olomouckém kraji a mírně na Vysočině a v jižních Čechách. Zloději se zaměřují na odstavená nákladní auta nebo stavební techniku, popisuje na konkrétním případu z Liberecka policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
2: Pachatel vnikl přes oplocení na parkovišti jedné firmy, kde z nádrže zaparkovaného nákladního vozidla odcizil 139 litrů nafty. V tomto případě pachatel způsobil ještě škodu poškozením plotu.
1: V některých regionech police samostatné statistiky krádeží pohonných hmot nevede. Týká se to například Pardubického a Královéhradeckého nebo Plzeňského kraje. V Turnově si dnes lidé připomínají odchod okupačních vojsk v roce 1990. Na náměstí Českého ráje se představí městské spolky a organizace. U náměstí proto nebude možné zaparkovat. Na dnešek připadá také výročí 500 let od založení radnice. Lidé se do ní budou moci podívat a poprvé vystoupat až na věž, informovala mluvčí města Marcela Jandová. Lidé v Rokytnici nad Jizerou mají k dispozici nový reuse point. Jde o stanoviště, kam můžou nosit zachovalé a nepotřebné věci a odnést si něco jiného. Podobně funguje reuse centra, která jsou v Libereckém kraji ve všech velkých městech. Stanoviště na výměnu věcí se v Rokytnici nachází u sídliště v kontejnerové buňce. Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců taky i pak poplatky ruší pro lidi nad 75 let nebo některé firmy. Obě média kvůli tomu taky požadují vznik odborných skupin, říká ředitel divize programu a digitálních služeb v České televizi Milan Friedrich.
3: Po 15. květnu měla být utvořena nějaká pracovní skupina pod panem premiérem. My věříme, že vznikne, ale zatím se nic neděje a ta diskuze není taková, jak si myslím, že by bylo seriózní vůči veřejnoprávním médiím.
1: Mluvčí vlády Karla Mráčková uvedla, že kabinet chce změnou financování médií splnit své programové prohlášení. Diskuze s řediteli je podle ní v plánu po konci koaličních jednání.
0: Počasí.
1: A čekejme jasno až polojasno. Odpolední teploty 20 až 23 stupňů, na horách naměříme 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr fouká slabý severozápadní o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A v Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede Tovární ulicí a uzavírka platí do konce června.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po páté hodině v kalendáři 28. května. Je to možná až nepředstavitelné, jak rychle ten čas letí, že už se skutečně nacházíme v samotném závěru pátého kalendářního měsíce. Na druhé straně, co nás čeká ve vysílání Českého rozhlasu Liberec během čtvrtečního ranního vysílání, tak to bude už za okamžik cesta do Turnova. Tamní atleti totiž pořádali 26. ročník memoriálu Ludvíka Daňka, který my ve vysílání už za okamžik připomeneme. Hned tedy z úvodu popřejeme příjemný příjemný poslech a popřejeme také úspěšný začátek druhé poloviny pracovního týdne.

0: Tak nejen nestárnoucí, ale také filmová záležitost. Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě s Václavem Neckářem 12 minut po 5. hodině, kdy vás zdravíme u poslechu Českého rozhlasu Liberec a připomenout můžeme události z Turnova, kde se konal již 26. ročník atletického memoriálu Ludvíka Daňka. Nesl se ale ve smutném duchu. U všech předchozích mítinků byl jako manažer Imrich Bugár, někdejší stříbrný diskař z olympijských her v Moskvě 1980 a také mistr světa a Evropy. Bohužel 8. dubna letošního roku odešel do atletického nebe a tak si turnovští jeho osobnost připomněli nejen fotografii v diskařském sektoru.
1: Tady je fotografie Imricha Bugára, ke které ty přichází Jana Lebedová a je tam dodáván zlatý disk, který bude na věky věků připomínat tuhle velkou postavu světové atletiky.
2: Bylo slyšet z reproduktorů hlas někdejšího televizního komentátora Štěpána Škorpila. Jana Lebedová je šéfkou turnovského atletického klubu. Zmínila, že právě díky Imrichu Bugárovi se memoriál Ludvíka Daňka koná.
3: Protože to byl jeho nápad, ne teda úplně jeho, nejenom jeho, ale samozřejmě i dalších lidí, ale byl takový ten tahoun a vlastně, jak už sám jednou v nějakém rozhovoru uvedl, tak na pohřbu Ludvíka Daňka slíbil Ludvovi, jak říkal, že mu udělá memoriál, tak učinil a vlastně jsme společně táhli 25 ročníků a musím říct, že teď mi tady velmi chybí. Chybí mi jeho impozantní postava a tím nemyslím, jako že byl vysoký a byl vidět, ale jeho osobnost, potom jeho charisma a jeho nadhled.
2: To bude chybět také další české osobnosti. To je někdejší světový rekordman v 10 boji Roman Šebrle.
4: Jednak to byl pro mě významný atlet, to v první řadě a po druhé řadě to byl pro mě velký kamarád, s kterým jsem vyrůstal na Dukle, že jo, a přišel jsem s ním často do styku. Dělal na mezinárodním, takže jsme tam hodně spoustu věcí i probírali.

0: Velká škoda. Vnímal jsem ho jako velkou legendu české atletiky.
1: Po Imrichu Bugárovi pak byla pojmenována jedna část atletického stadionu.
2: Jsme si říkali, že tady máme památku na světový rekord Ludvíka Daňka, takže potřebujeme mít památku na Bugiho, takže ten stávající kruh, ze kterého se nyní hází a házet bude, tak je prostě diskařský sektor a diskařský kruh Imricha Bugára.
1: Uzavřela Jana Lebedová pohled na atletickou legendu stříbrného muže z olympiády a zlatého diskaře ze světového i evropského šampionátu Imricha Bugára. Z Turnova Pavel Petr, Český rozhlas.
3: Také na Turnovsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Léto sice bude pokračovat v Libereckém kraji dnes, ale o něco chladnější nejvyšší denní teploty totiž vystoupí mezi 20 až 23 stupňů Celsia. Na horách teploty dnes mezi 15 až 18 stupni a k tomu jasná až polojasná obloha, hlášený slabý severozápadní vítr a biometeorologická předpověď zůstává mírná, tedy na jedničce.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Se skupinou No Name pokročilo naše ranní vysílání a pokročilo na okamžik i u zastávky k odpolednímu vysílání. Právě totiž po dnešní 13. hodině opět vysíláme pořad Alex a host. Tak koho si Alex Minářová pozvala a hlavně na co se bude ptát?
1: V Alex a host si budu povídat s režisérkou a scénáristkou Pavlínou Moskalikovou, která tak trochu vyrůstala ve stínu svého slavného otce Antonína Moskalika. Jablko ale nepadlo daleko od stromu. Pavlína se s námi podělí o zákulisí natáčení četnických humoresek, jehož režijního vedení se ujala po tatínkově smrti. Prozradí ale i to, na čem teď pracuje, či kde se cítí opravdu doma. Poslechněte si nás po 13. hodině.

0: Jak to vypadá se začátkem sezóny na městském koupališti v Turnově? Nejen to se dozvíte už za okamžik v dalších zprávách Lidie Routové.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vedení Hrádku nad Nisou na Liberecku hledá jednatele pro novou firmu městské služby Hrádek nad Nisou. Založení městské společnosti schválili zastupitelé už v únoru. Založení firmy ale chtějí nechat až po výběru jednatele. Lhůta pro přihlášky končí 3. června. Pracovníci správy Krkonošského národního parku opět instalují na Sněžce mechanické zábrany. Síťové ploty mají zabránit poškozování vzácných alpinských trávníků, na které někteří turisté vstupují. Městské koupaliště v Turnově by mělo zahájit sezónu už tuto sobotu. V areálu Maškova zahrada ho pracovníci intenzivně připravují na otevření. Bazény už jsou vyčištěné a napouštěné vodou. Po opravě jsou i skluzavky a tobogány. Dělníci začnou stavět silnici mezi Mladou Boleslaví a Martinovicemi. Povede souběžně s komunikací 1/16 ve směru na Jičín. Přeložka má podle ředitelství silnic a dálnic odvést tranzitní dopravu mimo zastavené území a spojí novou mimoúrovňovou křižovatku u Kosmonos s dálnicí D10. Fotbalisté Slovanska otočili úvodní utkání baráže v šance ligu na hřišti brněnského Artisu a zvítězili 4-1. Odveta je na programu v neděli v Uherském Hradišti. A dnešek bude mít jasnou až polojasnou oblohu. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A pomalu jedoucí vozidlo údržby teď po ránu potkáte na silnici 3. třídy v úseku ulice Nádržní až po ulici Palackého v Turnově. V úseku raději zpomalte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Lidie Routové. 5:32 aktuálně na hodinách 28. května v kalendáři. A už za okamžik nás čeká také cesta do Turnova. Tam se nám rozmohl takový nešvar, lidově řečeno. V Turnově totiž lidé začali pohřbívat svoje zesnulé domácí mazlíčky v lese a vytvořili tak nelegální zvířecí hřbitov. Co s ním bude nadále, to jsme zjišťovali a podrobnosti nabídneme už za okamžik v dalších minutách. Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec.

0: S Naďou Urbánkovou pokračuje naše čtvrteční ranní vysílání. Teď už tedy 10 minut po půl šesté, znamená to 5 hodin a 40 minut aktuální čas, během kterého vás zdraví Český rozhlas Liberec. Před okamžikem jsme avizovali také poměrně zajímavé téma, které v tomto čase budeme moci otevřít. Pokud totiž někomu zemře domácí mazlíček, může se s ním chtít důstojně rozloučit a pohřbít ho. V turnovské lokalitě Vesecko se situace ale vymkla kontrole a vznikl tam nelegální hřbitov domácích mazlíčků. Co s ním bude dál a jaká jsou pravidla pro pohřbívání domácích zvířat, to vše zjišťoval náš reportér Patrik Fischer.
1: Nelegální zvířecí hřbitov vznikl v podstatě hned na vstupu do lesa v lokalitě Vesecko u Turnova. Přímo nějakých 150 metrů odsud je dokonce i dálniční přivaděč. Rozloha toho hřbitova je obrovská, několik desítek metrů čtverečních. Myslel jsem, že se pokusím spočítat množství různých hrobečků a náhrobků, které tady jsou, ale těch tady řádově bude kolem stovky, takže spočítat se to úplně snadno nedá. Na některých místech navíc očividně je zasypaný hrob, ale není nikterak označený.
2: Některé jiné hroby jsou naopak označené skoro jako na běžném hřbitově. Jeden náhrobek dokonce nejspíš zpracovával i kameník. Pohřbít svého domácního mazlíčka je za určitých podmínek možné, jak popisuje mluvčí státní veterinární správy Petr Majer.
3: Veterinární zákon umožňuje, aby si chovatel na svém pozemku pohřbil své uhynulé zvíře. Opět mluvíme o domácích mazlíčcích, případně také koně, ale to za podmínky, že toto zvíře neuhynulo nebo nebylo utraceno z důvodu výskytu nebo podezření na nebezpečnou nákazu. Chovatel tohoto zvířete si může na vlastním pozemku zahrabat například vlastního psa nebo kočku. To místo pro zahrabání má být vhodné jak z hlediska ochrany zdraví lidí nebo zvířat, tak také životního prostředí. Měl by se nacházet mimo blízkost vodního zdroje, například studny. Veterinární zákon stanovuje zahrabání toho uhynulého těla do hloubky nejméně 80 cm. U menších zvířat, které měly méně než 3 kg, pak nejméně 40 cm pod zem.
2: Tento konkrétní hřbitov ale vznikl bez souhlasu majitele pozemku, kterým jsou Lesy České republiky. Navíc poblíž teče Odlenovický potok. Lesy České republiky proto budou muset problém vyřešit, jak říká jejich mluvčí Eva Jouklová.
4: Podobné případy řešíme ojediněle a vždycky v součinnosti se státní správou a v souladu s lesním zákonem. Nyní čekáme na vyjádření městského úřadu v Turnově. Poté v lokalitě umístíme informační tabule s výzvou k odstranění zvířecích ostatků i náhrobků, a to do konce letošního roku. Pak bude třeba pozemek upravit do původního stavu.
2: Odbor životního prostředí městského úřadu v Turnově už vyzval majitele pozemků, aby hřbitov odstranil. Další kroky momentálně nepodniká. Pokud někdo chce svého mazlíčka pohřbít na hřbitově, musí využít pohřebiště schválené státní veterinární správou. Těch je v Česku 6, žádné ale není v Libereckém kraji.
5: Také na Turnovsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Také ve čtvrtek očekáváme v Libereckém kraji velmi pěkné počasí, řekl bych až optimální. Bude totiž jasno až polojasno a nejvyšší denní teploty dnes mezi 20 až 23 stupni. Na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni a k tomu očekáváme slabý severozápadní vítr. Biometeorologická předpověď ale i pro dnešek mírná, tedy na jedničce. 5:47, tolik tedy aktuální čas a i v tento moment vás do nového dne zdraví Český rozhlas Liberec.
2: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Není to náhoda, proč jsme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec nabídli píseň Pavlíny Filipovské 10 minut před 6 hodinou. Můžeme doplnit tedy pro úplnost půlkulaté narozeniny, a to 85 let. Totiž právě dnes Pavlína Filipovská slaví. V roce 1959 začala vystupovat v divadle Semafor, kde působila jako herečka a zpěvačka. Proslavila se interpretací písně Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra Včera neděle byla, kterou jsme ostatně na vlnách Českého rozhlasu Liberec slyšeli. Vystupovala i v divadle Rokoko a Apollo, zahrála si několik rolí také ve filmu. Od roku 1972 pracuje na volné noze, vystupuje v televizi, divadle a zejména v rozhlase. Jak víte, je dcerou herce Františka Filipovského. V jednom zábavném pořadu vyprávěla, jak a s kým slavila patnáctiny.
1: Patnáctiny moje se slavily u nás v bytě. Bylo to nádherný. Přišel pan Lipský, Lubomír, přišel, měl trombón sebou, přišel Jiří Šlitr, Miroslav Horníček nutně. No a tak já to zkrátím, byla tam paní Fabiánová, Bohoušek Záhorský, no prostě bylo nás plno, to několik vrstev v bytě, my měli takový malunkatej a přišel pan Werich, koruna celý slavnosti, a ještě ve dveřích řekla: mladá dámo, od dnešního dne vám vykám a tady moje dcera Jana, která ví, co se patří a co je vhodné mladé dámě dát k významným narozeninám, tady je od naší Jany balíček. A ten balíček byl kouzelný, takovej papír balicí jsem v životě neviděla, on taky byl z Ameriky, to bylo pro mě něco tak nepředstavitelného, že to někdo v Americe takhle do toho papíru nandal, na tom byly ty nálepky všelijaký, mašlička, umělá, no to taky byl zázrak, že jo, my měli taftový obyčejný utáhaný v copech. A já jsem ten balíček chtivě, nedočkavě rozbalila, a v tom balíčku bylo něco neuvěřitelného. Bledě modrý sen, něco plizovaného. A když jsem to pak takhle přišla vítězně do toho pokoje nadspanýho hosta, a jsem říkala, co jsem dostala? Táto, mámo, podívejte, co jsem... To byly dámský kalhotky. Plizovaný, bledě modrý a najlónový, celý průhledný, no prostě dámský dar, nádherný. Víte, takový bombardňáky vlastně, proč to nebyly ty střihy, teď to, je, to vypadá jako kapesník ještě ošizený, to ne, to byly poctivý takový plizovaný najlónový trenýrky.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Posílení autobusů z Jablonce nad Nisou do Prahy zlepšilo služby pro cestující. Turnov bude příští rok rekonstruovat domov pro seniory za téměř 60 milionů korun. Cenový strop nafty i benzínu dnes opět klesnul. A čekejme slunečno a teploty mezi 20 až 23 stupni. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Posílení autobusové linky mezi Jabloncem nad Nisou a Prahou soukromým dopravcem se zatím vyplácí. Vyplývá to ze zjištění společnosti Koryt LK, která v regionu objednává veřejnou dopravu. Komerční linka soukromého dopravce autobusy VKJ jezdí mezi Jabloncem a Prahou od poloviny března, a to v pátek a v neděli. Doplňuje tak spoje, které zajišťují společnosti Baslin a ČSAD Liberec. Ty už neměly na posílení kapacitu, říká jednatel Korydu Oto Pospíšil.
2: Ta naše linka, k tomu jsme narazili na limity z hlediska počtu řidičů, takže jsme uvítali možnost komerční linky externího dopravce. Ona zatím není v Idolu, ale pokud by se v budoucnu prohlubovalo to její vedení dál do Libereckého kraje, by v Idolu být mohla.
0: V domově pro seniory Pohoda v Turnově začne příští rok rozsáhlá rekonstrukce. Radnice chce všechny 3 bloky zateplit, vyměnit střechy a pořídit fotovoltaické elektrárny a vyměnit svítidla za úsporné LED žárovky. Kromě toho chce zlepšit i protipožární opatření a vyměnit výtahy za evakuační. Celkové náklady mají dosáhnout téměř 60 milionů korun. Radnice chce získat dotace. Rekonstrukce potrvá 3 roky, aby příliš neomezila chod domova, říká starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Celý ten domov pro seniory má dneska nějakých 100 klientů, k tomu vlastně velmi podobný počet jako personálu, a my nemůžeme ten dům odstavit, takže proto do toho musíme jít jako opatrně, aby jsme vlastně nezrušili tu péči.
0: Zámek Zákupy na Českolipsku otevřel novou stálou výstavu historických kočárů. Dlouhodobě zapůjčilo Národní technické muzeum a jsou umístěné v loni opravených barokních kunírnách. Kočáry jsou většinou z druhé poloviny 19. století, kdy panství vlastnili Habsburkové. Maximální ceny pohonných hmot dnes znovu klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu čerpací stanice prodávají na nejvýš za 44 korun a 16 haléřů, a to je o 40 haléřů míň než ve středu. Cenový strop na litr nafty oproti klesl o 58 haléřů na 40 korun a 85 haléřů. Vládní regulace cen paliv budou pokračovat i v červnu.
1: Počasí.
0: A dnes bude jasno až polojasno. Odpolední teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr nám fouká slabý severozápadní o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou po ránu mírně nepříznivé. Přes den budou dobré až velmi dobré a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče. Na průtahu Žďárku na Liberecku je na silnici sražen jezevec. V úseku doporučujeme zpomalit. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Také po 6. hodině vám příjemný poslech čtvrtečního dobrého rána s datem 28. května přeje od mikrofonu Martin Kolín. Společně se budeme mít možnost už za okamžik vydat trochu do historie, ale dejme tomu v moderním hávu. Dneska už bychom si totiž svět bez internetu nedokázali představit a my se ve vysílání už během chvíle přesuneme na místo, kde v Česku internet začínal. Jenom tedy, jak jsme zmiňovali, právě ten moderní přístup, teď odborníci nebudou zavádět internet znovu. Naopak, stavějí základy takzvané kvantové komunikace. My tedy navštívíme novou laboratoř ČVUT. Teď tedy otázky, které se nabízejí, co je kvantová komunikace a jaké benefity to vlastně přinese. To vše se dozvíte už za okamžik v následující reportáži. My popřejeme příjemný poslech, hlavně tedy úspěšné čtvrteční ráno ve společnosti Českého rozhlasu Liberec.

0: Pavel Bobek a s ním další písnička, která nám nezestárla. Víc nehledáme, 11 minut po 6. hodině. My v tomto směru tady hledat budeme, a to konkrétně na Českém vysokém učení technickém. To má totiž novou zkušební laboratoř pro kvantové přístroje. Hlavně tam teď zkoumají kvantové šifrování, ale podle odborníků budou kvantové technologie brzy stejně důležité jako internet. Ten v Česku ostatně před 3 desetiletími začínal ve stejné budově.
1: My jdeme až do -2. podlaží, úplně nejníž, aby byly, řekněme, stabilní z hlediska otřesu.
2: S Jiřím Vodrážkou a dalšími odborníky z ČVUT sestupujeme po schodech Fakulty elektrotechnické v Praze Dejvicích. Kvantová laboratoř totiž pracuje s křehkými částicemi, jednotkami světla, fotony.
3: Tady si stavím ten svůj zdroj hledaných fotonů.
2: Křehké kvantové jevy a fotony se dají prakticky používat jako pomůcka při bezpečném šifrování zpráv. Stačí se na foton jenom podívat a už se to odrazí na jeho vlastnostech. A tím se prozradí každý pokus o odposlouchávání, ukazuje Jiří Weiss.
4: Například teďka Alice kóduje a Bob tak bude měřit. Padouch začne ovlivňovat signál jdoucí k Bobovi. Podobí se jako zvýšená chyba, razantně zvýšená chyba.
2: Fotony slouží jen jako poslové, kteří nesou šifrovací klíče. Samotné zašifrované zprávy ovšem zatím jdou klasickou cestou, vysvětluje Leoš Boháč z Fakulty elektrotechnické.
5: Král z jednoho království chtěl přenést poklad truhle do druhého. V podstatě jsme uzamkli truhlu, poslali to k tomu druhému království. A v ideálním případě klíč a alternativní cestou.
2: Trasy pro kvantové posly se po Evropě teprve budují. I v Česku, ukazuje na mapě Jiří Weiss.
4: Tato laboratoř by měla být napojená na naší páteřní síť.
6: Z Prahy.
4: Z Prahy až do
6: Brna,
4: tomu.
6: Přes Olomouc do Ostravy.
4: Česká Třebová, Olomouc.
6: Česká Třebová je tady a tady mezi
4: Čáslav
6: a Žďárnice. Čáslav a Žďárnice. To by člověk neřekl. Že...
4: Oni tam musí být. Ty systémy mají omezený dosah. Ty fotony se prostě ztrácí cestou.
6: Tam to připomíná historii, když se zaváděly poštovní spojení, tak bylo nutné přepřáhat koně.
4: Takhle standardně teda přepřáháme klíče, ano.
2: V budoucnu by Česko mělo být křižovatkou kvantových cest ze severu na jih Evropy a ze západu na východ. Jenže to ještě nějaké roky potrvá. Odborníci to srovnávají s počátky internetu v Česku, které se mimochodem odehrávaly také na Fakultě elektrotechnické.
1: Dřív se vlastně ty linky internetu vydělaly pomocí telefonních modemů, že? Telefonní komunikace.
2: Kvantová komunikace by teď podle odborníků potřebovala například sjednotit standardy. Přístroje pro kvantové šifrování vyrábí více firem a všechny nefungují stejně. Z Fakulty elektrotechnické Martin Srb, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec.

0: počasí.
1: Také při čtvrtku můžeme přislíbit, myslím si, velmi příjemné počasí, které nás v Libereckém kraji čeká. Pro úplnost bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty do 23 stupňů, na horách do 18 stupňů a k tomu slabý místy mírný severozápadní vítr. Biozátěž na jedničce a znamená to jediné příjemné, teď už tedy takové jarní až letní počasí, chcete-li, bude pokračovat právě i během 28. května v Libereckém kraji.
0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 28. května. Svátek mají nositelé germánského jména Vilém. Všechno nejlepší. Vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Pařížská komuna byla potlačena ozbrojenými silami Francouzské republiky po krvavém týdnu před 145 lety v roce 1871. Radikálně socialistická a revoluční vláda komunardů držela moc na území Paříže něco přes dva měsíce. Nejznámější a nejúspěšnější fotbalový klub německé menšiny v Praze, Deutscher Fußball Club neboli DFC Prague, byl založen před 130 lety v roce 1896. Zanikl ještě před válkou, jednak kvůli převážně většině židovskému původu členů a jednak z důvodu, že německá část klubu se odmítla zapojit do henleinovského hnutí. Anglický advokát Peter Benenson upozornil v časopisu The Observer v roce 1961 v článku Zapomenuté osoby na osudy lidí, kteří byli vězněni, mučeni a popraveni, protože jejich názory nebo náboženství jsou pro jejich vládu nepřijatelné. O dva měsíce později, přesně před 65 lety, právě Benenson založil mezinárodní organizaci na obranu lidských práv Amnesty International. Český rozhlas otevřel nové studio pro výrobu dramatických žánrů v Karlíně přesně před 30 lety. Tehdy 29-letý klavírista Lukáš Vondráček se stal před 10 lety jako první Čech v historii vítězem prestižní mezinárodní klavírní soutěže královny Alžběty v belgickém Bruselu. 85 má dneska herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská. 75 slaví český herec Svatopluk Skopal. Já přeju dobrý den.
3: Proudy, řeky táhnou k nám. Tvou

0: V dalších zprávách Dobrého rána společně s Lídou Jiroutovou připomeneme i aktuální dění okolo přehrady Harcov v Liberci.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V části českých krajů letos podle policie přibylo případů krádeží pohonných hmot. Patří mezi ně i Liberecký kraj. Zloději se podle informací policie zaměřují na odstavená nákladní auta nebo stavební techniku. Povodí Labe oficiálně dokončilo rekonstrukci přehrady Harcov v Liberci. Na pouštění přehrady ale komplikuje sucho. Průtok v Harcovském potoce, který přehradu zásobuje vodou, je kvůli suchu podprůměrný, uvedl generální ředitel Povodí Labe Marian Šebesta. Hasiči a zdravotníci v úterý na hoře Ralsko na Českolipsku testovali speciální ochranné masky a obleky. V téměř 30-stupňovém horku v nich vystoupali na vrchol. Čekalo je převýšení zhruba 400 metrů. Kriminalisté zadrželi dalšího člověka kvůli žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku LPP Holding. Stíhají ho pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Policie o tom informovala na síti X s tím, že zadrženým je cizinec. Čeští hokejisté se ve Švýcarsku chystají na čtvrtfinále mistrovství světa. Dnes od 16 hodin a 20 minut do něj nastoupí proti Finům. A dnešní teploty se budou pohybovat v rozmezí 20 až 23 stupňů. Obloha bude jasná až polojasná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A práce na mostě částečně omezily jeho průjezd na silnici 2. třídy 262 v obci Zve na Českolipsku. Je tam zaveden kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byla tedy Lída Jiroutová s dalšími zprávami Dobrého rána během čtvrtka 28. května. Vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje a můžeme nastínit tedy po půl sedmé i následujících 30 minut našeho vysílání. Už za okamžik totiž nabídeme další aktuality z Libereckého kraje a chybět nebude cesta ani za předškoláky. Společně s nimi připomeneme poměrně starou, ale stejně smutnou událost, samozřejmě s tím dětským nadhledem. Konkrétně se s nimi vydáme na moře. Tak co tedy potom následně s nimi budeme řešit, to se samozřejmě dozvíte před 7 hodinou. Do té doby je to i prostor na spoustu dalších písní. Hned tedy po zprávách nabídnu skupinu Krištof a s nimi, myslím si, klasickou záležitost. V tomto momentě tedy píseň Inzerát.

0: Dobré ráno pokračuje, zatím v takovém tom správném poklidu i v 6 hodin 41 minut. Po písni Heleny Vondráčkové Časy proti nám se můžeme společně ale přesunout už také k víkendu. A to myslím si v tomto momentě se zajímavým a příjemným přehledem aktualit, které jsou právě na víkend naplánovány. Ku příkladu ve Starých Splavech na Českolipsku zvou právě tuto sobotu na akci zvanou Kácení máje. Těšit se můžete na soutěže pro děti, občerstvení nebo také živou muziku. Akce bude před hasičskou zbrojnicí ve Starých Splavech a začátek je naplánovaný na 16. hodinu. Přesunout se následně můžeme také na dětský den, který v sobotu odstartuje sezónu na koupališti v Dubici na Českolipsku. Program bude na přilehlé louce u minigolfu a vstup je zdarma. K dispozici pro děti budou dílničky, také nafukovací atrakce nebo animační program. O víkendu bude koupaliště otevřené od 10. do 20. hodiny. Od června se provozní doba prodlouží. Otevřeno bude od 9. do 21. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Řekl bych, že nás dnes čeká den více než ideální, tedy po stránce meteorologické. Teploty dnes mezi 20 až 23 stupni, na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni a k tomu jasná až polojasná obloha. Místy slabý, mírný severozápadní vítr a biometeorologická předpověď mírná, tedy pro dnešek na jedničce, a to pro celý Liberecký kraj.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: přejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání, tedy vysílání Českého rozhlasu Liberec. Můžeme připomenout v kalendáři 28. května roku 2026 a vrátit se můžeme trochu do historie. Před 35 lety se totiž potopil po výbuchu na palubě tanker ABT Summer, ze kterého do moře uniklo na 260 tisíc tun ropy. Vědí ale dnešní děti, co je to vůbec tanker a k čemu na moři slouží? To zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, co to je tanker?
2: Tanker, tak to je nějaký tank velký.
3: Nebo to je nějaký vozidlo, který má vepředu takovou tyč, který může střílet něco, třeba nějaký bomby.
4: To je auto, který auto má takovou tyč a může střílet.
5: Že můžou být zražená auta.
6: Může to být nějaký nákladák, který má raketu.
1: A co ty si myslíš, že je tanker?
7: Je to velká loď a vozí se po vodě.
1: A co je v té lodi?
7: Lidi.
6: Je v tom benzín a když vyteče, tak rybičky kolem všude můžou zemřít.
4: To je to, že tam je takový benzín a na té lodi musí být hodně benzín, protože když chce někam jet na lodi, tak aby to mělo hodně benzín. A když ten benzín vyteče, tak všichni z toho moře můžou umřít, i který s koupou. A jsou tam lidi a ta loď se může i někdy potopit, když ten benzín vyteče.
1: A kdy se ještě ta loď může potopit?
4: No, že to může se někdy potopit starodávních to lidím.
6: Že narazí do ledovce a praskne loď.
4: Že třeba spadne auto.
3: A nebo aby se zachránil, tak by mohli skočit do té vody a plavat.
1: A kde tanker jezdí?
6: Jezdí v moři nebo na silnici.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Hrádek nad Nisou hledá jednatele pro nové technické služby. V Liberci dnes začíná program Mezinárodního Nisa Film Festival. Americká armáda podle Reuters v noci ostřelovala několik vojenských zařízení v Íránu. A dnes bude slunečno s teplotami do 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou nachystány, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Vedení Hrádku nad Nisou na Liberecku hledá jednatele pro novou firmu městské služby Hrádek nad Nisou. Založení městské společnosti schválili zastupitelé už v únoru. Založení firmy ale chtějí nechat až po výběru jednatele. Lhůta pro přihlášky končí 3. června. Podle nezávislého starosty Pavla Farského hledá radnice především schopného manažera.
3: Jeho úkol bude tu společnost rozjet od začátku, takže on bude muset nejdřív udělat takový to, co u té společnosti není vidět, že najme hospodáře, účetní a takovýhle. A až bude v tomhle funkční, tak do sebe začne nasávat jednotlivé obory, které bychom chtěli, aby se jimi zabývala.
1: Firma by postupně měla převzít správu a provoz sportovišť ve městě, údržbu komunikací, zeleně a veřejného osvětlení, správu městských budov nebo nakládání s odpady. Rekonstrukci základní umělecké školy v Železném Brodu neudělá vítězná firma. Vedení města ji ze soutěže vyloučilo. Přestavbu by tak měla provést druhá firma v pořadí. Nabídla cenu odpovídající odhadům projektantů, tedy kolem 150 milionů korun. Vítěz nabídl o 36 milionů méně. Podle starosty Františka Lufinky ze starostů pro Liberecký kraj nebyla firma schopna nízkou cenu zdůvodnit. Diváci v Liberci dnes můžou navštívit projekci filmů, které jsou součástí Nisa Film Festivalu. Mezinárodní akce hostí 11 měst v Německu, Polsku a Česku v oblasti regionu Nisa. Na všech festivalových místech lidé uvidí kolem stovky filmů. Jaké je čekají dnes v audiovizuálním sále Severočeského muzea v Liberci, říká členka organizačního týmu Barbora Jeburková.
4: Od 18 hodin se můžete těšit na hraný film Mambo Maternika. Po projekci následuje beseda s režisérkou a scénáristkou Borbálou Nagy. Od 8 hodin se pak můžou těšit na českým lvem oceněný film Karavan. Bude následovat beseda s režisérkou Zuzanou Kiršnerovou.
1: Americká armáda v noci provedla několik úderů na vojenská zařízení v Íránu a sestřelila několik dronů s odvoláním na amerického vojenského činitele. To potvrdila agentura Reuters. Tři exploze se ozvaly poblíž přístavu Bandar Abbas v blízkosti Hormuzského průlivu. Informovala o tom iránská agentura Fars s tím, že ozbrojené síly v oblasti krátce aktivovaly systém protivzdušné obrany. Írán nehlásí žádné oběti ani materiální škody.
2: Počasí.
1: A v Libereckém kraji dnes čekejme jasno až polojasno. Odpolední teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr nám fouká slabý severozápadní o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Rostlové podmínky ráno mírně nepříznivé, během neočekáváme dobré až velmi dobré a bio je na nejnižším stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A ze stráže u České Lípy ve směru na Stružinec se v blízkosti silnice pohybuje stádo dobytka, v úseku jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtvrteční dobré ráno pokračuje a my jsme rádi, že jste si i dnes naladili Český rozhlas Liberec. Teď už tedy v čase 4 minuty po 7 hodině, kdy se můžeme také podívat na následující čas, který ve vysílání už za okamžik budeme věnovat fotbalu. Konkrétně se vydáme do Jablonce, neboť jsme měli možnost udělat rozhovor s majitelem fotbalového klubu, a to Jakubem Střeštíkem. S ním jsme se bavili také o jeho pohledu na první sezonu právě pod novým vedením. Jak tedy sezonu hodnotil a jaká je vize do budoucna? To vše se dozvíte už za okamžik v následujících minutách. Dobrého rána, my přejeme příjemný poslech, řidičům šťastnou cestu a hlavně úspěšný čtvrtek 28. května.
0: Dobré ráno s Martinem Kolínem.

0: Čtvrteční dobré ráno 28. května v kalendáři, teď už tedy 11 minut po 7. hodině a my popřejeme nejen příjemný poslech, ale právě také dobré ráno v naší společnosti. Jak jsme avizovali, můžeme skutečně zamířit za prvoligovým fotbalem. Konkrétně tedy doplňme, fotbalisté Jablonce zakončili ligu 5. místem, neuspěli ale ani ve finále poháru. Aktuálně tak zažívají tedy zklamání, přestože takové výsledky by asi před startem sezóny na Střelnici brali. S majitelem klubu Jakubem Střeštíkem si tak povídal reportér Pavel Petr.
1: Může ten negativní pocit přebít skutečnost, že byste se nakonec přeci jen na úkor Karviné do poháru dostali?
2: Samozřejmě, kdybychom se dostali do předkol konferenční ligy, tak to pro nás velký úspěch je, ale já jsem si hrozně přál, aby hráči a fanoušci mohli držet v ruce ten pohár. Pro spoustu našich hráčů to byl vlastně největší zápas jejich kariéry. Naši fanoušci dlouho žádný pohár v Jablonci neoslovovali. Pro mě jako majitele klubu, pro realizační tým, pro trenéra, by to bylo hromitánský úspěch.
1: Určitě už je v hlavě ta nová sezóna, která přijde, tak dají se očekávat velké změny nebo změny vůbec, ať už třeba v realizačním týmu nebo taky samozřejmě v tom hráčském kádru.
2: Nepředpokládáme žádné změny v realizačním týmu, samozřejmě pokud, tak to bude pouze směrem dovnitř, abychom posílili, ať už je to nějaká datová analytika, vyhodnocování a tak dále, přece jenom jako fotbal se někam posunul zprofesionální, ale my nemůžeme zůstat pozadu, protože pořád chceme hrát o ty přední příčky. V rámci kádru tam si myslím, že to je jednoduché, někteří hráči odejdou a jiní přijdou, ale myslím si, že to je stejné pro všechny kluby v naší lize, stejně jako jakýkoliv jiné.
1: Dá se říct, kolika procent třeba bude ten kádr obměněný, nebo v tuto dobu ještě ne?
2: To asi nedokážeme, my samozřejmě dlouhodobě některé hráče sledujeme, ať už uvnitř týmu, anebo hráče, které bychom rádi přivedli, ale ta přestupová dynamika se dramaticky změnila změnou vlastnické struktury týmů v první české a druhé české lize, takže to, že máte vytipované nějaké hráče, ještě neznamená, že se vám podaří ten transfer uskutečnit.
1: Vy vlastně jste klub převzal v průběhu sezóny, tak jaké to jsou osobní zkušenosti, co vám to přineslo?
2: Spoustu štěstí a velký kus smutku a bolesti. Jsou to smíšené pocity a myslím si, že to je stejné pro všechny lidi, kteří se pohybují ve sportu. Jo, jsou tam emoce a emoce bývají pozitivní i negativní. Já jsem šťastný, že tady jsme. Byl to za mě správný krok. Užíváme si to, dělalo nám to dlouhou dobu radost. Samozřejmě to jaro možná ty výsledky nevypadaly tak, jak bychom si všichni představovali. Nakonec přišlo to smutné finále poháru, ale s tím už nic nerad děláme. A jeden z mých dobrých přátel řekl, musíš se naučit prohrávat a cítit tu neskutečnou bolest a příště vyhrát pro to, abys tu bolest už nemusel příště cítit.
0: Říká tedy majitel jabloneckého fotbalového klubu Jakub Střeštík. Natáčel s ním Pavel Petr.

0: počasí.
1: Také dnes nás bude doprovázet po celý den sluníčko, můžeme doplnit jasnou až polojasnou oblohu. Na druhé straně teploty, ty budou o něco příjemnější než v předešlých dnech. Ty nejvyšší dnes mezi 20 až 23 stupni. Na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni. Biometeorologická předpověď teď už tedy pro celý kraj. Mírná na jedničce a hlášený máme slabý, místy mírný severozápadní vítr. Tak takové počasí nás čeká ve čtvrtek 28. května v Libereckém kraji.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě, co do rozlohy, je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helvštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Společně s Lídou Jiroutovou v dalších zprávách připomeneme a prozradíme, jak v Rokytnici nad Jizerou funguje takzvaný Reuse Point.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Turnově si dnes připomínej odchod okupačních vojsk v roce 1990. Na náměstí Českého ráje se představí městské spolky a organizace. U náměstí proto nebude možné zaparkovat. Liberec řeší, jestli zachová projekt domovníku. Aktuálně v městských bytových domech působí 6. Starají se o technické závady, o čistotu domů a jejich okolí a taky o sousedské vztahy. Tříletý projekt hrazený z evropských peněz letos skončí. Celkem stál 14 milionů korun, přičemž dotace pokryla většinu nákladů. V Rokytnici nad Jizerou můžou lidé nosit nepotřebné věci do takzvaného Reuse Pointu. Stanoviště na výměnu věcí se nachází u sídliště v kontejnerové buňce. Premiér Andrej Babiš ANO dnes společně s ministrem životního prostředí Igorem Červeným z motoristů sobě oznámí kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. Zatím je jisté, že v programu bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Prezident Petr Pavel dnes v Estonsku navštíví město Tartu a vydá se na prohlídku baltské obranné linie. Podél svých pozemních hranic buduje Estonsko systém opevnění, jehož součástí mají být mimo jiné taky desítky kilometrů protitankových příkopů. A dnešek bude mít jasnou až polojasnou oblohu, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A kvůli opravě povrchu silnice 3. třídy v Liberci Machní je uzavřena ulice Renoltická, úsek mezi Machnínem a Krištofovým údolím, objížďka značena.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7 hodin 32 minut. V případě, že se postupně probouzíte, tak vás zdravíme u poslechu čtvrtečního Dobrého rána. Přejeme tedy příjemný poslech, ostatně můžeme nastínit i program na následujících 30 minut, neboť už za okamžik společně probereme další aktuality z Libereckého kraje. Společně se ale také před 8 hodinou vydáme například na Děčínsko. Můžeme připomenout a také prozradit v tomto směru, že Děčín začal se zabezpečením jednoho místa na svahu nad Teplickou ulicí. Padají z něj kameny na frekventovanou silnici a občas se stane, že někomu poškodí auto. Jenže takových míst je nad Teplickou ulicí víc. Ostatně celému tématu se tedy budeme věnovat právě ve vysílání před 8 hodinou. Přejeme tedy příjemný poslech, pokud možno poklidné čtvrteční ráno, a to v naší společnosti.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, Bílá Java 250, název písně, kterou nám zaspívala Věra Špinarová 9 minut po půl osmé, což je také čas, kdy se můžeme podívat na další aktuality z libereckého kraje. S tou první můžeme zamířit do Liberce a ta bude ryze sportovní. Přichází tedy přímo z webových stránek libereckého Slovanu, který ohlásil už teď, tedy v podstatě včera, je to aktualita včerejšího večera, kdy byla tedy oznámena první letní posila kádru. Můžeme připomenout, že je to posila do defenzívy, je to tedy střední záložník, který přišel z pražských Bohemians, a to po skončení smlouvy. Konkrétně tedy Lukáš Hulka, který podepsal smlouvu do léta 2029, a můžeme doplnit i dle slov tedy právě funkcionářů a členů klubu, hlavně tedy Jan Nezmar, ten o posile zmínil, že patří tedy ke zkušeným hráčům, kteří by měli právě posílit i to zkušenostní jádro celé kabiny. Tolik tedy sportovní záležitosti liberecké kraje. Můžeme se přesunout i do Lomnice nad Popelkou, a to s ohledem na víkend, kde tedy v sobotu v případě, že budete mít chuť a máte rádi historii, tak máte možnost navštívit Lomnický zámek od 14 hodin. Tam je totiž na programu komentovaná prohlídka o prusko-rakouské válce 1866, a to s lomnickou osobností panem Ladislavem Kordíkem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Čtvrteční dobré ráno pokračuje a pokračuje také s tradiční záležitostí, tedy v tomto momentě i možnost probrat počasí a probereme ho společně s panem Pavlem Juzou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Pane Juzo, první otázka, myslím si, otázka, které si všimli všichni naši posluchači. Venku najednou už nejsou taková vedra jako v předešlých dnech, tak můžeme upřesnit, jak se nám ty teploty v noci pohybovaly, případně jak se pohybují teď tady v ranních hodinách?
2: Tak teď v ranních hodinách už je o něco tepleji. Teplota dosahuje většinou 9 až 13 stupňů, na horách je 6 až 9 stupňů, ale je pravda, že ráno bylo o něco chladněji, takže většinou teplota v Libereckém kraji byla v rozmezí asi tak 3 až 7 stupňů, ale na horách bylo i chladněji, takže například na Jizerce tam je několik stanic a ty měly teploty v rozmezí minus 1 až minus 3 stupně. Smědava měla necelý plus 1 stupeň. Takže jako i v těch nižších polohách, kde bylo těch 3 až 7 i na těch horách, celkem příjemný chládek.
1: Znamená to tedy, že můžeme i dnes očekávat nějaké ochlazení, nebo nám ty teploty ještě porostou?
2: Samozřejmě, že teploty porostou, ale měly by dosáhnout nižších hodnot, než kolik bylo včera nebo dokonce v úterý. Očekáváme, že většinou tady bude nějaké to jasno nebo skoro jasno, přes den přechodně až polojasno, ale ty maximální teploty by měly dosáhnout 20 až 23 stupňů. Možná, že někde nebude ani těch 20, takže proti těm předchozím dnům chladněji.
1: To si ale myslím, že je nakonec příjemná a dobrá zpráva, kterou jsme rádi, že jsme měli možnost doručit minutu po 7:45. Informace nám tedy z Českého hydrometeorologického ústavu předal pan Pavel Juza. Děkujeme za ně, přejeme krásný den, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naschledanou.
3: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
4: To štěstí chtěl bych jednou mít.
3: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma. Jenže blázni si dělá. Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno pokračuje, 11 minut nás dělí od 8 hodiny. Můžeme také přidat informace, které jsme nastínili. V tomto momentě doplňme tedy, specializovaná firma totiž začala se zabezpečením jednoho místa na svahu nad Teplickou ulicí v Děčíně. Padají z něj totiž kameny na frekventovanou silnici. Skalní četa města svahy nad ulicí prošla a objevila hned dvě taková kritická místa. Zabezpečení toho druhého magistrát chystá. Padající kamení je nebezpečné hlavně pro osobní auta, zatímco kamiony, menší kameny, přejedou. Jeden asi 15-kilový se stal osudný autu mladíka z Jílového u Děčína.
1: Bylo to jako každý den, jsem jel z Děčína domů, přede mnou jel kamion.
2: Vysvětluje mi Libor Jirásek s tím, že z kameny na vozovce na Teplické ulici se už v minulosti setkal, zatímco vysoký kamion je přejel a pokračoval v jízdě, pro osobní auto už byly příliš velké.
1: Dva kameny přejel, že jo, a my jsme mezi sebou měli rozestup tak na auto a půl, možná dvě. A samozřejmě jsem si toho těch kamenů všiml, až když jsem se objevili pod tím kamionem, že?
2: Jak to znělo, když jste narazil?
1: No, bylo to hodně nepříjemné, jakož to byl tak 10-15-kilový kámen, tak to úplně jako nic příjemného nebylo. Samozřejmě bylo vidět všechny plasty, že vyletěly zepředu.
2: A samozřejmě asi nejenom plasty se poškodily.
1: Právě, no. Rameno jsem měl posunutý a sedřenou promáčklou olejovou vanu.
2: Jakou odhadujete škodu?
1: Jelikož to auto je z roku 98, tak není to úplně jednoduchý si ty věci na to schánět. Cenovka, já nevím, může být okolo 20-30 tisíc. No.
2: Dodává mladík, zatímco opravuje doma pod pergolou rozbitý nárazník svého dnes už veterána. Se svým příběhem se svěřil na sociálních sítích. Na příspěvek reagovalo hned několik lidí, že se jim na Teplické ulici stala stejná věc. Kameny padající ze svahu jim buď rozbily části auta, nebo poškodily pneumatiky. Magistrát města, který je vlastníkem svahu, ale letos přijal jenom jedno takové oznámení. I tak se na dvě problematická místa slibuje zaměřit, říká mluvčí Luděk Stínil.
3: V lokalitě u garáží tam proběhne zajištění skalní stěny, budou odstraněny uvolněné části a skála bude zpevněna kotvami.
2: Vysvětluje mluvčí s tím, že v těchto dnech už by měla specializovaná firma na svahu pracovat.
3: Náklady jsou 890 tisíc korun bez DPH.
2: Podle Stínila je ale druhá lokalita daleko členitější než ta první a sanace bude obtížnější. Než bude hotovo, zvažuje město v tomto místě nějaké provizorní řešení proti padání kamenů na vozovku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

jenom se vzduchem nechám rozplakat, nebebudu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Zdravotní sestra najde svého manžela vozíčkáře v posteli mrtvého. Byla to vražda? Zjistí inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Šternberg. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art uvede příběh legendárního spisovatele, který se stal jedním ze zakladatelů moderní fantazy. Premiéra životopisného filmu Tolkien. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Posílení autobusů z Jablonce nad Nisou do Prahy zlepšilo služby pro cestující. Koupaliště se připravují na letní sezónu. V Turnově by se mohlo otevřít už v sobotu. Jablonečtí fotbalisté vstoupí do přípravy v polovině června. A čekejme slunečno a teploty mezi 20 až 23 stupni. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Posílení autobusové linky mezi Jabloncem nad Nisou a Prahou soukromým dopravcem se zatím vyplácí. Vyplývá to ze zjištění společnosti Koryt LK, která v regionu objednává veřejnou dopravu. Komerční linka soukromého dopravce autobusy VKJ jezdí mezi Jabloncem a Prahou od poloviny března, a to v pátek a v neděli. Doplňuje tak spoje, které zajišťuje společnosti Busline a ČSAD Liberec. Ty už neměly na posílení kapacitu, říká jednatel Koridu o to Pospíšil.
3: Ta naše linka, k tomu jsme narazili na limity z hlediska počtu řidičů, takže jsme uvítali možnost komerční linky externího dopravce. Ona zatím není v Idolu, ale pokud by se v budoucnu prohlubovalo to její vedení dál do Libereckého kraje, by v Idolu být mohla.
1: Městské koupaliště v Turnově by mělo zahájit sezónu už tuto sobotu. V areálu Maškova zahrada ho pracovníci intenzivně připravují na otevření. Bazény už jsou vyčištěné a napuštěné vodou, po opravě jsou i skluzavky a tobogány. V blízkosti vznikl i nový vrt, pokračuje manažer Maškovy zahrady Tomáš Špinka.
4: Je pravda, že pokud se nám současně potkal provoz koupaliště a zimního stadionu, což bylo v druhé půlce letních měsíců, tak pak jsme měli trošku problémy s kapacitou vody vzhledem třeba k chlazení na zimáku, tak proto jsme vlastně posilovali toto vodní hospodářství.
1: Zoologická zahrada v Liberci začne příští týden s přípravnými pracemi na budování údolí ohrožené divočiny. Samotná stavba by mohla začít v roce 2029. První velká expozice by měla patřit tygrům usurijským. Plánovaný areál by měl mít rozlohu 12 hektarů, plocha zahrady se tak zdvojnásobí. Výstavba bude rozdělena na etapy, náklady na první etapu budou do 300 milionů korun. Děti v individuálním vzdělávání v Česku přibývá. Podle ministerstva školství jejich 7,5 tisíce, to je asi o 2,5 tisíce více než před 4 lety. O povolení domácí výuky rozhoduje ředitel kmenové školy, kde je dítě zapsané. Součástí žádosti musí být i doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Podle ministerstva školství jsou v domácím vzdělávání nejčastěji žáci se závažnými psychiatrickými onemocněními, pro které je lepší individuální výuka. Sport. O víkendu skončila sezóna fotbalové šance ligy. Jablonečtí fotbalisté už ale mají jasno o přípravě na nový ročník. Pokračuje trenér Luboš Kozel.
5: Sejdeme se 17. června. Vlastně příprava bude probíhat nejdřív tady a pak je v plánu soustředění v Rakousku. Asi 10 dní, myslím, že od 5. do 15. července. A pak uvidíme, jestli budeme začínat ligou nebo předkolem konferenční ligy. Počasí.
1: A dnes bude jasno až polojasno, odpolední teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor si aktuálně dávejte v ulici 28. října v Turnově. Tam se srazila 3 osobní auta, na místě policie a úsekem s opatrností projedete. A za Rádelským mlýnem na silnici první třídy číslo 35 ve směru na Turnov se srazilo osobní a nákladní auto. Projíždí se tam kyvadlově jedním jízdním pruhem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: V
6: Ostatně, jak nám přislíbil také meteorolog, skutečně se nám venku probudil nakonec pěkný letní den, byť teda ty teploty budou o něco chladnější než v předešlých dnech, což je, ale myslím si, dobrá zpráva. Po 8. hodině vás tedy zdravíme ze studia Českého rozhlasu Liberec. Vedle přání příjemného poslechu přidáme i přání úspěšně zvládnutého dne. K tomu se můžeme podívat i na dnešní události, neboť právě dnes v Česku začíná program letošního mezinárodního NISA Film Festivalu. Půjde samozřejmě o filmy, tak tedy otázka, co bude kde k vidění. Na to odpovíme už za okamžik v další reportáži našeho čtvrtečního ranního vysílání.
2: Dobré ráno s Martinem Kolínem.

0: 12 minut po 8 hodině jsme do vysílání Českého rozhlasu Liberec vkročili po písni Vítězslava Vávry, a to Dívka Gloria. Je to také čas, kdy se budeme moci alespoň na okamžik obrazně přesunout i také do světa filmu. Právě dnes totiž v Liberci začíná NISA Film Festival. Jde o mezinárodní akci, kterou hostí města v Německu, Polsku i Česku. Akce se v Liberci konala do roku 2024 v kině Varšava. Letos druhým rokem můžou diváci projekce filmu navštívit v Severočeském muzeu. Celkově se Liberec zapojí po 13. a to dnes a zítra.
1: Hlavní myšlenka, se kterou NISA Film Festival před 23 lety vznikl, bylo propojovat programová kina v regionu Trojzemí, čili v regionu Německa, Polska a České republiky, a nabízet divákům pohled na aktuální tvorbu v sousedních zemích.
2: Vysvětluje Hana Antušová, členka organizačního týmu NISA Film Festivalu. Přibližuje, jak organizátoři festivalové filmy vybírají.
1: Vybíráme vždy prvotiny nebo maximálně druhé snímky začínajících autorů. Díky nám tak mají šanci se zviditelnit a navázat nové kontakty.
2: Festival se podle Antušové uskuteční celkem v 11 městech.
1: V Německu například v Žitavě, v Budyšíně a v Polsku ve Šieňavce, případně v polském Zhořelci. V České republice konkrétně v Liberci a ve Varnsdorfu.
2: Diváci můžou navštívit NISA Film Festival i tady v Liberci. Kde přesně a co je čeká?
3: NISA Film Festival letos můžou diváci navštívit v audiovizuálním sále Severočeského muzea v Liberci.
2: Říká Barbora Jaburková z libereckého organizačního týmu.
3: Ve čtvrtek se můžete od 18 hodin těšit na hraný film Mambo Maternika a po projekci dokonce následuje beseda s režisérkou a scénáristkou filmu Borbálou Nagy. Od 8 hodin se pak můžou těšit na českým lvem oceněný film Karavan. I po něm bude následovat beseda, a tentokrát s režisérkou Zuzanou Kiršnerovou. V pátek 29. bude možné vidět experimentální dokument 1+1+1 Ondřeje Vabrečky, který bude k dispozici k debatování o filmu i po jeho projekci. Poslední film v Liberci bude německý psychotriller inspirovaný skutečnou událostí, jmenuje se Interiér.
2: Kde zájemci seženou vstupenky na tyhle jednotlivé projekce?
3: Vstupenky se dají koupit buď online v předprodeji přímo na webových stránkách NISA Film Festivalu, anebo potom v den konání vždy jednu hodinu před začátkem filmu na místě a pouze v hotovosti.
2: Doplňuje Jaburková z Liberce, Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec žije.

0: počasí.
1: Jasná až polojasná obloha a teploty mezi 20 až 23 stupni. Na horách mezi 15 až 18 stupni. Takový výhled máme na čtvrtek 28. května v Libereckém kraji. Biozátěž mírná, tedy na jedničce, a slabý, místy mírný bude také severozápadní vítr. Dobré ráno přeje Český rozhlas Liberec, a to i 18 minut po 8. hodině.
2: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
3: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
3: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
2: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: kalendáři 28. května a také dnešní dobré ráno můžeme připomenout z pohledu narozenin. Slaví totiž herec, a to jak divadelní, tak televizní, Svatopluk Skopal. Absolvent Janáčkovy akademie muzických umění, který se na obrazovkách objevil ještě ve studijních letech. Já osobně si ho hned vybavím v roli z filmu z roku 2012, a to Probudím se včera. Na druhé straně je potřeba zmínit i role seriálové. Například Sanitka, můj velmi oblíbený seriál, a to Malý pitaval z Velkého města, a pak samozřejmě ta nejvýznačnější, a to v seriálu Vyprávěj. Svatopluk Skopal slaví krásné půlkulaté výročí, a to 75 let. My přejeme všechno nejlepší a ukázku z Vyprávěj si můžeme připomenout také ve vysílání. To pojetí běžného života je zkrátka kouzelné.
1: Je to možný? Funglový auto, ono se to hned rozsype.
2: Já jsem to věděla.
1: Co to sakra může být? Co jsi věděla?
2: Že nám ten benzín dojde.
1: Kdyby to bylo takhle jednoduchý.
3: Ještě, že jsem si vzal vercajk.

0: Během čtvrtečního dobrého rána se nám přiblížil další čas zpráv Lídy Routové. Společně s ní probereme také okolí Lomnice nad Popelkou, co do odpočinkových míst.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Některé větší firmy s fotovoltaikou mají problém s připojením solární elektrárny do sítě. Distributoři část do žádostí odmítají kvůli fyzickým limitům distribuční soustavy a taky kvůli velkému nárůstu počtu fotovoltaik v posledních letech. Například společnost EGD zamítla za poslední rok a půl 17 000 žádostí, tedy zhruba každou desátou. Diváci v Liberci dnes můžou navštívit projekci filmů, které jsou součástí NISA Film Festivalu. Mezinárodní akci hostí 11 měst v Německu, Polsku, Česku a v oblasti regionu NISA. V blízkém okolí Lomnice nad Popelkou mohou turisté využívat tři nová odpočinková místa. Město je nechalo vybudovat u Oborského rybníku, za zámečkem v Oboře a také na Košově. Krásná lípa na Děčínsku se pustila do rekonstrukce bytového domu v Masarykově ulici. Práce budou trvat rok a půl a stát budou kolem 40 milionů korun. V objektu vznikne kromě bytu i ordinace. Čeští hokejisté nastoupí odpoledne v 16 hodin a 20 minut ke čtvrtfinále mistrovství světa. V Curychu budou hrát proti Finsku. A dnešní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni. Obloha bude jasná až polojasná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A ulice Habartická v krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená, objížďka je značená a vede ulicemi Jindřichovská, Hejnická a Studánecká.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Řidičům tedy i po půl deváté přejeme šťastnou cestu, k tomu tedy dobré ráno, pokud se postupně probouzíte do nového dne, můžeme nastínit také druhou polovinu pracovního týdne, a to konkrétně čtvrtek 28. května. Po zprávách Lídy Routové se společně už můžeme také s předstihem podívat na následující program našeho vysílání, neboť už za okamžik nabídneme tradiční a také očekávanou záležitost, tedy krimi příběh. Dnes se zaměříme na dvě největší města v Libereckém kraji. Jak Liberec, tak jablonecká policie totiž stíhala piráta silnic. Tak co se kde stalo a jak nakonec celá ta honička dopadla, to vše se dozvíte za okamžik v krimi příběhu Miroslava Holubce. Do té doby například skupina Olympic a s nimi píseň Dynamit.

0: tom v správném poklidu pokračuje čtvrteční ranní vysílání v éteru Českého rozhlasu Liberec. My jsme rádi, že i dnes jste jeho součástí také vy, tedy naši posluchači. Bylo to teď v poklidu s písní Kdyby tady byla taková panenka. Na druhé straně je potřeba to trochu naordinovat také na ten opačný směr a trochu to také vyrovnat. Proto se společně těšíme na krimi příběh. Možná si vzpomenete na kultovní snímek Pulp Fiction, historky z podsvětí, kde drogový dealer vyčítá Johnu Travoltovi, teď budu citovat, moji klienti svoje špičky zvládají, konec citace. Hrdina našeho dnešního krimi příběhu svou špičku hrubě nezvládl a teď mu hrozí nejmíň 2 roky vězení. Pokračuje Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy.
2: Je to smutné, ale je to tak. Někteří řidiči občas usednou za volant pod vlivem návykových látek. Někomu se nechce z hospody pěšky nebo autobusem a někdo je dlouhodobým uživatelem různých zakázaných substancí. Ale na rozdíl od pašeráků aut, kteří jsou schopni po dávce pervitinu bez problémů dovést auto kradené v Německu až do Polska, náš dnešní teprve 19-letý pirát nebyl schopen dojet z Liberce do Jablonce. Tedy on nakonec dojel, ale rozhodně to nebylo bez problémů. První nehodu měl už v Liberci, to si ho všimli první svědci, kteří zalarmovali policii. Následoval karambol v Jablonci v ulici Československé armády, kde při míjení poškodil protijedoucí škodovku. Ani tehdy nezastavil a pokračoval v krasojízdě. Těžko říct, jestli mu to bylo jedno, nebo si toho vůbec nevšiml, což by napovídalo jeho stavu. Někdo si přivodí lehkou špičku, někdo pořádně přebere. Tento mladík byl, jak se někdy říká, úplně na plech, což hezky koresponduje s následky jeho jízdy. O pár desítek metrů dál vjel do protisměru v ulici Boženy Němcové, která je jednosměrná, a mírně přerovnal auta zaparkovaná po pravé straně. To už věděl, že je opravdu zle, takže vystoupil, nechal svou oktávku na místě a utíkal pryč po svých. Jenže to už byla zburcovaná nejen liberecká, ale i jablonecká policie a za pár minut už ho měli. Ukázalo se, že už při nehodě v Liberci si prorazil pneumatiku a cestu do Jablonce absolvoval porávku, což by mohlo vysvětlit, ale nikoli omluvit jeho karamboly v Jablonci. Policisté mu zjistili jednak marihuanu a jednak užití pervitinu. Když k tomu všemu přičteme ještě porušení zákazu řízení až do srpna příštího roku, 2letý trest vězení je pro něj nepříjemně reálný.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pokud patříte do skupiny, která si užívá aktuální počasí, jenom na ně v předešlých dnech bylo trochu teplo, tak pro vás, myslím si, dnes více než ideální. Jasná až polojasná obloha nám totiž v Libereckém kraji pokračuje. Nejvyšší denní teploty už ale dnes mezi 20 až 23 stupni. Na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia. Hlášený máme slabý, místy mírný severozápadní vítr a biometeorologická předpověď pro dnešek už tedy v celém Libereckém kraji mírna, to znamená na jedničce. Dobré ráno ještě pokračuje i po 8:45. Popřejeme příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec a už za okamžik nabídneme píseň Michala Hrůzy. Dobré ráno.
2: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. Premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Název písně, kterou si pravděpodobně teď člověk spojí spíše s děním okolo mistrovství světa v hokeji. A skutečně zakázané uvolnění, to pravděpodobně dnes na obrazovkách, hlavně tady České televize, uvidíme. Přece jen můžeme doplnit čtvrtfinálový duel mezi Finskem a Českem. Ten dnes startuje v 16 hodin a 20 minut. Já tedy 100% fandit budu. Už předem se v tomto směru tady omlouvám sousedům v případě, že bych to intenzivně prožíval. Na druhé straně společně se můžeme podívat také na vysílání po 9. hodině, to znamená na dopoledne pod Ještědem. I dnes se na vás totiž těší kolegyně Iveta Kalátová a opět s ní budete mít možnost probrat spoustu zajímavého. Co konkrétně, to už nechám na ní a více prozrazovat nebudu. Pro dnešní dobré ráno se tak loučí Martin Kolín.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Devět hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V části českých krajů letos podle policie přibylo případů krádeží pohonných hmot. Nový domov pro seniory v Hostinném zahájí podle radnice provoz ještě v tomto roce. Norsko se rozhodlo připojit k francouzskému programu jaderného odstrašení. A dnes bude slunečno s teplotami až u 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou nachystány, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Policie letos v některých krajích v Česku zaznamenala nárůst krádeží pohonných hmot. Český rozhlas to zjistil od krajských policejních ředitelství. Ceny benzínu v Česku stouply na jaře kvůli válce na Blízkém východě. Krádeží přibylo v Libereckém a Olomouckém kraji a mírně na Vysočině a v jižních Čechách. Zloději se zaměřují na odstavená nákladní auta nebo stavební techniku, popisuje na konkrétním případu z Liberecka policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Chata vznikla přes oplocení na parkovišti jedné firmy, kde z nádrže zaparkovaného nákladního vozidla odcizil 139 litrů nafty. V tomto případě pachatel způsobil ještě škodu poškozením plotu.
2: V některých regionech policie samostatné statistiky krádeží pohonných hmot nevede. Týká se to například Pardubického, Královéhradeckého nebo Plzeňského kraje. Do nového domova pro seniory v Hostinném by se mohli první klienti stěhovat letos v prosinci. Vedení města počítá s kolaudací na konci letních prázdnin. V domově vzniká 55 míst pro seniory, kteří potřebují neustálou péči. Zájemci nebo jejich opatrovníci se už mohou radnici v Hostinném hlásit. V současné době jsou v novém objektu hotové pokoje, kanceláře, skladové prostory a začíná se malovat. Další práce popisuje nezávislá starostka Dagmar Sahánková.
4: Nová fasáda je na původní budově, na nové budově probíhá zateplení, dokončuje se střecha na té staré budově, teď už řešíme i přeložení kanalizace té dvorkové části objektu.
2: Povodí Labe oficiálně dokončilo rekonstrukci přehrady Harcov v Liberci. Původní 120 let stará hráz přehrady byla stavěna na zadržení stoleté vody. Nově bude umět zadržet i 10 000letou povodeň. Napouštění přehrady ale komplikuje sucho. Průtok v Harcovském potoce, který přehradu zásobuje vodou, je kvůli suchu podprůměrný, informoval ředitel Povodí Labe Marian Šebesta. Norsko se podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona připojí k programu jaderného odstrašení. Řekl to po jednání s předsedou norské vlády Johannesem Garem Sterem. Ten užší spolupráci s Francií odůvodnil hrozbou související s masivním zbrojením Ruska. Lídři Norska a Francie v Paříži taky společně podepsali novou obranou dohodu. Norský premiér ale doplnil, že v době míru v Norsku nebudou rozmístěné žádné jaderné zbraně.
1: Počasí.
2: A dnes čekejme v Libereckém kraji jasno až polojasno. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách naměříme 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr fouká slabý severozápadní, rozptylové podmínky jsou hlášeny dobré až velmi dobré a bio je na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v nádražní ulici v Chrastavě na Liberecku. Do června je uzavřený sjezd do ulice ze silnice číslo 35. Výjezd ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín je zachovaný. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Naladili jste si vysílání Českého rozhlasu Liberec a protože máme 4 minuty po deváté, začíná dopoledne pod Deštědem se čtvrtečním datem 28. června. Zdraví vás Iveta Kalátová, no utíká nám to opravdu hodně. Venku nás opět čeká teplý den, přímo horký den. Do Česka dorazily tropické teploty, reagují na to i provozovatelé koupališť a připravují se na letní sezonu. Koupaliště v Turnově by mohlo být otevřené už tento víkend. Detaily si povíme už za okamžik. No a do 30. května potrvá multižánrový festival hudební mládeže v Liberci Duhová bouře, který včera začal. Co nabídne, to se také dozvíme v této hodině. Také se vám i dnes dobře daří a hezky poslouchá.

Pátá, ale 9. hodina, 11. minuta a vy posloucháte vysílání Českého rozhlasu Liberec s datem 28. května. Máme čtvrtek, opět nás čeká horký letní den, tak Český svaz ochránců přírody doporučuje instalovat například mělké misky s vodou jak na zahradu, tak na balkóny či okenní parapety pro naše ptactvo. A důležité udržovat vodu.

0: vlastně plavčíka z ně, co je potřeba, připravujeme.
1: Je to práce na celý den asi, možná na celý týden, víte?
0: No, jako máknem si, ale jde to.
1: Říká pracovnice Beatrice Vaškebová. Koupaliště už je napuštěné, co se bude ještě dělat před začátkem sezóny?
2: Tak už nám toho chybí fakt jako malinko. V tuhletu chvíli musíme seřídit chlorový hospodářství, protože zatím vlastně chlorujeme všechno v ruce, to znamená v tuhletu chvíli koupaliště vypadá, že je připravený, ale kdybyste do něj skočila, tak chloru tam máme ještě víc, než bychom měli mít.
1: Říká manažer Maškovy zahrady Tomáš Špinka. Tobogány jsou seřízené?
2: Tak, tobogány máme revizi, máme vlastně všechny nutné opravy na tom udělané, letos z toho bylo trošku víc. Firma, která se nám o tobogány stará, s tím tady strávila zhruba týden času.
1: Což je víc než obvykle?
2: Což je víc než obvykle. Už jsou přece jenom 11. sezóna a třeba červený tobogán tím, jak je uzavřený, tak s ním zase takové problémy nejsou, ale největší práce máme se žlutým.
1: Je to taková ta skluzavka, kde když někdo sjede, tak si může natrhnout plavky.
2: Je to to místo, co nás trápí a tomu před sezónou i vlastně během sezóny se snažíme věnovat maximální péči, aby se nám tohleto nestávalo.
1: Tady se dělal nějaký nový vrt, bylo málo vody?
2: Je pravda, že pokud se nám současně potkal provoz koupaliště a zimního stadionu, což bylo v druhé půlce letních měsíců, tak pak jsme měli trošku problémy s kapacitou vody vzhledem třeba k chlazení na zimáku, tak proto jsme vlastně posilovali toto vodní hospodářství tak, aby jsme s vodou dostatečně vyšli.
1: Otevřít koupaliště plánujete na tento víkend, ale záleží to na počasí, takže lidé by měli sledovat webové stránky.
2: Je to tak, my v tuhletu chvíli směřujeme proto, aby jsme v sobotu měli od 9 do 19 otevřené. Předpověď zatím vypadá příznivě.
1: Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Také na Turnovsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Každá malá chvíle v životě se počítá. Lucie Bílá a Jan Bendik ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Teď už ovšem nadchází chvíle pro Daniela Šmída. Etiketa Daniela Šmída, to je pravidelná čtvrteční rubrika v našem vysílání. Daniel Šmíd je odborníkem na etiketu a propagátor kultivace chování v práci i v běžném životě. Vytváří pravidelný podcast Jemný pán a o slušném chování napsal i několik knih. Minulý čtvrtek jsme mluvili o skákání do řeči. Dnešním tématem jsou tituly. Ptala se Lada Klokočníková.
1: Dnes probereme tituly. To je totiž taky oříšek. Když někdo přijde host, přijde pan doktor, pan profesor, pan magistr, ono to neplatí možná jen na ty starší vůči mladším, ale jak reagovat na tituly hostů, kteří k nám přijdou, se kterými se setkáme?
2: Můžeme vycházet z toho, že když někdo má vysokoškolský titul, tak má právo být tím titulem oslovován. To je jeho právo, kterému nemůžeme upřít jenom proto, že třeba si to považujeme za příliš formální oslovení. Většinou totiž lidé, pokud nepoužívají tituly nebo i funkce některé, tak to není se zlým záměrem, ale jim to, jak se říká, nesedí do pusy, jim to nesedí do kontextu. Prosím, pokud někdo titul má, používejme ho v té správné formě, to znamená paní magistro, nebo pane inženýre, nebo pane doktore. Kde nemusíme tituly používat, je v okamžiku, kdy nám ten člověk, který titul má, řekne, abychom ho oslovovali příjmením. Že nám vlastně nabídne ustoupit z té formality, z té naší povinnosti a nabídne nám, řekněme, méně formální oslovování, to znamená oslovování příjmením, později třeba oslovováním jménem zůstáváme uvykání. Oslovování titulem také nám dává a našim posluchačům také, když jsou třeba tady experti v poradně, dává jim také, řekněme, známku toho, takovou ochranou známku té informace, protože mít titul neznamená jenom mít nějaký papír, ale ten člověk musel ty informace nabít, obstát ve zkouškách, udělat práce, které jsou s těmi tituly spojené a naše úcta k ním by měla být vyjádřená tím, že ten titul jeho přijímáme.
1: Někteří lidé mají těch titulů velmi mnoho, používat tedy ten nejvyšší titul, pan profesor například, nebo když má někdo je děkanem, používat spíš pane děkané, anebo pane profesore, to nám také někdy dělá starosti.
2: Ano, to se nedivím, protože je to podle toho, jaká instituce to má a v jakém kontextu se s tím člověkem bavíte. Jednoduše lze říci, pokud byste si představila, že to jméno příjmení je napsáno s těmi tituly, to znamená třeba profesor, inženýr nebo profesor, doktor, jméno příjmení a další třeba tituly za příjmením, tak je to vždy tím prvním, to, co stojí na začátku. Říkáte správně a většina posluchačů to tuší správně, že to být profesorkou, profesorem, docentkou, docentem, že to je ta nejvyšší dosažený titul. Dříve se tomu říkalo vysokoškolská hodnost, ale dnes je to vysokoškolský titul profesor nebo profesorka, docent nebo docentka. Zároveň pokud je takovýto, řekněme, vzdělaný člověk, ještě má další funkce v rámci vysoké školy, kde působí, tak na té vysoké škole, v rámci té školy, je potřeba ho oslovovat funkcí, kterou zastává v dané škole, protože těch profesorů tam může být několik, ale děkan je jenom jeden. Zároveň třeba tady v rozhlase je potřeba zvážit, a vy se zcela jistě ptáte před začátkem rozhovoru, jak vás mám oslovovat paní profesorko nebo paní rektorko.
1: Ano, to možná platí nejen u nás v rozhlase, ale například pokud někoho pozveme na přednášku do firmy a podobně, tak nejprve se zeptat, jak oslovovat, jak představit, abychom neudělali chybu.
2: Přesně tak, protože když tomu člověku dáme potvrzení jeho identity, tak s ním už navazujeme dobrý vztah. Pokud jeho identitu budeme nebrát vážně, no tak ten vztah už kolísá v základech.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Písnička z roku 1979 od Pavla Bobka, Lásko mě ubývá sil. Pokud se zajímáte o Pavla Bobka a o jeho písničky, tak možná víte, že kdysi dávno tuto píseň naspíval taky Kenny Rogers, od kterého si Pavel Bobek právě toto hezkou písničku vypůjčil. My se teď ale budeme v příštích minutách věnovat festivalu. V Liberci totiž včera začala první část už 35. ročníku multižánrového festivalu Duhová bouře. Hlavní část programu ale začne teprve dnes velkým pochodem a vystoupením v centru města. Festival nabídne bohatý program zaměřený na různé oblasti umění. Náš reportér Patrik Fischer se proto vydal za organizátory a ptal se jich na detaily.
1: Festival Duhová bouře pořádá spolek Hudební mládež a takovým hlavním organizátorem celé akce je samozřejmě i předseda spolku Pavel Smrkovský. Když se řekne duhová bouře, tak zcela upřímně moje první asociace je s hnutím hippies. Má ten festival něco trochu společného?
2: To úplně asi ne. Ten název vznikl až těsně před 15. ročníkem, kdy se každý ten festival od roku 1991 jmenoval nějak jinak, byl nějak zaměřený. První byl věnován Antonínu Dvořákovi a tak dále a tak dále. Ale my jsme prostě přišli s tímhletím názvem, který kdysi vymyslel můj pětiletý syn, prostě proto, že jsme to chtěli udělat po 15 letech jinak. Udělali jsme multižánrový festival a všechny barvy duhy, stejně jako všechny barvy hudby a umění, jsme tam promítli a od té doby je to ten festival, který známe.
1: Tak přece do mě možná napadá, že by to mohlo být jisté pojítko s tím hnutím hippies, kteří taky přišli s něčím trochu jiným. Vy jste zmínil sice, že duhová bouře jako taková existuje 15 let, ale celkově ty festivaly děláte už 35 let, což je neuvěřitelná doba. Dá se za tolik let vymyslet ještě něco nového, na co ty návštěvníky každý rok nalákáte?
2: Nevím, jestli my jsme zrovna ta nejvíc inovativní organizace. Hudební mládež České republiky je součástí mezinárodní sítě Jeunesse Musicale. A to jsou prostě hudební mládeže ve více jak 70 zemích světa, kde mladí lidé se věnují hlavně klasické hudbě. Takže tam se vychází hodně z té tradice. My jsme trochu jiní, my děláme kromě klasické hudby i mnoho jiných hudebních žánrů, děláme divadlo, tanec, výtvarná umění, literaturu, hodně to všechno. A tohle promítáme každý rok takovou pestrou žánrovou směsici, ale taky muzickou směsici do toho programu festivalu.
1: Když už trošku mluvíme o tom programu, jaký by ten festival mohl mít, no tak pojďme se bavit konkrétně, co letos na návštěvníky čeká.
2: Každý rok máme už po 20. duhový karneval v ulicích města. To znamená, že od Nisy, od řeky Nisy na Rybníčku, vyjde průvod, který tvoří členové a členky různých tanečních souborů, ale jsou to třeba i kapueristi, vem kamaráda kapuera Tomáše Zumra, Jizera, Jizerka a další. To všechno jsou lidé, kteří se rádi takhle jednou za rok sejdou a projdou tím městem a nahoře na náměstí doktora Edvarda Banaše před hranicí mají zhruba hodinu a půl show, kdy se zpívá, ale taky se tančí a do toho hraje Tamtam Batukára, což je sambová škola Miloše Vacíka, která už po 20. přijede z Prahy a vede ten průvod a těmi sambovými bubny, jak si přinese tu radost do těch ulic toho často deštivého, ale krásného Liberce.
1: Říká organizátor festivalu Duhová bouře Pavel Smrkovský. Pokud byste chtěli zajít na festival, určitě můžete. A to až do soboty 30. května.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: landed.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Můj bílej peče.
6: Čtvrtek 28. května. Svátek mají nositelé germánského jména Vilém. To je složení na dvou slov. Vůle a Helma. Všechno nejlepší. Vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Pařížská komuna byla potlačena ozbrojenými silami Francouzské republiky po krvavém týdnu před 145 lety v roce 1871. Radikálně socialistická a revoluční vláda komunardů držela moc na území Paříže něco přes dva měsíce. Karl Marx komunu označil za příklad diktatury proletariátu. Nejznámější a nejúspěšnější fotbalový klub německé menšiny v Praze, Deutscher Fußball Club neboli DFC Prague, byl založen před 130 lety v roce 1896. Zanikl ještě před válkou, jednak kvůli převážně většině židovskému původu členů a jednak z důvodu, že německá část klubu se odmítla zapojit do henleinovského hnutí. Anglický advokát Peter Benenson upozornil v časopisu The Observer v roce 1961 v článku Zapomenuté osoby na osudy lidí, kteří byli vězněni, mučeni a popraveni, protože jejich názory nebo náboženství jsou pro jejich vládu nepřijatelné. O dva měsíce později, přesně před 65 lety, právě Benenson založil mezinárodní organizaci na obranu lidských práv Amnesty International. Český rozhlas otevřel nové studio pro výrobu dramatických žánrů v Karlíně přesně před 30 lety. Plzeňská Viktorka byla dekorována fotbalovým mistrem poprvé před 15 lety. V předposledním kole porazila Baník a už ji nikdo nemohl titul sebrat. 100 let klubu tak oslavila tím nejlepším možným způsobem. Tehdy 29-letý klavírista Lukáš Vondráček se stal před 10 lety jako první Čech v historii vítězem prestižní mezinárodní klavírní soutěže královny Alžběty v belgickém Bruselu. 85 má dneska herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská. 75 slaví český herec Svatopluk Skopal. A 55 americký ministr zahraničí Marco Rubio. Já přeju dobrý den.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Deset hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Hrádek nad Nisou hledá jednatele pro nové technické služby. Lidé v Turnově dnes oslaví 500 let od založení radnice. Odpoledne budou známé kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. A čekejme slunečno a teploty mezi 20 až 23 stupni. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne. Vedení Hrádku nad Nisou na Liberecku hledá jednatele pro novou firmu městské služby Hrádek nad Nisou. Založení městské společnosti schválili zastupitelé už v únoru. Založení firmy ale chtějí nechat až po výběru jednatele. Lhůta pro přihlášky končí 3. června. Podle nezávislého starosty Pavla Farského hledá radnice především schopného manažera.
5: Jeho úkol bude tu společnost rozjet od začátku, takže on bude muset nejdřív udělat takový to, co u té společnosti není vidět, že najme hospodáře, účetní a takovýhle. A až bude v tomhle funkční, tak do sebe začne nasávat jednotlivé obory, které bychom chtěli, aby se jimi zabývala.
3: Firma by postupně měla převzít správu a provoz sportovišť ve městě, údržbu komunikací, zeleně a veřejného osvětlení, správu městských budov nebo nakládání s odpady. V Turnově si dnes lidé připomínají odchod okupačních vojsk v roce 1990. Na náměstí Českého ráje se představí městské spolky a organizace. U náměstí proto nebude možné zaparkovat. Na dnes připadá také výročí 500 let od založení radnice. Lidé se do ní budou moci podívat a poprvé vystoupat až na věž, říká mluvčí města Marcela Jandová.
6: Celý den 28. května je tady na radnici den otevřených dveří. Chystáme komentované prohlídky pro širokou veřejnost a premiéru budou mít výstupy na věž, které jsou plánované mezi 3. a 5. odpolední.
3: Ministerstvo životního prostředí odpoledne zveřejní kompletní podmínky nové zelené úsporám. V dotačním programu bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti dřívěšku už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Minister životního prostředí Igor Červený z motoristů sobě už dříve řekl, že půjde například o lidi, kteří splňují podmínky superdávky. Průměrné globální teploty se budou v příštích 5 letech držet poblíž rekordních hodnot. V Arktidě porostou teploty zřejmě rychleji než v jiných regionech. Vyplývá to ze zprávy Mezinárodní meteorologické organizace a Britské meteorologické služby. Ta obsahuje předpovědi teplota srážek pro světové regiony na roky 2026 až 2030. V těchto letech se podle predikce roční globální průměrné teploty poblíž zemského povrchu budou pohybovat od 1,3 až do 1,9 desetin stupně Celsia nad úrovní předindustriálního období let 1850 až 1900.
4: Počasí.
3: A dnes bude jasno až polojasno. Odpolední teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Na horách naměříme 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr fouká slabý severozápadní. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž je na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A kvůli práci na silnici 2. třídy 268 jsou ve Svojkově na Českolipsku zúžené jízdní pruhy.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Po zprávách 10. hodiny s Lídou Jiroutovou už vás hezky vítám v dalším pokračování našeho dopoledního bloku Dopoledne pod ještědem. Ještě jednou vás zdraví Iveta Kalátová. Čemu se budeme věnovat? Řemeslnickým trhům. Navštívíme řemeslnické trhy v Turnově. Poctivá rukodělná řemesla a zábavná kultura jsou více než čtvrtstoletí základem staročeských řemeslnických trhů v Turnově. Jejich čas nastane právě tento víkend, kdy v turnovském městském parku uvidíte nejen výsledky mistrů řemesel, ale i pracovní postupy. Bude u toho i náš regionální stopař Jaroslav Hoření. A také ještě dnes navštívíme v našem seriálu týdne Liberecký zámek. Ten poslední roky alespoň na jeden týden ožívá festivalem Anifilm. Jak to v zámku při Anifilmu vypadá, to se také dozvíte v této hodině. Pěkný poslech.

0: společný mix tradic, tvůrčího umění a živé kultury, to jsou staročeské řemeslnické trhy v Turnově. Tak jedna z nejvýznamnějších akcí svého druhu, kam se dostane kolem 150 špičkových řemeslníků, kteří spolu s kulturním programem přitáhnou kolem 10 000 návštěvníků. Pro podrobnosti k letošnímu ročníku se vydal zjistit i náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne z Městského parku v Turnově, kde již tradičně se konají turnovské řemeslnické trhy. Já začnu u jednatelky spolku přátel Muzea Českého ráje, který trhy pořádá, a to Vladimíry Jakubové. Vy jste vlastně u těch trhů od začátku?
2: Od roku 1995, kdy se první trhy konaly ještě na náměstí, pak jsme náměstí museli opustit, protože se rekonstruovalo, a mysleli jsme, že ten park bude taková jenom náhrada, a zjistili jsme, že je to úplně ideální prostor pro tuhletu akci.
1: A sotva se sem vlastně vejdete, prostě zaplníte to celé?
2: My máme takový nějaký svůj limit 150 řemeslníků. Je to proto, aby ti řemeslníci měli tržbu, a protože ta koupyschopnost těch návštěvníků je nějakým způsobem daná, takže mohli bychom jich mít víc, protože se jich nám hlásí téměř dvojnásob, než se můžeme umístit, ale těch 130 řemeslníků, kteří vyrábí svá díla, tak tady 100% návštěvníci najdou, stejně tak tady najdou dalších 20 lidí, kteří, nebo 20 stánků s občerstvením. Jsou to především výrobci toho občerstvení. Snažíme se tohleto nějakým způsobem zohlednit, aby se tady prezentovali vinaři a ti, co vyrábějí pálenky, a ti, co vyrábějí svoje masné produkty a sýry. Takže si myslím, že se mají návštěvníci opravdu na co těšit.
1: Budou tady samozřejmě i letos nositelé tradic, a to jak vlastně republikových, krajských.
2: My budeme letos úplně mimořádně oceňovat nové mistry rukodělné výroby v 10 hodin dopoledne při zahájení. Je to s ohledem na nějaké drobné organizační problémy, a z těch dalších, kteří už to ocenění mají, tak tady bude dalších 6 vlastně držitelů, kteří mají tu vlastně tu značku mistru rukodělné výroby Libereckého kraje. No a kromě toho tady bude 5 nositelů, kteří mají to národní ocenění, a ty jsou z celé republiky, ty nejsou jenom z našeho regionu, jsou i z jiných krajů, a vedle toho celá řada řemeslníků, kteří zase mají nějaké jiné ocenění, proto ať už je to regionální produkt, Jizerské hory, Český ráj, ale i třeba Vysočina anebo Podluží. Takže ta nabídka je skutečně pro ty návštěvníky udělaná tak, aby jsme prezentovali možná to nejlepší z toho řemesla, co ti návštěvníci mohou někde vidět.
1: Turnovské staročeské trhy jsou nejenom řemeslným koncertem, ale i řadou koncertů skutečných, hudebních. No a co nás čeká po té hudební stránce, tak to už nám poví Marca Beranová, předsedkyně spolku přátel Muzea Českého ráje.
3: Dobrý den, je pravda, že vedle tradic a řemesla je právě kulturní program a kultura tím dílkem do té mozaiky, aby vznikla ta krásná, půvabná a pestrá akce, kterou staročeské trhy jsou. A samozřejmě je to o hudebním programu, na to se návštěvníci velmi často ptají. A bude to zase velmi pestré, aby tu každý našel to své, takže od bluegrassu, folkroku, popu, poproku se tu objeví ledacos, jsou tu kapely velmi temperamentní, Vesna, Love Song Orchestra, Michal Hrůza se svojí kapelou Hrůzy, skupina Moravians s takovým moravským temperamentem, Děda Mládek Illegal Band, Dobo Band s písněmi Boba Dylana. Je toho opravdu mnoho a mnoho, určitě jsem zapomněla někoho zmínit, ale vedle toho hudebního programu tu nezapomínáme ani tentokrát na děti, protože jedna celá scéna je právě věnovaná dětskému divákovi, dětskému návštěvníku, takže se tu objeví divadla, pohádky, ale zase hudební vystoupení, třeba Bombardiáka nebo oblíbená Míša Růžičková, která je dětmi oblíbená a přiveze svoji interaktivní tanečně hudební show.
1: Takže rozhodně na co se těšit. Staročeské řemeslnické trhy v Turnově už tuto sobotu a neděli v Městském parku.
0: Tolik Jaroslav Hoření, náš regionální stopař. Dívám se ještě právě do krásného seznamu plného velice zajímavých interpretů. Samozřejmě Michal Hrůze, jak už bylo řečeno, rodák z Turnova. Ten určitě stojí za to, anebo The Bow Band, písně Boba Dylana v rockovém akustickém podání, česko-německo-australské kapely. Jaroslave, to vypadá hodně zajímavě, co říkáš?
1: Velice, velice rozhodně stojí za to přijít, myslím si, po oba dva dny. Každý den si vyberete to svoje a za ty dva dny tak akorát obejdete a podíváte, prozkoumáte všechny ty stánky, které

0: tady budou.
1: Děkujeme za pozvánku a přejeme hezký den. Naslyšenou.
0: Naslyšenou odpoledne z 500 let Turnovské radnice.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Čtvrteční dopoledne pod ještědem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje. Jsem moc ráda, že jste přitom. Trochu budeme vzpomínat a trochu se vrátíme do současnosti. Vzpomínáte, po revoluci začal liberecký zámek chátrat a dlouhé roky se v něm nedělo vůbec nic. I v současnosti je zámek ještě po většinu roku prázdný. Po dobu několika let ale každý rok ožije alespoň na jeden týden festivalem animovaných filmů Anifilm. Jak to v zámku při Anifilmu vypadá a proč si ho pořadatelé vybrali, to zjišťoval náš reportér Patrik Fischer.
1: Už po 7. letos liberecký zámek ožil na týden festivalem Anifilm, který se sem přestěhoval z Třeboně. Proč organizátorům učaroval zrovna liberecký zámek, vysvětluje ředitel Anifilmu Tomáš Rychetský.
2: V tom mixu důvodů a analýz, proč jsme se jako vybrali konkrétně Liberec, tak toho bylo víc. Jo. Tam bylo, že to je krajské město, dojezdová nějaká vzdálenost z Prahy, z letiště, samozřejmě to trojmezí prostě sousedství Polska, Německa, Technická univerzita, toho za všechno v tom hrálo svoji roli a samozřejmě i zázemí, infrastruktura města jako takového. No a když je takový velikánský objekt, tak to samozřejmě lákalo k tomu nějakým způsobem to využít. Ono samozřejmě i to jako okolí parkové trošku jako navazovalo na tu Třeboňskou parkový setup.
1: Ten zámek dlouhé roky chátral a obzvlášť uvnitř, i jak to tady procházíme, některé části prostě nejsou úplně v pořádku. Neměli jste s tímhle nějaké výrazné problémy za ty roky?
2: My jsme zvyklí, takže jsme jako samozřejmě z větší části jako filmaři, tak jsme zvyklí jako improvizovat a takže jako určitý jako zaskvotování nějakých třeba nevyužívaných prostor jsme dělali už i v Třeboni a jinde. Ale zase to skýtá možnosti se třeba různých instalací, že třeba potom už se moc neřeší, že tam je závěsný systém, že se hodně nějaký hřebík bouchne někam třeba do zdi. A ten prostor je tak veliký, že vlastně jsme ho jako vlastně potřebovali, jo, protože ono se to nezdá, ale to zázemí jako produkční, samozřejmě akreditační centrum, shop, kavárna a tak dále, tak to všechno jsme tady v tom zámku jako ideálně našli a víceméně ten objekt využili z 90%.
1: Loni zámek odkoupilo město Liberec. Znamená to pro vás nějaké změny?
2: Město si vědomo, že je potřeba samozřejmě nějaké věci upravit, třeba z nějakých jako požární bezpečnostních důvodů a tak dále. Takže ta část Herdernovského křídla už letos v pronájmu nemáme, protože město vlastně se připravuje na nějakou rekonstrukci a my jsme tyto naše aktivity, které tam byly, to znamená akreditační centrum a právě produkční zázemí, přesunuli do kavárny Pošta. Ale tohle patří k tomu, že ten festival roste, máme víc návštěvníků, jsme na 14 místech aktuálně. Třeba do budoucna po rekonstrukci to zase využijeme celé, ale teď letos je to jenom tady to zahradní a nosticovo křídlo.
1: Vysvětluje mi ředitel festivalu Anifilm Tomáš Rychetský.
0: Liberecký zámek se po letech chátrání tady zase dočká celoročního využití. Jaké plány s ním má město Liberec, které ho loni odkoupilo, to se dozvíte zítra v posledním dílu našeho seriálu týdne.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Kdysi dávno Bernie Paul, Lucky a v české verzi Marie Rotrová Štěstí. Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec čeká nás spotřebitelský servis. Dnes odpovíme na několik dotazů, v jednom probereme reklamaci, účtenku i nákup o více kusech. Pokračuje Josef Černý.
1: Dnešní dotaz napsala paní Jana. V kamenném obchodě jsem si koupila šaty, před prvním nošením jsem je vyprala v pračce, ale v průběhu nošení začaly pouštět barvu. Doklad jsem vyhodila, ale v obchodě jsem platila platební kartou. Mohu i v takovém případě požadovat reklamaci? A spolu se šaty jsem koupila ze stejné látky dětské šaty a tričko. Mohu je vrátit také? Paní posluchačko, pokud jste platila kartou, prodejce si příslušnou transakci bez problému vyhledá. A další věci, které jste kupovala společně, můžete vrátit pouze v případě, že mají nějakou vadu, nikoliv jen proto, že byly součástí stejného nákupu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Kdy se působil ve slavné kapele Genesis, poté se vydal na soulovou dráhu Peter Gabriel a slavná Salisbury Hill, tak doufám, že písnička vás také potěšila v dnešním dopolední pod ještědem. A budeme vařit a budeme možná i trochu mlsat. Podle receptu našich babiček dnes můžete vyzkoušet přípravu falešného marcipánu. A falšování potravin bude tématem povídání Jaroslava Hořeního a Vladimíry Jakoubějové.
1: Naše vyprávění o tom, co všechno mělo vliv na to, co období první republiky hospodyně připravovali v kuchyni, si dnes něco povíme o falšování potravin.
2: Takzvané nepravé potraviny byly u nás podle dochovaných zpráv po staletí hodně rozšířené, nejen v období nedostatku. Proto se už v 19. století mocnáři Rakouska a Uherska snažili tyto praktiky omezovat a trestat. A nejen oni. Rady, jak se vyhnout falešným potravinám, najdeme ve většině kuchařských knih, které v tomto období a následně i v první polovině 20. století vycházely.
1: Ne, že by se v dalších letech potraviny nefalšovaly, ale až donedávna se o tom moc nepsalo. Ale třeba názvy falešná svíčková se otevřeně používají dodnes, jen na jídelním lístku tuto informaci nenajdete. Ale vraťme se o století zpátky. V té době se nejčastěji jednalo o nastavování nebo nahrazování dražších složek levnějšími. Mléko se ředilo vodou nebo se z něj odebíral tuk, máslo se míchalo s levnějšími tuky, stejně tak i dražší oleje, případně se za máslo vydával margarín. Falšoval, tedy pančoval se taky alkohol. To umí mnoho hospodských dnes taky. Nejvíce ale falšovalo koření. Proč? Protože bylo drahé a hlavně to dovážené. Samozřejmě jen to mleté. Listy vavřínu, tedy bobkový list, nebyly čím nahradit. Ale jemně umletou světlici barvířskou nebo sušenou mrkev či dokonce cihlový prášek, vydávané za pravou papriku, prodávali po uliční prodavači často. Místo pravého šafránu, který se přidával jen do svátečních pokrmů, si hospodyně často domů přinesli i mletý měsíček nebo světlici barvířskou. Falšoval se anýs, muškátový oříšek, dokonce i vanilkové lusky. Ty nepravé se prý omašťovaly, aby byly řádně lesklé. Nemyslím si, že by se od dob našich babiček přes všechny vydané normy a zákony mnoho změnilo. Jen možná způsoby, co čím nahradit, jsou sofistikovanější.
2: Nechceme nabádat, ale recept na jednu falešnou pochutinu k tomu přidáme. Bude od cukráře Jíny. Falešný marcipán.
1: Budeme na něj potřebovat jeden bílek, jednu lžíci medu, tlučený cukr, sušené mléko, přírodní barvivo, třeba šťávu z višní nebo červené řepy a fialek. Z bílku vyšleháme tuhý sníh a přidáme do něj med a trochu sušeného mléka. Když je hmota rozmíchaná, přidáme barvivo a postupně přisypáváme sušené mléko. Hmotu rukou propracujeme. Vál vysypeme tlučeným cukrem a z hmoty vyválíme na prstenkou placku. Z ní vykrajujeme malá kolečka, ze kterých tvoříme růžičky a jiná kvítečka, jablíčka, hruštičky a jahůdky a další různé roztomilosti, kterými zdobíme dorty a zákusky. To je marcipán bez mandlí.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Není to tak dlouho, co Liberecký kraj ocenil pedagogy u příležitosti Dne učitelů. Ocenění převzalo 20 pedagogických pracovníků a osobností vzdělávání. Ocenění bylo uděleno za dlouhodobou práci, přínos školství i inspirativní přístup k výuce a studentům. No a jedním z oceněných byl i učitel střední školy gastronomie a služeb Liberec Josef Kurej, který dostal ocenění co by vynikající začínající pedagogický pracovník Libereckého kraje. Tak co inspiruje 25-letého mladého učitele, jak se snaží namotivovat studenty a jak se mu třeba daří propojovat teorii s praxí? Tak nejenom o tom si budeme povídat už za chvíli v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Posílení autobusů z Jablonce nad Nisou do Prahy zlepšilo služby pro cestující. Liberec řeší, jak zachovat domovníky v městských domech. Zemřel Jan Hraběta. Herci divadla Jary Cimrmana bylo 86 let. A odpoledne bude slunečné s teplotami u 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou nachystány. U jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Posílení autobusové linky mezi Jabloncem nad Nisou a Prahou soukromým dopravcem se zatím vyplácí. Vyplývá to ze zjištění společnosti Korit LK, která v regionu objednává veřejnou dopravu. Komerční linka soukromého dopravce autobusy VKJ jezdí mezi Jabloncem a Prahou od poloviny března, a to v pátek a v neděli. Doplňuje tak spoje, které zajišťují společnosti Busline a ČSAD Liberec. Ty už neměly na posílení kapacitu, říká jednatel Koridu, o to Pospíšil.
3: Ta naše linka, k tomu jsme narazili na limit z hlediska počtu řidičů, takže jsme uvítali možnost komerční linky externího dopravce. Ona zatím není v Idolu, ale pokud by se v budoucnu prohlubovalo to její vedení dál do Libereckého kraje, by v Idolu být mohla.
1: Liberec řeší, jestli zachová projekt domovníků. Aktuálně jich v městských bytových domech působí 6. Starají se o technické závady, o čistotu domů a jejich okolí a taky o sousedské vztahy. Tříletý projekt hrazený z evropských peněz letos skončí. Celkem stál 14 milionů korun, přičemž dotace pokryla většinu nákladů. Vedení města bude v červnu rozhodovat, jestli a v jaké podobě bude projekt dál fungovat. Platit by ho město muselo z rozpočtu. Podle náměstka primátora Jana Hrušky z Pirátů se domovníci osvědčili.
4: Nám vlastně díky jejich působení klesl počet stížností o 90% a to nám jasně ukazuje, že projekt domovníků funguje. V projektu chceme pokračovat, v ideálním stavu zachovat stejný počet domovníků.
1: Rekonstrukci základní umělecké školy v Železném Brodu neudělá vítězná firma. Vedení města ji ze soutěže vyloučilo. Přestavbu by tak měla provést druhá firma v pořadí. Nabídla cenu odpovídající odhadům projektantů, tedy kolem 150 milionů korun. Vítěz nabídl o 36 milionů méně. Podle starosty Františka Lofinky ze Starostů pro Liberecký kraj nebyla firma schopná nízkou cenu zdůvodnit. Zemřel dlouholetý člen divadla Jary Cimrmana Jan Hraběta. Bylo mu 86 let. V souboru působil od konce 70. let a vynikl rolemi praotce Čecha ve hře České nebe, krále v pohádce Dlouhý široký a krátkozraký nebo faráře v Němém Bobšovi. Aktivně se zapojil i do disidentského divadla. V roce 1975 si zahrál v zakázané premiéře Havlovy žebrácké opery. Sám v divadle naposledy vystoupil v neděli. Divadlo Jary Cimrmana dnešní večerní představení hry Akt odehraje. V tom Jan Hraběta stvárnil ikonickou seminářovou roli doktora inženýra. Ve hře hrál Bedřicha Síru.
2: Počasí.
1: A odpoledne čekejme jasno až polojasno. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr fouká slabý severozápadní, rostlové podmínky jsou hlášeny dobré až velmi dobré a bije na nejnižším stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A silnice třetí třídy v Bílém kostele nad Nisou ve směru na Chrastavu vedoucí přes Panenskou hůrku je kvůli stavebním pracím uzavřená. Složky integrovaného záchranného systému úsekem projedou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Stále příjemný poslech a dobře naladěný celý den, tak to vám přeje krátce po 11. hodině Iveta Kalátová. Za chvíli už přivítáme našeho hosta. Vynikající začínající pedagogický pracovník Libereckého kraje. Právě toto ocenění získal učitel střední školy gastronomie a služeb v Liberci Josef Kurej. Je známý nejen svými znalostmi v gastronomii, společenských vědách či informatice, ale dokázal, že výuka může být zajímavá, moderní a hlavně smysluplná. Čím dokáže zaujmout studenty? Tak nejenom o tom si budeme povídat už za okamžik. Pěkný poslech.

0: Anaka, zavírám oči ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. No a v průběhu písničky už jsme si tak trochu povídali s naším dnešním hostem, kterým je učitel střední školy gastronomie a služeb Liberec, Josef Kurej. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Krásný dobrý den vám a krásný dobrý den všem posluchačům.
0: Tak nepřipadáte si, doufám, tady jako na potítku u maturity.
1: Trošičku se tady potím, ale to bude dobré.
0: No, je tady období maturit, i když to nejhorší už mají studenti za sebou. Jak to probíhalo u vás na vaší škole?
1: Pro mě osobně jsou maturity a vůbec pak i závěreční zkoušky takovým stresujícím obdobím. Já vždycky říkám, že se stresují víc jak ty maturanti, popříklad ty žáci, kteří konají tu závěrečnou zkoušku jako takovou, ale myslím si, že u nás je to v takovém jako přátelském duchu a v takovém trošičku přísnějším, protože ta přísnost tam musí být, všichni musí mít stejné podmínky, ale myslím, že to naši maturanti zvládli dobře.
0: Mm-hmm. Nebude vám vadit, když zmíním váš věk?
1: Ne.
0: Vám je 25 let a já, kdybych vás potkala ve škole, tak bych se vás pletla se studentem a řekla bych si, a tady jeden student jde také na maturitu. No, jak vy vzpomínáte na svou maturitu?
1: Já na svou maturitu, já jsem vlastně maturoval v období covidu, což byla náročná ta příprava jako taková, my jsme se museli především vzdělávat sami doma, ale já na svou maturitu vzpomínám krásně, ty stresy tam z mý strany nebyly, protože jsem byl připravený a vždycky říkám, kdo je připravený, tak se nemusí pak ničeho obávat.
0: No ale co je zajímavé, vy jste maturoval na škole, ve které teď právě učíte, tedy na střední škole gastronomie a služeb Liberec. Jaké to bylo? Jaké to je?
1: Přesně jak říkáte. Tohoto otázku mi pokládá jako většina lidí, ale já mám asi tu výhodu, že teď, když jsem se tam vrátil v pozici toho učitele, tak znám tu školu a nemusel jsem se prakticky jako nějak v té škole
0: orientovat
1: přesně jak říkáte.
0: Máte svůj kabinet.
1: Mám svůj kabinet, který sdílím se svýma kolegyňkama, na který taky nedám dopustit, který mi vlastně jako pomáhají, když něco nevím já, a naopak kolegyňkám pomáhám já, když nevědějí oni. Je to taková vzájemná spolupráce.
0: A vy jste měl vždycky jasno, že chcete učit, nebo jste chtěl dělat něco jiného?
1: Já jsem měl vždycky jasno, že chci učit. Když jsem byl tenkrát na základní škole, tak jsem se chtěl vydat předškolní a mimoškolní pedagogikou. Tam mi to nakonec nedopadlo, skončil jsem těsně pod čarou, jenže mé tvrdohlavé já si vlastně jako řeklo, že nemá cenu si podávat odvolání, tak jsem skončil vlastně na naší střední škole, kde teďkom působím, a ten obor jako takovej mě vlastně jako nadchlu. Především mě jako nadchnul ten obor a ten přístup těch našich učitelů a zůstal jsem tam.
0: Mm-hmm. Tak vy máte obor hotelnictví.
1: Přesně jak říkáte.
0: My se k tomu oboru ještě určitě dostaneme a ještě, ale přece jenom se podívám na vaše začátky, protože vy jste ale ještě měli jednu volbu, nebo já to řeknu jinak, vás fascinují vlaky, vy jste chtěl být průvodčíma štípat jízdenky.
1: Přesně tak, já jsem měl dva takový dětský sny a to jeden byl se stát teda učitelem, když už jako malej jsem si hrával teda na učitele, například jsem učil mladší děti z naší vesnice nebo z města, a druhý sen byl teda to, že jsem se chtěl stát průvodčím nebo vlakvedoucím, a oba dva sny jsem si splnil a plním.
0: No, já jsem se o vás dočetla, že velký vliv na vás měl i trenér požárního sportu, který vás motivoval svým přístupem a energií.
1: Přesně jak říkáte. Tehdejší trenér požárního sportu Petr Máslo, tak ten přístup k těm dětem má opravdu dokonalý. To znamená, že my jsme žrali každý jeho slovo, který řekl, a vesměs jsme ho prakticky jako vzlíželi jsme k němu a říkali jsme si, tyjo, to je fakt jako borec.
0: Vy pocházíte z Lučan nad Nisou?
1: Přesně jak říkáte, z Lučan.
0: Dobře, tak k vaší profesi se určitě ještě vrátíme. Naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je učitel střední školy gastronomie a služeb Liberec Josef Kurej.

0: Střední škola gastronomie a služeb v Liberci, tak tu najdeme na Králově háji, má dlouhou tradici v přípravě odborníků v oblasti veřejného stravování a služeb a žáci, ti jsou opravdu úspěšní na různých odborných republikových soutěžích, tak najdeme tam jak obory s vyučením, také zakončené maturitní zkouškou. No a jak víme, cílená snaha školy je připravit žáky, kteří respektují pravidla slušného chování a příjemného vystupování. Tak pokud znáte, milí posluchači, tuto školu, tak určitě víte, že na Králově v háji, v tomto areálu, můžeme také najít školní prodejnu, tak také místní restauraci. A tak jsem ráda, že o této škole si můžu povídat i s naším dnešním hostem Českého rozhlasu Liberec, učitelem této školy Josefem Kurejem, který získal ocenění vynikající začínající pedagogický pracovník Libereckého kraje. Překvapilo vás to?
1: Překvapilo. Překvapilo mě to a tohleto ocenění jsem vzal ale i naopak s pokorou, že vlastně to, co dělám, tak mám tak dělat jako i dál a dělat to tak, jak nejlépe umím.
0: No, v čem je vaše výuka taková odlišná třeba od ostatních? Nebo čím se liší? Chápu, že každý nový učitel, když vejde do svého nového zaměstnání, do své nové školy, tak má nějakou představu, budu to dělat takhle, takhle a pak poté zjistí, že to je všechno jinak.
1: Ta představa tam je, hlavně ta představa je vlastně z vysokých škol, jak by ta hodina měla správně jako vypadat. Ale samozřejmě, že víceméně každý učitel si to trošičku přizpůsobí ke své obrazu, ale ta hodina furt musí mít nějaký řád, furt musí mít nějaký konec, furt musí mít nějaký začátek. A jak to dělám já? No, já vím, že žáci nedokáží vnímat více jak 20 minut v kuse. To znamená, já takovou tu teoretickou část s nima beru cca 20 minut. Na začátku hodiny spolu zopakujem učivo, který jsme brali minulou hodinu a ke konci společně opakujem zase učivo, který jsme probrali tu danou hodinu za pomocí kvízu, popříklad za pomocí různých jako nástrojů, tvoříme společně různé plakáty, tvoříme společně různé jídelní lístky, menu, loga restaurací a snažím se jim trošičku tu teorii i spojit s tou praxí jako takovou, aby opravdu pochopili, že jim to k něčemu někde bude.
0: Jak vypadá třeba začátek vaší hodiny, vejdete tam, žáci vstanou, tedy žáci studenti vstanou, řekněte, sedněte si a...
1: Přesně tak, že vlastně začátek hodiny probíhá tak, že žáci teda se postaví, společně se pozdravíme, já jim popříklad dám nějakou křižovku, popříklad si zahrajou nějaký ten online quiz, já si mezi tím zapíšu do třídnice, udělám si tu administrativu, která je v tomhle pro mě náročná a pak teda zopakujeme to učivo. A následně teda se vrháme na nové učivo jako takové.
0: No opět mě napadá klasická ukázka, Marečku, podejte mi pero, je přítomen hliník. Jste poměrně mladý, určitě ale znáte tento ano, film, ano. Přesně tak. Tak to byla ovšem taková ta večerní škola. Vy vyučujete obory jako gastronomie, informatika, společenské vědy. Vy to nějakým způsobem prolínáte, nebo to máte oddělené?
1: Mám to odděleně, vlastně učím občanskou nauku,

0: učím psychologii, učím výrobu pokrmů, zařízení provozoven, což jsou vlastně předměty především pro ty gastronomické obory, ale učím právě u těch kosmetiček například tu psychologii a komunikaci a učím teda i ty informační technologie jako takový.
1: Mm-hmm. Nakolik jsou tedy ti studenti pozorní, nebo ne, každý den je posvícení, někdy třeba také jsou myšlenkami někde jinde, vy už také někde rozpoznáte náladu
0: určitě
1: té třídy.
0: Myslím si, že každý učitel jde do hodiny s nějakým plánem, s nějakou představou, co všechno stihne, ale musíme to vždycky přizpůsobit konkrétně jako náladě těm žákům. Popříklad záleží vůbec, jestli to je nějaká první hodina, nebo je to poslední hodina. Ty poslední hodiny většinou bývají takové jako volnější.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: mladé, šikovné učitele a učitelky, aby člověk pohledal. No, ale pohledali ve střední škole gastronomie a služeb v Liberci. Naším dnešním hostem je pán učitel Josef Kurej. Vy si s vašimi studenty tykáte nebo vykáte?
1: Vykám. Já si se svými studenty vykám, už jenom z toho důvodu, že se s tím vlastně budu nějakou tu bariéru naší, bariéru vlastně mezi učitelem a tím žákem jako takovým.
0: Ale neříkáte nováku přineste třídní knihu, ale Honzo...
1: Příjmením jim říkám, když mě jenom zloby, ale jménem jim říkám tedy běžně, to znamená třeba Terezo, posaďte se.
0: Jak na to reagují vaši kolegové? Předpokládám, tam ještě stále přetrvává tykání.
1: U mých jako starších kolegů, to já se jim na jednu stránku nedivím, tak těm žákům tykají, ale není to jako většina kolegů, je to myslím, že tak půl na půl.
0: Žáci prvních ročníků, tedy studenti, pardon, já to vždycky zaměňuji, ale studenti prvních ročníků, když nastoupí, vy se před ně postavíte a vykáte jim, tak na první pohled možná je to trochu překvapivé.
1: Přesně jak říkáte, oni jsou vlastně zvyklí z té základní školy, že jim ti učitelé tykají, ale já říkám furt, že střední škola je i o té přípravě na tu profesi jako takovou a ty jejich zaměstnanci, popříklad ty manažeři, šéfové, jim budou také vykat.
0: Teď, když takhle proti sobě sedíme, tak působíte velice sympaticky, ovšem tu autoritu v sobě musíte mít. Vy máte přirozenou, nebo jste si ji musel tak trochu vybudovat?
1: Já si myslím, že autoritu mám jako přirozenou, ale samozřejmě ten učitel jako takovej si ji musí i postupem času nějak budovat a myslím si, že učitel si ji buduje tím vlastně, jak se těm žákům chová, jestli je k ním jako spravedlivý, jestli na všechny nahlíží stejně a podobně.
0: Já vás typuju, že vy asi typuju, nebo že asi volíte takový ten přátelský lidský přístup, ale tam někdy ty mantinely přece jenom musí být, ty studenti to musí vycítit, že přes něco, jak se říká, vlak nejede.
1: Přesně jak říkáte, já volím spíš ten přátelský přístup, přece jenom k těm dětem mám věkově blíž, takže se dokážu i do nich jako vcítit a chápu některý jejich jednání, který mají, popříklad, pokud kluci dělají klukoviny, holky dělají nějaký šílenosti, tak já to chápu, protože přece jenom my, když jsme byli menší, tak jsme nebyli jiní.
0: A už se stalo, že jste si třeba někoho zavolal do kabinetu a tak určitě. Takhle ne, takhle nebudeme kamarádi.
1: Určitě. Tím, že jsem jako třídní učitel, já teda třídu mám skvělou a říkám to vždycky jako všude, ale občas je potřeba vlastně tam provést nějaký ten výchovný proces a říct jim, jo, tohle to úplně není dobrá cesta, tímhle tím se dostaneš akorát někam.
0: A berou to?
1: Berou to.
0: A co vaši kolegové učitelští? Občas se stane třeba, že za vámi někdo přijde a řekne, víte co, ale my si myslíme, nebo já si myslím, že by tohle mělo být jinak. Někdy se necháváte si třeba poradit?
1: Určitě. Já říkám, že vlastně jako výhodou toho, že ten učitelský sbor je namixovaný, že tam jsou ty mladší a ty starší, tak vlastně ta spolupráce tam hraje dobrou roli v tom, že když já nevím, tak se zeptám těch kolegů, pokud kolegové nevědějí, zeptají se mě a tak vzájemně se doplňujeme, což je k nezaplacení. A ty jejich rady, které vlastně jako mají už za tu svoji pedagogickou praxi, a zažili si spoustu zkušeností, takže ano, prakticky se od nich ty rady beru.
0: Co mobily při výuce? Jak to řešíte? Odevzdávají studenti mobily, neodevzdávají
1: co
0: před
1: mobily?
0: Hodinou?
1: Já teda ty mobilní telefony používám jako nástroj k tomu, že tam právě hrajem nějaké kvízy, popříklad si tam vyhledávají nějaké informace, popříklad v dnešní době moderní inteligence, tak se snažím navíc, jak s tou umělou inteligencí pracovat správně, aby jim vlastně dávala správné výsledky a podobně. Ale jsou časté situace, kdy s nimi beru teorii, tak vědějí, že ty telefony musí mít schovaný. Popříklad, pokud mě neposlechnou, tak jim ten telefon zabavím a dávají mi ho na stůl.

0: Možná, že jste se také, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, během našeho povídání s naším dnešním hostem vrátili ve vzpomínkách do vaší třídy. Zaspomínali jste, jak to chodilo ve vašem případě, když jste ještě chodili do školy. No, čas oponou trhnul, nebo hodně věcí se změnilo. Já mám takový pocit, že náš dnešní host, učitel střední školy gastronomie a služeb Liberec Josef Kurej, vnesl takový vítr do plachet. Mám z vás takový pocit, že jste nabral takový dobrý směr, že s vašimi studenty máte dobrý vztah, máte přirozenou autoritu, co více si přát. Jaká je třeba spolupráce i s rodiči studentů?
1: Co týče mé třídy, tak já musím říct, že rodiče z mé třídy jsou výborní, spolupracuje se s ním krásně, ale bohužel se setkáváme i s rodiči, kteří, se kterými ta spolupráce dobrá není. Buď s náma nekomunikují vůbec, nebo prakticky s náma komunikují na úrovni té, že oni vědějí vlastně, jak se to jejich dítě chová a že to jejich dítě je jako nejlepší, ale v těchto případech ten opak je úplně jako jiný. To znamená, že pokud máme nějaký problémový dítě, tak většinou ty rodiče pak hájí a mají takový jako ochran, takový jako pocit, že ty děti musí ochraňovat a stát za nima, i když třeba vědějí, že to tak jako není.
0: Mm-hmm. Na některé věci by se asi ty studenti měli i přijít sami, nebo sami si to zřejmě vyřešit?
1: Určitě. Já říkám, že jsou ve věku, že by si měli začít řešit svoje věci sami. To znamená, já třeba osobně jsem radši, když to dítě přijde za mnou, aby jsme spolu něco vyřešili, než když to řeší za ně jeho rodiče.
0: Mm-hmm. Píšou se vůbec ještě poznámky?
1: Píšou.
0: A máte třeba nějakou kuriozní poznámku, nebo co jste třeba naposledy napsal za poznámku?
1: Naposledy jsem napsal poznámku asi, že žák vyrušoval v hodině, ale pokud se podívám k těm kuriozním, tak to byly moje začátky, kdy mi žák třeba štěkal ve třídě.
0: Štěkal? Mm. Tak jste mu dal obojek a bylo to. No, teď bychom se možná ještě mohli podívat na motivace. Co vlastně motivací studentů na vaší škole? Vy se zúčastňujete různých soutěží. Myslím si, že to je poměrně hodně dobrá motivace.
1: Na ty soutěže vlastně jako vyjíždíme dost často. Já sám jsem osobně třeba se svými žáky ze třídy se dvouma vyjel na soutěž do Děčína, kde jsme se umístili na krásném 5. místě.
0: A to bylo v jakém oboru?
1: To byl obor, vlastně připravovali jsme jednak míšený aperitivní nápoj a jednak dohotovovali vlastně studený předkrm před hostem.
0: Baví to ty studenty, všichni tam jdou s jasnou vizí, budu v hotelnictví, budu kadeřnice, budu nevím čím. Jsou tam třeba i studenti, kterým to třeba nevyšlo na jiné škole a zkrátka dobře skončili v dobrém, tedy to myslím ve vaší škole.
1: Myslím, že každý učitel, který učí nějaké odborné předměty, by si přál, aby tam byli všichni, kdo se o to chtějí zajímat, koho to baví a kdo se tomu chce jako věnovat. Ale bohužel realita je jiná v tom smyslu, že tedy tam jsou i žáci, které k tomu oboru nemají žádný vztah a bohužel tam skončili.
0: Mm-hmm. No, vy jste získal zajímavé ocenění vynikající začínající pedagogický pracovník Libereckého kraje, ale tuším, že vy neusnete na Vavřínech. Vy se také chystáte ještě na studium?
1: Já se chystám na studium, zrovna teďkon v pondělí mě čekají jedny přijímací zkoušky, následně 16. druhé přijímací zkoušky a snad to dobře dopadne.
0: Tak vám držíme palce, nebo lépe řečeno pěsti, to je štěstí. Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec byl učitel střední školy gastronomie a služeb Liberec Josef Kurej. Tak vám popřeji hodně energie, hodně trpělivosti a ať se vám ve vaší profesi jen a jen dobře daří a budeme se těšit na slyšenou.
1: Já děkuju za pozvání, na slyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Opustíme školní lavice tedy zítra a vypravíme se do Podještědí s našimi dnešními hosty, tedy zítřejšími hosty, protože těmi budou organizátorky festivalu Karolíny Světlé, Andrea Fischerová a Tereza Rafot. Středobod festivalu je na dvoře statku z 18. století ve Světlé Podještědem, který je dějištěm vesnického románu. A v čem bude letošní 10. ročník festivalu Karolíny Světlé výjimečný, tak to probereme zítra ve stejném čase v našem vysílání.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Jaké jsou nejpoužívanější bylinky na asijské pokrmy? Mezi nejznámější patří koriandr setý. Pro svou výraznou vůni i chuť ho patrně budete milovat, nebo ho nesnesete. Je totiž součástí naprosté většiny pokrmů z Asie. Používají se hlavně listy, ale jeho stonky a kořínky jsou chuťově i aromaticky ještě výraznější. Čerstvým koriandrem zdobíme polévky, nudlové saláty či oblíbený grilovaný bůček. Tahle bylinka se s oblibou přidává i do letních závitků a skvěle doplní thajské curry. Využití najdou i semínka, která se suší a mají jinou jemně nasládlou chuť. Další výrazná bylinka z Asie je citronová tráva. Svou výraznou citronovou vůní dochucuje pokrmy, ale i parfémy. Vypadá jako šedozelená tráva, povaření se z hotových pokrmů většinou víme. Citronová tráva se skvěle hodí k jídlům s mořskými plody, rybami, lahodí i kokosovému mléku.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Kup mi den,

0: Dopoledne pod ještědem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje. Máme 28. května, svátek má dnes Vilém Willibald, no a mnozí z vás také možná máte narozeniny, stejně jako Pavlína Filipovská, ta slaví 85. V roce 1959 začala vystupovat v divadle Semafor, kde působila jako herečka a zpěvačka. Proslavila se interpretací písně Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra Včera neděle byla. Vystupovala i v divadle Rokoko a Apollo, zahrála si několik rolí ve filmu. Od roku 1972 pracuje na volné noze, vystupuje v televizi, divadle a zejména v rozhlase. Jak víte, je dcerou herce Františka Filipovského a v jednom zábavném pořadu vyprávěla, jak a s kým slavila patnáctiny.
1: Patnáctiny moje se slavily u nás v bytě. Bylo to nádherný. Přišel pan Lipský, Lubomír, přišel, měl trombón sebou, přišel Jiří Šlitr, Miroslav Horníček nutně. No a tak já to zkrátím, byla tam paní Fabiánová, Bohoušek Záhorský, no prostě bylo nás plno, to několik vrstev v bytě, my měli takovej malunkatej a přišel pan Werich, koruna celý slavnosti a ještě ve dveřích řekla, mladá dámo, od dnešního dne vám vykám a tady moje dcera Jana, která ví, co se patří a co je vhodné mladé dámě dát k významným narozeninám, tady je od naší Jany balíček. A ten balíček byl kouzelný, takovej papír balicí jsem v životě neviděla, on taky byl z Ameriky. To bylo pro mě něco tak nepředstavitelného, že to někdo v Americe takhle do toho papíru nandal. Na tom byly ty nálepky všelijaký, mašlička, umělá, no to taky byl zázrak, že jo, my měli taftový, obyčejný, utáhaný v copech. A já jsem ten balíček chtivě, nedočkavě rozbalila a v tom balíčku bylo něco neuvěřitelného. Bledě modrý sen, něco plizovaného. A když jsem to pak takhle přišla vítězně do toho pokoje nadspanýho hosta, a jsem říkala, co jsem dostala? Táto, mámo, podívejte, co jsem... To byly dámský kalhotky. Plizovaný, bledě modrý a najlónový, celý průhledný, no prostě dámský dar. Nádher. Víte, takový bombardňáky vlastně, protože to nebyly ty střihy, teď to, je, to vypadá jako kapesník ještě ošizený, to ne. To byly poctivý takový plizovaný najlónový trenýrky.
2: Má vousy jako pastér. A dal mi kytku Aster. A neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí. To stalo se v půl třetí.

0: že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Ano, Pavlíně Filipovské tady k dnešním narozeninám přejeme, aby byla šťastná normálně, jak nám zaspívala 5 minut před 12. hodinou ve 12 hodin polední zprávy s Ivetou Bláhovou. Po 12. hodině písničky Na přání bude u toho Filip Majsl a má pro vás další 2 vstupenky na Slack Live Today 2026. Je to 2. ročník velé úspěšné události, která je oslavou síly, pohybu a sounáležitosti fitness komunity. No a tato sportovní událost plná zábavy a nezapomenutelných zážitků se koná už v sobotu 30. května od 12 hodin v Home Credit Aréně v Liberci a vy můžete být i přitom, tak nezapomeňte poslouchat a možná, že se na vás štěstí usměje. Loučí se s vámi od mikrofonu Iveta Kalátová, zítra, pátek 29. května, budu se těšit.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V části českých krajů letos podle policie přibylo případů krádeží pohonných hmot. Ocenění památka roku Libereckého kraje získaly dva projekty. Lidé v Turnově dnes oslaví 500 let od založení radnice. Odpoledne bude jasno až polojasno s teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké poledne. Policie letos v některých krajích v Česku zaznamenala nárůst krádeží pohonných hmot. Český rozhlas to zjistil od krajských policejních ředitelství. Ceny benzínu v Česku stouply na jaře kvůli válce na Blízkém východě. Krádeží přibylo v Libereckém a Olomouckém kraji a mírně na Vysočině a v jižních Čechách. Zloději se zaměřují na odstavená nákladní auta nebo stavební techniku. Popisuje na konkrétním případu z Liberecka policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
2: Pachatel vnikl přes oplocení na parkovišti jedné firmy, kde z nádrže zaparkovaného nákladního vozidla odcizil 139 litrů nafty. V tomto případě pachatel způsobil ještě škodu poškozením plotu.
0: Soutěž Památka roku Libereckého kraje za loňský rok má dva vítěze. Podle poroty nejde srovnávat renovace velkých staveb s obnovou drobných památek, jako jsou třeba Boží muka a podobně. Komise tak přihlášené památky, které prošly v loni zásadní rekonstrukcí, rozdělila na dvě kategorie, uvedla náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: U těch velkých obnov je vítězem vzorkovna malírny okenních skel v Okrouhlé a odměna za to vítězství je 100 000 korun a v případě té menší obnovy je to kříž v Proseči pod Ještědem. Tu obnovu realizovala obec a tam je ta odměna 50 000 korun.
0: V Turnově se dnes lidé připomínají odchod okupačních vojsk v roce 1990. Na náměstí Českého ráje se představí městské spolky a organizace. U náměstí proto nebude možné zaparkovat. Na dnešní den připadá také výročí 500 let od založení radnice. Lidé se do ní budou moct podívat a poprvé vystoupat až na věž, informovala mluvčí města Marcela Jandová. Evropská unie rozšíří cla a kvóty na dovoz z Číny. Deníku Financial Times to řekl místopředseda unijní exekutivy a komisař pro průmysl Stefan Sejourné. 27 bude podle něj tato opatření využívat systematičtěji. Uvedl, že například chemickému průmyslu, hutím nebo odvětví čistých technologií hrozí zničení nekalou čínskou konkurencí. Nová opatření bude Evropská komise projednávat na zvláštním zasedání o Číně v pátek.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude jasno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 20 až 23, na horách na 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: U obce Doxy na Českolipsku v ulici U jezera havarovalo osobní vozidlo do lavičky. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždějte opatrně. V obci Studenec na Semilsku havarovalo nákladní vozidlo a strhlo elektrické vedení. S opatrností je místo průjezdné. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné čtvrteční poledne 28. května. Dnes máme Mezinárodní den her. Jak se říká, kdo si hraje, nezlobí, ovšem v domácím prostředí důrazně nedoporučuji hru na doktora. To byste při troše štěstí mohli získat termín až třeba na říjen. Ale můžete si raději zahrát s námi. My stejně jako včera i dnes budeme v Českém rozhlase Liberec hrát o dvě vstupenky na, řekl bych, jednu z největších sportovních událostí v Libereckém kraji a možná i v celé republice, Swaglift Day 2026. Ta se bude konat už v sobotu v liberecké Home Credit aréně a je to vlastně taková velkolepá oslava síly a pohybu, na které mohou padat i světové rekordy. Navíc dorazí momentálně nejsilnější muž planety, kterého znáte možná i ze seriálu Hra o trůny, Haftor Julius Bjornsson. Jak budeme soutěžit, to vám prozradím za malou chvíli, ale jinak samozřejmě celá hodina bude patřit vám, protože probíhají písničky na přání. Já se na vaše přání moc těším a přeju hezký poslech.

Cesty lásek Marcely Holanové jsou za námi, máme 9 minut po 12. a my se v Českém rozhlase Liberec vydáme na cestu tím naším hudebním archivem. Já věřím tomu, že mě protáhnete všemi regály toho hudebního archivu díky svým přáním, ale já se na všechna vaše přání samozřejmě moc těším, ať už budou telefonická anebo písemná. Telefonní číslo do studia je 22 155 37 22, e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz. A nebo nám můžete poslat SMS zprávu, který musí být ve tvaru Zahrajte Liberec, potom mezera a potom následuje váš text bez diakritiky a to vše pošlete na číslo 90 011 04. Já se na vaše přání opravdu velmi těším a hlavně zdůrazňuji, buďte v této hodině ve střehu, protože jakmile zazní soutěžní signál, a to tento. Když samozřejmě skupina Mirai, když nemůžeš, tak přidej. Okamžitě volejte na telefonní číslo 22 155 37 22 a ten z vás, kdo se dovolá jako třetí, získá dvě vstupenky na Swaglift Day 2026 tuto sobotu v liberecké Home Credit Aréně. Já zdůrazňuji, že to je opravdu velkolepá sportovní akce, která se hned tak nebude opakovat a rozhodně stojí za to si ji nenechat ujít. Tak buďte ve střehu a já přeju hezký poslech.

Napsala nám totiž paní, která se představuje jako Azuritek z práce. Prosím, 2 roky prázdnin vám v modré, moc krát děkujeme, Šárce z Liberce a těm, co nám také hrají a mě, jsem od rána do večera v práci, tak ať to líp utíká. Práci zdar a Iveta Bartošová je tady.

0: Dva roky prázdnin, ovšem to byly prázdniny, které si většina z nás asi netouží zopakovat. I Berta Bartošová dospívala a kdo bude zpívat dál, to už rozhodne naše první volající. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pana Saleta, je Taršárka z Liberce. Takže bych vám chtěla jako rádiu poděkovat za včerejší krásný zážitek v cirkuse. A byla by písnička pro Dráčky, že děkuju do České Lípy a tím to z práce uteče. Pro Jindřišku na Brumovskou, pro Boženku z Rochlic, pana Vlastimila, pana Lučka, to prostě je úplně všechny, co si hrajem. Vybrala jsem teda melodii a písničku, co zazněla právě v cirkuse, při nějakým artistickým čísle. A ještě by to asi bylo všechno. A za Jindřiškou se chystám, tak snad se na tý najdu na tom sídlišti.
0: No, budu samozřejmě držet palce. Tak posílám písničku Lara Fabian, Je suis malade a vám přeju krásný zbytek dne. Mějte se krásně.
1: Děkuji. Jo, a ještě jenom, kdyby se někdo chystal do galerie, tak z technických důvodů je zavřeno, byla tam vodovodní havárie.
0: Ale...
1: Takže do neděle je galerie zavřena.
0: Jste zapomněla vypnout vodu na záchodě, jo?
1: No, já ne, no, já nebyla přítomná.
0: Dobře.
1: Takže já nejsem... Trůjce osudu. Ne, něco tam prasklo a musí se teda dokupit, aby lidi měli pořádku, komfort a to, jak to má být.
0: Dobře, tak děkujeme za informaci. Tak se mějte hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dál.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Skupina Black Milk, 7x27 minut po 12. hodině. Já připomínám jenom tak letmo, že v našem vysílání se pořád ještě někde ukrývá výherní signál do naší soutěže o dvě vstupenky na Swaglift Day 2026, tak buďte ve střehu. No a teď už honem rychle na další přání. To přišlo e-mailem a píše se v něm: pošlete písničku mojí milované hvězdičce, ať máte nudě v práci, aspoň hudební doprovod. Těším se na naše my, Méďa.

teď se přiznejte, kdy jste naposledy nad hlavu zvedli 200-kilovou kládu, anebo kdy jste alespoň odlepili od ze země půl tuny. Předpokládám, že tak úplně často se to nestává a přesně tohle jste mohli vidět v sobotu v liberecké Home Credit aréně na Svegliff Day 2026. Nám totiž dohrál soutěžní signál, když nemůžeš, tak přidej, od skupiny Miraj, který pro vás byl takovou výzvou, abyste nám zavolali do studia. Bohužel v tuto chvíli telefon mlčel, takže zřejmě půjdu zvedat 200-kilovou kládu sám. Ne, ale samozřejmě je to akce, která stojí za vidění, tak pokud budete mít příležitost, určitě se v sobotu do liberecké Home Credit Areny vypravte. No a my mezi tím splníme další hudební přání. Zavolal nám pan Zdeněk, popřál Českému rozhlasu Liberec všechno nejlepší k 10. narozeninám. My samozřejmě, pane Zdeňku, moc krát děkujeme a na oplátku posíláme Karla Gotta.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Zvedněte kotvy a nechte mě plout. Kapela Rangers minutu před 15:45 v Českém rozhlase Liberec, konkrétně v písničkách na přání. No a my tedy, tak říkajíc, popoplujeme v těch písničkách na přání. Máme tady tentokrát e-mailové přání, napsala nám paní Hana a prý by se moc ráda zastavila u legendární anglické rockové skupiny Led Zeppelin, která vznikla v roce 1968. Všem pamětníkům a nejenom jim bych ráda nechala zahrát song této neobyčejné skupiny s naprosto obyčejným názvem Rock and Roll ze čtvrtého alba, které bylo původně bezejmenné a vyšlo v roce 1971. Tak jak už jsem zmiňoval v úvodu hodiny, prošmejdil jsem tady ten archiv, včetně všech skrytých regálů. Tuhle písničku jsem tady nenašel, ale vybral jsem náhradnici a snad vám udělá radost. Stairway to Heaven ta vždycky potěší.

Legendární skupina Led Zeppelin Stairway to Heaven pro zpříjemnění dnešních písniček na přání. Taková hezká ukolébavka k té odpolední siestě. No a jak budeme pokračovat dál? Řekl bych v trochu svížnějším tempu. Máme 4 minuty po 3/4 na 1, tak se to asi celkem hodí. Napsala nám totiž paní Zuzana a stručně a jasně poprosila, abychom zahráli něco od Madony.

Nejlépe vydělávající zpěvačka v historii. Tento titul má Madonna zapsaný v Guinnessově knize rekordů a u nás se do té hudební historie zapsala svojí písničkou Like a Virgin. Ovšem historie pokračuje dál, zatímco písničky na přání končí. Už se pomalu chystají zprávy a to na 13. hodinu, ty připravuje Iveta Bláhová. No a po 13. hodině vás čeká tradiční pořad Alex a host. Alex Minářová tentokrát ve studiu přivítá scénáristku a režisérku Pavlínu Moskalikovou solo. Filip Majsl vám přeje také solo. Krásné odpoledne a po 14. hodině se budu těšit na slyšenou.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Koupaliště se připravují na letní sezónu. V Turnově by se mohlo otevřít už v sobotu. V Liberci dnes začíná program mezinárodního NISA Film Festivalu. Zemřel Jan Hraběta, herci divadla Járek Cimrmana byl 86 let. Odpoledne bude jasno až polojasno s teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Městské koupaliště v Turnově by mělo zahájit sezónu už tuto sobotu. V areálu Maškova zahrada ho pracovníci intenzivně připravují na otevření. Bazény už jsou vyčištěné a napuštěné vodou, po opravě jsou i skluzavky a tobogány. V blízkosti vznikl i nový vrt. Pokračuje manažer Maškovy zahrady Tomáš Špinka.
3: Je pravda, že pokud se nám současně potkal provoz koupaliště a zimního stadionu, což bylo v druhé půlce letních měsíců, tak pak jsme měli trošku problémy s kapacitou vody vzhledem třeba k chlazení na zimáku, tak proto jsme vlastně posilovali toto vodní hospodářství.
2: Diváci v Liberci dnes můžou navštívit projekci filmů, které jsou součástí NISA Film Festivalu. Mezinárodní akci hostí 11 měst v Německu, Polsku a Česku v oblasti regionu NISA. Na všech festivalových místech lidé uvidí kolem stovky filmů. Jaké je čekají dnes v audiovizuálním sále Severočeského muzea v Liberci, říká členka organizačního týmu Barbora Jaburková.
4: Od 18 hodin se můžete těšit na hraný film Mambo Maternika. Po projekci následuje beseda s režisérkou a scénáristkou Borbálou Nagy. Od 8 hodin se pak můžou těšit na českým lvem oceněný film Karavan. Bude následovat beseda s režisérkou Zuzanou Kiršnerovou.
2: Lidé v Rokytnici nad Jizerou mají k dispozici nový Reuse Point. Jde o stanoviště, kam můžou nosit zachovalé a nepotřebné věci a odnést si něco jiného. Podobně fungují Reuse centra, která jsou v Libereckém kraji ve všech velkých městech. Stanoviště na výměnu věcí se v Rokytnici nachází u sídliště v kontejnerové buňce. Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta, bylo mu 86 let. V souboru působil od konce 70. let a vynikl rolemi praotce Čecha ve hře České nebe, krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký nebo faráře v německém Bobšovi. V němém Bobšovi aktivně se zapojil i do disidentského divadla. V roce 1975 zahrál v zakázané premiéře Havlovy žebrácké opery. Sám v divadle naposledy vystoupil v neděli. Divadlo Járy Cimrmana dnešní večerní představení hry Akt odehraje. V tom Jan Hraběta stvárnil ikonickou seminářovou roli doktora inženýra. Ve hře hrál Bedřicha Síru.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude jasno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ulice Habartická v Krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená. Objížďka je značená a vede ulicemi Dětřichovská, Hejnická a Studánecká. Na silnici u obce Cvikov na Českolipsku padá kamení ze skály, silnice je proto uzavřená. A ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá až do konce září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí bez zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scénáristy, scénáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže těch 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech?
1: No tak
0: jenom
1: jako spíš, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej, já to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla jste právě nic.
1: Českým,
0: našim,
1: no jo.
0: Hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak
0: kteří jsou ty vaši.
1: Našim jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobýt nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingvá, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž no, každý
0: scénář
1: jinak.
0: Píšete třeba v letadle, dá se psát
1: někdo,
0: scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to je, má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk se na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší a i jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, že jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujal, teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A jako v mém případě bylo těžký, protože tam mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatují, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo takový normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce, víte, hlavně ono to, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra, já si myslím, že scénáristy ještě těžší, ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne, teď jako to vidí, vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje, jako z toho pohledu toho amatéra, takže mně to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho. No, ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla jak 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír, není-liž pravda?
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se

0: O něm ví, že on byl i herec, jako původně. Mm. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on i jako byl dobrý. No, on párkrát to bylo v dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální. Můj táta byl muzikální, on rád zpíval. On byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
1: Ano, ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu. Poznamenalo vás i toto? Jste
0: si to někde našla, jo?
1: Ano.
0: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni si řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončil, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5-6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase, to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu, takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hoffmanovi, Ota Hoffman, Šopantau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem, řekla bych takhle, shrnula bych to, po desíce přišla Praha 4.
1: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí, a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek, rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlýho, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku. Jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19 podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní, potom a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco. No a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako s kamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako, a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrost ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka, jo, takže oni se vlastně znali už v té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezky to bylo, takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
1: No, já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
0: Poslouchá nás.
1: Určitě.
0: Tak ho zdravíme samozřejmě.
1: No, musíte ho pozdravit, hlavně vy, co já. Ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo? A ona to tam má i takový pro mě takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecké doby. Prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomu, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý prostě, jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne? Nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v čednických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají, opejkají to prase, je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli nějakou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvějí. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla, říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tady odejít a vzít si hrníček a přijít naspátek, já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra. Jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale byli fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě,
1: no, to je
0: ale
1: strašný.
0: Ale také třeba dvojčata, miminka.
1: No,
0: co je pro režisérku náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, taky kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jako by naschvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit.
0: Takže to bylo ještě v době, kdy jste to věnovala tatínkovi, ten scénář.
1: Jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, a jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Trojanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa, ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různý fórečky a tak. Ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval. No ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už, to už vůbec ne, že jo. A takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo. Takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jako že ušli spát. A já jsem říkala, ježiš, taková geniální
2: věta,
1: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, a že to samozřejmě nevadí vůbec. No tak to takhle bylo, no takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
2: Pavlína Moskaliková.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak, já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila já, už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak, to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně. Je to jednodušší potom na tom place?
1: Jo, asi ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách a to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takový, prostě takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl rád tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už si to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo, takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že je i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ten, ty druhý oči, že jo.
0: Pavlína Moskaliková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a já si pamatuju, vždycky přišel asi a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin, nebo rajskou třeba, že jo, to byly moje první slova, rajska. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teďko dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky se zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, on táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jim prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě. Kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže Azii... já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No, nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivedla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu a ono vlastně každý úplně jiný. A třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavý. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím to teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčkama, pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitější a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Státní zástupkyně zrušila stíhání hejtmana Půty za neoznámení nabídky úplatku. Frýdanská radnice začala lidem ze sídlišť vydávat klíče k zámkům na kontejnerech. Lomnice vytvořila ve městě před letní turistickou sezónou 3 nová odpočinková místa. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 26 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Žalobkyně zrušila stíhání libereckého hejtmana Martina Půty z hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Českému rozhlasu to potvrdila státní zástupkyně Martina Dětková. Podle ní se věc vrací policii zpátky k došetření. Ta Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Půta na sociální síti X napsal, že mu státní zástupkyně dala za pravdu a oznamovací povinnost se na něj nevztahovala. Obyvatelé sídlišť ve Frýdlantu na Liberecku si můžou vyzvedávat klíče k nádobám na odpad. Informovalo o tom město na svém webu. Od 1. července začne na Frýdlantsku fungovat systém door to door. Lidé budou moct nově třídit odpad přímo u svých domů. Změny se chystají i na sídlištích. Kontejnery tam budou nově uzamčené gravitačními zámky. Týkat se to bude nádob na směs a kontejnerů na kov, textil, sklo a elektroodpad.
2: Pro každou domácnost má město připravený jeden klíč, který bude sloužit k otevření všech typů nádob. Aby ho lidé dostali, musí být zaregistrovaní v systému poplatníků za odpad. Další klíče si můžou vyhotovit na vlastní náklady. Prozatím kontejnery uzamčené nejsou. Podle radnice by měly být zámky na nádobách od poloviny června. Mají zajistit, že do kontejnerů na sídlištích nebudou vyhazovat odpad lidé, kteří v místě nebydlí. Z Frýdlantu Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: V blízkém okolí Lomnice nad Popelkou mohou turisté využívat 3 nová odpočinková místa. Město je nechalo vybudovat u Oborského rybníku, za zámečkem v Oboře a také na Košově.
3: Každé nabízí přístřešek se stolem a dvojící lavec. Součástí vybavení jsou také odpadkové koše a stojany na kola. Snahou je připravit větší komfort pro návštěvníky i podporu turistiky a cykloturistiky v regionu Českého ráje a Podkrkonoší. Na dalších novinkách se pracuje. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Pražští žalobci navrhli vazbu pro posledního zadrženého kvůli žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Informovalo o tom vrchní státní zastupitelství v Praze. Kriminalisté cizince zadrželi včera, stejně jako další zadržení je podezřelý z teroristického útoku. Policie kvůli březnovému požáru zatkla v Česku i zahraničí dohromady 11 lidí, 7 z nich je ve vazbě. Hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 8 až 5, v údolích až 3 stupně a ojedinělé přízemní mrazíky, na horách 6 až 3 stupně a v mrazových kotlinách až kolem nuly. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, později večer a v noci přibývání oblačnosti a nejvyšší denní teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci na parkovišti u nákupního centra Géčko havarovala 2 osobní vozidla. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projížděte tudy opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné čtvrteční odpoledne, kontrolní otázka. Zkoušeli jste někdy z auta vycucnout palivo? A ne z Moskviče nebo Škody 105L, ale z nového, moderního auta. Řeknu vám, je to v podstatě nadlidský výkon. Já jsem to zkoušel, ne snad, že bych potřeboval palivo z cizího auta, ale prostě jsem do svého auta natankoval benzín a on to byl diesel. Ano, i muži mají své dny a to bych tedy místo plic musel mít kompresor, aby se mi to povedlo. A přesto tady v Libereckém kraji se nám rozmáhá takový nešvar a nejenom v našem kraji, v celé republice zvyšuje se počet krádeží benzínu a nafty. a to spíš tím způsobem, že člověk přijede na čerpací stanici, načerpá palivo, odjede a někde mezi tím prostě zapomene zaplatit. No a to je téma, kterému se bude věnovat krátce po čtvrt naše kolegyně Kateřina Kubíčková. Nejprve se ale podíváme do Jablonce nad Nisou. Tam dnes slaví 500 let historická radnice. Při té příležitosti tam mají den otevřených dveří a na ten nás zavede náš regionální stopař. Čeká nás pochopitelně také rubrika Co v učebnicích nebylo, dnes o hradech, zámcích a zříceninách. Filip Majsl vám přeje s Českým rozhlasem Liberec hezké odpoledne.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, regionální stopař Českého rozhlasu Liberec je všude zdejší. Já jsem ho třeba před chvílí hledal v Jablonci a on je přitom v Turnově. 28. května 1990 totiž opustila poslední jednotka Rudé armády Turnov. A město si tento den zvolilo jako městský svátek a letos to navíc bude i hlavní den oslav 500. výročí historické turnovské radnice. V jeho rámci se první návštěvníci podívají na Turnov z výšky opravené radniční věže. Zdali se na věž už dostal regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, ano, měl jsem to štěstí, že ještě před začátkem veřejných výstupů na věž, které byl od 15 hodin, jsem se na věž podíval a byl to úžasný pohled dolů. Musím říct, že asi ten výstup nahoru není úplně pro každého, ta nová část, spodní schodiště je krásné, prostorné, železné, ale pak už to je nahoru klasika historická, dřevěná a čím dál více se sužující a také strmější. No, zeptám se mluvčí, asi to nebude pro každého, ptám se mluvčí Marce Jandové.
3: Děkuji za otázku. Je pravda, že skutečně ta vrchní část schodiště je pro dobrou fyzičku a dobré obutí. Zároveň s ohledem na bezpečnost trváme na tom, že ta věž je přístupná až od 10 let a ještě ideálně pro děti s doprovodem.
2: A vlastně jenom dneska nebo pak třeba o prázdninách?
3: Dneska opravdu od těch 3 hodin do 17 ve skupinkách po 8 lidech, ale pokud dneska ta kapacita nebude dostačovat, tak se nikdo nemusí bát, že by se už nahoru nepodíval. Plánujeme tyhle ty výstupy na věž během celého turnovského léta, což je takový soubor různých programů od koncertů, prohlídek a tak dále. Takže i tady budou výstupy na věž. Už teď můžu slíbit, že by to mělo být každé úterý odpoledne.
2: Pojďme se ale podívat na to, co se děje tady dole, kde právě jsme, tedy na náměstí Českého ráje. Co se tady děje právě teď a co se bude v rámci oslav radnice 500 dneska dít?
3: My jsme letošní městský svátek věnovali radnici, ale chtěli jsme

0: Mě Trnovští hasiči dostanou.
1: Je to tak, my velice rádi spolupracujeme s našimi turnovskými hasiči, ať už je to jednotka městská, anebo to jsou sbory dobrovolných hasičů. Máme to štěstí, že máme Pelešanskou jednotku, která vládne historickým vybavením, takže tady máme, dá se říct, jedno z nejstarších vybavení hasičů. A zároveň se tady prezentuje i úplně nová cisterna hasičská, která dnes bude slavnostně předána naší městské jednotce v 15:30 odpoledne.
0: Vraťme se ještě k radnici. Leckdo by možná měl zájem podívat se do těch vnitřních prostor, do nějakých těch kanceláří, kam se prostě běžně nedá.
1: Součástí komentovaných prohlídek je i vstup do kanceláří vedení města a dostanou se také návštěvníci do kanceláře tajemnice a tam vůbec musím říct, že tahle kancelář stojí za to, protože to je kancelář a zaručeně s nejvíc překvapujícím a krásným výhledem z radnice.
0: Jak koukáme, že nám tady občas vylezají dole na balkoně.
1: Ano, je to tak. I tuhle možnost nabízíme. Návštěvníci mohou odhalit výhled na balkon z kanceláře místostarostky.
0: Ale oslavy radnice toho 500. výročí nejsou koncipované jenom na ten dnešní den, jsou roztažené vlastně po celém letošním roce.
1: Je to tak, my se snažíme nabízet ten program v podstatě celoročně, už od začátku roku běží prohlídky, komentované prohlídky pro školy, nabízíme i pro mateřské školy speciální hravé prohlídky, zároveň jsme v dubnu umístili na náměstí venkovní výstavu o historii radnice, která bude k vidění až do podzimu, s tou souvisí i vydání brožury o historii radnice a chystáme ještě vydání i další publikace o historii a vůbec o Turnovu jako takovém, takže těch překvapení pro letošní rok opravdu chystáme velkou řadu.
0: Ale hlavně si přijďte užijte ten dnešní svátek do Turnova na náměstí k historické radnici, která letos slaví 500 let.
2: Láká slavnostně naladěný regionální stopař Českého rozhlasu Liberec Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezké odpoledne.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dál.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Českém rozhlase Liberec 5 minut před 2:30, Jelena Jana Kiršner, co bylo dál a co bude dál? Krádeže benzínu a nafty. Policie v některých krajích řeší víc krádeží pohonných hmot než loni. Jde hlavně o krádeže nafty ze stavebních strojů a zemědělské techniky, ale policisté zaznamenali i případy, kdy lidé odjíždějí bez placení od čerpacích stanic. Ceny pohonných hmot se zvýšily na jaře v souvislosti s válkou na Blízkém východě. A detaily teď probereme s redaktorkou Kateřinou Kubíčkovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak ve kterých regionech konkrétně krádeží přibylo?
1: Tak například v Libereckém kraji policie podle mluvčí Dagmar Sochorové letos řešila 18 případů krádeží pohonných hmot, což je stejné množství jako za celý loňský rok. Případů začalo přibývat od dubna, zatímco v prvních měsících roku byly případy jen 4, od dubna do poloviny května už jich bylo 14. Jeden z nich se stal například na Liberecku, jak říká mluvčí Sochorová.
2: Chatelník to přes oplocení na parkovišti jedné firmy, kde z nádrže zaparkovaného nákladního vozidla odcizil 139 litrů nafty. V tomto případě pachatel způsobil ještě škodu poškozením plotu.
1: Víc krádeží nafty a benzínu evidují policisté i v Olomouckém kraji. Letos už jich podle mluvčího Libora Hejtmana řešili celkem 26. V loni jich bylo ve stejném období 17. Nárůst podle mluvčí Lenky Krauzové zaznamenala i jihočeská policie a případy přibyly i na Vysočině. Ve většině případů pachatelé kradou pohonné hmoty z nákladních automobilů nebo ze stavebních a zemědělských strojů.
0: A daří se krádeže objasňovat?
1: Většina případů zatím zůstává neobjasněná. V Libereckém kraji policie zatím letos neobjasnila ani jeden, v loni pouze jeden. Podobná je situace i v dalších krajích. Třeba olomoučtí policisté mají letos objasněné 4 případy z 26. Na Vysočině je policie úspěšnější a z celkového počtu 20 případů má objasněnou víc než polovinu. Některé případy se podařilo objasnit taky v Karlovarském kraji, tam jich letos evidují celkem 20. Ve dvou z nich šlo o přestupek, v dalších dvou podali policisté návrh na podání obžaloby. Ostatní případy dál vyšetřují.
0: No a kde naopak krádeží pohonných hmot ubylo?
1: Tak právě ve zmíněném Karlovarském kraji počet krádeží pohonných hmot meziročně klesl. Zatímco v loni jich bylo od ledna do dubna 28, letos ve stejném období jich policie zaznamenala jenom zmíněných 20. Podle policie jsou krádeže na ústupu taky ve Zlínském kraji. Policisté tam podobné případy řeší jen ojediněle. Obecně ale platí, že policisté samostatné statistiky o krádežích pohonných hmot nevedou a našim regionálním reportérům je dali až na vyžádání. Takže proto nemáme podrobná data ze všech regionů. Třeba v Plzeňském kraji policisté spočetli, že letos evidují 20 případů krádeže nafty, ale číslo tam není možné srovnat s předchozím obdobím.
0: Objasnila naše reportérka Kateřina Kubíčková. Já moc krát děkuju a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Českém rozhlase Liberec, Marie Rotrová, Marketka. To je rozhodně písnička, která nestárne i navzdory tomu, že už jí je vlastně 52 let, čili vlastně taková hudební památka. A mimochodem, když už o těch památkách mluvím, zkoušeli jste někdy třeba za dlouhých zimních večerů anebo v noci před spaním místo počítání oveček počítat všechny hrady, zámky a zříceniny u nás? No, Martin Písařík si to vyzkoušel a dlouho neusnul, dlouho.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě, co do rozlohy, je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helfštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: You're my heart, you're my soul v hudebním proudu Českého rozhlasu Liberec. Modern Talking, německá skupina, kterou před 42 lety založili Thomas Anders a Dieter Bohlen. A když už se tak probíráme těmi historickými záznamy, před 35 lety se potopil po výbuchu na palubě tanker ABT Summer, ze kterého do moře uniklo na 260 tisíc tun ropy. Vědí ale dnešní děti, co je to vůbec ten tanker a k čemu na moři slouží? To zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, co to je tanker?
2: Tanker, tak to je nějaký tank velký.
3: Nebo to je nějaký vozidlo, který má vepředu takovou tyč, který může střílet něco, třeba nějaký bomby.
4: To je auto, který auto má takovou tyč a může střílet.
5: Že můžou být zražená auta.
6: Může to být nějaký nákladák, který má raketu.
1: A co ty si myslíš, že je tanker?
7: Je to velká loď a vozí se po vodě.
1: A co je v té lodi?
7: Lidi.
6: Je v tom benzín a když vyteče, tak rybičky kolem všude můžou zemřít.
4: To je to, že tam je takový benzín a na té lodi musí být hodně benzín, protože když chce někam jet na lodi, tak aby to mělo hodně benzín. A když ten benzín vyteče, tak všichni z toho moře můžou umřít, i který skoupou. A jsou tam lidi a ta loď se může i někdy potopit, když ten benzín vyteče.
1: A kdy se ještě ta loď může potopit?
4: No, že to může se někdy potopit starodávných to lidím.
6: Že narazí do ledovce a praskne loď.
4: Že třeba spadne auto.
3: A nebo aby se zachránili, tak by mohli skočit do té vody a plavat.
1: A kde tanker jezdí?
6: Jezdí v moři nebo na silnici.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zdravotní sestra najde svého manžela vozíčkáře v posteli mrtvého. Byla to vražda? Zjistí inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Šternberg. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art uvede příběh legendárního spisovatele, který se stal jedním ze zakladatelů moderní fantasy. Premiéra životopisného filmu Tolkien. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
5: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
6: Státní zástupkyně zrušila stíhání libereckého hejtmana Puty za neoznámení nabídky úplatku. Zemřel Jan Hraběta, herci divadla Járy Cimrmana, bylo 86 let. Čeští hokejisté budou hrát čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Státní zástupkyně zrušila trestní stíhání libereckého hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj. Hejtman to napsal na síti X. Policie Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale neoznámil to policii. Hejtman od začátku vinu odmítá. Náměstkyně Ústecké krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová odmítla důvody zrušení komentovat.
7: Policijnímu orgánu byla tato skutečnost samozřejmě sdělena a rozhodnutí bylo doručeno všem oprávněným osobám. K důvodům, které vedly státní zástupkyni k tomuto rozhodnutí, se zatím blíže nebudu vyjadřovat.
6: Z podchodu ve Vesecké ulici v Liberci zmizelo graffiti. Informovali o tom technické služby města. Tunel opravili, vyčistili od odpadků a ze stěn i dlažby odstranili nápisy sprejem. Stěny zároveň pracovníci natřeli speciální vrstvou. Díky ní bude možné další nasprejované motivy jednodušeji odstranit. Ve věku 86 let zemřel herec Jan Hraběta. Dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana stvárnil od 70. let řadu známých rolí, včetně krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký. Před divadlem Járy Cimrmana se původně živil jako zvukař a osvětlovač, vzpomínal pro Český rozhlas herec Zdeněk Svěrák.
8: Do našeho divadla se dostal, když jsme hráli v Redutě. A tam jsme zjistili, že má talent i herecký a právě takový, jaký naše divadlo potřebovalo. Byl pořád přirozený, jakoby nehrál. Byl to prostě Hraběta.
6: V Česku za uplynulý týden zdražil benzín a nafta zlevnila. Litr benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 43 korun. Před týdnem byl o 16 haléřů levnější. Nafta zlevnila o 56 haléřů. Litr teď řidiči natankují v průměru za 40 korun a 40 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Nejlevnější benzín natankují řidiči v Jihočeském kraji. Nafta je nejlevnější v Karlovarském. Naopak nejdražší paliva jsou tradičně v Praze. Sport. Čeští hokejisté nastoupí ve čtvrtfinále mistrovství světa. V Curychu budou hrát proti Finsku. Poslední zápas ve skupině Češi s Kanadou prohráli, ale podle útočníka Lukáše Sedláka to byl povedený výkon, na který může národní tým navázat.
9: Jo, já si myslím, že je důležitý, že jsme sami sobě ukázali ten návod na ty zápasy, že takhle prostě musíme hrát s každým soupeřem a samozřejmě to čtvrtfinále vždycky je těžký, Finové hrajou dobrý hokej, takže sami sobě jsme ukázali, jaká cesta vede k tomu úspěchu a to, jak musíme hrát, aby jsme ten zápas mohli zvládnout.
6: Čtvrtfinále mistrovství světa Česko-Finsko začne v 16:20.
5: Počasí.
6: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 8 až 5, v údolích až 3 stupně a ojedinělé přízemní mrazíky, na horách 6 až 3 stupně, v mrazových kotlinách bude kolem nuly. Zítra přes den bude jasno nebo skoro jasno, později večer a v noci přibývání oblačnosti a nejvyšší denní teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
6: Na silnici 1/9 ve Svoru na Českolipsku je vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Stavební práce tam potrvají až do června.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Stále krásné čtvrteční odpoledne. Nám se dnes v porovnání se včerejškem a s úterkem lehce ochladilo, nic dramatického, nemusíte z garáže vyndávat řetězy. A ochladí se tematicky i tady u nás ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Ta letošní zimní údržba krajských silnic totiž byla v Libereckém kraji nejdražší za posledních 10 let a to je téma, kterému se bude za chvíli věnovat i Jana Pavlíčková. Pokud vás dnešní klima přiměje k tomu, abyste raději zůstali doma na gauči anebo v křesle, můžete si u toho přečíst nějakou pěknou knihu, kterou vám doporučí krátce po čtvrt Martin Frič. A s rubrikou Co je nového dnes zavítáme do Zdislavy. Pohodový poslech vám přeje Filip Majsl.

0: ve společnosti Českého rozhlasu Liberec stále příjemné čtvrteční odpoledne 28. května. Ano, za necelý měsíc už nám končí jaro, nicméně na chvíli se teď vrátíme k zimě. Zimní údržba krajských silnic v Libereckém kraji byla nejdražší za posledních 10 let. Úklid silnic od loňského listopadu do konce letošního dubna stál přes 154 milionů korun, tedy o 4 miliony víc než předchozí zimu. A co stojí za zvýšením nákladů, to už zjišťovala redaktorka Jana Pavlíčková. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak za vyššími náklady stojí podle krajských silničářů především počasí. Sice ten průběh zimy byl spíš průměrný, přesto tam ale bylo několik dní, kdy byl spad sněhu opravdu extrémní, především v horských oblastech, takže i když vlastně počet takzvaných zásahových dní byl 102, tedy o 10 méně dokonce než předchozí zimu, tak se muselo víc sypat. Jenom pro představu, té posypové soli se na silnice druhé a třetí třídy vysypalo v kraji skoro 11 tun, k tomu přes 3 miliony litrů solanky a 13,5 tuny písku a štěrku. A na těch vyšších nákladech se projevilo i to, že letošní zimu se nově solilo dalších 180 kilometrů silnic, které se vlastně do té doby jenom pluhovaly, říká předseda představenstva silnic LK Petr Správka.
2: Když máte ty extrémní výkyvy, kde opravdu sníží hodně a my se nezastavíme, tak to potom v samotném důsledku, a vidíte to na té spotřebě soli a toho inertního materiálu, tak to je ten ukazatel, který zvedá tu cenu. Sice se snížilo o 700 tun toho inertního materiálu, ale v tom počtu toho spadu a těch upravených a najetých kilometrů je to víc.
1: No i přesto, že ta letošní zimní údržba byla v Libereckém kraji tedy nejdražší za posledních 10 let, tak se silničářům přesto daří udržet náklady pod celorepublikovým průměrem, dodává Správka.
2: Ve srovnání s ostatními 14 kraji jsou náklady Libereckého kraje na ujetý kilometr hluboko pod průměrem České republiky. Jsme někde pod 600 korunami na ujetý kilometr, což v oblasti, kde máme největší počet chráněných krajinných oblastí a hor celé ČR, je dobrá známka toho, že nastavený systém je korektní.
1: Já jenom doplním, že celostátní průměr tady na ten jeden ujetý kilometr je 708 korun.
0: Podle zákona o pozemních komunikacích má být úklid silnic po zimě hotový do konce května. Jak to tedy vypadá na krajských silnicích?
1: Tak podle společnosti silnice LK úklid skončil k 20. květnu. Ze silnice smetlo přes 10 000 tun materiálu, který teď půjde na vytřídění. Krajští silničáři totiž už druhým rokem testují mobilní recyklační linku, která čistí a třídí ten smetený písek a kamennou drť tak, aby se dala v příští zimě znovu použít, nebo aspoň většina z ní. A za ty dva roky zkušebního provozu ušetřili silničáři zhruba 30 milionů korun, které by jinak museli zaplatit za skládkování toho smeteného materiálu. No a v ostrém provozu by linka mohla být už letos od září.
0: Říká naše redaktorka Jana Pavlíčková. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Pěkný den.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody jak cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jirku.
1: I dál vám dělá společnost Český rozhlas Liberec, teď také s Kateřinou Marií Tichou. Za 9 minut bude 15:30. No a ke čtvrtečnímu odpolední ve vysílání Českého rozhlasu Liberec patří knižní typy, se kterými pravidelně přichází Martin Frič. Tak co nám doporučí dnes?
2: Knižní novinky tohoto týdne inspirovaly žebříčky nejoblíbenějších, nejprodávanějších knih. Začněme na moři, začněme pěkně z ostra, s Larsem Keplerem, vynikajícím autorem detektivek. Sbírka těchto z těch 6 příběhů se jmenuje Námořník. A co vás tam čeká? Otec, který musí provést nájemnou vraždu, aby zachránil syna. Mladá novinářka, která se zakouká do člověka, který ovšem možná je sériovým vrahem. Úspěšný právník a krvavé spiknutí, no a tak dále. Lars Kepler, Námořník, 6 kratších textů, 6 samostatných příběhů v jedné velmi oblíbené knize. Přesuňme se na Šumavu. Petra Klabouchová je pozoruhodná autorka. Pokud ji neznáte, najděte si o ní víc, nepřehlédněte ji. Už jsme tady na vlnách Českého rozhlasu Liberec mluvili o knížce Ignis Fatus, což je příběh z poválečné Šumavy, nesmírně napínavý až hororový. A dneska budeme mluvit o trochu jiném příběhu, z trochu dávnější historie a nesmírně pěkném. Jmenuje se Vona. Je to vyprávění z doby, kdy Šumava leží pod sněhem, už je jaro, už se všichni těší, až z nich sleze, ale místo toho v dubnu 1853 přijde další sníh, s ním hlad, nemoci a dopad na jednu osadu, která leží pod Lučským štítem. Jak to kdo unese, jak kdo zvládne zůstat člověkem. Román, který je něco mezi hororem a detektivkou a stojí za to. Petra Klabouchová, Vona. Třetí knížka je poctou české aristokracii a také české televizi. Možná máte rádi seriál Modrá krev. Přečtěte si, jaké to je být aristokratem. Modrá krev totiž není jen seriál, ale je to i knížka. Kinští, Kolovratové, Černínové a další osobnosti vznešené původem i povahou. Modrá krev, kterou připravila Česká televize, jak knižně, tak filmově, knížku napsali Alena Činčerová a Barbora Jarošová-Kinská. Tak přeji hezké čtení a pokud budete hledat nějaké zajímavé typy v divadlech, klubech, galeriích, má je pro vás živý Liberec.cz.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Karol Gott v Českém rozhlase Liberec stokrát chválí čas. Nám časomíra ukazuje 15 hodin 37 minut. Je tady pořad Co je nového. A s ním dnes míříme do nejmenšího městysu v Podještědí s necelými 300 obyvatel. Je asi 12 kilometrů od Liberce. V historických záznamech se o něm píše už bezmála 700 let. A výletníci možná mimo jiné zaznamenali, že tam existuje ruční papírna. Řeč je o Zdislavě a na telefonu jsme ve spojení s nezávislým starostou Zbyňkem Fetrem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem posluchačům.
0: Já bych začal takovým telegrafickým výčtem. Střecha městského úřadu, veřejné osvětlení, fotbalové hřiště, to všechno jste vlastně ještě nedávno řešili, takže jak vidno ani ve Zdislavě se nenudíte. Co považujete za takové to nejzásadnější, co se u vás v předchozích, řekněme, týdnech a měsících odehrálo?
1: No, práce vždycky spousta, jenom nezbývá na tu práci, to je čas a peníze, ale podařilo se nám opravit spousta obecních budov, jak jste říkal, od střechy, fasády obecního úřadu, budovy bývalé školy, postavili jsme hasičárnu s dotací od ministerstva vnitra a za přispění Libereckého kraje, oprava spousta cest. A pokračujeme, jenom jsme omezení ty penězi, protože těch není nikdy dost a na nich to vždycky vázne. Takže se snažíme využívat dotací jak ministerských, tak Libereckého kraje.
0: No, když už jste zmínil to zvelebování, vy se letos chcete pustit do kulturního domu. Co konkrétně budete řešit tam?
1: A letos jsme požádali Liberecký kraj z programu obnovy venkova o dotaci na opravu fasády kulturního domu, kde bychom chtěli navázat na předešlý už započatý opravy, kde jsme vyměnili okna, střechu a teď přišla řada na fasádu. Už proto, protože v kulturním domě pořádáme ty v zimních měsících divadla, jak ochotnická, tak i profesionální a chceme, aby mělo důstojnou i fasádu tato budova.
0: No a tím se vlastně dostáváme ke kultuře a řekněme takovému volnočasovému životu ve Zdislavě a s tím souvisí i to, že vám církev zapůjčila kostela. Jestli se nepletu, tak zrovna tam budete mít už zítra velkou slávu.
1: Ano, my máme náš místní kostel svatýho Jana Křtitele v zápůjčce od církve a letos slavíme 300 let od vysvěcení. A díky tomu jsme se rozhodli to, co kulaté a krásné výročí oslavit spousty akcemi kulturních a zrovna zítra v pátek 29.5. v rámci Noci kostelů vystoupí pan Ctirad Macháně od 19 hodin.
0: No a jestli mě zrak nešálí, tak vy pokračujete víceméně v těch oslavách i v sobotu.
1: V sobotu ráno jde procesí s monstrancí, v které bude uloženy, nebo v kterou budou uloženy ostatky svaté Zdislavy a vychází se od nás z kostela ve Zdislavě a jde se až do baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy do Jablonného. A tohoto procesí ve poutě se i zúčastní pan arcibiskup Stanislav Přibyl, který už i minulý rok toto s námi šel a letos jde znova.
0: Říká starosta Zdislavy na Liberecku Zbyněk Fetr. Já vám moc krát děkuju, přeju vám, ať se vám ve Zdislavi daří a budu se těšit zase příště ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a hezký zbytek na všem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9. v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Rod Stewart ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. To by Rod ani nevěřil, že tenhle britský zpěvák a hudebník letos v lednu oslavil už 81. narozeniny. Jen o něco, no řekněme, zkušenější je česká herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská, která zrovna dnes slaví své 85. Teď máte možná pocit deja vu, že už jste u nás podobnou větu nedávno slyšeli a paměť vás v tomto směru opravdu neklame. Nedávno totiž stejné narozeniny oslavila Iva Janžurová. Ostatně nakonec také Pavlína Filipovská se svěřila s tím, jakou podobu mají její oslavy.
1: Takovýhle narozeniny, ono to není důvod k nějakému slavení, aby člověk juchal a teď prostě apek. Já prostě si myslím, že to je spíš chvilka, kdyby člověk měl jít do sebe, eventuálně kdo ještě může kleknout, s vyhlídkou, že se zase vstane, že jo. Nějakým způsobem se zamyslet dovnitř sám a poděkovat. Poděkovat. Já nevím, jak kdo to má, že jo, to je otázka volby, tak já budu děkovat takhle vzhůru a budu říkat, zaplať pánbu, to je krásný a kež bys dopustil ještě, mně by se to tak líbilo, kdyby to tak mohlo pokračovat. Děkuju. A takhle to bude.
0: A jaké bude naše rozhlasové přání k narozeninám Pavlíně Filipovské k dnešním večerním vysílání? Poslouchejte výběr z jejich vzpomínek a vyprávění v divadle pro vaše uši krátce po zprávách ve 22 hodin.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

15 hodin 54 minut, společnost vám stále dělá Český rozhlas Liberec, ale já se s vámi alespoň dočasně rozloučím. Za malou chvíli se vás zmocní kolega Patrik Rozehnal a také textař, básník, humorista, písničkář, cestovatel a fotograf Josef Fousek a budou vás bavit v dalším vydání Humoriády. No a my se uslyšíme zase po 17. hodině ve Dni v kraji. Do té doby hezké chvíle s Českým rozhlasem Liberec.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Hrádek nad Nisou hledá jednatele pro nové technické služby. Benzín v Libereckém kraji dál zdražuje, cena nafty rychle klesá. Liberecké divadlo FX Šaldy zítra uvede operu Figarova svatba. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 26 stupňů. Jsou to zprávy, které připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Vedení Hrádku nad Nisou na Liberecku hledá jednatele pro novou firmu Městské služby Hrádek nad Nisou. Založení městské společnosti schválili zastupitelé už v únoru. Založení firmy ale chtějí nechat až po výběru jednatele. Lhůta pro přihlášky končí 3. června. Podle nezávislého starosty Pavla Farského hledá radnice především schopného manažera.
3: Jeho úkol bude tu společnost rozjet od začátku, takže on bude muset nejdřív udělat takový to, co u té společnosti není vidět, že najme hospodáře, účetní a takovýhle. A až bude v tomhle funkční, tak do sebe začne nasávat jednotlivé obory, které bychom chtěli, aby se jimi zabývala.
2: Benzín v Libereckém kraji dál zdražuje, cena nafty rychle klesá. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se ve středu u čerpacích stanic prodával v průměru za 42,92 Kč. Před týdnem byl o 29 haléřů levnější. O 57 haléřů zlevnila nafta. Za litr dali řidiči ve středu průměrně 40,42 Kč. Ve srovnání s cenami na konci února, kdy začaly boje na Blízkém východě, byl podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, benzín ve středu o 9,50 dražší a za naftu dali motoristé zhruba o 7,5 koruny víc. Návštěvníci divadla FX Šaldy v Liberci můžou zítra vidět premiéru Mozartovy opery Figarova svatba. Jde o poslední operní premiéru této sezony. V příběhu si má sluha Figaro zít svou snoubenku Zuzanku. Přebrat mu ji chce hrabě Almaviva. Jaká témata opera řeší, říká režisérka liberecké adaptace Kateřina Dušková.
4: První pilíř té inscenace je zneužití moci. Druhý pilíř je ženská solidarita, která dokáže překonat i jakousi rivalitu. A třetí pilíř je láska, která je řešením. A postupem času, jak jsme se blížili k premiéře, tak ten třetí pilíř získával na síle.
2: Švédsko daruje Ukrajině 16 stíhaček Gripen. Na společném setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským to uvedl švédský premiér Ulf Kristersson. Půjde o typ CD, tedy stejné stíhačky, jaké v současné době používá Česko. Kyjev si také objednal na základě už dříve podepsané komerční smlouvy celkem 20 Gripenů, přičemž v tomto případě půjde o ještě modernější verzi EF.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 8 až 5, v údolích až 3 stupně a ojedinělé přízemní mrazíky, na horách 6 až 3 stupně a mrazivých kotlinách naměříme kolem nuly. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, později večer a v noci přibývání oblačnosti. Teploty vystoupí na 23 až 26, na horách na 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ulice Habartická v Krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená. Objížďka je značená a vede ulicemi Dětřichovská, Hejnická a Studánecká. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Fousek. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Srdečně zdravím posluchače, ahoj.
5: A dnes veršuje Pepa, samozřejmě, prosím.
6: Sedím v horku u rybníka, na omšelé kládě, hostem budu, říkám rybám na humoriádě. Z vody na mě představte si jukl kapr fanda. Fousku, už se hrozně těším, jaká bude seranda.
5: Taky ryby poslouchají, i když mlčí, asi nám nezavolají, ale těšíme se na všechny.
1: Humoriáda.

0: Bojte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co prostěte, tak to máme, co nemáme. Obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: 10 deka, 20 deka, 1 rohlík, 1 veka. Dejte si, co vám chutná, poslouchejte Humoriádu. Dneska je naším hostem Pepa Fousek a on se těší na 3. září, protože to bude velká slava v Semaforu, jak ano. Jsem se doslechl, co to bude.
2: 3. září, to prozradím rád. Bude to, bude to můj koncert, bude se jmenovat pořad, abych jsme to řekli normálně. Bude se to jmenovat Fousků svět. Budu tam se svým synem a hosté budou pan Drobný, Milan Drobný, Miruška Voborníková, Uršula Kluková, Mirek Paleček, Bára Hrzánová. Zkrátka se na ně hrozně těším, protože tam mám pro ně verše a doufám, že lidé přijdou a potěší.
1: To bude prýma,
2: my je a oni nás.
1: 3. září Fousků svět. A prý se tak jmenuje i film, který se chystá?
2: No, film se točí, Karel Greif točí se mnou film o Kladně. Ne, je to o Kladně, je to o mně, jaký mám vztah ke svému rodnému městu. Je to Kladný vztah, protože jsem se narodil.
1: Kladno, Kladný,
2: a je to můj domov, že?
1: No, jasně.
2: A z kousky z toho budou daný i do toho filmu, které budou natočeny v Semaforu. Mm-hmm. A pak ještě další vyjde kniha Fousků svět, kterou bude ilustrovat mé fotografie a Karel Greif. Je to 100 umělců, s kterými jsem se setkal a bude to nikoliv kritická kniha, ale ocenění jejich práce, co udělali. Dělal jsem na tom 20 let, tak to je dopsána.
1: Tak Pepo, vypadá to, že tví fanoušci dostanou opravdu naloženo v uvozovkách tady
2: no,
1: v tom všem.
2: Do práce proti smrti, říkal jeden filozof.
1: Výborně. Koho nabídneme posluchačům úvodem?
2: Já bych byl hrozně rád Petr Nárožný.
1: Máme ho tady o škole a o učitelích.
3: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co a přilítla mu na hlavu vlašťovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlašťovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl, prosím tě, já nevím, kdo to hodil, já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit. Seber se, vypadni ven, zapal si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahámbený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku, prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl, Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu ji říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty řady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch 6 dvojic, ty tři dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme péro a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, udělá to další takový. Docela tichounce se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se tak... Když se to zpívá takzvaně po vlnách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišeji, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Ano. A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viník. A až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknou, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, jo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik o škole a učitelích. Petr Nárožný a Pepa Fousek je pohotový muž, má také něco o škole. Jsem s tím.
2: Já jsem dopsal tu knihu, kterou jsem tady taky už zmínil. Pradědeček Fousadlo, vyprávíte o škole. Jsou to básničky, vlídné básničky pro děti, pro babičky i pro pradědečky. A napsal jsem tam dětem, školákům, poškolákům, maminkám, tatínkům, dědečkům, vnukům, vnučkám, učitelům, uklízečům, kuchařkám, všem zkrátka napsal jsem o škole, o životě, ze vzpomínek kousek pro velké i pro dětičky, básně Josef Fousek. Mm-hmm. A Petr Nárožný, to mám velkou radost z toho, protože on tenkrát namluvil mojí kazetu MC, já jsem napsal Pumprlíci a námořníci a on to geniálně namluvil na MC kazetu, byla úplně zmizela rychle, dneska se schání těžce a v semaforu to byl zážitek se s ním setkávat, byl i u nás doma, choval moji vnučku, teda vnučku, dceru a teda choval jí, myslím, na klíně. Dávali rady do života a potom i byl na mých výstavách a to byla vždycky čest pro mě, protože pro mě je to nezapomenutelná osoba, je to moudrý muž a neoplývali chodkami, neplýtval s nimi.
1: Tak Petr Nárožný by mohl pokračovat. Ano, tak pojď, dej to tam taky ještě.
2: Tvé charisma je pověstné, má v sobě smích i žal. Jsi architektem příběhů, co dohlouby jdou dál. V tvých epizodách nervózních ctí moudrost jedné z vět, že člověk v píše netuší, jak bizarní je svět.
1: Tak tolik Pepa Fousek na téma Petr Nárožný. Tak to je určitě paráda, pokud nás pan Nárožný slyší. Je zřejmě potěšen. A mně se líbilo to kouzelné pradědeček Fousadlo. To jsi vymyslel sám?
2: Ne. Já to musím prozradit. To vymyslela dcera Miloslava Šimka, Hanička nejmladší, která tenkrát řekla Fousadlo. A Krampol povídá, no Fousadlo, to je krásný jméno, to nejde s každým jménem udělat. A potom, než odešel Jirka Krampol na nebeské jeviště, tak mi volal telefonem Fousadlo. Prosím tě, já byl tenkrát nemocnej, v semaforu se mi něco stalo, ale naštěstí jsem se z toho probudil zásluhou lékařů a on mi říkal, já to řeknu přesně, Fousadlo, zůstaň na světě. Mě by tady bez tebe bylo smutno. No a teď je smutno mě.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Fousek a Pavel Kučera a na našem telefonu můžete teď přidat své hlasy pro Petra Nárožného nebo Davida Šíra

0: výstupem podle Felixe Holzmana. Tak kdo pak jde hlasovat? Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
0: Zdravím.
1: A srdečně zdravím pana Fouska, kterého si strašně vážím. Mám vás strašně ráda, měla jsem tu možnost být na vašem představení v divadle Hacker v Kobylisích.
2: A děkuji.
1: Bylo to krásný. Tak vám přeji hodně zdraví a sil.
2: Děkuji ze srdce, děkuji moc.
0: Tak, a vybíráte?
1: Ráda se stalo a vybírám Bčko.
0: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
3: Krásné odpoledne, slunečné, nádherné. Marta zdraví Pavla Kučerovi, pana Fouska, to je poprvé, co jsem ho pozdravila, ale tak vidím ho, když jsem doma, ale já jsem tu na vyletě. No a já nechám pokračování a všichni se mějte krásně, parádně. Ahoj.
0: I vy.
3: Ahoj.
0: Děkujeme Martě a zveme dalšího. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím oba dva. Pane Fousku, vy jste topka ve svým řemeslu.
0: Já
4: scházím knížky, abych si přečetla vaše básně nebo bonmoty nebo tak. To je něco skvělého. Snad ani Sládek a naši slavní básnici neřekli národu tolik, co vy. A mám vás ráda, protože vy hrozně milujete svoji rodinu jako já. Takže vám přeji hodně zdraví a ať nám ten humor dlouho rozdáváte.
2: Děkuji. Řekla jste mi krásná slova, já se budu snažit je neposkvrnit.
0: Krásná slova byla, ale nepostřehl jsem hlasování, milá paní.
4: Ačko,
0: bez vás, máme to všechno.
2: Já děkuji.
0: A děkujeme krásně. Pokračuje Petr Nárožný, tentokrát Cesta vlakem. Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný.
5: Má se zapřádat ve vlaku rozhovor se spolucestujícími?
6: No, co myslíš?
7: No tak, já myslím tady, že to nevím teda.
5: To je výborný. No já bych aspoň věděl, jak na to. Já myslím, nedá se nic dělat, budeme vás muset trošku obtěžovat, že bychom teď se měli zdvihnout všichni, společně odejít někam na nádraží, na vedlejší koleji si najít odstaven vagón, tam se usadit v kupé a celý ten problém si tam vyřešit. Co tomu říkáš?
7: No tak já myslím tedy, že to už aby jsme tam byli.
5: No ano, tak to nebudeme zdržovat, prosím vás, pojďte.
7: Prosím.
5: Já myslím, že jak bychom to zorganizovali?
7: No, že myslím, že ty první řady, že by šli nejdřív, aby se nepokopali na
5: No tak, kdo má blíž tady k tomu vchodu, půjde tudy, kdo tam. Kabáty si prosím vás neberte, to bereme za vás, to si rozeberete cestou. Ano, prosím vás, slečno, už to, že byste sama dala příklad a zvedla se. A
7: prosím dostatí... vás, perunky má kdo ještě? Organizační?
5: Perunky mám já.
7: Perunky máš ty, jo, prosím, jak se jmenuješ?
5: Šimek,
7: prosím vás. Šimek,
5: tak prosím vás dvíhat, jak jsem říkal, a už abychom byli.
8: Prosím vás, zastavte tu akci, když je to nesmysl. Pane, vy vypadáte tak naivně, nechoďte nikam, díku vás zatáhnu na kyšno. Ryze divadelní akce, podívejte se na mě, já mám ruce jako bagr, hrám mi do těch židlí, já to kupé vytvořím tady, kam byste chodili, když to chce skutečně jenom špetičku divadelní fantazie. No, podívejte se na mé dílo, okýnko, příčná ulička, podélná ulička, takhle je vagon, tamhle to jede, zhasněte, hrajem.
5: Tak, jestli je to takhle, tak já sedím u okýnka.
8: No, moje místo, tak sedíte u okýnka, stejně jdeme fádní krajinou, samej tunel jako do Vranýho.
7: Já si ještě koupím na peroně busta.
8: No tak si koupte busta, ale ať vám to neujede.
7: Já si pospíším.
8: No tak si pospíšte, nezapomeňte, že ČSD, to je omega.
7: Tak já už letím, jako abych rychle.
8: No a my můžeme začít.
5: No já už dávno jedu. S váma bude veselo. Co je, vás to bere hodně, že jo?
9: No co by bylo? Vyjíždíme z ranžíru, šíbujou vexle.
10: To si musíte zvyknout, to oni dělají pořád, oni vůbec neberou na lidi vohle.
9: Ale to se nechce si ty vaše řeči, mě to vůbec nezajímá, chci spát.
10: No promiňte, teď jsem toho snad tolik ještě neřekl.
9: Já jsem toho zase tolik ještě nenaspal.
10: Tak si spěte, spěte si, oni vás stejně zbudí.
9: Kdo?
10: No průvodčí, přijde vám štípnout lístek, ne?
9: Průvodčí chodí až za Kolínem.
10: Co jste to říkal teď?
9: Že průvodčí chodí až za Kolínem.
10: Víte to jistě?
9: Jasně.
10: Čeče, totiž já mám lístek do Kolína, to bych ho mohl prodat, že mám vlastně zbytečně lístek. Chápejte, že bych ušetřil peníze, vy byste si ode mě nechal.
9: Kolik se bez těch důvěrností, co to má znamenat, dejte tam ke pryč.
10: Já jsem mám jenom chtěl.
9: Já si spát, já jsem vás dvakrát žádal, že chci spát, necháte mě spát.
10: Zpěte, zpěte si, vám bych ho stejně neprodal. Vy se mě nelíbíte. To je prvně, co cestu v kupé s mrožem. Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. Josef Fousek vybírá další výstup. Tak kdo a co to bude?
2: Já bych samozřejmě Jiřího Krampola.
1: Už jsme ho tu zmínili.
2: Já na něj myslím pořád.
1: Tak si ho připomeneme ve výstupu Můj životopis.
3: Jidáš se na brambory dívá pohrdavě a pěstuje mák. Zřejmě se nemůže dočkat úrody, protože makovice sklízí ještě zelené. Když jsem se ho zeptal, proč to dělá, usmál se a řekl, aby bylo všem lidem na celém světě dobře. A nyní k mému vzdělání. Základní školu jsem ukončil s dobrým prospěchem, i když jsem se musel učit potají, neboť tatínek tvrdí, že vzdělání lidi mate. A jediná věda, kterou uznává, je useknout malý kus masa tak, aby se zákazníkovi zdál velký. Také číst mi otec zakazoval. Sám v životě přečetl jen Psohlavce do poloviny a omdlel. Zajímavé je, že i když nečte, sám knihu píše, a to odbornou. Má už 300 stránek a říká, že je tak zhruba v polovině. Kniha nese název Co vše se dá přidat do mletého masa. Nejvíce mě zaujaly kapitoly Piliny, nejedovaté kovy, nač vyhazovat staré madrace, Tvrdý chléb je pro prasata škoda a Špetka masa pro chuť. Volba povolání je pro každého mladého chlapce tak trochu krokem do neznáma. Studovat mi naši nedovolí. Táta říká, že studií se nenajím a že už hodně filozofů umřelo hlady. Bratr Jidáš zase nemůže pochopit, jak můžu mít občanský průkaz a nemít ještě vkladní knížku. S většinou názorů své rodiny nesouhlasím, ale v čem dávám otci za pravdu je, že jediné, co má perspektivu, je zemědělství, protože žrát se bude vždycky. Z těchto důvodů žádám o přijetí do vašeho JZD Slušovice.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik vzpomínka i na našeho někdejšího humoriádníka Jiřího Krampola, taky jsme tu s ním sedávali. Teď je tu s námi Pepa Fousek a ten nám pro změnu taky přidá něco k panu Krampolovi. Co to bude?
2: No samozřejmě to nejlepší. S Jirkou Krampolem a se Slávkem Šimkem jsme hráli v mnoha městech, doma i v zahraničí. Jirka byl nejen kamarád, ale i můj rádce, který mi radil a říkal pravdu. Já jsem mu napsal tenkrát verš Nikdo není dokonalý, tak nechtějte ode mne verše, které duši rmoutí, uplakané dojemné. Miloval jsem vřelý úsměv, který oči rozzáří, jak Belmondo zapomínám na trable a na stáří.
1: Krása, přímo parádní verše Josefa Fouska zazněly. Teď bude znít písnička Olympiku a během ní můžete hlasovat, zdali chcete dalšího Jiřího Krampola, tentokrát v povídce Šimka Grossmana Jak jsem se věnoval umění, anebo budeme absolvovat Návrat z lázní s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Menšíkem. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Právě teď probíhá hlasovací kolo, vybíráte si Jiřího Krampola nebo Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou s panem Menšíkem.
1: Děkujeme za váš hlas, přejeme hezký den. Dobré odpoledne.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Fousku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle. A
1: dobrý
4: taky
1: den.
4: Taky hlasuju pro Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Menšíka.
1: Píšeme si, díky. Dobré odpoledne.
5: Halo, tady pejskar ze Dvora Králové, zdravím. Pepu Fouska, Camfrňouska a Čeru.
1: Ano.
5: Mauta, pánové.
3: Mauca.
5: A dáme si Bohdalinku.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
1: David dává Bčko. No dobrá, děkujeme i za váš hlas a posloucháme dalšího na telefonu 731 800 900. Dobrý den. Tak zkusme slumit rádio.
7: Haló, tak už den, bez vás. Zdravím.
1: Zdravíme. A?
7: Pana Fouska.
3: Děkuju.
7: A hlavně Pavlinku, taky vás. A
1: děkuji.
7: Vzpomínám z nostalgii na Kladno, kam jsme všichni jezdili za prací tady z Kralupa, z okolí. Dělal jsem na šachtě 20 let na Rolnovce. A zdravím moc.
3: Děkuju.
7: Pana Menšíka s paní Bohdalovou a vás zdravím a hodně zdraví, pánové. Mějte se hezky.
3: Zdar Bůh.
1: Děkujeme krásně. Kladno, to je to město, jak ano. Se zpívá v jedné známé písni. Jojo, Benduše. Tak na Jiřinu Bohdalovou taky máme složku, abychom to tak řekli, Pepo.
3: No napsal se, samozřejmě, to nejde zapomenout vůbec. Já Jiřinu Bohdalovou jsem napsal jednou a je to moje myšlenka, za kterou ručím. Je to pro mne paní herečka. Každé setkání s ní byl svátek pro mou amatérskou duši. A scénky, které hrály s Vladimírem Dvořákem, by mohly být vzorem pro mnohé další dvojice, které se o humor pokoušejí. Mm-hmm. Já jsem napsal pro ní verš Ukláním se do hlediště, z pódia k vám dolů, zažili jsme zlé i dobré, buďme stále spolu. Nespočet jsem rolí měla, zůstala mi jediná. Jsem jako vy z masa kostí, Bohdalová Jiřina.
1: Jako by to řekla ona sama v podstatě.
3: No.
1: Tak slova Pepy Fouska pro paní Jiřinu. Rádi jsme je přeposlali. No a v tuto chvíli k našim posluchačům posíláme další kus zábavy. Návrat z lázní. Československá televize, rok 1974. Jiřina Bohdalová a Vladimír Menšík.
8: Karličko, ty jsi tomu včera dala, nebo to bylo předevčírem, na ně ono už vlastně dneska, zítra, to je možný. Já se radši zeptám a hned se to dozvím, až jedna. Ahoj, Andulo, ahoj, hele, promiň, že tě vyrušu, je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Vždyť Karel se má z lázní vrátit v pátek, to už by tady od včerejška musel být. A jo, jestli ho nemám zastlanýho, to teda nemám. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii, no nazdar. Já, Andulo, no tak to už mi nepomůžeš, to ne. To nemůžeš. To bude Karel. Bože, to bude Karel. Tak to přichodím. Tak.
9: Bože, můj, tam je to tak. Ty jsi vylákal Freddy!
10: Co?
9: To Karlínku!
10: Moment, moment, kdo to přišel?
9: Já povídám, tedy, tady, už je tady.
10: Já bych si říkal, Freddy, táta je tady.
9: Táta je tu.
10: Zlázni.
9: Zavři oči. A nedívej se, já mám pro tebe překvapení.
10: Nebo šadej, že já se nedívám, já nevidím.
9: Pojď, no to nevadí. Pojď, lužičkou druhou.
10: Jaký vám mě připravila hořička překvapení? Pořád se nebohu na mě něco.
9: Já mám nápad, Karinku, já mám nápad. No? My půjdeme na večeři.
10: Ale prosím, já něco usuchtím, tady já se malinko převlíknu, oholím se a ujám se z kivečky
9: než doma. Já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampus.
10: Dáme si šampaňský.
9: Šampus ne.
10: Proč ne?
9: Tak, no, já ho nemám ráda. No, pravda, yeah. Jsem chtěla malovat. A oni povídali, co jsem to přemýšlela.
10: To ty jsi mě, viď? No. Žádný játýrka, žádný.
9: No.
10: No tohle snad není.
9: No to je nemožný.
10: Tohle snad není možný.
9: To je hrozný. Hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky, Karle, kytičky, tvoje kytičky, já jsem tvoje zalévala denně. Karle, den.
10: A to jsi zalévala vermutem?
9: No dovol, jak by se tam...
10: Já z toho cítí vermut.
9: Vermut.
10: A v týhle chudínce vlašskej salát. Tamhle přeciní vrholenej kaktus, co jsi tady dělala?
9: Já to uklidím, to...
10: Co je tohleto?
9: No co by to bylo, pánev?
10: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co jsi
9: dělala? Já jsem
10: chtěla
9: původně asi
10: dělat chlupatýk na vleky. A co ty flašky tady? Co je plno flašek?
9: Je hodně.
10: Co to znamená tohleto? Ještě komu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedně a vykry jsou na zálohu. Potom je vyměníš, nakoupíš česnek, plasnice a tohleto. No tak mluv!
9: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesli...
10: No. Přinesli prázdný flašky, ano, to ti tak já...
9: Ne, to byl ještě plný,
10: Karlo.
9: Ano. To byl
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Budou pokračovat tyto dvě hvězdy, Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem, anebo půjdeme do tobogánu na ruby za Tomášem Slámou. Vyberte si SMS-kou v závěrečném dnešním hlasování v Humoriádě. Humor mezera A, humor mezera B, číslo 900104 pro SMS, pro telefonování máme 731 800 900 a na vaše hlasy se těší i Pepa Fousek.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečné hlasovací kolo, přidáváme vaše hlasy teď živě na našem telefonu v Humoriádě s Pepou Fouskem. Připomenu aktuální výběr Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáš Sláma, slavný to někdejší moderátor Tobogánu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíku, ještě zdravím vás a srdečně zdravím pana Pepíčka Fouska.
3: Děkuji.
2: S kterým jsem i vyfocená na Žatecké dočasné a vaše knížky si kupuji. Máte už nějakou zase v dohledu bude něco nového?
3: Krátce to řeknu, připravuju knížku Fousků svět, to budou ty osobnosti, slavné 100 osobností a pak bude kniha Fousadlo vypráví pradědeček vodě pro děti laskavý, aby se staří i mladí měli rádi a je to o dětech a mezi tím budou ty moje pravnučky, jak mluví a to je všechno.
1: Mm-hmm. Tak to by stačilo, ne? Dvě knížky na jednoho
3: Fousků svět. Budu těšit
2: a budu to sledovat. Mm-hmm. Abych on nějakou tu knížku nepřišla.
1: Dobře,
3: já čekám na nakladatele a určitě ji budete mít.
2: Budu pokračování.
1: Pro děkujeme.
2: A pane Fousku, hodně zdraví.
3: Já děkuji.
2: A všechno zvládáte a...
1: Naslyšenou, děkujeme.
3: Moc děkuju.
1: Dobré odpoledne.
4: Tady Květa ve Strážnice.
1: Dobrý den. Děkujeme, paní Květo. Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tady? Haló.
5: Martina, dobrý deň.
1: Zdravíme.
3: Dobrý deň.
5: Hlasujem za Ačko a prejem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Dovidenia.
1: Ďakujeme pekne. Do počutia aj tak, Samuo, že dobrý deň. Kto je ďalší?
6: Dobrý deň. Celý národ dneska bejská, že zaslyší pana Fouska. Moc milého, ohromného. Vás by měli rozdeliť každý deň pár minut a nebyli by třeba psychologové ani psychiatři. Váš klid a váš přístup, no prostě jste báječnej. Volím no. Ačko a přeju hodně zdraví vám obom, panu vašemu kolegovi tam taky samozřejmě. Mějte se, paň, a ať jste tam víckrát.
3: A já děkuju.
6: Pohlazení po duši.
3: Děkuju vám, já se červenám úplně radostí, děkuju.
6: Nečervenejte, je to ohromný. Děkujeme vám, děkujeme.
1: Děkujeme moc. Tak to vypadá, že to veršování Pepy Fouska je nakažlivé, už i posluchači se do toho pustili.
3: Dobře, co se mi rád.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Haló?
1: Ano, jste to vy? Haló?
7: No. Já bych chtěla hlásit taky.
1: Tak hlaste. Nebo... Chcete Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáši Slámu?
7: Já bych chtěla Bohdalovou.
1: Dobře, děkujeme pěkně, tak jsme se to nakonec dozvěděli, všechno, co jsme potřebovali. A ještě vy pojďte s námi hlasovat. Dobrý den.
8: Dobrý den, krásné odpoledne, zdravím vás, Pavle, do Humoriády a vašeho milého, pohodového hosta, pana Josefa Fouska.
3: Děkuji.
8: Pane Josefe, zdravím vás, přeju vám vše dobré, ať se vám zdraví, ať se vám daří, hlasuji pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne přeje posluchačka Růžena z Lichnovska.
3: Děkuju vám. Moc
1: děkujeme.
3: Děkuju.
1: Naslyšenou. Tak myslím, že je to jasné. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem dokončí návrat z lázní.
9: To je ohromný. No to je ohromný. Víš, jak se to říká, že? No. Myša vytáhne paty a kočky mají prejít. No, pitomec. Já, pitomec, já tam neupí v lázních, pokrk v bahně, už to na sebe nemyslím, na svý zdraví, ne, myslím, jak tady ještě žiješ, co jíš, co jestli nemáš zkažený z té hospodské starý žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
10: Jo?
9: Mohl jsem. No to jsem tak starý, že bych nemohl.
10: Ale ne, Karli.
9: Na předschodu vidle, krásná operní pěvkyně.
10: Jo.
9: Ona teda ztratila už hlas, jo. Ale figura zůstane. A já, ne, paní, ne. Já bahno.
10: Já bych to takhle malinko.
9: Ježiši, Maria Myšle.
10: Jaký Myšle?
9: Žádný Myšle, ale moje šandy zapečený v šunkofleka. Co to má znamenat na tohleto?
10: No to já nevím. Ty co moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
9: Aha, právě proto. Protože šunkoflety se pečou. Já ti odsouhlu, starý mě lakej, ti pečou, ty šunkoflety. To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma křandama. Mluv ty.
10: No dovol, tedy já ti řeknu, já od prvního dne jsem umazávala vidně čárku po čárce.
9: Tady žádný čárky nevidím.
10: A když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všechny umazány.
9: To je detail. Co jsi dělala mezi tím, co jsi umazávala ty čárky?
10: To ti klidně můžu říct.
9: On to mě řekne, to mě zajímá.
10: To ti řeknu. A to ti bude zajímat. No, v pondělí jsem odjel. No, prosím. A to já jsem byla u zubaře. V úterý no, kroupy. Kroupy.
9: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
10: Padaly takovýhle.
9: Holubí vejce.
10: Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mráz. Vedle zelenáři na zahradě umrl ten. No, jak si ho pořád. Ale prosím tebe. Fox terrier.
9: No a co má být?
10: To je tě málo.
9: Ten to je Fox terrier, když mám tady komediánskej
10: hůd. Pejsáneček to byl. No a potom přišli holky. Karlo, dělej si pohodličko.
9: Herbert jako v tanku. No to by se musel tady najít v tom Herbertu někde.
10: Nožičky.
9: No, člověk jenom vítá nebo tady bajháku.
10: Skoro na svém místě.
9: Kdyby to zůstalo aspoň tak, jak to je, ale takový jde tam tady.
10: Si tady, kluk druhou nožičku.
9: Dej mi pokoj, prosím.
10: A pak, co? Co je zase?
11: Moment.
9: Já. Pravíš? Já z toho skoro vypadávám. Už mě rozšápal, bačkoli skoro od třičí šlo. Říkám, že to byly holky.
10: Kadinku, teď to vidím. Ty si nám zhubnul, Kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková majnutatá.
9: No, já jsem nám zhubnul, ano. Ale je zajímavý, když jsem odjížděl, jsem vážil vody 2 kila víc. Neříkej mě, že zhubne noha.
10: Nejdřív zeštíhnu.
1: Tak máme tady závěr dnešní humoriády s Pepou Fouskem a ani ve finále nechybí jeho verš, nebo verše dokonce. Prosím.
3: Hodinu jsme spolu byli s historkami slavných jmen. Doufám, že vás potěšili. Fousek přeje dobrý den.
1: No tak parádně. Jo. Parádně zakončeno. Pavel Kučera k tomu přidá ještě přání dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Hodně zdraví všem a mějte se hezky.
3: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Posílení autobusů z Jablonce nad Nisou do Prahy zlepšilo služby pro cestující. Zemřel člen divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta. Na jevišti hrál ještě v neděli. Lidé můžou v programu Nová zelená úsporám Light žádat až 2 milionovou bezúročnou půjčku. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 26 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Posílení autobusové linky mezi Jabloncem nad Nisou a Prahou soukromým dopravcem se zatím vyplácí. Vyplývá to ze zjištění společnosti Korit LK, která v regionu objednává veřejnou dopravu. Komerční linka soukromého dopravce autobusy VKJ jezdí mezi Jabloncem a Prahou od poloviny března, a to v pátek a v neděli. Doplňuje tak spoje, které zajišťují společnosti Busline a ČSAD Liberec. Ty už neměly na posílení kapacitu, říká jednatel Koridu Oto Pospíšil.
3: Ta naše linka, k tomu jsme narazili na limity z hlediska počtu řidičů, takže jsme uvítali možnost komerční linky externího dopravce. Ona zatím není v Idolu, ale pokud by se v budoucnu prohlubovalo to její vedení dál do Libereckého kraje, by v Idolu být mohla.
2: Diváci Liberce dnes můžou navštívit projekce filmů, které jsou součástí Nisa Film Festivalu. Mezinárodní akci hostí 11 měst v Německu, Polsku a Česku v oblasti regionu Nisa. Na všech festivalových místech lidé uvidí kolem stovky filmů. Zemřel dlouholetý herec divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta. Bylo mu 86 let. V divadle působil od roku 1978. Nejdřív byl rok osvětlovač, pak začal hrát. Proslavili ho například role praotce Čecha ve hře České nebe a Varela Frištenského v dobytí severního pólu nebo faráře v Němém Bobšovi. Člen souboru Miloň Čepelka řekl Českému rozhlasu, že Jan Hraběta jako herec vynikal nejen v divadle.
4: Já jsem ho rád, protože on byl přirozený herec, který si na nic nehrál a vždycky se před tou kamerou, kterou já nemám rád, tak on se i před tou kamerou choval prostě naprosto přirozeně.
2: Program Nová zelená úsporám bude pokračovat. Ministerstvo životního prostředí má na přímé dotace vyčleněné 2 miliardy korun. Budou o ně moct žádat nízkopříjmové domácnosti. Rezort jim na zateplení domu nebo bytu poskytne až 400 tisíc korun. Ostatní domácnosti můžou požádat o bezúročnou půjčku, informoval ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů. Domácnosti můžou o dotace nebo půjčku žádat od 25. června do 31. října. Sport. Čeští hokejisté hrají v Curychu proti Finsku čtvrtfinále mistrovství světa. Po první třetině vedou Finové 2-0. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 8 až 5, v údolích až 3 stupně a ojedinělé přízemní mrazíky, na horách 6 až 3 stupně a v mrazových kotlinách naměříme kolem nuly. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, později večer a v noci přibývání oblačnosti, teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberce je uzavřená Jablonecká ulice. Důvodem je výměna vodovodu a kanalizace. Osobní i autobusová doprava je svedená na objízdné trasy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Hezké čtvrteční odpoledne 28. května, 4 minuty po 17. A zatímco naši hokejisté svádí čtvrtfinálový boj s Finskem, v Českém rozhlase Liberec začíná den v kraji. A průřez s naším dnešním vysíláním těmi nejzajímavějšími událostmi za chvíli otevře Iveta Bláhová souhrnem regionálních zpráv. Následně se vypravíme do Maškovy zahrady v Turnově, kde už se koupaliště chystá na zahájení sezóny. A čeká nás pořad O čem se mluví, kde Jana Švecová se svým hostem kromě jiného probere, zda patří vystavené ostatky svatých do dnešní doby historicky i z bezpečnostních důvodů. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
0: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Žalobkyně zrušila stíhání libereckého hejtmana Martina Půty z hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Českému rozhlasu to potvrdila státní zástupkyně Martina Dětková. Podle ní se věc vrací policii zpátky do šetření. Ta Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Půta na sociální síti X napsal, že mu státní zástupkyně dala za pravdu a oznamovací povinnost se na něj nevztahovala. Bereňí Hrádku nad Nisou na Libresku hledá jednatele pro novou firmu městské služby Hrádek nad Nisou. Založení městské společnosti schválili zastupitelé už v únoru. Založení firmy ale chtějí nechat až po výběru jednatele. Lhůta pro přihlášky končí 3. června. Podle nezávislého starosty Pavla Farského hledá radnice především schopného manažera.
2: Jeho úkol bude tu společnost rozjet od začátku, takže on bude muset nejdřív udělat takový to, co u té společnosti není vidět, že najme hospodáře, účetní.
1: Obyvatelé sídlišť ve Frýdantu na Libresku si můžou vyzvedávat klíče k nádobám na odpad. Informovalo o tom město na svém webu. Od 1. července začne na Frýdansku fungovat systém door to door. Lidé budou moci nově třídit odpad přímo u svých domů. Změny se chystají i na sídlištích. Kontejnery tam budou nově uzamčené gravitačními zámky. Policie letos v některých krajích v Česku zaznamenala nárůst krádeží pohonných hmot. Český rozhlas to zjistil od krajských policejních ředitelství. Ceny benzínu v Česku stouply na jaře kvůli válce na Blízkém východě. Krádeží přibylo také v Libereckém kraji. Zloději se zaměřují na odstavená nákladní auta nebo stavební techniku, popisuje na případu z Liberecka policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Chata vnikla přes oplocení na parkovišti jedné firmy, kde z nádrže zaparkovaného nákladního vozidla odcizil 139 litrů nafty.
1: Městské koupaliště v Turnově by mělo zahájit sezonu už tuto sobotu. V areálu Maškova zahrada ho pracovníci intenzivně připravují na otevření. Bazény už jsou vyčištěné a napuštěné vodou, po opravě jsou i skluzavky a tobogány, informoval manažer Maškovy zahrady Tomáš Špinka. Více se dozvíte v této hodině.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Ano, přichází čas podívat se v Českém rozhlase Liberec na to, jaké počasí nás čeká v nejbližších hodinách a možná i dnech. A to probereme s Pavlem Juzou z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Nejprve se tedy pojďme podívat na ty nejbližší hodiny. Co nás čeká v noci a nad ránem?
2: Tak teď v současné době máme v Libereckém kraji většinou skoro jasno a teplota dosahuje 19 až 22 stupňů a to skoro jasné až jasné počasí potrvá i přes noc a vzhledem k tomu, že se očekává postupně slábnoucí a v nižších polohách slabý proměnlivý vítr, tak při tom vyjasnění a uklidnění větru budou klesat minimální, nebo během noci budou klesat teploty, takže do rána očekáváme, že klesnou na 8 až 5 stupňů, v některých údolích by mohly být až 3 stupně a na horách se očekávají 6 až 3 stupně a v mrazových kotlinách, jako například je Jizerka nebo podobně, by mohlo být i kolem nuly.
1: No, budeme doufat, že během dne ty teploty zase stoupnou. Jak bude v pátek 29.
2: Ano, je tomu tak. Přes den bude slunečno a teplo, většinou jasno nebo skoro jasno. Teprve později večer bude od severozápadu přibývat nějaká oblačnost a ty teploty přes den by měly vystoupit na 23 až 26 stupňů, na horách zhruba na 18 až 21 stupeň, což znamená, že ne zima, ale ani na nějaké extra vedro.
1: Ale je to takový příslib slunečného víkendu snad tedy. Bude sobota a neděle slunečná?
2: No, vypadá to, že moc ne. V sobotu to vypadá, že by zejména v dopoledních hodinách mělo být zatáhnout.

0: Ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát vám děkuju, přeju krásný den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec a Den v kraji a zatímco jaro už běží do své třetí třetiny, my se na chvíli vrátíme k letošní zimě. Zimní údržba krajských silnic v Libereckém kraji byla nejdražší za posledních 10 let. Úklid silnic od loňského listopadu do konce letošního dubna stál přes 154 milionů korun, tedy o 4 miliony víc než v předchozí zimu. Co stojí za zvýšením nákladů, to už zjišťovala redaktorka Jana Pavlíčková, se kterou jsme o tom odpoledne hovořili.
1: Za vyššími náklady stojí podle krajských silničářů především počasí. Sice ten průběh zimy byl spíš průměrný, přesto tam ale bylo několik dní, kdy byl spad sněhu opravdu extrémní, především v horských oblastech, takže i když vlastně počet takzvaných zásahových dní byl 102, tedy o 10 méně dokonce než předchozí zimu, tak se muselo víc sypat. Jenom pro představu, té posypové soli se na silnice 2. a 3. třídy vysypalo v kraji skoro 11 tun, k tomu přes 3 miliony litrů solanky a 13,5 tuny písku a štěrku. A na těch vyšších nákladech se projevilo i to, že letošní zimu se nově solilo dalších 180 kilometrů silnic, které se vlastně do té doby jenom pluhovaly, říká předseda představenstva silnic LK Petr Správka.
2: Když máte ty extrémní výkyvy, kde opravdu sníží hodně a my se nezastavíme, tak to potom v samotném důsledku, a vidíte to na té spotřebě soli a toho inertního materiálu, tak to je ten ukazatel, který zvedá tu cenu. Sice se snížilo o 700 tun toho inertního materiálu, ale v tom počtu toho spadu a těch upravených a najetých kilometrů je to víc.
1: No i přesto, že ta letošní zimní údržba byla v Libereckém kraji tedy nejdražší za posledních 10 let, tak se silničářům přesto daří udržet náklady pod celorepublikovým průměrem, dodává Správka.
2: Ve srovnání s ostatními 14 kraji jsou náklady Libereckého kraje na ujetý kilometr hluboko pod průměrem České republiky. Jsme někde pod 600 korunami na ujetý kilometr, což v oblasti, kde máme největší počet chráněných krajinných oblastí a hor celé ČR, je dobrá známka toho, že nastavený systém je korektní.
1: Já jenom doplním, že celostátní průměr tady na ten jeden ujetý kilometr je 708 korun.
0: Podle zákona o pozemních komunikacích má být úklid silnic po zimě hotový do konce května. Jak to tedy vypadá na krajských silnicích?
1: Tak podle společnosti silnice LK úklid skončil k 20. květnu. Ze silnice smetlo přes 10 000 tun materiálu, který teď půjde na vytřídění. Krajští silničáři totiž už druhým rokem testují mobilní recyklační linku, která čistí a třídí ten smetený písek a kamennou drť tak, aby se dala příští zimě znovu použít, nebo aspoň většina z ní. A za ty 2 roky zkušebního provozu ušetřili silničáři zhruba 30 milionů korun, které by jinak museli zaplatit za skládkování toho smeteného materiálu. No a v ostrém provozu by linka mohla být už letos od září.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji. Vlastně.

0: Dále ladíte Český rozhlas Liberec, dál posloucháte Den v kraji, je 17:30. Veřejnost v Libereckém kraji nedávno rozbouřila zpráva o krádeži lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí. Policie ji brzy vypátrala, pachatel byl mladý, silně věřící muž, který tak protestoval proti vystavování části těla světice a patronky kraje Zdislavy z Lemberka. Relikvie byla zachráněna a pražský arcibiskup Stanislav Přibyl tento týden rozhodl o jejím vrácení do podzemní baziliky. Lidé ji tak naposledy uvidí tuto sobotu v rámci pouti k uctění Zdislavy z Lemberka. A právě relikvie, čili ostatky svatých, budou tématem pořadu, o čem se mluví v Libereckém kraji. Dnes s katolickým knězem, historikem a odborníkem na církevní právo Michalem Podzimkem.
1: O čem se mluví?
2: Mají se ostatky svatých vystavovat? Patří to ještě do dnešní doby? A kde se vůbec vzala tradice relikví? K čemu sloužily? Na to se budu ptát svého dnešního hosta, kterým je katolický kněz, odborník na církevní právo a historik Michal Podzimek. Dobrý den, vítejte ve studiu.
3: Děkuji za pozvání.
2: A dobrý poslech přeje Jana Švecová.
1: Český rozhlas Liberec. O čem se mluví?
2: O pohřbení lebky svaté Zdislavy zpátky do krypty baziliky v Jablonném v Podještědí rozhodl pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Zdůvodnil to jednak odpovědí na přání části věřících a uvedl také, že vystavování lebky světice mělo svůj význam v době jejího blahořečení a později svatořečení a že z tohoto pohledu jde o určitý anachronismus. Tak se zeptám, jestli by se takhle mělo přistupovat také k dalším relikvím, jakými jsou třeba lebka svatého Václava, ostatky svatého Jana Křtitele nebo svatého Maura, neměly by být tedy také pohřbeny?
3: Ono to je vždycky trochu složitější, třeba konkrétně u té svaté Zdislavy, ona vlastně už není pohřbená od nějakého 17. století, už v té kryptě, kde byla původně v zemi, je vlastně určitý typ relikviáře, protože ty všechny její kosti, kromě té lebky, jsou v takové sametové skřínce vystavené vlastně nad tím původním místem, takže vlastně to navrácení jakoby do hrobu je navrácení z relikviáře, který je nahoře v kostele, do relikviáře, který je dole v kryptě. A co se týče těch ostatních věcí, tam je zase problém, že pokud máte nějaký barokní kostel, ve kterém jsou tyto někdy i třeba celé figuríny, tak je to i určitě jako kulturní památka, je to část nějaké té místní identity a zase úplně všechno schovat někde do nějakých hrobů, dokonce by ani nebylo kam, protože už ty původní hroby ani nejsou, tak je potřeba k tomu asi přistupovat individuálně. No zajímá mě v souvislosti tady s naším novým panem arcibiskupem, jestli on třeba právě přestane také tedy nosit tu svatováclavskou lebku každý rok na svatováclava do Staré Boleslavy. Uvidíme, jestli je v tom konzistentní.
2: Pana arcibiskupa tady nemáme, nemůžeme se ho zeptat, ale já se vás zeptám jako odborníka na církevní právo. Je rozhodnutí o tom uložení ostatků, tedy z toho místa, kde je mohou vidět věřící, právě z pohledu církevního práva tak jednoduché? A kdo třeba může ty ostatky prohlásit za svaté?
3: Tak na to jsou skutečně velmi přísné předpisy i dnes. O jakémkoliv přemístění vlastně formálně musí rozhodnout apoštolský stolec, na to má samozřejmě své úřady, ale tak on tyhle ty pravomoci někdy deleguje právě na ty diecézní biskupy, takže asi třeba zrovna přemístění o pár metrů dál nebude problém. Relikvie první třídy, ty, které souvisí přímo s tím tělem, ty skutečně se musí za velice přísných předpisů dnes prohlašovat, jestli jsou autentické nebo ne, protože po světě za ta staletí, kdy se s tím kšeftovalo, je spousta falzifikátů.
2: Takže do toho zasáhne věda?
3: Věda dneska do toho zasahuje. Paradoxně možná ty komise, které to dneska přezkoumávají, jsou mnohem skeptičtější než třeba lidi nebo lidová zbožnost. Jo? Takže dneska třeba, když se přezkoumávají určité relikvie historické, jak se zjišťuje, že vlastně tam jsou kolikrát třeba zvířecí kosti.
2: Jak hluboko sahá historie relikví a k čemu ve své době vlastně sloužily?
3: No to je zajímavé, to je jedna z úplně nejstarších tradic. Už někde kolem roku 150 máme zachovaný spis umučení svatého Polikarpa, kterého tenkrát Římané upálili zaživa a křesťané tam v té zprávě říkají, že potom na tom žárovišti pozbírali zbytky těch ohřelých kostí, které pro ně se staly vzácnější než zlato a drahokamy a už vlastně si uchovávali tuto památku na toho mučedníka. No a potom, zvlášť od toho 4. století, kdy se církev stala státním náboženstvím toho upadajícího Říma, No tak v těch bazilikách, v těch nových kostelích postavených na místech nějakých těch původních třeba posvátných míst se právě vždycky vkládali do těch oltářů nebo sloužili se dokonce na místech přímo těch jako mučednických smrtí třeba apoštolů Petra Pavla, že tam jsou největší baziliky, přímo na místech, kde jsou ty ostatky obřady. Takže ta tradice je skutečně velmi stará.
2: A dodávalo to těm kostelům větší vážnost, když jste zmínil to, že se vlastně i s nimi tak různě obchodovalo, nebo že kdo přivezl třeba ze svaté země nějaké ostatky, že vlastně tím nabyl velkého významu při svém návratu, tak dodávalo to těm místům větší vážnosti?
3: Absolutně, protože ten kosmologický model, který tenkrát církev převzala, bylo, že vlastně přijde zkříšení těla, kde si ty duše z nějakého to empirea, které je někde nad nebeskou klembou, přijdou zpátky pro to tělo. Takže to tělo vlastně je taková jako skutečně v tom pravém smyslu slova relikvie, zanechaná část, která má nějaké přímé napojení na tu božskou přítomnost. Takže tato úcta byla skutečně postavená tady na tomto, řekněme, teologickém, tehdy i jakoby vědeckém modelu světa, což už dneska pochopitelně neplatí.
2: Bylo to vlastně odraz té úcty k těm svatým, k těm zemřelým, k těm mučedníkům, anebo v tom hrála roli i určitá mystika, pověrčivost? Ostatně dělo se to teď i v bazilice svaté Zdislavy nebo v bazilice u ostatků svaté Zdislavy, když lidé tam přicházeli třeba s prosbami o pomoc, o vyléčení někoho blízkého a podobně. Takže i toto v tom hrálo a hraje stále roli?
3: Ta hranice mezi vírou, úctou a pověrčivostí je křehká, tak už ve starověku byly vydány poměrně také jasné předpisy, že těmhle těm ostatkům se nikdo nesmí klanět. Mají být předmětem úcty, protože měli úctyhodného nositele a možná právě přes ně může někdy přecházet i nějaká božská pomoc, protože oni jsou zároveň přímluvci, ale nikdy ne klanět ve smyslu, že ta samotná věc má v sobě nějakou magickou moc, která se dá vyvolat, nutně vyvolat a potom ta magická moc musí působit nějaký, řekněme, džin z lahve. Jo? Tak tohle to už křesťané zakazovali od samého počátku. Ale proč? No protože ta lidová zbožnost tomu tíhla. I dneska k tomu mnoho lidí tíhne, že si představují, že tam si mohou něco vymodlit, že tam skutečně to božstvo se nějak pohne k nějaké činnosti, právě protože je tam kus nějakého těla.
2: Ale i sám arcibiskup Stanislav Přibyl měl bezprostředně po krádeži říct, že zloděje může postihnout kletba, takže ta mističnost jako kdyby se těch ostatků stále držela. Jak to vidíte vy z pohledu filozofa duchovního?
3: No to tady musíme oddělit. Z pohledu filozofa si myslím, že je to nepřípadné takhle hovořit, ale z pohledu teologa, který má nějaký obraz světa morálního, který je napojen na ten svět božský, tak že je tam nějaký odměňující nebo trestající princip, může být legitimní. Já třeba osobně tohle to bych nikdy takhle nevyslovil, ale chápu, že v tom křesťanství lze takto vykládat i určitý čin, že za ní bude následovat nějaký trest. Otázka je, jestli bude trestat přímo Bůh, nebo jestli se člověk potrestá sám.
2: Takže to můžeme vykládat jako příčina a důsledek spíš v té morální rovině.
3: Člověk se za ty svoje činy, pokud byly zlé, potrestá sám. Otázka je, jestli to byl zlý čin, protože jestli on měl skutečně dobrý úmysl, byť třeba s ním nesouhlasíme, tak kdo by ho pak jako měl nějak proklínat nebo kdo by ho měl trestat. Jo? Tady je prostě potřeba skutečně zapojit jako racionalitu a znát ten úmysl.
1: Český rozhlas Liberec, o čem se mluví s Janou Švecovou a jejím hostem.
2: Mým dnešním hostem je katolický kněz a historik Michal Podzimek. A v souvislosti se svatou Zdislavou si povídáme o významu relikvií, tedy ostatků svatých. Vy jste mluvil o tom, že relikviemi církev a věřící vyjadřovali a vyjadřují určitou úctu. Tak jak se z tohoto úhlu dívat na kostnice, kde jsou z lidských kostí dokonce i určité předměty, třeba lustry, tak je to nějaký relikt své doby, určité třeba barokní zbožnosti, anebo kde je potom tady ta úcta k mrtvému?
3: My jako moderní lidé máme veskrze velice pozitivní vztah k tomu vezdejšímu životu, k tomu, co žijeme teď. Ale přeci jenom v ta církevní doktrína stojí na tom, že je to takové provizorní slzavé údolí, že se z něho brzo odchází a že právě si má člověk stále připomínat to memento mori, že si smrtelný. No a tak s tím potom byly spojené i tyto jakoby edukační výchovné prostředky jako kostnice. Podívej se, jak skončíš. Jo, často to je v těch kostnicích ten takový známý nápis, že jo, co jsme my, budete i vy a tak dále.
2: Zítra se koná každoroční noc kostelů, kdy lidé přicházejí právě do kostelů modliteben a seznamují se s architekturou, ale třeba i průběhem bohoslužeb. A ta katolická je na rozdíl od církví protestantských velmi okázalá, pompézní, se všemi těmi honosnými ornáty a složitou liturgií. Tak není to stejně jako vystavování ostatků svatých určitým anachronismem? Patří to ještě do dnešní doby a není to právě to, co může některé lidi od návštěvy kostelů, od vstupu do církve odrazovat? Proč se katolická církev tak brání iniciativám, jakým je například akce Hospodin v hospodě, ve které se mimo jiné angažoval i katolický kněz, biolog a vysokoškolský učitel Marek Orkovácha a byl za to odvolán z pozice farního vikáře akademické farnosti. Tak nemají právě tyhle méně okázalé civilní formy, které se vlastně vracejí k těm původním kořenům, v současné době místo?
3: Tak oni tam mají, akorát, že někdy právě někdo z té druhé strany, to znamená z těch klerikálů, kteří chtějí tu určitou pompu, právě udělají takový jako nešťastný krok a potrestají člověka za to, že vlastně dělá věci, které jsou v celku ještě pořád jako legitimní. Ono, co se týče té pompy, tak to už je slabý odvar oproti tomu, co se dělo dříve. On druhý vatikánský koncil v 60. letech 20. století to poměrně dost zredukoval, ale i tak spousta lidí to zkrátka chce. Ono na jednu stranu je to pochopitelné, protože my jsme hodně jako materiální a hmotní, potřebujeme ty symboly a obřady takhle květnaté, ale faktem je, že to úplně neodpovídá té civilnosti, sekularitě té doby. Takže pokud někde v nějaké části církve se dá prostor obojímu, já se samozřejmě přikláním co nejcivilnějšímu a takovému, řekněme, liturgicky až jako nejskromnějšímu způsobu, tak je to v pořádku. Tak ať je tam obojí. Ať si jde někdo na pouť, kde jsou pluviály, kadidla, dlouhé průvody a okuřování relikvií a žehnání relikviemi, anebo ať přijdou někam, kde je to postavené na nějaké civilní formě, slově, nějakých jednoduchých symbolech. To je právě ta katolicita. Já myslím, že v případě Marka Orkavácha, nebo toho případu, právě nebyla dodržená ta katolicita, ta všeobecnost. Jo, protože on sice stál na hraně těch nějakých liturgických předpisů, ale pořád ještě tam sloužil důstojně ten obřad, který tam měl všechny ty základní prvky, které měl mít, a bylo to provedeno naprosto důstojně. I když samozřejmě bylo to na hraně těch liturgických předpisů, kdybychom si přečetli ty komentáře, které jsou k tomu, jak se má služit mše, tak samozřejmě jako ty výtky tam je možné vznést, ale nepohoršovalo to určitou skupinu lidí. No a určitou skupinu lidí ano, tam šlo spíš o tu reakci. Proč vlastně ta reakce byla tak prudká ze strany jeho představeného, jednoho jeho představeného arcibiskupa tehdejšího. Určitá velkorysost by tady asi byla na místě, ale nemůžeme zpětně soudit.
2: Říká můj dnešní host, kterým byl katolický kněz, historik, odborník na církevní právo, vysokoškolský učitel a filozof Michal Podzimek. Já vám děkuji za to, že jste přišel.
3: Já jsem byl velmi potěšen.
2: A příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Jana Švecová.
1: Český rozhlas Liberec, o čem se mluví?

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec vám přeje stále příjemný a slunečný podvečer. Díky aktuálnímu téměř letnímu počasí už asi řada z nás přemýšlí, že by se vydala k vodě. Na počasí reagují i provozovatelé koupališť, která už intenzivně připravují na letní sezónu. Bazény se pomalu plní vodou, údržbáři dělají revize skluzavek a tobogánů a lidé si nejspíš už tento víkend budou moct přijít zaplavat na koupaliště do Turnova.
1: Toalety, šatně, plavčí kázně, co je potřeba, připravujeme.
2: Je to práce na celý den asi, možná na celý týden, víte.
1: No a kolomáknem si, ale jde to.
2: Říká pracovnice Beatrice Vaškebová. Koupaliště už je napuštěné, co se bude ještě dělat před začátkem sezóny?
3: Tak už nám toho chybí fakt jako malinko. V tuhletu chvíli musíme seřídit chlorový hospodářství, protože zatím vlastně chlorujeme všechno v ruce, to znamená v tuhletu chvíli koupaliště vypadá, že je připravený, ale kdybyste do něj skočila, tak chloru tam máme ještě víc, než bychom měli mít.
2: Říká manažer Maškovy zahrady Tomáš Špinka. Tobogány jsou seřízené?
3: Tak, tobogány máme revizi, máme vlastně všechny nutné opravy na tom udělané. Letos toho bylo trošku víc. Firma, která se nám o tobogány stará, s tím tady strávila zhruba týden času.
2: Což je víc než obvykle?
3: Což je víc než obvykle. Už jsou přece jenom 11. sezóna a třeba červený tobogán tím, jak je uzavřený, tak s ním zase takové problémy nejsou, ale největší práce máme se žlutým.
2: Je to taková ta skluzovka, kde když někdo sjede, tak si může natrhnout plavky.
3: Je to to místo, co nás trápí, a tomu před sezónou i vlastně během sezóny se snažíme věnovat maximální péči, aby se nám tohleto nestávalo.
2: Tady se dělal nějaký nový vrt, bylo málo vody?
3: Je pravda, že pokud se nám současně potkal provoz koupaliště a zimního stadionu, což bylo v druhé půlce letních měsíců, tak pak jsme měli trošku problémy s kapacitou vody vzhledem třeba k chlazení na zimáku, tak proto jsme vlastně posilovali toto vodní hospodářství tak, aby jsme s vodou dostatečně vyšli.
2: Otevřít koupaliště plánujete na tento víkend, ale záleží to na počasí, takže lidé by měli sledovat webové stránky.
3: Je to tak, my v tuhletu chvíli směřujeme proto, aby jsme v sobotu měli od 9 do 19 otevřené. Předpověď zatím vypadá příznivě.
2: Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: No a úvody jsme v podstatě zakončili dnešní den v kraji. Za 7 minut bude 18 hodin. To pro vás bude mít Iveta Bláhová zprávy. Pak Kultura pod Ještědem. Dnes vás pozveme na dvoudenní staročeské řemeslnické trhy v Turnově. Pak připomeneme také jubilejní 10. ročník festivalu Karolíny Světlé. A jak bude vypadat zítřek? Naše zítřejší vysílání se z velké části ponese v duchu Nuzejní noci, ale zavítáme také do Smržovky na Jablonecku a podíváme se, jak probíhají opravy staré sáňkařské dráhy. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popolední se těším opět na slyšenou.
4: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Vás umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Státní zástupkyně zrušila stíhání libereckého hejtmana Půty za neoznámení nabídky úplatku. Turnov bude příští rok rekonstruovat domov pro seniory za téměř 60 milionů korun. Izraelská armáda dostala rozkaz obsadit další území v Gaze. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 26 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Státní zástupkyně zrušila trestní stíhání libereckého hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj. Hejtman to napsal na síti X. Policie Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale neoznámil to policii. Hejtman od začátku vinu odmítá. Náměstkyně ústecké krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová odmítla důvody zrušení komentovat.
3: Policijnímu orgánu byla tato skutečnost samozřejmě sdělena a rozhodnutí bylo doručeno všem oprávněným osobám. K důvodům, které vedly státní zástupkyni k tomuto rozhodnutí, se zatím blíže nebudu vyjadřovat.
2: V domově pro seniory Pohoda v Turnově začne příští rok rozsáhlá rekonstrukce. Radnice chce všechny tři bloky zateplit, vyměnit střechy, pořídit fotovoltaické elektrárny a vyměnit svítidla za úsporné LED žárovky. Kromě toho chce zlepšit i protipožární opatření a vyměnit výtahy za evakuační. Celkové náklady mají dosáhnout téměř 60 milionů korun. Radnice chce získat dotace. Rekonstrukce potrvá tři roky, aby příliš neomezila chod domova, říká starosta Tomáš Hoke ze starostů pro Liberecký kraj.
4: Celý ten domov pro seniory má dneska nějakých 100 klientů, k tomu vlastně velmi podobný počet jako personálu a my nemůžeme ten dům odstavit, takže proto do toho musíme jít jako opatrně, aby jsme vlastně nezrušili tu péči.
2: Z podchodu ve Vesecké ulici v Liberci zmizelo graffiti. Informovali o tom technické služby města. Tunel opravili, vyčistili od odpadků a ze stěn i dlažby odstranili nápisy sprejem. Stěny zároveň pracovníci natřeli speciální vrstvou. Díky ní bude možné další nasprejované motivy jednoduše odstranit. Izraelská armáda se navzdory příměří pokusí rozšířit kontrolu nad pásmem Gazy. Premiér Netanyahu nařídil podle agentury AFP ovládnout 70% celé oblasti, tedy o 10% víc než dosud. Izraelský premiér to řekl na konferenci vysílané jedním z izraelských televizních kanálů. Příměří uzavřeli loni v říjnu židovský stát a palestinské teroristické hnutí Hamas. Obě strany se ale pravidelně obvinují z porušování klidu zbraní. Sport. Čeští hokejisté bojují s Finskem o postup do semifinále mistrovství světa. V Curychu prohrávají se Severany po druhé třetině 1-3. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 8 až 5, v údolích až 3 a ojedinilé přízemní mrazíky, na horách 6 až 3 a v mrazových kotlinách bude kolem nuly. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, později večer a v noci přibývání oblačnosti a nejvyšší denní teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 10 na trase Praha-Turnov u Ohrazenic dejte pozor, je tam plastová bedna na vozovce, projíždějte se zvýšenou opatrností. A v České Lípě v Děčínské ulici havarovala dvě osobní vozidla. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobrý den ve správný čas na správném místě. V Českém rozhlase Liberec začíná 4 minuty po celé další květnové vydání pořadu s názvem Kultura pod ještědem. Od mikrofonu vás zdraví a vítá Tomáš Beneš. Za chvíli vás konkrétně nalákáme na chystané dvoudenní staročeské řemeslnické trhy do Turnova. Pak vám přiblížíme jubilejní 10. ročník festivalu Karolíny světlé a v druhé části pořadu nabídneme premiérovou četbu Perličky z příběhu Liberecka a neb putování Libereckým krajem za knížkami a jejich autory. Tak se jmenuje náš nový seriál, který dnes startuje. Zveme vás poslechu a jsme na začátku.
1: Kultura pod Ještědem.

0: Dvoudenní festival řemesel, hudby a divadla. Staročeské řemeslnické trhy jsou přehlídkou rozmanitosti řemeslné výroby nejen našeho regionu, ale celé České republiky. Jsou jedinečným propojením řemesla a kulturního programu na dvou poudích. Podrobnosti připojí teď Marcela Beranová z Muzea Českého ráje, která za námi přijela do vysílání Českého rozhlasu Liberec. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Prohlídkou těch nejlepších řemeslníků z Libereckého kraje i celé České republiky. Na jednom místě se sejde 150 šikovných tvůrců, možná víc, to mě opravíte. Platí to tedy pro nadcházející ročník, kolikátý mimochodem a kdo všechno slíbil účast?
1: Tak letos je to 29. ročník a řekl jste to velmi správně, těch řemeslníků bude přibližně 150, to je možná o něco málo více. A těšíme se na to, je to opravdu, nevnímáme to jako obyčejný jarmark. Je to zvlášť o tom setkávání, je to o té
0: atmosféře
1: a poctivé práci a o těch materiálech, které ti řemeslníci používají a o těch hodnotách, které se předávají z generace na generaci. A to není ty jak z pohledu řemeslníka, tak i z pohledu toho návštěvníka. To je na tom to jedinečné a lákavé. A vy už jste zmínil i to propojení s kulturním programem, tak to celé vytváří takový příjemný celek s mimořádnou energií.
0: Jste to řekla krásně. Jací umělci, jací řemeslníci tam třeba budou? Koho můžeme potkat?
1: Můžete potkat samozřejmě rozmanitou spektrum všech možných řemesel. Keramici, dráteníci, košíkáři. Řezbáři, košíkáři, samozřejmě šperkaři, kováři. Je to prostě opravdu celé spektrum. Ráda bych jmenovala i konkrétní jména a to je vždycky strašně těžké, ale
0: určitě.
1: Jedno prosím bych ráda zmínila
0: určitě.
1: A toho si moc vážíme, že naše pozvání přijal pan sklář, pan Zdeněk Kunc, který přijede s krásnou mobilní velkou prostornou sklářskou pecí a bude předvádět to sklářské řemeslo a ruční výrobu foukaných objektů přímo na zahradě u Kamenářského domu. A moc se na to těšíme a možná se návštěvníci dočkají toho, že si sami vyzkouší tohletu mimořádnou záležitost a získají tuto zkušenost a bude to krásný zážitek.
0: To zní výborně. Dvě pódia, pestrý kulturní program. Povězte nám sobotní program a co byste vypíchla z nedělního programu?
1: Tak sobotní hudební program, ten otevře Big Band zu Šturnov, následovat bude Fanny Grass, pak energický Děda Mládek Illegal Band, Love Song Orchestra a uzavřou folkrockový Moravians.
0: Ano.
1: A ta neděle, ano. Ta nám nabídne koncert kapely Boband, písněmi Boba Dylana, hudební postu Českému rozhlasu v podání The People, ano. Autorský šanson písničkářky Rosálie s kapelou a celý ten dvoudenní setkání, festival, ano. Řemesel, hudby a divadla uzavře svým vystoupením Michal Hrůza spolu se svou kapelou Hrůzy.
0: Připomeňte ještě jednou ten konkrétní termín a kdy otevíráte vaše brány.
1: Staročeské řemeslnické trhy v Turnově se konají v sobotu 30. a v neděli 31. května. Otevíráme vždy v 9 hodin a celý program, celý den se uzavře v 18 hodin.
0: Pokud nás někdo poslouchá poprvé, kde se celá akce uskuteční a případně, tu už jste vlastně zmínila, od kolika hodin?
1: S návštěvníky se setkáme v městském parku v Turnově, který volně navazuje i na areál Muzea Českého ráje v Turnově a celé je to propojené a potkáme se v 9 hodin ráno v sobotu a celé to skončí v neděli v 18 hodin. Přestože to je prostor, který se zdá být zaplněný, živý, máte tam spoustu podnětů, hodně na co se dívat, hodně s kým hovořit a co poslouchat. Co si dá dobrého. Tak se tam cítíte dobře a máte pocit, že jste jakoby v klidu a že není kam spěchat.
0: Já to mohu jedině potvrdit, to je pravda. Existuje mokrá varianta?
1: Mokrá varianta, to je vždycky velká svízel. To nás trápí, to je ta proměna, kterou my nedokážeme ovlivnit.
0: Rozumím.
1: Dokážeme se připravit na ledacos, ale na počasí nikoliv. Takže mokrá varianta není, ale je to za každého počasí. Důležitá informace, že v parku a Muzeu Českého ráje v Turnově jsme je 30. a 31. za každého počasí.
0: Určitě doražte. Kdo se spolu podílí na této velkolepé kulturní společenské akci?
1: Hlavním pořadatelem je Spolek přátel Muzea Českého ráje ale tady je to silné a pevné propojení s Muzeem Českého ráje, takže všichni kolegové muzejníci jsou zapojeni do příprav, do organizace, do realizace celé téhle akce. A to je velký dík, protože kolegové napříč svými profesemi, ať už jde o údržbu, ať už jde o archeologii nebo historiky, nebo paní účetní, tak všichni stojí prostě pozoru a starají se o to, aby se u nás návštěvníci cítili co nejlépe.
0: Na co jsme závěrem zapomněli? Co ještě doplníte?
1: Na co jsme zapomněli, určitě vrátím se možná k řemeslníkům, kdy jsme nezmínili, že mezi těmi 150 řemeslníky jsou i nositelé důležitých ocenění.
0: Ano.
1: A to je krajské ocenění, mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje, nositelé ocenění Ministerstva kultury a nositel tradice lidového řemesla a také jsou se tam objeví řemesla zapsané na seznamu UNESCO, jako je modrotisk, perličková výroba nebo sklářství.
0: Zve a láká s úsměvem na rtech Marcela Baranová z Muzea Českého ráje. Tak doražte i vy na staročeské řemeslnické trhy do Turnova 30. a 31. května. Jste srdečně zváni. Díky za pozvání, mějte se krásně.
1: Já také děkuji za pozvání a těším se na shledanou s posluchači na staročeských řemeslnických trzích v Turnově.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Kultura pod Ještědem.

0: A teď další tip v našem pořadu Za kulturou. V pátek 29. a v sobotu 30. května se ve Světlé pod Ještědem na Liberecku uskuteční jubilejní 10. ročník festivalu Karolíny Světlé a náš kolega Zdeněk Rakušan se potká s jednou z organizátorek, Terezou Rafot, a hned na úvod ji požádal o nějaký základní vzkaz pro ty, kdo by váhali, jestli pro ně může být festival Karolíny Světlé něčím zajímavý.
1: Tak letos vše vypukne celkem nestandardně ve 13 hodin před kostelem ve Světlé pod Ještědem, protože chceme oživit scénu kolem pomníku Karolíny Světlé. Samozřejmě jako vždy bude přítomná sama Karolína, kromě toho mnoho dalších herců, kteří nám pomůžou přiblížit tu dobu, kdy ten pomník vznikl v roce 1931, co se s ním stalo za druhé světové války, jak to, že ten pomník nebyl rozstaven, jak to, že přežil, kdy se tam vrátil a co si o tom všem vlastně myslí Karolína Světlá sama.
2: Ve stejném podání jako obvykle?
1: Ano, prozradím, že Karolínu Světlou bude opět hrát Markéta Thalerová, mezi dalšími bude Honza Jedlinský a skvělá Kateřina Kornhojzerová, také z divadla FX Schaldy. Takovým motem letošního festivalu je, aby si ho diváci přišli nejenom užít, ale pořádně prožít. A co se zatím skrývá, je to, že jsme se nechali inspirovat takzvanými cosplay. To znamená, že diváci se mohou přestrojit, mohou dorazit v kostýmech vlastenců, vlastenkyň, mohou se tak vlastně trochu lépe prolnout do toho 19. století, nebo se obléknout dokonce jako některá z postav přímo z děl Karolíny Světlé.
2: Což ale předpokládám, nebude povinnost pro diváky?
1: Určitě ne, já jsem hrozně ráda, že to říkáš, protože nechceme nikoho vystrašit. Chceme jenom inspirovat ty, kteří by o to měli zájem. No a pozor, ještě jedna možnost, jak se velmi aktivně zapojit. Budou to, teď abych zase nevystrašila, taneční s horačkami a závěrečná tancovačka. To znamená, že tentokrát divák nemusí jenom přihlížet, samozřejmě vždycky může, ale může si to i zažít, může si opravdu skočit i s některou z literárních postav z děl Karolíny Světlé, nebo přinejmenším s horačkami a s horáky, bez kterých by nebylo vůbec myslitelné tenhle festival realizovat. Zároveň bych ráda řekla, že festival Karolíny Světlé, byť to tak úplně možná nezní, tak je vlastně úplně pro každého. Pokud jste literární fajnšmekr a nadšenec do Karolíny Světlé, najdete si v tom festivalu mnoho literárního, mnoho dějepisného. Ale pokud ne, tak stejně ten festival ve Světlé pod Ještědem je skvělým cílem nějakého denního výročí.

0: letu, protože je to vlastně takový tobogán 19. stoletím. Všude kolem vás víří kroje, všechno se odehrává s humorem, vtipem. Je tam spoustu kreativních dílen pro děti, spoustu jídla a pití, krásné výhledy, rozkvetlé louky, prostě jako vždycky pecka.
1: No, dalo by se mluvit s Terezou Rafot o chystaném 10. festivalu v Karolíně Světlé ještě dlouho, třeba o další letošní novince, hospodském kvízu a o tom, co tentokrát vymyslela pro nejmladší účastníky Lesní pana, o dobové módní přehlídce, malířském workshopu, výstavě historických fotografií pod ještědí nebo o možnosti ubytování zpátka na sobotu přímo v místě konání festivalu. Všechny informace ale snadno najdete na internetu, stačí zadat do jakéhokoliv prohlížeče Festival Karolíny Světlé 2026 a nebo navštívit přímo festivalovou stránku na Facebooku či Instagramu. Tady je Český rozhlas Liberec. Dobrý den.
2: Český rozhlas Liberec.

0: Jedna lidová moudrost praví, když je člověku smutno, kniha ho vyslechne. Možná, že to tak máte i vy. Knižní tipy a novinky představí znalec literatury Martin Frič z Liberce.
1: V novinkách tohoto týdne, v knižních novinkách, pro vás máme připravené 3 knížky. Jedna zamíří do historie a moc zajímavě, druhá je moc pěkný román, třetí je dobrá detektivka. Nejprve historie druhé světové války a zajímavý pohled polského autora. Je dobré podívat se na naši historii očima třeba právě Poláků. Knížka se jmenuje Jenom ať si nemyslí, že jsme kolaboranti, dlouhý název, Protektorát Čechy a Morava 1939 až 45 je podtitul a napsal ji Piotr Majevský. Tenhle výtečný znalec období druhé světové války v Evropě se zamýšlí na českém příkladu nad spoluprací nebo pasivním odbojem nebo přizpůsobením se jak elit, tak běžných občanů těžké době protektorátu. Najdete tu prezidenta Háchu, generála Eliáše, ministra propagandy Moravce, zkrátka intelektuály, obyčejné Čechy, politiky. Tihle všichni museli tou dobou nějak těžko projít. Někdo to zvládl lépe, někdo hůř. A Piotr Majevský v knížce Jenom ať si nemyslí, že jsme kolaboranti, to moc pěkně mapuje. Román s krásným názvem Kořeny jabloní. Napsala ho Veronika Kratochvílová a v jednom domě se potkávají starší paní Magdalena a 37letá Lenka, která začíná novou životní etapu. Dopis, který přišel bývalému nájemníkovi, tyhle dva osudy spojí a odehrává se příběh. Moc pěkný románový debut. Dvě hrdinky, rozdílné generace, velmi citlivé téma a je to taková i oslava knížek, vyprávění, psaní. Veronika Kratochvílová, Kořeny jabloní. No a nakonec můžou zpozornit nejenom Trampové, ale i všichni čtenáři a čtenářky detektivek, protože je tu Jaroslav Velinský, převzdívkou kapitán Kit a případ výjimečné Klibny. Víte, co to je Klibna? Nechte se překvapit. Je totiž konec června roku 64. Příležitostný detektiv Otta Fink jde podél přehrady v hostivaři a najednou se vynoří nahá dívka, nápadně podobná tenisové hvězdě a děj se rozbíhá. Jaroslav Velinský, případ výjimečné Klibny.
0: Říká na závěr Martin Frič. Takové bylo dnešní knižní okénko kultury pod deštěrem Českého rozhlasu Liberec. Chvíli se zahrajme.
2: Český rozhlas Liberec, české písničky, které si zaspíváte.

Dobré čtvrteční chvíle a krásný večer 28. květnový s Českým rozhlasem Liberec. Dneska slaví Vilémové všechno nejlepší. A kam vyrazit? Třeba rovnou zítra na velkolepou kulturní událost Noc kostelů 2026. Ano, Noc kostelů je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů. Téma Noci kostelů roku 2026 je odvaha. Stovky kostelů a modliteben se tak po celé České republice zítra otevřou veřejnosti v rámci tradiční Noci kostelů. Návštěvníci se mohou těšit na komentované prohlídky, koncerty, výstavy i chvíle ticha a setkávání. A u nás, kde konkrétně, pár typů je tady, třeba Dlouhý most, kostel svatého Vavřince, zítra od 18 hodin do půlnoci otevřeno možnost návštěvy. Stejně tak kostel Božského srdce Páně, klášter Voršilek od 18 hodin do půlnoci, kostel Nalezení svatého kříže od 19 hodin do 22 hodin, kostel svatého Antonína Velikého v Liberci od 18 do 23 hodin, stejně tak modlitebna Českobratrské církve evangelické od 17 do 19.30. K Noci kostelů, která letos připadá tedy na zítřek 29. se připojí i Jablonecký kostel svaté Anny se svým zajímavým programem od 17 hodin, jeho křížová cesta od 18 Varhaní čtvrt hodinky Hanse Laua od 19 do 20 prostor protichou a od 20 hodin do 21 Varhaní čtvrt hodinky Jiřího Svatoše. Kostely budou otevřený i v dalších obcích po celém Libereckém kraji. Pozvánka na páteční koncert 29. od 19 hodin do Lidových sadů. Lada Kapela je textařka, zpěvačka Lada Šimíčková, skladatel, klavírista a kytarista Ivo Cicvárek, kontrabasista Přemysl Březovič a bubeník Jiří Bařina. Autorská tvorba kapely je založená na ladinných poetických textech, hudebně osciluje na pomezí moderního akustického folku a šanzonu. Bavte se, příjemné kulturní zážitky a krásný čtvrteční večer s Českým rozhlasem Liberec.

0: Perličky z příběhů Liberecka aneb putování libereckým krajem za knížkami a jejich autory. Tak se jmenuje náš nový seriál, který dnes startuje. Jeho autory jsou Františka Dudková, Párisová a Marek Sekyra. Oba pracují v Liberecké krajské vědecké knihovně, takže literárních příběhů z našeho kraje znají opravdu hodně. O některé z nich se s vámi v 10 dílech našeho nového seriálu podělí. Řeč bude o sportu, sklářství, putikách, nálevkách, poutnících a turistech, o dětech, o škole i erotice. Nebude to žádné nezáživné akademické povídání, spíš takový lehkým perem a s vtipem napsaný literární bedekr. Jeho autoři si ho také sami načetli, v ukázkách pak uslyšíte i Miroslavu Pleštilovou, mimo jiné libereckou rodačku a herce Svatopluka Šulera. První díl seriálu je, ačkoliv je za okny skoro léto, věnován zimním sportům. Literární putování za zimními sporty právě začíná. Hezký poslech.
1: Zimní bouře samotáře nezří, na rychlých prknech v mlžném močále.
2: Co to blábolíš?
1: Lákám na literární putování za zimními sporty básní Rudolfa Kaušky Přání. Chodíš ráda na běžky?
2: Moc ne.
1: Tak to by Josef Schmidt nebyl tvůj oblíbený učitel.
2: Proč ne? A kdo to vůbec byl?
1: Spisovatel a učitel, který v 80. letech 19. století zavedl výuku lyžování, aby usnadnil dětem školní docházku. Opatřil si z Norska pár lyží, které byly později vystaveny ve Smržovském muzeu jako první lyže v Jizerských horách.
2: To bych v zimě nejspíš nechodila do školy.
1: A nenudila by ses?
2: Vůbec ne. Četla bych si. Třeba o klání horalů ve skocích na lyžích, jak je vylíčil v románu Hučící země Bernard Horst. Děj zasadil do okolí Tanvaldu a Desné, které nazývá fiktivními jmény Harmar a Olberov.
3: Byl však v Olberově ještě jeden muž. Karel Snaha se jmenoval. Brouzdal po závodních drahách, zalikal se téměř, když spatřil signální vlajku, závodil a schnul strachem z úrazu. Bál se, byl po čertech zbabělý. Však to není jen tak, přemítal. Skočíš a polámeš si hnáty. Provaloval se celou noc před závodem v houni a vzdychal do temnoty. Díval se žalostně na svou rusou, usměvavou ženu, jako by ji tu měl zanechat. Nastoupil okamžik, kdy závodníci s čísly na prsou se už seřadili. Pak došlo na sahu. Přešlapoval, podupával, přitahoval si opasek. Vzpomínal na jizbu doma, na ženu a ohniště. Lítost se mu drala do očí. Za okamžik už viděl zčernalé střechy Harmaru, když se řítil prázdným vzduchem. Dopadl na obě nohy, nahnul se, jako by ho ze strany udeřili, a už se válel v rozvířeném sněhu. Ale když se ocitl nahoře mezi svými, usmíval se pln vděčnosti. Bude téměř až do úsvitu vyprávět Julce o svém krkolomném skoku, vyděsí ji dokonale. Dokáže jí, že se provdala za skutečného muže.
1: To jsem nečetl. Zdá se, že tradice zimních sportů je v Jizerských horách opravdu dlouhá. Jizerská padesátka, která se poprvé jela v roce 1968 a později se stala připomínkou tragédie pod Huaskaránem, je proti tomu poměrně mladý závod.
2: I přesto je s ní spojena řada vtipných textů. Třeba ten od Miloslava Neverlého v knize Vyznání Jizerským horám o svérázném cestovateli z hnojového domu na Jizerce Gustavu Ginslovi.
3: Jako prérijní indiáni čekají na příchod bizonů a eskimáci na tah sobů, aby si na dlouhé měsíce obstarali potravu, tak čekal Gustav na proslulý lyžařský závod Jizerskou padesátku.
1: Nebo vyprávění Jana Šebelky ze stejné knihy nazvané Popis jednoho zápasu.
4: Šoupeme nohama, nadáváme, vtipkujeme. Láďu rychlejší proud vynese ke kraji. Ztrácí se mi z očí zrádce. První sjezd, hromadné pády a pokyny horské služby. Tak se vyhnu kupě asi 20 závodníků. Je to koule, z níž čouhají lyže, hůlky, ruce a nohy. Starší chlápek se šedivými vlasy odhazuje zlomenou hůlku. Vytrhne jednomu postávajícímu divákovi utratit tu jeho a okamžitě se vrací do nekonečného proudu lyžařů.
2: A co teprve jet na běžkách z Jizerských hor až na Slovensko, tak jako hrdinové knihy Cvoci od Miloše Zapletala. To bych nezvládla. Prostě cvoci.
1: Dobře. A co sáňky?
2: Sáňky, jo.
1: To by se ti zamlouval asi nejvšestranější sportovec Liberecka, německý spisovatel a horolezec Rudolf Kauška, vítěz prvního mistrovství Evropy v jízdě na saních na Ještědu. Svého posledního mistrovství Evropy se zúčastnil v neuvěřitelných 68 letech. Mohli bychom taky vyrazit.
2: Dobře, když mě vždycky vytáhneš nahoru.
1: To věřím, že by se ti líbilo. Myslel jsem spíš svištět z kopce jako o závod, jako v povídce Sáňkování o ceny německého libereckého spisovatele Karla Bayera z roku 1923.
4: Také pan Mateš udělal ve svém kamenolomu už v poledne padla, aby si mohl jít se svojí milou ženuškou, s paní Madlou, prohlédnout ceny a ten schon. Kdybych jen byl o 10 let mladší, já bych se hned těch závodů zúčastnil. Bylo by přece hezký, kdybych to prase nebo i některou jinou z těch dvou cen mohl vyhrát.
3: Nežvaň takový hlouposti. Ty s tvejma tuhejma kostma chceš předvádět takový bravůry, aby sis vas a kosti přitom dolámal. Buď rád, že máš zdravý údy. Takový umělecký kousky ponech mladým lidem.
4: Cože? Já a tuhý kosti? Já ti to dokážu, že je takový nemám. A teď se zrovna a just závodu zúčastním, ať se ti to líbí nebo ne. A když to prase vyhraju, tak budeme mít radost oba.
3: Ne, Matesi. Prosím tě moc hezky, nedělej takový hlouposti, uvidíš, bude to tvoje zkáza. Prase si přece můžem koupit, když ho zrovna musíš mít. Máme ty 3000 zlatých ve špárkase. Ne, ne, v žádném případě nedopustím, abys jel.
4: Můžeš si mektat, jak chceš, ženská, však ono mě to život stát nebude. A s těmito slovy šel do kanceláře Bouzliváka, zaplatil 2 zlatky za vklad a dostal potvrzení a startovní číslo 13.
3: Ne, muži, to, co ty konáš, to si ani nemůžeš zodpovědět. Ty snad musíš mít nějakýho brouka v hlavě. Samotnýho tě na žádný pád jet nenechám. Když už to musí bejt, pojedu s tebou. A když přijdeš k úrazu, budu aspoň taky postižená a budeme pak spolu snášet všecky ty budoucí útrapy.
4: Pojď domů, Madlo. Pojď si všechno připravit, ať to zítra máme po ruce. A když to bude možný, aby jsme vyhráli to prase. Taky s druhou nebo se třetí cenou bych byl docela spokojený. Novou zubní protézu bych mohl moc dobře upotřebit. Vždyť už nemám žádný vlastní zub v hubě. A šněrovačka? Neudělala by ti dobrou službu? Ha? Od té doby, co si sloni v létě párkrát vetřela tu speciální prsní vodu? Inu, vždyť víš.
2: Konečně taky nějaká žena.
1: Ženy asi tenkrát moc nesportovaly.
2: Ženy? A co třeba Anna Hanušová z Dolních Štěpanic, vítězka mnoha lyžařských závodů? Psala také divadelní hry a v tisku publikovala vzpomínky na své závodění. A uměla se i zasmát sama sobě.
3: Jedna z účastnic upadla a sjížděla po ledě dolů. Chtěla jsem pomoci. Zvednu levou nohu s lyží a vší silou udeřím do ledu. Led však nepovolil a já padám na levý bok, hlavou dolů. A letím po kopci dolů. Zděšení bylo přerušeno silným zaklením pana předsedy wrestlera Ořovského, který mne na druhý svět doprovázel. Husa hloupá, tohle provede naše nejlepší lyžařka. Já letím a při letu odhazuji hole. Najednou se točím. Za sebou slyším výkřik. Už je mrtvá, točí se kolem své osy. Letím do Kozelského potoka, kde začínal vysoký les. Jeden menší strom byl zavátý sněhem po větve. Chytnu se jich vší silou, zakroužím kolem kmene, o niž se nestydatě uhodím, ale i zarazím. Tímhle závěrem končila moje závodní dráha.
1: Vidíš, mohla bys být její následovnicí. Navíc, když je krásně, to jiskření sněhu, až oči přechází.
2: Ty mluvíš jako Aleš Lyžec.
1: Kdo to je?
2: Josef Aleš, bratranec známého malíře Mikuláše Alše, byl horlivým propagátorem lyžování. snažil se prosadit novotvar lyžec místo slova lyžař, které dle něj označovalo výrobce lyží. Jenže nové slovo se neujalo, tak ho přijal alespoň jako své přízvisko. Napsal poetického průvodce obrazy horské zimní krásy.
3: Že Němci dovedou těšiti se z krajinné krásy i v zimě, víme dobře. Ale nedbáme vyrovnati se jim v té příčině ani ve svém nejbližším okolí. Mohli bychom na prstech jedné ruky spočítat i těch několik odvážlivců z blízkých měst, jimž napadne dostoupit ještědu v zimě. Ale člověku duševnímu jsou zimní výlety rozkoší smyslů, myšlenky a citu, osvěžením, posílením a očistou těla i duše. Ano, může se stát i svátečnímu turistovi, že neuzří na ještědu ničeho, kromě příšerné mračné mlhy, která táhne plání a ojíněným lesem jako smrti jedovatý dech. A zvláště obrejlenému zdá se strašlivou. Ale vždyť můžete vydati se na ještěd jen, když jest po Vánici skvělý.
1: No prosím, tak tedy vyrazíme.
2: Domluveno. A vy můžete vyrazit s námi na příští literární putování, tentokrát po stopách od Frieda Preusslera.
1: Těší se na vás
2: Františka
1: a Marek.

Tak dosportováno, doposloucháno, v příštím díle našeho nového seriálu s názvem Perličky z Liberecka se vypravíme po stopách libereckého rodáka, německého spisovatele, píšícího především pro děti Otfrieda Preußlera. Ostatně k poslechu vás pozvali i naši průvodci literárními příběhy Františka Dudková, Párisová a Marek Sekyra. Seriál vznikl za dramaturgického vedení Petra Gujdy a v režii Vladimíra Ruska letos na jaře. Snad jsme vás i tentokrát inspirovali na místa, kde se něco děje. Pokud tomu tak je, jsme za to rádi. Zvali jsme vás na chystané dvoudenní staročeské řemeslnické trhy do Turnova, na jubilejní ročník festivalu Karoliny Světlé do Podještědí. Následovali další typy, kam vyrazit, knižní okénko nebo premiérová rozhlasová četba s názvem Perličky z Liberecka. Tak opět další neděli po 9. nebo ve čtvrtek po 18. naslyšenou. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Beneš.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Hrádek nad Nisou hledá jednatele pro nové technické služby. Koupaliště se připravují na letní sezónu. V Turnově by se mohlo otevřít už v sobotu. Paliva zítra nejspíš mírně zlevní. Ministerstvo financí snížilo cenové stropy. Zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 26 stupňů. Jsou tu zprávy s Ivetou Bláhovou. Hezký večer. Verejní Hrádku nad Nisou na Liberecku hledá jednatele pro novou firmu Městské služby Hrádek nad Nisou. Založení městské společnosti schválili zastupitelé už v únoru, založení firmy ale chtějí nechat až po výběru jednatele. Lhůta pro přihlášky končí 3. června. Podle nezávislého starosty Pavla Farského hledá radnice především schopného manažera.
2: Jeho úkol bude tu společnost rozjet od začátku, takže on bude muset nejdřív udělat takový to, co u té společnosti není vidět, že najme hospodáře, účetní a takovýhle. A až bude v tomhle funkční, tak do sebe začne nasávat jednotlivé obory, které bychom chtěli, aby se jimi zabývala.
0: Městské koupaliště v Turnově by mělo zahájit sezonu už tuto sobotu. V areálu Maškova zahrada ho pracovníci intenzivně připravují na otevření. Bazény už jsou vyčištěné a napuštěné vodou, po opravě jsou i skluzavky a tobogány. V blízkosti vznikl i nový vrt. Pokračuje manažer Maškovy zahrady Tomáš Špinka.
3: Je pravda, že pokud se nám současně potkal provoz koupaliště a zimního stadionu, což bylo v druhé půlce letních měsíců, tak pak jsme měli trošku problémy s kapacitou vody vzhledem třeba k chlazení na zimáku, tak proto jsme vlastně posilovali toto vodní hospodářství.
0: Řidiči zítra nejspíš mírně ušetří za paliva. Cenový strop pro benzín bude o 58 haléřů nižší než dnes. Čerpací stanice budou moct prodávat litr benzínu maximálně za 43 korun a 58 haléřů. Levnější bude i nafta, a to o 59 haléřů. Litr budou moct řidiči nakoupit za maximálně 40 korun a 26 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Česko nabídlo Američanům speciální sledovací zařízení použitelné v Hormuzském průlivu. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, který předtím ve Washingtonu jednal s náměstkem amerického poradce pro národní bezpečnost Andrewem Bakerem. V Česku by se taky podle Macinky mohly vyrábět americké zbraně. Sport. Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále. S Finskem prohráli 1-4.
1: Počasí.
0: Noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů, v údolích až 3 stupně a ojedinělé přízemní mrazíky. Na horách 6 až 3 stupně a v mrazových kotlinách naměříme nulu. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Později večer a v noci přibývání oblačnosti a nejvyšší denní teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Na horách naměříme 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ulice Habartická v Krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená. Objížďka je značená a vede ulicemi Dětřichovská, Hejnická a Studánecká. A na silnici u obce Cvikov na Českolipsku padá kamení ze skály. Silnice je proto uzavřena.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Věčně se to řeší léta, že už se může psát gymnázium ze Z, přitom ještě před lety bylo možné psát gymnázium jenom s S, renesance a tak dále. Proč je základní podoba u slova filozofie se Z, ale u slova diskuze se S, ptá se jeden z posluchačů Hezky česky.
2: Taky se ptám. Já teda vím proč, ale štve mě to, no, trošku. Protože tady jde o takové ty dublety, takzvané cizí slova, přejatá slova, kde se píše S a Z, a tady to pravidlo je podle mě trošku komplikované a dokonce jsem se setkala s tím, že mi jedna mladá překladatelka řekla, že jsem buď stará nebo z nějakého zastrčeného regionu, že jí tu diskuzi opravuji na diskusi.
1: No, každopádně, filozofie, diskuse, všechno můžeme používat, ale posluchači, jde o to, proč je tahle podoba filozofie ze Z a diskuze se S tak nějak více přijímaná.
2: V těch pravidlech jde o ten příznak slohový. Neboli filozofie se Z je neutrální a když dáme S, má to příznak jakési knižnosti a tak dále. Je tam prostě slohový.
1: A patina historická.
2: Tak. A u té diskuse je to přesně naopak. Tam je ta podoba se S, ta základní, a když dáme diskuze, tak je to něco jako když napíšeme režisér. Můžeme už dneska, říká se to tak, můžeme to tak napsat, ale má to příznak. Je to novější, trošku. No a dané je to pravidlo celé, proč filozofie a diskuse to mají obráceně, je dáno tím, že tam se máme řídit výslovností. Abychom to psali, tak jak to vyslovujeme. A protože ani velký filosof neříká filozofie, ale filozofie, tak tam ta základní podoba je Z. A spisovná výslovnost slova diskuse byla až donedávna diskuse. Akorát, že to nikdo nerespektoval a všichni pěkně jako vy moderně začali říkat diskuze.
1: Takže teď jste do toho ještě zapletla, tak jak se to může vyslovovat, nejenom psát.
2: Všichni říkají diskuze, takže jazykovědci řekli dobře, spisovná výslovnost je i diskuze, řekli. Ale ta psaná podoba je pořád ta základní ses, tam nic měnit nebudeme. Takže teď, aby se v tom pes vyznal.
1: Je to tak. No, nejlépe se vždycky podívat do slovníku. A to třeba i s romantismem nebo charizmatem.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě, co do rozlohy, je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helfštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Čira te šukaršu neben. Dobrý večer. Přesun podstatné části odborné agendy z úřadu vlády na ministerstva i druhý týden po oznámení budí emoce. Ty se vyostřily ve středu na setkání expertů s premiérem Andrejem Babišem a vládní zmocněnkyní pro lidská práva Taťánou Malou, oba z hnutí ANO. A právě i díky jejímu zásahu ale došlo nakonec k podstatné změně. Agenda rovnosti žen a mužů přejde pod ministerstvo spravedlnosti a ne pod rezort práce a sociálních věcí, čehož se zasvěcení děsili.

0: Jednání o plánovaném přesunu části odborných agend z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva dál vyvolává silné emoce. Ve středu se ho zúčastnili premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, čtyři ministři a zástupci lidskoprávních, protidrogových organizací i vládních rad. Část účastníků jednání označila za nedůstojné a předčasně odešla. Jiní naopak uvedli, že schůzka umožnila pojmenovat obavy a předložit konkrétní návrhy na zachování lidskoprávní agendy na úřadu vlády. Po jednání navíc došlo i k některým úpravám původního návrhu. Romská agenda měla být podle návrhu převedena pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokračuje Michal Miko, člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.
1: Myslím si, že současná situace kolem úřadu vlády není jen technickou debatou o přesouvání kompetencí mezi institucemi, ve skutečnosti jde o mnohem hlubší otázku, jakou váhu mají v České republice lidská práva, romská participace a hlas občanské společnosti. Romská agenda nikdy nebyla jen sociální otázkou jednoho ministerstva. Týká se vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, boje proti diskriminaci i důvěry lidí ve stát. Proto bylo důležité, že tyto oblasti byly dlouhodobě koordinovány při úřadu vlády, tedy v místě, které má schopnost spojovat jednotlivé rezorty a nést politickou odpovědnost.
0: Jak dále Miko uvedl, panují velké obavy, že pokud se oslabí nadrezortní role, zůstane romská integrace pouze na úrovni deklarací.
1: Zároveň ale vnímám jako důležité, že po silné reakci občanské společnosti vznikl prostor pro dialog. Oceňuji, že proběhlo jednání s premiérem a že byly předloženy konkrétní návrhy na zachování silné lidskoprávní sekce při úřadu vlády. Teď bude klíčové, zda stát dokáže obnovit důvěru a ukázat, že participace Romů a ochrana lidských práv nejsou jen formální součástí strategií, ale skutečnou prioritou demokratického státu.
0: Za vládu se jednání zúčastnila také vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Lucie Fuková.
2: Pořád pokračuji ve vyjednávání, aby pozice vládní zmocněnky pro záležitosti romské menšiny zůstala ukotvená na úřadě vlády. Je to důležité nejen z praktického, ale i symbolického hlediska.
0: Dodává vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. Čtyři ministři spolu s vedoucí úřadu vlády Tinde Bartou nyní pracují na protokolech o předání přesouvaných odborů a oddělení, včetně lidí, projektů a financí. Na jejich dokončení mají čas do 5. června. Do 1. července pak mají ministři předložit i návrhy změn ve struktuře svých rezortů po převzetí nové agendy.

0: Posloucháte Oroma Vakeren, pěkný večer. Na náměstí na Kampě můžete do 9. června navštívit výstavu s názvem Mabisteras. Nezapomeňme. Přináší portréty Romů a Sintů, kteří přežili nacistické pronásledování. Projekt vznikl pod vedením mezinárodně uznávaného fotografa Luigio Toscana, držitele čestného titulu UNESCO Umělec pro mír. A to vše za podpory nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost. Luigio Toscana oslovila Iveta Durdoňová.
1: Nacházíme se na pražské Kampě, jsme na náměstí a zde vystavuje mezinárodně uznávaný fotograf Luigi Toscano. Pane Toscano, co vás vedlo nafotit tyto portréty?
2: Ta myšlenka začala před 10 lety, když jsem se začal zabývat na základě změněné politické situace ve světě, co se dá dělat proti růstu antisemitismu, anticiganismu, nesnášenlivosti ve světě. A v tu chvíli jsem si říkal, jak k tomu mám přistoupit. A řekl jsem si, že se zeptám přeživších nacismu, co na to říkají. Jsou ještě vůbec nějací mezi námi?
3: Daraufhin ist eben diese Idee entstanden.
1: Jak se vám podařilo vyhledat přeživší?
3: Es gibt noch ganz viele auf der Welt.
2: Myslím, že je jich mezi námi stále ještě dost. To byste byli až překvapení. A vlastně, když mě oslovilo UNESCO, poté, co jsem začal dělat výstavu s přeživšími židovského holokaustu, že by chtěli více upozornit na osud Romů a Sintů romského holokaustu, které bylo stále upozaděno a stále je to vlastně taková vedlejší informace, tak jsem se rozhodl, že vyhledám přeživší, nafotím je a k tomu mi pomáhají lidé po celém světě, který mi pomáhají a zprostředkovat kontakty, podobně jako tady v České republice Viola.
1: Jak jsou velké formáty fotografií?
2: 2 metry 25 výška a 1,50 m šířka.
1: Do kolika zemí jste musel jet, abyste vyhledal přeživší?
2: Německo, USA, Belgie, Austrálie je ta nejvzdálenější země, Francie, Rusko, Polsko, Ukrajina, Česká republika, Slovensko a určitě jsem na mnohé zapomněl.
3: Belgien und bestimmt habe ich noch welche vergessen.
1: Když jste je vyhledal, chtěli s vámi hovořit nebo jak vás přijali přeživší?
3: Das war immer ganz unterschiedlich, aber ich kann sagen.
2: Samozřejmě to bylo různé, podle toho, jak jsou různí lidé. Někteří vás přijmou s otevřeným náručím, jiní jsou skeptický na začátku, a zvláště Romové a Sinti, kteří mají velmi nepříjemné zkušenosti s pořizováním obrazů i z minulosti a zneužitím těchto obrazů. Takže je to vždycky o tom vybudovat si vzájemnou důvěru, když někoho fotím.
1: Jak informovat současnou společnost, mládež, aby se více dozvěděli o holokaustu Romů za druhé světové války?
2: První a nejdůležitější jsou informace, to je první věc. A druhá věc jsou otázky a zodpovídat otázky mladým, nepolevovat, protože to je, co v naší společnosti je zásadní. Setkávání, odpovídání na otevřené otázky a to, co dělám já, je, že nemám jenom tyhle mezinárodní výstavy na krásných veřejných místech, ale chodím i do škol. Tyto výstavy se konají na školních dvorech, kde potkávám mladé lidi z různých vrstev na základních školách, na školách a mluvím s nimi, zodpovídám jim jejich otázky a vlastně toto téma tam přináším.
3: Was ein Roma ist, was ein Sinto ist und.
1: Paní Jakšová, vy s fotografem s Luigi Toscanem spolupracujete?
2: Pana Luigi Toscano jsem potkala před 3 roky. Vlastně obrátil se na neziskovou organizaci Živá paměť, s kterou jsem spolupracovala a která dělala, stále dělá projekty ve prospěch přeživších. Obeslali jsme kolem 100 přeživších, kdo má zájem o to, aby je navštívil. Z toho se nám ozvalo kolem 20 rodin a ty všechny jsme navštívili. Během 14 intenzivních dní jsme objeli od Karlových Var až po Moravu, Prostějov, vlastně Českou republiku. Byl to velký výkon od pana Toscana.
1: Kdo vás podpořil v projektu, abyste mohli navštívit přeživší a pan Luigi Toscano jako fotograf je mohl vyfotit?
2: Nadace Připomínka odpovědnost budoucnost, Stiftung FAUC, podpořila konání výstavy v Praze a podpořila i ty návštěvy. 1/5 lidí se ozvala. Není to zas tak jednoduché. Mluvili jsme o důvěře, o tom, jak s těmi rodinami vstoupit do kontaktu. Takže poté, co se ozvali písemně nebo zatelefonovali, jsme je obvolali naspátek, sjednali jsme s nimi termíny a vlastně s fotografem, panem Luigi Toscano, s kameramanem, jsme rodiny navštívili v jejich bydlištích, jak doma, v nemocnicích jsme byli, byli jsme v domově pro seniory v blízkosti Karlových Varech, byli jsme různě.
1: Jsme před fotografií pana Kolomana Kadeta. Narodil se v roce 36 ve Velkých Slemencích na Slovensku. Když jste se setkal s panem Kolomanem, co vás jako první zaujalo?
3: Ich hatte das Gefühl, er war so glücklich, dass ich da bin.
2: To si vzpomínám na to štěstí. On mě přivítal s obrovským štěstím, že jsem přišel a byl to takovej citlivý, emocionální člověk. Vlastně celá ta rodina, která nás přijala, byla velmi vřelá. Bylo na něm vidět, že je i hrdý na to, že může být součástí tohoto projektu. A pamatuji si tu větu, co mi řekl. Luigi, co bych já dal za to, kdybych věděl, kde leží pochovaný můj otec, který ho vlastně za války zavlekli Němci na nucené práce, už nikdy se nedozvěděli, co se s ním stalo.
0: Jsme v závěru dnešního Uroma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Mangav Bud Bacht, Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
4: Český rozhlas zprávy.
5: Končící protidrogový koordinátor BM se zítra potká s premiérem Babišem. Arcibiskup Přibyl udělí policistům čestný titul za záchranu lebky svaté Zdislavy. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém z ODS se má zítra setkat s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Důvodem je jeho náhlý konec ve funkci, o kterém ho minulý týden informovalo vedení úřadu vlády. Protidrogová agenda se má od července přesunout z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Béma nahradí Dita Protopopová. Ta bude mít na starost protidrogovou politiku i problematiku duševního zdraví. Bém varuje před zhroucením desítky let budovaného systému. Doufá proto, že vláda krok odvolá.
6: Já si vlastně nedovedu představit, že bychom mohli dekonstruovat 35 let vytvářený systém prevence, péče, resocializace, rehabilitace a uvědomme si, že to jsou zhruba 3 miliony lidí v České republice.
5: Z úřadu vlády se mají pod jednotlivé rezorty přesunout i další odborné společnosti, třeba pro lidská práva. Za záchranu lebky svaté Zdislavy udělí pražský arcibiskup Stanislav Přibyl českolipským policistům čestný titul Útvar svaté Zdislavy. Informoval o tom mluvčí litoměřické diecéze Jiří Dývlt. Zloděj ukradl relikvii nevyčíslitelné hodnoty 12. května. Zalil je do betonu a chtěl je pohřbít v řece. Policisté ho po dvou dnech pátrání dopadli a restaurátorům se podařilo lebku z betonu vyprostit. Při sobotní zdislavské pouti v Jablonem v Podještědí ji policie vrátí církvi. Policie obvinila muže kvůli požáru střechy střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně z loňského listopadu. Podle kriminalistů při svařování nedodržel pravidla požární bezpečnosti. Škoda po požáru a následném hašení dosáhla k 15 milionům korun. Muži teď hrozí 2 až 8 let vězení, pokračuje mluvčí zlínských policistů Monika Kozumplíková.
7: Jako příčina vzniku požáru byla stanovena iniciace hořlavých materiálů tvořících konstrukci střechy otevřeným plamenem propanbutanového hořáku v 8-hodinovém intervalu po skončení svařování, který zhotovitel nedodržel. Sport.
5: Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále. V Curychu prohráli s Finskem 1-4. Už po prvních 20 minutách Finové vedli 2-0. Český útočník David Tomášek po vyřazení z turnaje řekl.
8: Udělali jsme prostě víc chyb, víc přečíslení jsme jim tam dali, než oni nám. A ta první třetina byla ustrašená, ale ty dvě jsme to trošku šlápli a ta třetí třetina dali nějaký tyčky, no, tak tam asi jsme to nezasloužili potom to štěstí, jo, škoda. Počasí.
5: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D1 ve směru z Prahy čekejte kolonu na příjezdu do Brna. Provoz už sice slábne, ale kamiony stále brzdí za sjezdem na Vídeň na kilometru 194. A na silnici 177 u obce Lnáře na Strakonicku blokuje pravý pruh srážka osobního auta se zvěří. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
4: Alex a host.
9: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scenáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových těch 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let, prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: za Amoří?
1: Jako spíš, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej a to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla jste právě českým, našim, no, jo, hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak
0: kteří
1: myslím
0: jsou
1: našim
0: ty vaši.
1: Jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobýt nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingvál, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž každý jiný.
0: No, píšete třeba v letadle, dá se psát scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty Amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk se na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší, a i jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, že jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujalo, teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný, jo. A v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatují, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo takový normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce, víte, hlavně ono to, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra, já si myslím, že scénáristy ještě těžší.

0: Tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo? Protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla jak v 17, 18.
1: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír, není liš pravda?
0: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o tom o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v Dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální, můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
1: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenala
0: vás
1: si to
0: někde našla, jo?
1: Ano.
0: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni si řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě strýček Jedlička, takový je. co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5-6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase, to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hofmanovi, Ota Hofman, šel pan Tau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle shrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
1: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek. Rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlý, já jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku, jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19, podle toho, jak se na to člověk dívá, jo. A já si myslím, že to bylo jako základní potom, a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco. No a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako skamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrostl ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka. Jo, takže oni se vlastně znali už v té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezký to bylo, takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to Babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
1: No, já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
0: Poslouchá nás?
1: Určitě.
0: Tak ho zdravíme samozřejmě.
1: No, musíte ho pozdravit hlavně vy, co já. Ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo? A ona to tam má i takový pro mě, takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecké doby, prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe, a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne? Nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v čednických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají, opejkají to prase, je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli nějakou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvěj. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla a říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tady tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít na zpátek, já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra. Jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale byli fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě,
1: no, to je
0: strašný. Ale také jsem... moment, ale také třeba dvojčata, miminka. Co je pro režisérku náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, takový kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jako by naschvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to
1: táta
0: bylo ještě
1: věnoval,
0: v době, kdy jste to věnovala tatínkovi, ten
1: no,
0: scénář.
1: No jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Turánem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa. Ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různé fórečky a tak. Ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval. No ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už, to už vůbec ne, že jo. A takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo. Takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkala, ježiš, taková geniální
2: věta,
1: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, a že to samozřejmě nevadí vůbec. No, tak to takhle bylo, no, takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
2: Pavlína Moskaliková.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak, já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila já, už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak, to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně. Je to jednodušší potom na tom place?
1: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách a to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takový, prostě takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl brát tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila tu, nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už je to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo. Takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká, doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že je i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bývalo bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ten, ty druhý oči, že jo.
0: Pavlína Moskaliková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin? Nechceš segedin? Nebo rajskou třeba, že jo? To byly moje první slova, rajska. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teďko dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky si zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, on táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jim prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě, kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivezla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu a ono vlastně každý úplně jiný. A třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavé. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčka má pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitý a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, zprávy.
2: V části českých krajů letos podle policie přibylo případů krádeží pohonných hmot. Praha má nový metropolitní plán, schválili ho zastupitelé. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policie letos v některých krajích v Česku zaznamenala nárůst krádeží pohonných hmot. Český rozhlas to zjistil od krajských policejních ředitelství. Ceny benzínu v Česku stouply na jaře kvůli válce na Blízkém východě. Krádeží přibylo v Libereckém a Olomouckém kraji a mírně na Vysočině a v jižních Čechách. Zloději se zaměřují na odstavená nákladní auta nebo stavební techniku. Popisuje na konkrétním případu z Liberecka policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Pachatel vnikl přes oplocení na parkovišti jedné firmy, kde z nádrže zaparkovaného nákladního vozidla odcizil 139 litrů nafty. V tomto případě pachatel způsobil ještě škodu poškozením plotu.
2: V některých regionech policie samostatné statistiky krádeží pohonných hmot nevede. Týká se to například Pardubického, Královéhradeckého nebo Plzeňského kraje. Zastupitelé hlavního města schválili nový územní plán. Od 1. září bude určovat pravidla pro výstavbu v Praze. Reguluje výšku nových budov a vyznačuje taky prostor pro nové tramvajové a železniční tratě nebo metro D. Dokument, který vznikal 14 let, nahradí starý územní plán z roku 1999. Podle vedení města umožní výstavbu 350 tisíc bytů. Tým českých vědců vyvinul aplikaci DigiDiadem pro včasný záchyt potíží s pamětí. Dnes ji představil v Plzni na Západočeské univerzitě. Základem je 10 jednoduchých úkolů, na které musí uživatel odpovědět. Systém pak analyzuje obsah a rychlost odpovědí a díky tomu dokáže odhalit třeba počínající demenci. Vysvětluje neurolog Aleš Bartoš z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
4: Když věnují 10-12 minut svého času, povídají si s tou aplikací, aplikace nahrává ty jejich promluvy, posílají se do Západočeské univerzity v Plzni, tam se převádí do textové podoby, která je potom analyzována metodami umělé inteligence na základě právě těch našich sesbíraných dat od zdravých a nemocných osob. Sport.
2: Čeští fotbalisté zahájili v Praze přípravu na mistrovství světa, kterého se zúčastní po 20 letech. Reprezentace se v hlavním městě sešla v počtu 29 hráčů. Trenér Miroslav Koubek bude muset konečnou nominaci zúžit ještě o 3. Pokračuje Koubkův asistent Jan Suchopárek.
5: Ty hráči, kteří byli trošinku jako na hraně, tak trenér už si mám mluvil, že prostě tomuhle může dojít, nikdo není rád, že je vyškodnutý nominace na mistrovství světa na poslední chvíli, ale vzhledem k té náročnosti toho turnaje jsme museli přilíhnout ke spoustě věcí. Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 na 13. kilometru směrem do Brna stojí porouchané osobní auto a na dálnici D8 na kilometru 75 směrem na Ústí nad Labem jeďte opatrně. Pohybují se tam lidé na vozovce. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Proslulý Christophersonův Cizinec, o jehož gramofonovou premiéru se postaral v roce 1975 Billy Swan a do srdce Evropy výzvou Zkus se životu dál smát přinesl o 6 let později Pavel Bobek. Tentokrát jako titulní snímek Pavlova exportního alba Stranger, které vyšlo před rovnými 40 lety. Přesně o 10 let později vstoupil mezi novinky výběr z jeho předchozích dvou kolekcí pod názvem Muž v zrcadle.

Pavel Bobek se skupinou Grož v čele s proslulým rock'n'rollovým saxofonistou Mílou Růžkem a ve všech směrech pravdivý text Michala Žantovského Láska ze školních let z roku 1987. Tedy rok poté, co ji do titulu alba Třída roku 55 posadila rock'n'rollová legenda Carl Perkins.

Lidová melodie Bahamských ostrovů s textem Radka Tomáše Kingston Town, kterou ve svých nejzlatějších letech uváděli Rangers. Tentokrát podstatně mladší s Rangers bandem Jirky Kaleše. Pavel Bobek ji v roce 1984 uvedl se skupinou Grosch.

Pavel Bobek a Jamajka, pak zámořská verze, kterou přivedl mezi elitu světové pop music před 65 lety král Kalypsa Harry Belafonte a dnes připomněl člen Nashvillské dvorany slávy Kanaďan Hank Snow. Toho teď vystřídá další člen elitní rockabillyové party 50. let, pianista Jerry Lee Lewis s trefným popisem bláznění středního věku.

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát.

Pavel Bobek se skupinou divadla Semafor Groš a stárnoucí mladík v mistrném překladu Michala Žantovského. V opoznání starší hitparadové podobě z roku 1978 ji připomněl kdysi slavný bouřlivák pianista Jerry Lewis. Album Muž zrcadle, které vyšlo před 30 lety, je vlastně výběrem 18 nahrávek z předchozích dvou Pavlových alb, kolekce Stárnoucí mladík z roku 1984 a o 4 roky mladšího Já přitom byl. Právě tam měla premiéru předpověď a tak to půjde dál.

Odplujeme do noci na křídlech lásky, nabídli ze své úvodní hitparádové sbírky kdysi nepřekonatelní Oak Ridge Boys, zatímco Pavel Bobek předpovídal na stejnou melodii textem Vládě Poštulky a tak to půjde dál. A pět let před ním nabádala parta KTO Dej si říct.

Pavel Bobek se skupinou Groša víc, než sám si přizná. V roce 84 další výlet do hitparádové sbírky Jerry Lewise, který v roce 1978 nabídl jemně rozdováděné country vzpomínky, které proměnil Michal Žantovský na permanentní flám.

Rovněž je mě autentický permanentní flám na závěr dnešní letmé procházky kompilací Pavla Bobka Muž zrcadle, která vyšla před rovnými 30 lety. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, popřeji hezký zbytek večera, přidám ještě Pavlových 90 dnů a hedvábnou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc krásně.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bezúročný úvěr na renovaci budou moci majitelé rodinných domů čerpat až do 2 milionů korun. Zemědělci kvůli suchu očekávají nižší výnosy některých plodin. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Majitelé rodinných domů můžou na jeho renovaci čerpat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů je maximální částka 750 tisíc korun na byt. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Možnost přímé dotace tak zůstane jen nízkopříjmovým lidem. Ti můžou získat na renovace až 400 tisíc. Exministr a současný opoziční poslanec KDU-ČSL Petr Hladík zavedení úvěru kritizuje. Podle něj je lepší vyplácet zálohy předem, jako to dělala bývalá vláda.
2: Díky tomu žadatelé byli mnohem bonitnější vůči tomu získat i třeba klasický úvěr. Místo toho, aby dali peníze lidem, tak je budou dávat bankám a nedosáhnou na to mladé rodiny, nízko, středně příjmoví lidé, nedosáhnou na to seniori.
0: Ministr Červený zdůvodňuje bezúročné úvěry hlavně tím, že bývalá vláda přečerpala peníze určené na dotační program. To ale Hladík odmítá. Čeští zemědělci čekají kvůli dosavadnímu nedostatku srážek nižší výnosy. Týká se to především obilovin, řepky nebo plodin ke krmení zvířat. Letošní jaro je jedno z nejsušších za poslední desítky let. Podle předsedy regionální agrární komory Jihomoravského kraje Václava Hlaváčka deště v posledních týdnech úrodě částečně pomohly. Klíčový bude následující měsíc.
3: Ta rozmanitost je obrovská. Někde ty srážky byly do 10 mm, tam, kde spadlo více jak 30 mm, tak to těm obilovinám výrazně pomohlo a myslím si, že teď bude záležet, jestli v tom červnu dojdou nějaké srážky nebo nikoliv.
0: Lépe na tom jsou podle Hlaváčka některé porosty slunečnic nebo kukuřice. Benešovu vilu v Sezimově Ústí nově spravuje Husitské muzeum v Táboře. Vilu druhého československého prezidenta dnes symbolicky předal muzeu úřad vlády. Po více než 50 letech se tak naplnila poslední vůle prezidentovy ženy Hany, která vilu odkázala muzeu. Podle kurátorky Jitky Vandrovcové se díky tomu vrátí do vily třeba původní mobiliář.
4: Nám to umožnilo navrátit i část původního vybavení, konkrétně v přízemí do malé pracovny, odkud si úřad vlády odvezl část nábytku, který tam vystavoval, takže my jsme tam mohli navrátit ten původní nábytek, který ještě manželé Benešovi využívali. Sport.
0: Čeští hokejisté skončili na světovém šampionátu ve čtvrtfinále. Finsku podlehli 1-4 a Kanada porazila Spojené státy 4-0.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 8. kilometru ve směru do Brna jeďte opatrně. Stojí tam porouchané osobní auto a na vozovce je vylitý olej. Na silnici 3 u Kaplice se srazila dvě osobní auta a probíhá tam vyšetřování nehody. A v Praze na jižní spojce u Průmyslové směrem na Černý most je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Až do 6 do rána tam pracují silničáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Dnes tedy přiznávám asi trochu víc v divadle, které kromě vzpomínek a vyprávění, jak jste zvyklí, přináší taky velkou porci písniček. A nakonec, jak by ne, když naším hostem je dnes herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Talentovaná dcera slavného a uznávaného tatínka, tak by se asi ve zkratce slušelo začít o Pavlíně Filipovské. Nejprve tedy vlastně televizní hlasatelce dětských pořadů, pak samozřejmě vycházející hvězdě divadla Semafor. A mimochodem, věděli jste, Pavlína Filipovská je taky kamarádkou a přítelkyní herečky Ivy Janžurové. Ostatně obě dámy se narodily ve stejném roce a tak společně občas slavili i v rozhlasovém přímém přenosu své narozeniny.
2: Všimli jste si, jak jsem taktní, neřekl jsem celou dobu, která je starší, která je mladší?
3: Já to vím, ale ona.
4: Mě to Pavlína... Pavlínka mi hned řekla, teď v šálách, nedá se nic dělat, jsi starší.
3: Ale ustála to krásně, přišla, víš?
4: Představ si, že já to tvoje jubileum totálně prošvihávám, protože já jsem si myslela, že je tě o hodně míň.
3: Ale víš, že já si to taky myslím. No, to ale je... není to pravda.
4: O sobě.
3: No o sobě.
4: Já taky mám tuhletu chybu.
3: K neuvěření tohleto. No.
4: Ano, tak ano. Není to chyba, je to výhoda.
2: Ne, já jsem řekl, že my ten den a měsíc neprozradíme. Zůstaňme u toho, že vám bude 70. Já bych, ano, zachoval dekorum toho našeho dnešního
3: topa.
2: To je decen. Ne, den a měsíc, to se nesmí říkat, ještě rodné číslo tady padne a zavřou mě, že jsem porušil nějaké údaje vaše osobní. Jak to berete? Jak se chystáte? Vám se ty kulatiny blíží? Jste ty typy, že jako už pečete, smažíte, svoláváte rodinu, nakupujete lampiony, bude to nějaká velká oslava?
3: No, já slavím permanentně, už léta, pořád. Já si myslím, že slavností není dost v tom všedním toku dnů a že je potřeba ty slavnosti si připravovat. Naopak je, jo, prostě neustále furt něco slavit, aby bylo na světě dobře. Protože všední dny, no co, že jo, práce a tak. A teď je potřeba si to ozvláštňovat. Takže já už se v těch oslavách skoro nevyznám.
2: Ano.
3: A poněvadž Ivuška je šikovná, to ještě o tom pohovořím, jak je šikovná, ta stačí, to je vlastně taková údernice. No, tehdy ještě, když jsme se prvně poznali, to údernice to bylo, no, to že bylo, jo, to bylo, to
2: pamatujeme. Někde na brigádě jste se poznali, nebo co jste?
3: To nebyla brigáda.
4: To byly kulturní brigády, byly to jedna za druhou.
3: Byly kulturní, my jsme byli šťastní, že jsou aspoň nějaký. No, a Ivuška ale přitom ještě pracovala na jiných stavech a to já pak řeknu, co všecko ona umí, jo. Ona je zručná totiž. Ona je velmi zručná.
2: Ne, já bych tím klidně začal. Chvalte se vzájemně, protože nevíte, co jsou věci. Člověk si vezme encyklopedii a přečte si, kde jste hráli, co jste natočili, to všechno víme. Ale tyhle ty věci ze zákulisí, jo? Tak co nevíme o Ivě Janžurové? Je zručná, pekla tedy nejenže rodině, ani jsem nepřinesla, ale přesto, co teda umí?
3: Ivuško, dávej si na něj pozor.
4: Dávám.
3: On zas vydá... Počítám do půl roka další knihu.
4: O tom, se z nás vytáhnou, jak, co ještě nemá.
3: No jistě,
2: neurešte se, ale...
3: Janžurová, zručná.
2: Ne, mým objektivem zaměřují mnohem starší herečky, než jste vy dvě.
3: To ještě je něco takové.
2: No, už právě není, ale vzpomínáme na ně, víte? Ale...
3: Máme to posichrované, no. Evuško. Je?
2: Ale za 50 let já budu říkat, já je znal. Já byl s něma na narozeninách, ale neodbočujme k propagaci mé knihy.
3: Ale proč ten minulej čas, teď mi přijdem. Já se tak strašně na to těším.
2: No, ale pozor,
3: až už nebudete slavit narozeniny a budou to jubilea.
2: Až už tady nebudete, že řekne se, až už tady nebudete.
3: Přivedou toho Cibulku.
2: Přivezou.
3: On už nás nebude poznávat. A to teď Hulčičku, teď mu upadne a my přeskočíme. Tady mistře Hulčička. A nemohli byste nám na poslední chvilku podepsat ještě tenhle ten kalendář, tu knížku. To jste kdysi napsal, on to taky nepozná už. A Ivuško, na to já se těším.
2: Pozor, já jsem si říkal, netleskejte, tady vůbec není čemu tleskat. Já jsem si připravil dva papíry, první je ten, jakože na sebe budeme hodní. Dobře, když jste začala, Pavlíno, vytahuji druhý papír, tady jsem si na vás něco zjistil. Ne, vážně, to tak, co nám povíte o Ivě, co nevíme, o mě už jsme si toho řekli dost, ale co teda je zručná, tak štrikuje nebo míchá maltu a staví domy?
3: No pozor, to je skoro, no ano, no to všecko umí. To ona umí. A já třeba, když jsme točili, nevím, jestli se to ještě pamatuje, ale já to říkám.
4: No,
3: Námluvy komtesy Gladiol.
4: No jasně, to
3: my
4: si
3: jsme
4: pamatuju.
3: Byli na nádherném zámku v Hořovicích.
4: Ano.
3: Tou dobou byl trošku zanedbaný, on tam byl nějaký účni taky a tak, ale přece jenom pořád tam byl nádherný nábytek a byl intarzovaný. Trois couleurs.
4: Ano,
3: jo?
4: Ano, ano.
3: Intarzie, trojbarevný. No jak se diví.
2: Ano. Já, mě to nevysvětlujte, já intarzuju ve volných chvílích pravidelně.
3: Pozor, ale ta Iva, všechny ty pauzičky, kdy my jsme jako chodili různě kafíčka, kdyby jenom kafíčka, a tak jsme si užívali, že je chvíle pauza, tak Iva ne, tuštička papě a obkreslovala si ty interiéry, ale to víš, na těch židlích a křesílkách, a že to doma zkusí. Já jsem přesvědčená o tom, že to zkusila. No tak ono to chce lupenkovou pilku, taky ten materiál, to ono všecko umí si poschánit. Teď je ještě otázka, jestli došlo někdy k realizaci.
4: No, já jsem to chtěla vykrádat perletí a ona mi ještě nepřišla.
3: A to je z Žirovnice.
2: Jo, takhle. No jinak
3: tam,
2: už
3: tam by... je perletí.
4: Ty jsi komputer, Pavlíno, ty víš všechno.
2: No.
4: Já na rozdíl od tebe nevím nic.
3: Kde jsem se
4: jak
3: narodila?
4: Jak si to můžeš pamat, nevím.
2: V Praze.
4: V Praze, viď?
2: No jo.
3: Nestýč se ptát.
4: No já se budu
3: přišel
4: ptát.
3: Přišel čas, že se pořád ale... ptáme. No.
4: Jak si může pamatovat, kde jsem se já
2: narodila? Povídejte si, já vám řeknu, až bude poledne. Já tady taky, víte co?
4: Já vám řeknu, já z velké hlouby paměti bych jaksi vyzdvihla jednu základní vzpomínku nebo základní kvalitu, kterou Pavlínce jsem vždycky záviděla a obdivovala, a ona to tady dneska už dokonale předvádí. Ona je úžasně inteligentní, pohotová a vtipná a dovede to ještě profesionálně prodávat, takže já, když jsem viděla tvoje rozhovory s Mildou Kopeckým, s Horníčkem si taky dělala?
3: Taky.
4: A s kým ještě?
3: Se všema.
4: Se všema. Vy jste cestovali po různých zámcích a takových, že jo, pamětihodných místech a já jsem to vždycky sledovala, protože jsem obdivovala, jak seš šlák, fertik, jak se říká česky. A všecko si vždycky zvládla vedle těchto těch mistrů, jako kterých jsme se báli trošku. Já nevím, jestli ty jsi
3: já
4: se bála.
3: Já se bála strašně, no, jako no. Čert. Ale právě já jsem věděla, že to nebude jen tak říkat scénář, data a tak. No. Těm se vyhybali, jo? Protože to nechtěli konkréta sdělovat. Oni měli myšlínky, ale je to pravda, že měli. Jo? To všecko, to byly třeba Jiří Sovák.
4: No.
3: Ten, to byl člověk, který přemýšlivý všechno věděl a k tomu ještě člověka ničil, jo. Takže on, když pak jsem se dala do těch dat, letopočty a tak, a teď jsem říkala ty fakta, který on pomíjel, protože to bylo pod jeho, jak se teď, ne jak se, jak se na vyšších místech se říká, pod rozlišovací schopnost se to, jo. Tak, to on pomíjel a čekal, co ze mě vypadne a zlobil toho, jo. Takže oni to byli partneři, kteří mě skutečně udržovali při svěžesti. Já byla na čihadle, neustále, ale to byli všichni, Miloš Kopecký taky. On řekl svý, co si myslí, a pak se na mě podíval, no a teď? A teď šli století a všechno tohleto. A on to pak přizdobil. No. Bylo to ale krásná práce, byla taková poučná a pravda je, že to bylo cvičení. Chybějí mi, pánové. Tyhle mi chybějí.
4: No, strašně, no, strašně. No. Ale důležitý je říct tady dneska, že ty jsi skutečně obstála na jedničku s třema hvězdičkama. Byla jsi vždycky výborná. Fakt.
3: Eva už je právě v té úžasné fázi, že chválí a tohle. A kdybych já se teďko zeptala, krásně mluvíš, a o kom? A ona si nespomene o kom.
2: Já bych jenom, že vám do toho vstupuju, jo, ale rád bych připomněl, že jsem se jenom asi před 15 minut zeptal, jak budou slavit narozeniny.
3: Ale tak já prostě slavit nebudu, protože víte co, já mám jeden pocit, a teďko vážně, že takovýhle narozeniny, pravda, říkají kulatý, proto jsme tady jen dvě na tom kanapátku, jsou zakulacený ty narozeniny. Jsou závažní, ale jak tak nás dvě vidím, My to tak neberem. Vůbec si to neberem. A navíc, ono to není důvod k nějakému slavení, aby člověk juchal a teď prostě apek, ono už ty buchtičky, ale to už si neodpáře, ale já neupeču ani buchtičky, taky to neumím, ale já prostě si myslím, že to je spíš chvilka, kdyby člověk měl jít do sebe, eventuálně kdo ještě může kleknout s vyhlídkou, že se zase vstane, že jo, a nějakým způsobem se zamyslet dovnitř sám a poděkovat. Poděkovat. Já nevím, jak kdo to má, že jo, to je otázka volby, tak já budu děkovat takhle vzhůru a budu říkat, zaplať pánbu, to je krásný a kéž bys dopustil ještě, mně by se to tak líbilo, kdyby to tak mohlo pokračovat. Děkuju. A takhle to bude.
4: Pod to se můžu podepsat.
2: Ano. Je to podepsáno, vy jak jste vzhlížela, Pavlínko, vzhůru?
3: Já teď... No to jasný, že jo. To, v rozhlase to není vidět, ale já to řekla tak, že...
2: Ne, tak ano, já vzhlédnu teď do zákulisí, protože on ten zpěvák už je docela nervózní vzadu, co čeká. Ne, my jsme si říkali, koho pozvat, aby vám zaspíval k vašim narozeninám. A protože rozhlas...
3: Někoho úměrného.
2: Někoho úměrného věku, nebojte
3: se. Ale to nebyl nějaký blázínek,
2: ne, ne, ne. No? My jsme chtěli nějakého zpěváka českého, který je starší než vy dvě, abychom vás neurazili. To je celá řada zpěváků.
3: On přijde sám?
2: On přijde... Ne. Zas tak starý ještě není.
3: Aha.
2: Ano, my jsme si říkali, že rozhlas, protože je štědrý. Já jim ty mikrofony vemu, nebo štědrý nepřijde vůbec nikdy. Jo, abychom byli štědří k vám, tak přichází, dámy a pánové, pan Karel Štědrý.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Show ve dvou, jeden z mnoha veselých duetů, jak si je společně zaspívali Karel Štědrý a Pavlína Filipovská. A věřte, většina z nich byla z varietního nebo cirkusového prostředí. Jsme Ačka, Velká show nebo Pro všechny v sálech. Karel Štědrý s Pavlínou Filipovskou na sebe prostě slyšeli. Taky dlouholetí přátelé. Ale řeknu vám, dlouho jsem netušil, že Karel Štědrý měl tak trochu nablízko i rodově k Tomáši Tepfrovi. Oba to prozradili svého času v jednom z pořadů rozhlasového cyklu U kalicha.
2: Karel Štědrý, to jsme
3: pomlčka bratrane.
2: No, tak, my si to říkáme, my jsme hledali v rodinných
4: klečili, lezli jsme po kolenu, každý přines jako rodokmeny a ty stromy, jak se to větkalo. Ano, tak, a hledali jsme místo, kde se ty naše babičky a dědečkové setkali, ano. Protože jsme zjistili, že oba dva máme
3: společný příjmení v nějakých předcích. No tak už jsme to potom nechali.
5: Počkej, Karel, jo, příjmení.
3: No příjmení, no, ne.
5: Já si říkám Karel, Tomáš, to je příjmení. Promiň.
3: Ale někde se prostě jejich kráva napila z naší louže, veď, nebo tak nějak to bylo.
5: To se mi vždycky líbilo, to, co si řekl teď.
4: A by byla krásná scénka, jestli můžu. No. Protože si vzpomínám, že to byly Valdový kulatiny, myslím, tuším, že to byl.
5: Myslí Valdu Matušku samozřejmě.
4: Valdemara Matušku.
5: Ano.
4: A měl koncert v Lucerně a pak jsme šli na raut a přede mnou šel Tomáš a nandaval si tak jako přiměřeně.
5: Tedy hodně.
4: A já mu povídám, prosím, jich jsou tak laskavej, nesežerou mi to všecko. Moje babička Ornsteinová by se v hrobě obrátila. A Tomáš povídá, já mám taky babičku Ornsteinovou. No tak my jsme příbuzní, padli jsme si do náruče a bratranče. A od té doby jsme bratranci.
5: Takže ty se mrveš rodinu.
3: No jasně.
5: Ty se mrveš rodinu, ale takhle půvabnou rodinu to beru. My tedy ještě chvilku bychom měli čekat, protože my čekáme samozřejmě dneska výjimečně ještě dámu.
3: Ty jsi se dostala k zpívání a k divadlu jak? Přes co? Nebo co jsi původně chtěla dělat? Nebo rovnou si?
6: Čirou náhodou a štěstíčkem velikým, protože vlastně, když Semafor vydal v Mladém světě, v Mlaďáku pro nás, Mlaďák, to byla podpultovka, to každej čet, i ty malinkatý všelijaký poznámečky a právě já jsem si v té malinkatý poznámečce přečetla, že hudební divadlo Semafor

0: hlavní postavu do své hudební komedie. Hvězdu. Já neměla vůbec, no ano, tak to pro mě vyznělo tehdy. No. A já jsem si říkala, no, ale poněvadž jsem byla čerstvě vyhozená od zkoušek na Damu, což pánové nevědí vůbec, jak to vypadá, když vás vyhodějí, jak je člověk zlomený celý a takovej nešťastný, to není tady pan inženýr, tady jsou samý vzdělanci. Já jsem naturščík, pánové, a já jsem si říkala, pozor, ale já jim ještě ukážu, pak mě naštvali. Ale já se musím vrátit na kmen, no, proč to povídám.
1: Ano, na kmen.
0: Já jsem se prostě rozhodla, že ten konkurs navštívím. A já jsem se vypravila, hledala, až jsem našla ten průchod. To byl takový jakoby opuštěný biograf. Tam dlouho nikdo nešláp. Zaprášíno,
1: vybydleně takový,
0: poházený papír.
2: To tam ještě ani nebyl ten nevěstinec.
1: Ne, ten je tam teprve půl
0: teprve
1: roku.
0: Teprve teďka, jo, tak to byla smutná ulice původně, to teprve teď je tam veselo, to nevíš, a to přejdeš na druhou stranu, zase je tam veselo, zase na druhou stranu, tam stojíš v cylindrech. No, mě nezvou, to je pravda, ale jako chlap bych tam nešla do té ulice v žádném případě. No, na kmen zase Pavluško zpátky, pojď Karel Štědrý, ten to zná a už na mě kouká vyčítavě. No tak jsem tam nakonec vešla, protože ta touha po úspěchu a hlavně usvědčení pánů profesorů, že udělali velikou chybu
1: že
0: a že
1: nevzali,
0: pomoc
1: ano.
0: Přišli jo, na Akademii muzických umění, že mě nevzali, no tak jsem tam šla. Po těch schodech taky špinavých, nepravděpodobných, do sálu, který vůbec nevypadal jako divadlo, natož pak hudební, nikde židlička, nikde nic, jenom pološero a v tom pološeru stálo pianínko. Takový, ale taky vypadalo to, že má svý za sebou už. No jo, okopaný chudinko, použitý mockrát. A u něj seděl hoch, ovšem mladý, čupřina, jak ze škatulky. Vidím to do dneška v bledě modrý košilce, čistonkej, vůňavej už na dálku a byl to Jiří Šlitr. A kouk, co se směješ? Štědrý se může popukat tady. Vždyť je to pravda všechno.
2: Já si vzpomínám, jak jsem se včera díval v televizi na Pilarku, jak říkala, jak přišla na konkurs a zpíval Nutadín a jak tam seděli dva lidi, jeden z nich byl Valda, ten se zvednul a odešel a já jsem se mohl potrát smích.
0: A to vypadá jako, že je to něco proti Moravě, nezdáte?
1: Ne.
0: Zdá
1: ne,
0: se vám, že ne, pan inženýr si docela dovolí.
1: Pavlíko, pan inženýr se trošku rozjíždí.
0: No a já na kmen, on mi to teď pohatí, no. A ten Šlitr, ten vám měl v obličeji takovej sice mladistvý, ale strašně zklamaný výraz. Protože oni čekali nával. Oni si říkali, když to dáme do mladáku, tady ty holky, to bude sled těch nejkrásnějších z Prahy a okolí, jo? No, ono nic. A ono jsem se přišourala já, teď už trošku vyděšená, kam jsem to vůbec vlezla a co mě asi tak čeká. A že on seděl u klavíru, to už vůbec mě téměř znehodnotilo, pať jestli jsem s něčím nepočítala ve své mladistvé naivitě, že v hudebním divadle asi budou chtít, abych zaspívala, tak to mě najednou doťuklo. Tak jsem se tam jako blížila, ten Šlitr ze zoufalství řekl, no šla jsem. Monikal pro jistotu nevěděl, co to jde. No, a protože jsem přišla opravdu jedna jediná a poměrně jsem naznačila zpovzdálí, že třeba tu písničku základní, zásadní mýho života jsem pochopila a vlastně jsem se ji naučila z úleku už tam u toho pianinka, tak si mě nechali, no.
1: To byla včera, neděle byla.
0: No jo.
3: No jistě.

0: Já jsem chtěl říct jednu věc, že ten Semafor, opravdu to bylo amatérský divadlo. Hmm. Tam byli opravdu amatéři a fandové na písničky, na muziku, vymýšleli blbosti, vymýšleli fóry. My například, když jsme začínali toho Člověka z půdy, tak já jsem dělal jevištního mistra, někdo dělal, já nevím, inspicienta, někdo...
1: Já jsem šila kroužky k oponě.
0: No, vidíš to. Takže my jsme všichni jako přiložili ruku k dílu v tom Semaforu a ten amatérismus jsme vlastně nahrazovali tím nadšením pro to divadlo.
1: Já jsem prostě dostala tu příležitost, což u tohoto řemesla, pánové, vy všichni mi to dosvědčíte, to je potřeba, abyste našli spřízněnou duši autora, režiséra, člověka, kterýmu stojíte za zamyšlení a něco vám nabídne, no. To se to potom pracuje.
2: Mě připomněla jednu, promiň, já, s tím režisem mě připomněla jednu anekdotu, já nevím, jestli ji znáte.
1: Jo, věděla, že tady...
2: No ne, to musí, ale oni jsou dobrý, víš. Jak přijde ten chlap do toho zverím, jak se říká, abych chtěl papouška. A oni říkají, máme tady krásně, a teďka přinesou takovou korelu velikou, nádherně vybarvenou. A on říká, no to je krásný papoušek, co stojí? Říká, 40 tisíc. Počkejte, 40 tisíc za papouška? Říká, no pozor, tenhle ten papoušek umí Shakespeareovy monology v originále, v angličtině. No to je nádherný. A máte ještě něco? Říká, máme tady za 80 tisíc. Ale počkejte, a ty přinesou ještě většího nádherného vybarveného papouška. A on říká, a co tenhle ten umí? Říká, pozor, ten umí nejenom toho Shakespearea v originále, ale ten umí taky Rostanda ve francouzštině, Cyranův monolog, to si poslechněte. Říkám, no to je úžasný. A máte ještě něco? Říkám, tak máme tady za 200 tisíc teda. A teď přijde se takového vopelíchanýho, nebo v jedno křídlo mu visí dolů, malýho, špinavýho, celýho zanedbanýho, smutného. A říká, počkejte, a kolik že stojí? Říká, 200 tisíc. Počkejte, a co umí? Říká, tak tenhle konkrétně nic, ale ten ty dva režíroval.
3: To je. To je.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V dobách, kdy se slovo moderátor tolik ještě nepoužívalo, byla Pavlína Filipovská o to víc půvabnou průvodkyní nebo konferenciérkou v televizních i rozhlasových pořadech. Však si jenom vzpomeňte na ta oblíbená televizní vlastivědná a historii popularizující Dostaveníčka v režii Zdeňka Podskalského. Vidíte, Pavlína Filipovská tam nemohla chybět. Stejně jako třeba vedle svého tatínka při vzpomínkách na Osvobozené divadlo, anebo zase jindy v Hradešínské ulici v Praze, kam přišla na návštěvu k Miroslavu Horníčkovi.
2: Leden by měl být měsícem rekonvalescence. Pop music i smažená ryba se salátem, moravanka i pečená krůta, koledy i cukroví vykonali své. A je teď na čase vyhledat ranhojiče, mastičkáře, který by namíchal ten správný hojivý balzám. Lék na zjetřenou mysl i útroby. Já o jednom vím, a jak už tak jde život, tak v jeho neštěstí jsem nalezla štěstí. Jinak je totiž mistr k nenalezení, k nepolapení, k neuchopení, nedovolání a nedozvonění. Chce-li ho někdo zastihnout doma, je třeba napřed se domluvit s traumatology, aby ho nějak fixovali. Třeba do sádry. A potom už je to jednoduché. Zvonek zvoní, dveře se otevírají a laskavá, všechápající paní domu Běla nás uvádí k sádře, ve které načas uvízl Miroslav Horníček.
3: My bychom potřebovali recept. Na nějaký koktejl, kde by bylo něco pro zasmání, pro radost, na bolest, na trávení, zkrátka...
4: Dietu.
3: Tak nějak.
4: Ano, takovou mírně okořeněnou dietu.
3: Ovšem hudební.
4: Ovšem hudební. Čili vy se mě ptáte na můj recept, anebo na to tedy,
3: no,
4: co mám rád.
3: No, čím se hojíte?
4: Čím se hojím? No tak... Pokud jde o hudbu, tak ono to je tak, víte, já vždycky říkám, odpovídat na tyhle ty otázky anketní, jako třeba, kterou hudbu máte rád, tak je trapný odpovědět třeba přímo, dejme tomu Beethovena, nebo Smetanu, nebo Bacha. To je málo, to nestačí. Já jsem proto odpovídat takhle, třeba druhý Razumovský kvartet e-moll Ludvíka van Beethovena, zvláště pak v provedení Amsterdamského komorního smyčcového kvartetu, a zvláště pak druhá věta, protože tím zaprvé dáš najevo, že znáš Beethovena, že znáš jeho komorní skladby, že víš, v jaké tonině je napsaný druhý Razumovský koncert, kvartet tedy, a že ještě dáváš přednost Amsterdamskému královskému kvartetu. A zvláště pak druhé větě, ano. Protože ta první a třetí se jí moc nepovedla.
3: A konečně potom taky vypudíš redaktora, protože na to už se nedá nic říct.
4: Ne, to člověk se najednou projeví jako vrcholný znalec, ba dokonce jako jemný šmekr, tedy jako fajn šmekr, a oslní tím, takhle se má odpovídat, či ptej se dál, Pavlínko.
3: Tak to bychom měli, ten
4: to
3: koncert,
4: bychom měli.
3: To jsme, a co ano. Takhle pop music?
4: Děkuju za poptání. Přeju jí všecko nejlepší, opravdu, ano.
3: No tak hlavně zdraví, ale
4: hlavně
3: koho
4: zdraví
3: bychom si vybrali
4: a hlas.
3: Třeba.
4: No tak já nevím, kdo všechno je zařazen pod ty zpívající a hrající popy, ale kdybych já si měl vybrat, nebo on je to takhle, ještě takhle bych to řekl. Podívej se, lásky jsou buď platonické, já můžu někoho milovat celý život a on se to vůbec nedozví. A nebo ho můžu milovat tak, že si ho vezmu a on se to sakramensky dozví, že jo. Láska je buď platonická, já ti můžu říct, já miluji Beethovena, já nevím co všecko, ale dokázat to, to jest mít to doma, skutečně to poslouchat, a nebo s tím člověkem dělat, tak jako já, když už mě o té pop music dělám s Pavlem Popkem, no tak to už není platonická láska, to už je potom přímo spolupráce a soulad takovej pracovní.
3: To je umělecké manželství a to potom tak. O sobě už víte všechno.
4: No
3: a
4: tak já
3: jste
4: doufám,
3: si zajímavý
4: že ne.
3: Ještě?
4: Ale
3: to
4: jo.
3: Se Popka zeptám potom.
4: To se může zeptat Pavla, on o mě rozšiřuje ve svém programu pomluvy, on říká, že neumím hvízdat, v čemž má pravdu, jinak doufám, že toho moc neříká o mně.
3: A ty o něm říká, že neumí zpívat.
4: Ne, to já, pardon. Ne. Naopak mám Pavla velice rád, protože při jeho zpěvu mám čas a klid tu písničku poslechnout. Což se mi málo kdy stává, protože třeba pro přemíru pohybů, efektů, kraválu, ohňostrojů,
3: kouřů
4: a tak dále, mě někdy písnička unikne, což je naopak klad toho všeho kolem. Ale Pavel zpívá klidně, věcně a vypravuje mi písničku, proto mám rád. Můžeš mi něco dát, vodně?
3: Ano, necháme ho vyprávět.

0: Tak jsme si povyprávěli s Pavlem Bobkem a můžeme se ubírat tvým hudebním světem dál.
1: No tak, můj hudební svět, já jsem před jistým časem najednou propadl hudbě a tehdy jsem se odebral za odborníkem, za profesorem Iljou Horníkem a svěřil jsem se mu s tím, že si začínám kupovat desky, poslouchat hudbu a tak. No, on má blízko chalupu mě, tak přijel za mnou, já za ním, dal mi první lekce takové, pokusil se mi vysvětlit, co to je sonátová forma, ovšem marně. A on sám pronesl o mě klasickou větu, on říkal, to je zajímavý, Horníček poslouchá Stravinskýho a Janáčka. A přitom se mě ptal, co jsou to a proč jsou vůbec tóniny. Jo. I to se mě snažil vysvětlit, i to marně. Ale když si prohlédl jaksi mé desky, které mám jednak tady, jednak na chalupě, tak říkal, no počkejte, to není, to mi neříkejte, že jste laik a začátečník, tohle je diskotéka jaksi odborníka. No tak já si teď kupuju muziku, poslouchám ji, sfandil jsem se do toho. Mám tady všecko možné od Bély Bartóka přes toho Janáčka až po Igora Stravinskýho. Mám tady Francouze, třeba Francise Poulenca, kterýho mám nesmírně rád. Ono se to prýmá číst, někdo říká Poulenc, ale on sám, jak jsem byl ujištěn, říká Poulenc a trvá na tom, protože je Burgundian nebo něco takového a tam se to čte bez té nosovky.
0: A co kdybychom teď zvolili autora, u kterého bychom byli jisti, jak se jeho jméno čte? Mohl by tam být i Háček, aby to bylo jo jistý.
1: Janáček.
0: Tedy. Janáček?
1: To vím, že
0: to
1: se
0: čte. To u Šmetany se Háčku nedočkáme.
1: No právě, že by byl Šmetana nebo Smeťana, to ne. No tak já jsem tvrdil Iljovi Horníkovi, že mám rád především tedy orchestrální skladby a že co je mi uzavřeno a asi bude uzavřeno je komorní hudba. Ilja Horník mi řekl, že to je nesmysl, že přijdu i na to jednou a ta moje, nechci říct nedůvěra, ale ta neznalost nebo ta bezbranost a bezradnost před komorní hudbou se u mě prolomila právě Listy důvěrnými od Leoše Janáčka. To byl první smyčcový kvartet, který jsem si pustil, který mě chyt, protože jinak Janáčka mám rád. Já když jsem byl v Plzni u divadla, to bylo za války, tedy za druhé světové války, aha, pozor.
0: A u kterého jsi byl za první světové?
1: To jsem ještě hrával Stylem, aha, to jsme jezdili venku.
0: Děkuji.
1: A tak za druhé světové války jsem byl v Plzni u divadla a chodil jsem na všechny reprízy Pastorkyně. Jenůfy tedy, jo. On i Janáček pro někoho je ještě disharmonický, pro někoho už konzervativní třeba.
0: Nebo dnes už téměř znárodnila Carmen.
1: No, byla vypískána.
0: Byla vypískána ano, tehdy, ano, jako ano. Něco neposlouchatelného.
1: No, to byli dědové těch, co pak vypískali Stravinskýho Svěceněra. To je v rodině vždycky, to je samozřejmě. Jo. To se dědí z děda na syna. Tak s hudbou je to jako zvláštní. Já sám třeba, a to mě Horník na to upozornil, říkal, víte, musíte si zvyknout, že budete určité lásky zase jako opouštět, tedy v hudbě, a určité nové získávat. Protože každý člověk má svoje lásky a taky svoje antipatie.
0: Protože je člověk.
1: Protože je člověk, ano. A já si myslím, že ono jde o to být, abych tak řekl, tolerantní, schovývavý, smiřitelný a nic neodmítat. Podívej se, když si máme jídlo, tak pod pojmem jídlo rozumíme všem, co, kde, kdy lidi jedí na celý světě. Včetně toho, že někde pojídají mravence nebo kobylky, ovšem náležitě upravený, že jo. Já sám jsem zápasil právě v té Francii třeba s tou bouillabaissou, ale pustil jsem se do ní, s olivama zápasím dodnes, olivy mě dělají nedobře v ústech, ale říkám si, máš rád Francii, musíš jíst olivy. A s hudbou je to taky tak. Víš, velice moudrá slova napsal fotograf Sudek, kdy napsal, že když poprvé slyšel Janáčkovou hudbu, tak nevěděl, jestli ještě laděj, anebo jestli už to je skladba. Přiznal tyto rozpaky, ale šel zatím dál, říkal si, chyba je ve mně. Což řekne málo kdo z posluchačů a z diváků. Řekl, chyba je ve mně, já tady osoba mám očištěná z jednoho časopisu a tady nalepená. A šel znovu a znovu za tím Janáčkem, až se stal jeho velikým milovníkem a ctitelem, nafotil Hukvaldy Janáčkovi, že jo. A já mám třeba to štěstí, že poslední léta jsem zván na jízdu králů do Vlčnova a dostanu se mezi muzikanty, když si připadám jako v New Orleanu při jam session, protože najednou jsou tam skutečně lidoví muzikanti, kteří se sjedou z různých vesnic a improvizují. Skutečně improvizují a člověk najednou svědkem toho, jak se rodí doslova lidová písnička třeba.
2: Divadlo pro vaše uši.

0: raz, dva, tři. Hodné dítko časně vstává, len...
1: To je písnička z Těžké Barbory, vidíte?
2: Ano, její premiéra byla v listopadu roku 1937. Hrál jsem v ní učitele Gustava Harmoniensise. Mou partnerkou byla tenkrát drahá kolegyně Jarmila Švabíková. Škoda, že ji tu nemáme, mohla by si zopakovat svou tehdejší roli služky Sisky v jednom úryvku.
1: No, snad by ji mohla nahradit vaše dcera.
2: No, to je pravdu. Tak, Pavlíno, pozor, jedem.
3: Nepřerazila tě?
4: No, já se oklepu a vesele do nového dne.
3: Tebe by mohli palicema do hlavy mlátit, ty se jen oklepeš.
4: Palice mi a oklepeš, nikoli v palicema a oklepeš. Nějak se špatně vyspala, Sisko.
3: Já vůbec nezavřela oko.
4: Oka? A co ti bránilo ve spánku, Sisko?
3: No ten brajgl. Ty jsi to neslyšel?
4: Ale Sisko, brajgl. Je to ovšem slovo, kterého užívat ti se nesluší. Nesprávné slovo. Avšak je zajímavé, jak umělcovo jméno proniká ve zcela jiném smyslu do lidové mluvy. Brajgl, Sisko, je malíř, náš krajan, který rád maluje prostředí, v němž žijeme, naše kroje, naše město, náš život v pohybu. A protože často, aby se inspiroval, vyvolává šarvátky, půdky a hádky, neb studuje přitom pohyby jednotlivcovi, označuje lid jeho jménem hluk, lomos, šramot, zkrátka vše, co tyto půdky doprovází.
3: To byl fajn šramot. Celá honorace byla spanákovaná.
4: Fajn je germanismus, Sisko, říkáme pěkný. A jak můžeš říci spanákovaná? Byli opilí. A snažím tě, prosím, Sisko, abys v mé přítomnosti nemluvila o opilé honoraci. Víš, že na ní závisím. A vůbec je lépe honoraci nekritizovat.
3: Ty máš už jen pro honoraci a oči máš jen proto, abys je zavíral. Řekl jsi mi někdy... že o mě stojíš?
4: Ale Sisko, přece víš, že mu je postavení ve městě...
3: To je tvá největší hamba. A ta tvá honorace, to jsou lumpové.
4: Sisko...
3: Ty to víš stejně dobře jako já, ale že ty jsi z nich největší, to nevíš, protože ty tancuješ, jak oni hrajou.
4: Dívám se na svět, Sisko, z vyššího stanoviska.
3: Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, mě nebaví. A mezi náma je konec, to jsem ti chtěla říct. A od dneška si tu budeš uklízet sám. A mám tě ráda, prevíte.

0: ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, ten samozřejmě bývá vždy vážený a ctěn. Takový mozek ptačí, tomu to snad stačí.
1: Já ať se...

to byl potlesk pro někdejší studentskou partu v čele s Pavlínou Filipovskou a Ondřejem Suchým v pražské Viole a taky jejich vyznání melodiím a textům Osvobozeného divadla. Ostatně většina hudby v dnešním divadle patřila Pavlíně Filipovské, co by zpěvačce. Nejinak tomu bude i teď na závěr s písničkou napsanou právě a jenom pro Pavlínu Filipovskou.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dnes ještě stále čtvrtek 28. května a od mikrofonu Noční linky vás zdraví Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma Moje oblíbená kniha. O téma si napsal jeden z vás, posluchačů Noční linky, a mě bude zajímat, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili, jakou knihu jste měli nejraději v dětství, v mládí, v současné době. Stále čtete knihy v papírové podobě, které si můžete osahat? Dáváte přednost novým technologiím, čtete knihy z čtečky? Dáváte knižní podobě přednost před zpracováním některého z románů do filmové podoby? Pokud ano, tak proč? Volat můžete na telefonní číslo 731 800 900, také mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a na tuto adresu posíláte nejenom příběh dnešnímu tématu, ale také své nápady na náměty na témata, které byste si přáli slyšet v některé další noční lince. Teď už vám popřeji jenom příjemný a nerušený poslech i večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou, kde se budeme věnovat vašim oblíbeným knihám. Kniha je médium zaznamenávající informace za pomocí písma nebo obrázků. Tradičně je to sešitý nebo slepený svazek listů nebo skládaný arch papíru, kartonu, pergamenu nebo jiného materiálu, popsaný, potištěný nebo prázdný s vazbou a opatřený přebalem. Starší podobu knihy byly svitky nebo hliněné tabulky. V 21. století je stále více rozšířenou formou knihy elektronická kniha. Kdo se dovolal jako první na toto téma na linku 731 800 900? Tou první volající je paní Anna z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer vám přeju, paní Jano, a všem posluchačům a taky zvlášť zdravím ty své spřízněné duše. No musím říct, že když jsem ztratila zrak před 21 lety, tak to bylo jedna z taky z nejhorších věcí, že jsem nemohla vzít do rukou knihu a přečíst ji, protože jsem byla velký čtenář celý život.
0: Ano.
1: A musela jsem se s tím smířit, takže zpočátku jsem vůbec nevěděla, jaká by vedla cesta k tomu, abych si mohla něco přečíst nebo to, ale pak jsem mě byla nabídnuta Tiflocentrem, že je taková možnost půjčovat si audioknihy, a to byly tehdy ještě pásky. Jo? Takže jsem toho hned využila a první moje, pamatuji si to dodnes, že poslední knihu, kterou jsem četla ještě očima, tak byla kniha od Betty McDonaldové, Všichni můžou všechno, a první kniha, kterou jsem poslouchala jako audioknihu, tak byl životopis Leoša Janáčka. Mm. A můžu vám říct, že tehdy mi tekly slzy, že mám tu možnost, jo, zase aspoň když ne číst, tak
0: poslouchat.
1: Knihy poslouchat.
0: A
1: mám většinou ty knihy mám ráda od českých autorů, a Alena Morsteinová a já nevím teďka všechno, které bych vyjmenovala. Mám ráda cestopisy, mám ráda knihy o zvířatech, ale mám ráda i beletrii, romány, taky vesnické romány, Karolínu Světlou a prostě na ty, teď si zrovna všechno neuvědomuji, ale opravdu kniha, nebo ta teď pro mě ta audiokniha, teď už jsou to buď to na flešce načtené knihy nebo CDčka, ale kniha je prostě můj kus života a zabírá taky čas života. A já jsem jednou slyšela takovou velkou moudrost, že kniha je pro člověka něco jako pro křídla pro ptáka. Takže to kniha umožňuje člověku, že rozšířit si své znalosti, slovní zásobu, a prostě je to kus života a věnujeme tomu kus života té knize, pokud to máme rádi. Takže tak to by byl tak asi můj příspěvek té knize. Já neřeknu konkrétní knihu, kterou bych měla ráda. A v dětství jsem četla samozřejmě Babičku, to byla, to si pamatuju, mám ji ještě dodnes doma, vázanou v takové potažené hrubou látkou, a ta babička je tam v takovém oválném obrázku a od Palackého Dějiny národa a takové věci jsem četla, ale hodně ve mně zanechala, to mě bylo asi 10 roků, kniha, už jsem o tom několikrát mluvila, o Abrahamu Lincolnovi, to ve mně zanechalo tehdy velkou takovou velké poučení a pamatuji si na to dodnes, jak jsem to posteli, na břichu jsem ležela, jak jsem tu knihu hltala, takže tak to by byl tak asi můj příběh.
0: A já vám za něj moc děkuju, paní Ano.
1: Děkuju. A vůbec, teď už to mluvené slovo, ale taky jsou krásné ty knihy, a když na to člověk zvykne, tak mu to nepůsobí těžkosti, že tu knihu poslouchá a že si ji nemůže přečíst a očíchat a obracet stránky. Hold, každý to máme jinak a musí se člověk přizpůsobit životním podmínkám.
0: Děkuju moc, paní Aničko.
1: Všem krásné dny a jak jsme spolu mluvili, trošku toho deště,
0: přesně
1: nebo hodně
0: tak,
1: toho deště
0: přesně
1: by bylo,
0: tak.
1: Ale zase, aby nepůsobil nějaké těžkosti.
0: Povodně, přesně
1: no,
0: tak.
1: Takže tak v dobrém.
0: Dobrou noc a děkuji ještě jednou naslyšenou.
1: Mějte se krásně, dobrou noc všem přeji, nashledanou.
0: Přidám trošičku taky do mlýna, jak se říká. Přiznám se, že jako paní Anička teď spíš knížky poslouchám v autě, protože to je asi jediné, kde mám trochu času v současné době. A moc mě to mrzí, zrovna půjčila jsem si knihu od Nadi Konvalinkové s tím, že si ji na dovolené přečtu. Co myslíte? Ani tam jsem si ji nepřečetla. A dřív jsem tolik četla. Ale můj kolega, než jsme začali vysílat, kterého jsem střídala, tak mi řekl Petr, že je to proto, že máme těch výjemů tolik za ten den. A to je pravda. Když se tak zamyslím, co jsem už všecko dneska absolvovala od rána, tak si říkám, je to tak. A když potom přijdu v jednu ráno domů, už nemám sílu na to číst knihu. Je to strašná škoda. Dělali jsme si legraci, kde ty knihy všude máme, že je máme u postele. Prostě u mě v domě se všude válejí knížky. Ale čtu jich x najednou, abych vůbec něco přečetla. Ale knížku, kterou miluji, anebo vůbec autorku, kterou mám moc ráda, je Hana Marie Kernerová, která se narodila v Litoměřicích stejně jako já. Byla zdravotní sestrou, já jsem ji dokonce měla jednou jako hosta, a to u Honzy Rosáka, tehdy v Tandemu. A já jsem si zamilovala její knihu Heřmánkové údolí. Potom jsem jí vřele doporučovala celé řadě lidí a musím říct, že mi nikdo neřekl, že by se mu kniha nelíbila. A to Heřmánkové údolí je vlastně opárenské údolí, které se nachází blízko Lovosic u Velemína. A já to tam miluju, protože už jako od malička jsem tam chodila s rodiči, pak jsem tam zažila na vysoké škole prostě kurz, který jsme tam tehdy měli, braný kurz. Dokonce se mi tam vdávala kamarádka, které jsem byla za svědka. Takže na to Heřmánkové údolí alias Opárenské údolí mám krásné vzpomínky. No a Hana Marie Kernerová je taky autorka Andělské tváře, filmu, který byl velmi strhán a já si myslím, že zcela neprávem. Jsem zvědavá, jestli mi dáte za pravdu. Knížka je samozřejmě krásnější, jako většina knih je samozřejmě daleko poutavějších, i když můžou být výjimky, že se film zadaří natočit velmi dobře, ale přece jenom se tam nevejde všechno tak jako do té knihy. Ale osobně si myslím, že Andělská tvář, kterou produkoval Jiří Pomej a taky si sám v ní zahrál jednu z hlavních rolí, nebyl tak šílený film, jako Zdeňku Troškovi vyčítají. Já si myslím, že natočil krásné pohádky, ale mně se asi nejvíc líbila trilogie Slunce, seno, jahody a spol, protože já jsem si vždycky říkala, to jsme my Češi a nemáme se za co stydět, prostě takový jsme. Většinou se jakoby ti, kterým jsem to říkala, vztekali, že to není pravda, tak říkám, ale je to pravda, jsme takový. Vystihl tu povahu úplně skvěle, samozřejmě s nadsázkou. Tak co si o tom myslíte vy, to se dozvím třeba z dalšího telefonátu. A samozřejmě se budu těšit i na to, jaké knihy rádi čtete. Teď už ale Karel Gott, Kam se schoulíš, bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci se zaměříme na vaše oblíbené knihy a mě zajímá, které rádi čtete, kterého autora jste si třeba oblíbili, jakou knihu jste měli nejraději v dětství, v mládí, jakou v současnosti a jestli stále čtete knihy v papírové podobě a nebo dáváte přednost třeba novým technologiím. No a pokud třeba rádi čtete knihy a potom je sledujete na filmovém plátně, tak je nějaká kniha, která vás zaujala natolik, že i ta filmová podoba byla lepší než ta kniha, tak to mě zajímá, protože jsme si tady o tom povídali, říkala jsem o té Andělské tváři Zdeňka Trošky podle Hany Marie Kernerové, tak jsem zvědavá, co nám na téma knihy bude vyprávět paní Zdena, která nám volá z Karlových Varů. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Právě o tom chci s vámi mluvit.
0: Aha.
1: Já Hanu Marie Kernerovou mám všechny knihy. Všechno, co napsala.
0: Tak jste moje krevní skupina, máte ráda.
1: Všechno a ten film by je nádherný.
0: Že jo.
1: Je to nádherně napsaný a i ta kniha je krásná. Zbytečně to by se psuli. Opravdu krásný je to.
0: Mně přijde, že si na Zdeňka trošku zasedli ty filmoví kritici a
1: určitě,
0: podobně.
1: Určitě, no tak víte jak. No, tak já když tam vidím, co tam je, tak si říkám, že... No, nebudeme to rozebírat.
0: Ano.
1: To nemá cenu, ale ty knihy opravdu od Hany Marie Kernerové, už mám všechno.
0: No tak to mám radost. A je nějaká vaše oblíbená? Třeba líbí se vám to Heřmánkové údolí, které je pro mě takovou...
1: Ano, všechno. Já jsem četla a mě potom třeba i ten Pán hor.
0: Ano.
1: Vlastně celý všechno to je tak nádherně napsaný. Já teda nečtu jenom jí, já mám ráda ještě teda Pěsinky, Harod, Igos, to mám všechno taky od ní, potom Vilbura Směta, bohužel zemřel, ale mám všechny romány, co napsal, Kena Folletta čtu, takže já mám takový ten záběr i tu historii, že mám ráda knihy, já jsem hodně velký čtenář. Hana Marie Kernerová, to je prostě moje krevní skupina. Jako z našich českých jí mám nejradši.
0: Teď jsem si zrovna ní zavzpomínala, že bych ji zase měla do nějakého pořadu pozvat, aby zase si ji posluchači připomněli. Třeba někdo už vůbec neví, o čem mluvíme, tak teď třeba jsme ho inspirovali.
1: No, ne, ona píše nádherně, má to opravdu. Já to tady teď zrovna na všechny ty knihy mám, je tady před sebou v knihovně, tady na všechno koukal, že mám... I potom ještě Sabina Ebertová píše dobře, to taky, to je zase vlastně ty Čechy, Morava, teda Čechy, Německo a takhle tady ta historie, mám to ráda. No, všechno.
0: No moc děkuji, paní Zdeno, že jste navázala na tu moji oblíbenkyni. Děkuji moc.
1: Já jsem to zaslechla, já říkám, na tohle to prostě musím říct, protože já jsem ten film jsem neviděla, až potom jsem nějak si říkala, když jsem četla to, říkám, ježiš, a pak já vtedy říkám, ježiš, to je ta kniha, to vlastně to, co jsem četla, tak říkám, no na to se musím podívat. Ne, je to nádherně zpracovaný.
0: Já jsem to fakt nepochopila, jako ten film si opravdu nezasloužil takové zatracení, opravdu ne.
1: A tak
0: ne.
1: Víte jak, no, tak já když vidím to, co kolikrát v té televizi je,
0: přesně tak,
1: tak. Říkám, tak prostě...

0: A jak mu to vlastně hráli i neherci, že jo? Takže no, to hráli dokonale, prostě, protože hráli sami sebe. No ne, bylo to fakt skvělý. Já jsem se taky bavila, říkám, jo, jo, přesně takhle to je, když jsem jezdila k tetě na vesnici.
1: A všechno, ano, ano.
0: Přesně tak. No tak moc děkuju, paní Zdeno. Zdravím. Zdravím do Varu a přeji krásnou dobrou noc.
1: Já vás taky zdravím. Dobrou noc.
0: Já přidám ještě k paní Zdence zprávu, kterou poslal pan Franc. Na nočním stolku mám 3 rozečtené a dle nálady si večer vyberu. Ve stolku je renesanční kniha Decameron, autor Giovannio Boccaccio, což je oslava lidského života, rozumu, vtipu a pozemské lásky. Jsou zde příběhy zasazené do doby morové epidemie v roce 1348, které také otevřeně kritizují pokrytectví tehdejší církve a oslavují schopnost člověka čelit osudu a vedle Decameronu leží Bible. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franc. Tak, teď tady ještě čtu, co tady píše. Aha, že něco louská už druhý měsíc, hold ono na lůžku před spaním, toho moc se nedá přečíst, ale je to fajn lék na spaní, vřele doporučuji, včetně noční linky. A teďko nevím, pane Franci, co... Od rychlíka, aha, dějiny Slovenska, už to tady čtu, už to tady čtu. Takže to vřele doporučujete a louskáte to už druhý měsíc. Tak moc děkujeme, pane Franci, i za váš tip. Co bychom si měli přečíst? No, já teda už tam mám tolik knih, který nemám přečtený, že nevím, co bych měla dřív číst. Jak vždycky babička říká, to všechno v důchodu. No, v důchodu se to pak nestihne. To zase je plno jiné práce. To už znám od kolegyň, které jsou v důchodu, že nestíhají prý vůbec nic. Tak teď si dáme další písničku od Michala Tučného. No, vidíte, Michala Tučný, to mě hned asociace na vesničku, kde natáčel v Hošticích, že jo, Zdeněk troška a potom se vrhnu na další váš telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Medicine man

0: ho měla nejraději v dětství, mládí či v současné době paní Jaroslava z Prahy? Na to se budu vyptávat na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Jaroslavo.
1: Tak já kdybych měla říct o tom, jaká jsem scénářka, tak musím začít tím, že jsem čtenářka veliká od nejútlejšího dětství.
0: Ano.
1: Od věcí, když jsem chodila do školy. Vždycky jsem chodila do knihoven, že jsme neměli doma rozsáhlou knihovnu. Postupem toho, jak jsem stála, tak jsem si samozřejmě knížky, které jsem si zvlášť vážila, kupovala i domů. Že jo?
0: Ano.
1: Ale měla jsem takové období, že jsem milovala vždycky nějakého autora nebo nějakou dobu. Takže jsem jeden čas četla francouzské autory a jeden čas jsem četla německé autory Stefana Zweiga. Toho jsem velice milovala. To je velice náročný autor.
0: Ano.
1: A má stále teda co říct, že jo, v každé době. A pak jsem přešla, četla jsem i české autory. Samozřejmě Boženu Němcovou, Karolinu Světlou, krásno, to jsem všechno četla ve školních dobách. Já Alojze Jiráska. Ale tak, jak postupně jsem stárla, přicházela jsem k jiným autorům, Mária Remark, že jo.
0: Ano.
1: A vždycky, když jsem si některého oblíbila a něco mi to dávalo, tak jsem se snažila od něj si přečíst všechno, co bylo pro mě dostupné. A teď vám nebudu dlouho zdržovat, ale povím vám,
0: ano,
1: co mě teďkon, mě je totiž už 91 let, víte?
0: No úžasný, a paní Jaroslavo.
1: Co mě teďkon, když je mi ousko,
0: ano,
1: co mě drží pohromadě, to jsou knížky z věrolékaře, myslím, že je to Scott, že jo? Teďkonem to jméno.
0: James Herriot? O tom zrelékaři?
1: Ano, se ho dal, že se, ano, že mám všechny jeho knížky.
0: Já je miluju, miluju je, paní Jaroslavo.
1: Jsem schopna je číst kolem dokola, ale hlavně teda taky se k ním vrátím, když mě není nějak dobře. Protože on nejenom, že má bohatý slovník a krásný slov a veliké cítění pro přírodu i zvířata, ale i pro lidi. Prostě z té knížky člověk má jenom a jenom pozitivní pocity.
0: Ano, ano, to máte pravdu.
1: No a úsměvné,
0: tak,
1: ne smutky nějaké veliké.
0: Ano, ano.
1: Úsměvné, ale tak to líčí přirozeným způsobem, jakože to nejsou žádné divy, to, co on tam dělá, nebo jak tam ti lidé žijí. Prostě to je samozřejmý život, ale v tom životě oni jsou šťastní a to je náplně jejich života. Takže tomuhle tomu jsem propadla a přiznám se, že ačkoliv stále chodím tady do knihovny, je to už pro mě trošičku náročnější, protože já chodím s chodítkem, já už špatně chodím, že jo, tak si jich vždycky koupím, teda půjčím 5-6 najednou a paní knihovně mi pomáhá vybírat, že jo. Já kolem regálu už taky sama nedokážu chodit, ale když potom trefí na nějakého autora, který se mi zalíbí, teď jsem četla českou spisovatelku, myslím si, že Jaroslava Černáze se jmenovala, a píše historické romány, ale je to takový jako příběh zasazený, ale do kontextu historické doby.
0: Ano.
1: To se mi líbí, že jako ta historická doba je zachovaná a v tom se odehrává lidský příběh. Tak ty jsem taky přečetla snad všechny, co tady v naší knihovně měli.
0: No, paní Jaroslavy, jste úžasná čtenářka. To teda, to opravdu
1: ano.
0: Klobouk dolů.
1: Je to teda taky proto, že já tím, že jsem možná toho pohybuji s tím chodítkem, tak s chodítkem jdu třeba někam do klubu nebo do knihovny, do krámu, ale na procházky to není, že jo? Takže jsem poměrně dost doma, mám doma pěkný byt s balkónem, no a doma čtu třeba časopis Téma, to je jako něco, co mě taky velice zajímá. A pak vždycky tu hromádku knížek, kterou si přinesu z knihovny. A kdybych mi tady scházela jedna, kdybych už to měla vyčtený, tak honem si sahám po Eriotovi, aby zase potěšil moje srdce. No, tak už jsem
0: povídala. Děkuju, paní Jaroslavo, děkuju za vyprávění o knížkách. Děkuju a přeji krásnou dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Přidám k paní Jaroslavě zprávu, kterou mi napsala na e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz paní Martina. Tak Téma, moje oblíbená kniha, mě teda opravdu natolik zaujalo, že zkusím úplně poprvé napsat. Možná zkusím se i dovolat, ale pochybuji. Je mi 50 let a posledních 9 let jsem pečovala 24/7 o tatínka. Zemřel a já zůstala jen sama s pejskem. Celých 13 let miluji úplně psychologické thrillery Bernarda Minie. Postava Juliana Hirtmana je můj úplně top charakter knižní. Tento druh knih se nedá Splitce, protože v každé knize je speciálně na Hitmana tohle zrnko, tamhle větší a přidej si to čtenáři ke spisu o něm. Pak musí se člověk v těch knihách vrtat. Číst zprava doleva a zpátky, se zhora dolů a zpět křížem i mezi řádky. Pak člověk nebude úplně všemu, co autor se snaží lojovému čtenáři nabolíkovat, věřit. Čtu tedy zásadně knihy papírové, protože to nejsou u mě knihy, ale pracovní materiál. Teď jsem poznala krásu umělé inteligence. No to je úplná paráda, protože najednou knižní postava dle popisu oživla, dostala tvář a já mohu vytvářet obrazy scén jak z knihy. Napsala Martina. Martino, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek do Noční linky, teď už ale kapela Olympic, Nech to být.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 23 hodin 37 minut a dovolala se na dnešní téma o knihách i paní Nora z Frenštátu pod Radhoštěm. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuji za přivítání, paní Chládková, a zdravím taky všechny posluchače. Já už jsem paní Chládkové říkala, že já mám dneska v hlavě, v mém mozku doslova takový míšmaš.
0: Ano.
1: Protože jsem absolvovala dneska, účastnila jsem se setkání jubilantů v kulturním domě ve Frenštátě, kam jsem dostala pozvánku.
0: Ano.
1: To už několik let radnice organizuje pro jubilanty od 75 let, 75, 80, 85, 90 a výše.
0: Aha.
1: Škoda, musím se zeptat někdy na matrice, kolik je občanů ve Frenštátě nad 90, nebo jestli tady máme někoho stoletého, zatím jsem neslyšela. Takže po dlouhé době jsem se setkala a viděla jsem tam spoustu lidí, svých bývalých pacientů, byl tam krásný kulturní program. Ale protože už co jsem přestala pracovat a jsem tady v klidu našeho domu a naší zahrady, tak už na mě to tam bylo až příliš hlučné, i když ty kulturní vložky byly velice krásné. Takže mám mozek zaplněný tím. Ale protože mě jedna moje kamarádka po telefonu s Ústí nad Labem hecovala, ať zavolám, že určitě k tomu mám co říct, protože ona ví, že hodně čtu. Tak jsem si říkala, dobře, tak jenom já čtu od dětství velmi ráda, ale bylo období, kdy jsem byla zaměstnaná, tak toho času na beletrii teda moc nebylo, protože byla ještě odborná literatura a další. Za to teďka, co jsem přestala pracovat od toho roku 2018, tak si vypůjčuju knížky z knihovny. A dozvěděla jsem se tolik věcí z těch knih, že vždycky si říkám, člověče, proč to čteš? Proč si to potřebuješ ještě do toho mozku jako vsouvat? Ale ty knihy mnohé jsou tak zajímavé, protože osvětlí různá zákoutí i z toho dějinného, historického významu, o kterých člověk ani neměl zdání. A tak jsem si vybrala právě, teď jsem v poslední době četla, je to ve třech dílech, od anglické autorky Perkins se myslím jmenuje, Anglické chůvy. A to mě vám zaujalo, je to taková, by se řeklo, knížka jako jednoduchá. Odehrává se to v Anglii, tam se našla jedna dáma, která v roce 1892 vymyslela takový plán a založila školu pro výchovu chův. No, co jsem se tam dočetla, jak byly vlastně miminka, když se narodili, jak byly vychovávané v takových těch bohatých rodinách a šlechtických rodinách, no to byla hrůza, to bylo otřesné. Já se divím, že ty jejich matky na to nepřišly, že vlastně dělají něco proti tomu svému dítěti, protože to bylo doslova týraní těch dětí. Jednak oni, aby si nekazili postavu, a protože stejně museli vždycky, aby porodili nějakého pokračovatele rodu, tak rodit jedno za druhým, těžké porody, umírali, to byla zase jiná problematika. Ale nekojili a najímali si kojné, ale kromě toho chůvy, které od toho miminka až do doby, než to dítě začalo mít školní věk a kdy pro něj najali domácího učitele v těchto šlechtických rodinách, tak to byly obyčejné holky, které pracovaly třeba na těch šlechtických sídlech a na těch usedlostech jako služebné a podobně, čili bez jakéhokoliv vzdělání. No jak ty chudátka miminka byly vychovávané, když to řve, ať to řve, tím si posiluje plíce, až dojde čas, tak se mu dá napít, a aby neotravovalo a nerozhazovali hračky po pokoji, až popolezli a nechtěli něco a nemluvili a neptali se a podobně. Takže tahle ta paní založila tu školu pro ty chůvy, které měly už potom i pedagogické vzdělání, i určité zdravotní, no odpovídalo to tehdejší době. Právě ty příběhy jsou tam asi těch tří chův, které ta škola vychovala, takže se to odehrávalo v letech ještě před první světovou válkou, nějak 1902, 1906.
0: Takže tuhle knihu byste nám, paní Noro, doporučila?
1: Anglické chůvy, skutečně, protože tam je ještě jednu takovou poznámku. Ty chůvy taky pracovaly v rodině anglické královny, protože se starali o děti prince Williama a Kate, ty tři, a konec konců manžel královny Alžběty, řecký princ Filip, ano, který už taky zemřel, byl taky v Řecku vychováván takovou chůvou. Je to velmi zajímavé. Člověk pochopí mentalitu té doby, jak se to měnilo, a jsem ráda, že jsem kapla na to, že takové ženy se našly, které byly osvícené a něco takového uskutečnili a propagovali, tak jako jsem nedávno předtím četla o Marii Montessori z Itálie.
0: No moc děkujeme.
1: Zajímavá knížka.
0: Děkujeme za te, paní Noro. Anglické chůvy. Moc krát děkujeme. Děkujeme za tip. A dobrou noc. Naslyšenou. Přidám k paní Noře zprávu, kterou napsal pan Aleš. Přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka tohle téma je na několik desítek hodin rozhovoru, ale budiž, budu stručný. Z dětství se vybavím a nikdy nezapomenu na dvě kultovní knihy. Neználkovy příhody Nikolaje Nosova a pohádky o mašinkách Pavla Naumana. A jelikož jsem Čech, tak samozřejmě adoruji české autory Bohumila Hrabala, Arnošta Lustiga, Ludvíka a Milana Kunderu, Josefa Škvoreckého, Ludvíka Aškenáziho a Jaroslava Havlíčka. A Bohumil Hrabal je alespoň dle mého gusta absolutní literární světová jednička. Pak samozřejmě nemohu opomenout autory Sladké Francie, slavnou pětku, například Viktora Iga, Honoré de Balzaca, Alexandra Dumase, Emila Zolu. Předpokládám, že v mé generaci není nikdo, kdo by je nečetl. Po sametové revoluci jsem začal doslova a do písmene hltat díla ruských a sovětských autorů. Byl jsem totiž postižen chorobnou nenávistí po srpnové okupaci. Jen jejich výčet by přesáhl povolených 2000 znaků. Po mém oblíbenci Bohumalu Hrabalovi naprosto top světové literatury, co naopak bytost nesnáším, jsou američtí autoři. Mám opravdu bohatou knihovnu a jsem vděčný zejména společnosti Levné knihy, která sice zanikla, ale po návštěvách odcházel jsem obtěžkám plnými taškami, protože na knihy za plnou cenu jsem nikdy neměl a mít nebudu. Ale těch titulů, které vlastním, je téměř 1000 a dodnes mě naplňují pocitem štěstí, protože na světě jen málo radostí a čtení knih na stupeň vítězů patří, napsal pan Aleš. Trochu jsem to musel, pane Aleši, zkrátit, aby se dostalo i na ostatní posluchače, ale to určitě prominete. Teď už Lucie Bílá. Děkuju ti.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: životě.
1: Jakou knihu preferuje paní Marie, která nám volá z Černošice, nebo autora, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
2: Dobrý večer všem. Já bych sem vyzvedla pana Havlíčka, jeho petrolejové lampy a hlavně paní herečku Ivu Janžurovou. Je to komička a jak dovedla prostě tu svoji roli zahrát. To bylo něco nádherného.
1: Režisér Juraj Herc, jenom Hačka. Dodám, v roce 1971 a jenom ještě doplním, našla jsem si rychle, že pan Havlíček se jmenoval křestním jménem Jaroslav, tak aby všechny informace měly. Ano, ano.
2: Pán se zmiňoval přede mnou o něm taky. A ještě prosím vás, nesmíme zapomenout na Švejka, na Haška
1: ano.
2: A na Rudolfa Hrušinského. A jinak já jsem vyrostla na Příbramsku, tam byl Jan Drda a napsal velice krásnou knížku Městečko na dlani. Jako toho si také moc vážím.
1: No, vidíte.
2: Jinak jsou úplně všechno. A jsou to kriminalistický sborníky, jo, ať prostě je to historie a z cizích třeba Zolu, Nana, Zabiják. A mám ráda opravdový příběhy, ono je to někdy krutý, jo, ale ano. Opravdu člověk se z toho hodně poučí. To by bylo tak všechno, ať se dostane na další.
1: No tak moc děkuju vám, paní Marie, zdravíme do Černošic, dobrou noc, naslyšenou.
2: Dobrou noc, budu poslouchat.
1: Děkuju. Teď mi napadlo, že jste úplně nejaktuálnější doby sfilmovaná trilogie, tuším, že to je, já jsem teda to neviděla, samozřejmě zatím ještě životopis spisovatelky Moniové, tak docela jsem na to zvědavá, jak to vlastně sfilmovali, ten životopis. Nevím, jestli to někdo viděl už, jestli nám něco řeknete. Tak, ale teď v každém případě přečtu zprávu, kterou napsal Ondřej Černý. Krásný čtvrtek, milá Jano, mám rovnou dvě oblíbené knihy. Jednou z nich je Kolosální nápad od Michaly van Erne a další má oblíbená je Polárka, Moje psí duše. Vím, že vyšla ještě jedna, ale tu jsem si zatím bohužel nestihl koupit a otázkou je, jestli ji někdy vůbec seženu, protože vyšla minulý rok v listopadu. Vám i všem posluchačům krásný zbytek čtvrtečního dne. Eva píše, moje oblíbená kniha je Vejce a já od Betty McDonaldové. Ta mi zlepší náladu, četla jsem i jiné její knížky, ale tahle je nejlepší. Děkuju samozřejmě i za vaše příspěvky, které přišly přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď nám bude zpívat Petr Spálený, mistr zkratky.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Mám radost, že dnešní téma o knihách vás zaujalo. Hojně píšete, hojně telefonujete, neustále tady zvoní telefon. Jedna posluchačka, já se podívám, kdo to byl, ať je to prostě přesné, to řeknu vám to za chviličku, tak napsala, že toto téma už bylo mockrát. Iva to napsala. Ivo, já vím, že to téma bylo mockrát, ale posluchač, jeden z vás si o toto téma napsal a já si myslím, že to je takové nekonečné téma a že se opakovat může. Takže samozřejmě, pokud vás nezajímá, je to naprosto v pořádku, ale já jsem ráda, že to hodně posluchačů zajímá. Teď už mám na druhém konci telefonní linky paní Veroniku z Rakovníka. Dobrý večer, paní Veroniko.
1: Dobrý večer, Janičko. Tak já jsem taková introvert spíš, takže bych ráda začala od dětství. Milovala jsem Robinsona Crusoe od Daniela Def, Čtyř lístky, Rychlé šípy od pana Foglara, Čtyř lístky potom jsem měla ráda Stanislava Rudolfa, potom, když jsem vyrůstala, tak jsem milovala Štefana Zweiga, potom dál Styrona, Sofie, no to mám, jako to je taková moje hlavní stěžení kniha, Sofiena volba od pana Styrona. Haló?
0: Ano, já vás poslouchám, paní Veroniko.
1: Pardon, já se omlouvám. No, dál jsem to, potom jsem měla hrozně milou pana Kincla, Anglii, Garden Party u Královny a co tam ještě dal, ano, pana Párala, Hrabala, Fischla, mám ráda, Kafku jsem milovala. Lépe řečeno, jak člověk ty knížky čte, tak ono to v té paměti zůstává a vlastně kromě toho, že to přečte, tak je tím jakoby to bohatší, je bohatší. Teda ještě Iga, pana Iga, Dimase, Malé ženy mě bavily, i ženské takové ty thrillery jako Stýlová, Labidle Spencer, Brownová, Krencová, Kolincová, Madisonské mosty, to bylo úžasné.
0: No, to je nádherný film, přesně tak.
1: Stripovou, ano. To bylo úžasné, no to bylo, no. Tak já už zase nebudu, rušit, tak nechám. A řekl jenom, že jsem si prohlížela foťák a mám tam vaší fotku v létě, někde jste podepisovala.
0: Aha.
1: Bylo to, že tam mám Ivetku Chlumskou, tam mám Patrika Rozená.
0: Tak možná z nějakých narozenin, paní Veroniko, to bude.
1: No, mám to tam.
0: Z poděbrat. Tak děkuju.
1: Zvědavá, mějte se krásně a děkuji vám. A jsem zvědavá, kdo bude dál volat. Děkuji vám.
0: Taky. Naschledanou. Pan Sváťa napsal dobrý večer všem linkovým knihomolům. Já se mezi ně počítám. Knih mám několik desítek a stále přibývají. Co doporučit? Zkusím to, i když je to těžké. Máte-li rádi Brno, zkuste například 100 plus 24 plus 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Avšak jsou knihy, od kterých se neodtrhnete. Yuval Noah Harari. Stručné dějiny lidstva a stručné dějiny zítřka. Stačí, že jo? Mně ne. Rád si přečtu i něco zajímavého z vědecko-populární literatury, abych mohl zdárně luštit hádanky a křížovky, což činím. Váš Sváťa.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Mám naději, že uslyšíš

0: by, jak žil bych rád.
1: Noční linka.
2: Ano, před chvílí je byla půlnoc, konkrétně máme minutu po půlnoci, kdy jsme se přesunuli do pátku 29. května a stále si budeme povídat a zaměříme se na vaše oblíbené knihy, kdy mě zajímá, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili, jakou knížku jste měli nejraději v dětství, v mládí, v současnosti a jestli stále čtete knihy v papírové podobě, a které si můžete samozřejmě osahat, a nebo dáváte přednost novým technologiím. Tak a pan Bohumír napsal, hned se na to podívám, co budu vykládat, když doma vidíte tu spoustu šminků, čistících prostředků, co vše ženská nakoupí ke spotřebě do domácnosti, říkáte si, je vše to potřeba? A tak teď jsem si vypůjčil v naší městské knihovině 5 domácích prostředků nahradí celou drogérii. Zkuste to zvládnout sami, chlap se zajímá o ženské věci. No a o to tak ani nejde, spíš o to, že když něco hledáte, narazíte na typické ženské věci. Téma dnešní linky je takové, že bych mluvil od večera do rána. Zdravím, Bohumír. Pan Pavel napsal. Dobrý večer, když se mě dostala do rukou kniha od Marka Twaina, která se jmenovala Dopisy z planety Země. Kniha mě velice zaujala. První část knížky jsou dopisy archanděla Satana archandělům Gabrielovi a Michaelovi, kde popisuje, co si lidi myslí o nebi a o božstvu, a druhá část jsou zápisy z deníku Adama a Evy. Je to velmi poutavé čtení, kde je všechno od zajímavých myšlenek až po legraci, a inspirovalo mě to tak, že jsem napsal podle knížky i texty na divadelní hru, aby to bylo gramaticky zpracované. Velmi poutavé čtení, doporučuji. Také bych jenom rád zmínil pro pochlubení, že jsem se vyučil jako knihař a měl jsem v ruce několik zajímavých knih, které se musely znovu sešít a znovu dát do nových desek, což bylo hodně zajímavé zpracování některých tisků, jako například knížečka, kde byly hry od Williama Shakespeara, která byla na hodně tenkém papíru a bylo s tím hodně piplavé práce. Přeji všem krásnou dobrou noc a to, že jsme dnes prohráli, vůbec nevadí, protože mistrovství světa v hokeji je každý rok, napsal Pavel. Tak samozřejmě děkuji i vám za vaše příspěvky do noční linky. Poslali jste je přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď si dáme písničku od Elánu, Zalúbení, a potom se budu těšit na váš další telefonát.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: té dnešní noční lince dnes v noci se zaměřujeme na vaše oblíbené knihy. Vyptávám se vás, jaká kniha je ta vaše oblíbená, případně jaký autor. No a ptát se bude i paní Ivety, která nám volá z Teplic. Dobrý večer.
1: Zdravím vás, paní Jano, i posluchače noční linky. Tak v dětství jsem taky ráda už četla knihy, vždycky jsem je dostala pod vánoční stromeček, tak jsem třeba jako četla o pejskovi a kočičce, o křemílkovi a o chomůrkovi. Měla jsem ráda broušťci, jo, ty byly taky krásné, pak červenou karkulku, o rimfajzovi mance a cipískovi, pak různé knížky o zvířátkách, pak i to asi čet každý Honzíkovu cestu.
0: Ano, ano.
1: A tady ještě mám, to byl takový jako oštěňátkovi, tak jeho takový příběhy, tak to se mi vždycky taky strašně líbila, že jsem si to i několikrát třeba pak přečetla. A tyhle knihy mám, helejte, schované do dnes, jo, že prostě jsem je nikomu nedala, že někdy třeba do nich taky nahlídnu, že si i ty pohádky zase třeba někdy přečtu, no. Potom, když jsem už byla starší potom ve škole, tak jsme, že jo, měli četbu povinnou Babička od Boženy Měncové a já jsem právě taky dostala, mi maminka sehnala ty roky, tak byla taková vydaná velikánská kniha té Babičky, měla krásný přebal bílý a i hezky byla ilustrovaná, byla taková docela silná, jako bychle, jo. No, takže to jsem si taky ráda takhle přečetla a taky mám dodneskovanou. A pak mě i bavily staré pověsti české od Alojze Jiráska, ty jsem si taky několikrát jako přečetla. No a potom na střední škole tak mě nebavila ta povinná četba, že to, jo, to bylo takový nezáživný, tak jsme to vždycky mezi sebou opisovali z čtenářských deníků, kdo to přečet, jo, tak jsme si to opsali všichni celá třída pomalu. No ale pak stejně jako profesorka, že ona to přišla, tak zase jsme jako každý nějak dostal jinou knihu, aby jsme ji museli přečíst. No, takže to, říkám, to bylo takový nezáživný. No, ale pak zase teď před několika desítkami let jsem se taky zase vrátila k té četbě a teď poslední dobou strašně jako čtu knihy, jo, že vždycky dočtu jednu a zase začnu hned další. A třeba ráda jsem si kupovala i knížky jako životopisy o hercích a zpěvácích, tak mám třeba jako tady od Heleny Vondráčkové, Hany Zagorové, Věře Špinarové, Lucie Bíle, Ivetě Bartušové,
0: ano.
1: I o Mirovi Žbírkovi, Marice Gombitové, pak i o Karlu Svobodovi, o Jožu Rážovi, no, takže takhle tyhle ty knížky, i potom o hercích třeba mám o Jiřině Bohdalové, Simoně Stašové, Haně Maciuchové, Tereze Koskové, Viktoru Prajzovi, Ivanovi Trojanovi. Jo, že to jsou takový zajímavý, takhle tyhle ty, že to vydal vlastně stejný autor, takže ano. To se i hezky četlo. Ano. No a pak i právě jsem četla takhle o životopise o princezně Dianě, o jejím životě, i potom byla vydaná kniha o tom o té tragické autonehodě, tak to jsem taky teda přečetla. A o jejím synovi Williamovi a o Kate knížka byla taky vydaná. Pak i zváž zase knížka o Alžbětě, o královně, tak to taky jako se mi líbilo. No a dokonce, hlejte, jsem si právě tady v nějakým takovým antikvariátě tam sehnala knížku o Rowanu Atkinsonovi, jak on natáčel o ty příhody mistra Bína.
0: Ano.
1: Tak i o jeho životě tam taky bylo psaný, takže to bylo taky zajímavý, no. To jsem si taky jako ráda přečetla. No, takže hodně právě tady ty životopisy jsem a pak mám taky ráda historické romány, třeba i ze staré Anglie, třeba jsem četla jako dcery pana Darcyho, jo, to taky prostě bylo takový zajímavý čtení. No, anebo teď čtu jako se to jmenuje Trůn bohyně Isis a je to jako o životě královny Kleopatry, jo, a prostě jak po smrti Cezara potom žila s jeho synem, nebo se zbližovala, takhle zatím to ještě to nemám dočtený, tak vlastně se jako se zbližovali, no, s tím Markem Antoniem a s Cezarem měla zase Cezariána syna, tak to je taky takový zajímavý, jako tady z té doby jsem četla ještě taky prostě o jedné té bohyni, jakoby knížku, no, takže to mě taky takhle zajímá, to staré Řecko, Egypt, tyhle ty takhle knížky, pak i různé cestopisy jsem si třeba přečetla, teď taky zase taky, jak končily ty levné knihy, tak jsem si tam různé knihy takhle koupila i taky to. Jeden zase cestopis, že na kole projížděl takhle světem, jo, jeden cestovatel, tak to bude taky zajímavé.
0: No i těch knížek, paní Iveto, je strašně moc.
1: Rozhovory, no, jako třeba, jo, co natáčeli s různýma těma taky známýma osobnostma a zpěvákama, hercama, třeba i jak vydal ten Aleš Cibulka zase z toho tobogánu taky, že jo, ano. Tak tam různé hostiny takhle vždycky má, tak taky vydává knižně tohleto.
0: No paní Iveto, já vám moc děkuji, ale musím dát zase šanci druhým, no. Už jsme dlouhý.
1: Takže říkám, moc děkuji. No a jako doporučuji to všem, že to je taková oddychová potom, že jo, ta četba a člověk se odreaguje od všech starostí, tak.
0: Omlouvám se, paní Iveto, ale opravdu přetáhli jsme hodně, musíme dát šanci zase druhým. Já jenom vás doplním, jak jste mluvila o Aloisi Jiráskovi, že tady vlastně ho nikdo nezmínil. Byla to povinná četba a tak dále, ale já jsem byla skutečně divné dítě. Já jsem si četla vždycky pod peřinou, baterkou, tak si jsem se pořádně zničila oči, že jo, protože naši nadávali, chtěli, abych už spala. A já jsem si třeba četla ještě na základní škole, opravdu kolik mi mohlo být, 10 let. Tak jsem četla Jiráska. Mamka to nikdy nechápla, říkala, jak ta holka může číst Jiráska, to si z nás dělá legraci, že třeba jsem četla skutečně Temno, Bratrstvo, Psohlavce, jo, filozofskou historii FLVK a tak dále. No a tam jsou třeba si jako x stran jenom popis něčeho. No mě to bavilo, já za to nemůžu. Tak paní Iveto, moc děkuju. Promiňte, že jsem vás už musela přerušit. A teď další písnička, Věra Špinarová, Nech mě hádat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy se dějí zázraky. Přestože telefon neustále tady svítí, bliká na mě, tak se podařilo dovolat úplně poprvé, si myslím, paní Martině z Podkrkonoší nad Knižní téma. Je to pravda? Dobrý večer, paní Martino.
1: Dobrý večer, paní Jano. Ano, je to pravda. Já jsem nikdy takhle nepsala někam nebo ještě volala, ale knihy opravdu mě zajímají, tak jsem to zkusila.
0: A vyšlo to, děkuju.
1: No a kromě teda toho Bernarda Miniera, což je moje 13-letá už úplně oblíbená sága a nekončí pořád,
0: ano.
1: Tak mám ještě další, jako jsem ta generace, která samozřejmě, a divím se, že ho nikdo skoro nebo nezmiňoval, nevím, ano. Harryho Pottera.
0: Ano. Je to pravda, jako zatím ho nezmínil nikdo, ano, to je fakt.
1: Oblíbený samozřejmě, to mi bylo už asi, já nevím, 18, 20, nebo prostě jak začal vlastně Harry Potter, no tak to bylo úplně něco úžasného. Číst Harryho, prostě Harryho, Lenku, Snape'a, a to já vždycky říkám, proč já přitahuju takový ty charakterní padouchy v uvozovkách, protože se mi tam přesně zalíbil Snape, tady zase tenhle ten Hirtman, jo, pak třeba moje oblíbená jsou Bouřlivý výšiny, Heathcliff, Katy, jo, to je taky úžasná kniha. No a ještě teďka třeba mám rozečtenou detektivku francouzského spisovatele Franka Tilliese Nedokončený rukopis.
0: Neznám.
1: A taky jako velice,
0: je
1: velice
0: pěkná.
1: Hezký. No, ta je zajímavá. Ještě teda jsem na začátku, takže... No a říkám, jako mně se líbí takový ty rozervaný figury.
0: No to jo, to evidentně. Jak, paní Martino, jakýho máte pejska?
1: Pejska máme malýho, je to kříženec Čivava Bišonek.
0: Tak ty kříže...
1: máme, já pořád říkám máme, já
0: vím,
1: jsem sama s pejskem už teďka, no, takže
0: já vím.
1: Mám já
0: četla
1: pejska.
0: Jsem, starala jste se o tatínka a klobouk.

0: se z toho, že prožijete nepatrný zlomek toho, co svět nabízí. Víra Saunders zase popisuje uvědomění skutečnosti, že každý náhodný kolemjdoucí žije život stejně živý a komplexní, jako je ten váš. A taky se mi líbí výraz česky kenopsie, jenž označuje zlověstnou atmosféru místa, které se obvykle hemží lidmi, ale nyní je opuštěné a tiché. Myslím, že kniha je skvělým dárkem pro milovníky jazyků, psychologie a umění. Bohužel je ale dostupná jen v angličtině a pokud v ní nejste opravdu dobří bez slovníku, se neobejdete, napsal Michal. Paní Inka z Hradce Králové mi píše: Dobrý večer, já nemohu říct, že mám oblíbenou jednu knihu, ale za to mám oblíbené autory a na prvním místě je zmiňovaná Hanna Marie Kernerová, od které se mi líbí všechny knihy a nechápu, jak se někomu nemohl líbit film Andělská tvář, já ho miluji. Moji další oblíbenci jsou J.D. Robb, Joy Fieldingová, Klára Janečková, Markéta Harasimová, Lars Kepler, Diana Gabaldon, Sandra Brown, Mary Higgins Clarková a tak bych mohla pokračovat. Čtu stále a všude, kde mám jen chvilku času a nedovedu si představit, kde bych nemohla číst. Mám bohužel úchylku, knihy kupuji, chodím do knihovny a navíc jsem si pořídila i čtečku, protože na cesty je ideální. Přeji všem krásný zbytek večera. Děkuji samozřejmě za všechny vaše příspěvky a teď už Petr Kolář nám bude zpívat Vyznání.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I paní Jendru z Brna budu zpovídat na knižní téma, jaké knihy si oblíbila, jakého autora má ráda. Dobrý večer, zdravím vás srdečně.
1: Dobrý večer, ano, jsem ráda, že jsem se dovolala, protože mám jiný takovej, ráda jsem četla a vždycky jsem šla do Mahenovy knihovny a na týden jsem si půjčila 4 knížky. A celá rozradostněná jsem to četla. A teď jsem začala mít problémy s očima. A najednou jsem přišla o pravý oko. A na to levý špatně vidím. Takže nemůžu, nic nepřečtu. Dokonce i lidi daleko ode mě na chodníku, když jdou proti mě, tak je nepoznám, až přijdou blíž. Po silnici se bojím, takže můžu jenom takhle kolem baráku tady dosadu.
0: A paní Jindro, tak jako třeba paní Anička, neuvažovala jste, že byste ty knihy poslouchala tak jako ona?
1: No, už jsem se domlouvala, ano, s rodinou, že bych jako, protože mám jenom vás jako rozhlas.
0: Ano.
1: To poslouchám od rána do večera, ale je mě smutno, protože ty knihy mě dávaly úplně něco jiného. Prostě jsem se ponořila a byla jsem v jiném světě. A teď, když člověk má jenom to rádio, tak je to málo. Takže budu muset, ale nevím, kde bych měla jít za kým, abych měla to čtecí zařízení.
0: Teďko myslíte, buď to přehrávač, protože jakoby ty knihy čtené jsou na různých nosičích. Máte někoho v rodině mladšího, kdo by vám s tím poradil?
1: No tak určitě se poptám, ano, samozřejmě.
0: Protože já si myslím, že nám možná ještě někdo zavolá, kdo by třeba vám přímo dal tu radu. Škoda, že paní Anička nemůže zavolat teď, aby vám řekla, protože já si myslím, že ta už několik let samozřejmě nemůže číst, protože přišla o zrak.
1: Já jsem ji právě slyšela. Tak jsem si uvědomila, jak jsou ti lidi na tom dobře, když můžou číst. A jak najednou prostě já jsem se ocitla, je mě přes 80, ale jsem čilá.
0: Ano.
1: V podstatě. Takže jako ještě bych nechtěla rezignovat.
0: No určitě.
1: A ta knížka mě strašně chybí. To rádio je prostě málo, co si budem povídat, že jo. Takže vám děkuji.
0: Já taky děkuji, paní Jindro, a ještě zkusíme, že by nám někdo ty informace dal. Děkuji moc, naslyšeno. Ano.
1: Kdyby někdo se ozval, tak bych byla strašně ráda, kde bych se k tomu dostala, protože se to stalo teď po novém roce, takže jsem z toho ještě vyjevená, že jsem přišla o ty oči. A nevím si, tak honem rady.
0: Rozumím.
1: Čekala jsem na to jaro. Děkuju vám.
0: Já vám děkuju, paní Jindro. A naschledanou, naslyšenou. Dobrou noc.
1: Děkuji, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte dnešní noční povídání o knížkách. Před chviličkou volala paní Jindra z Brna. A teď mám na telefonní lince 731 8900 paní Staňku z Otrokovic a možná vám paní Jindro poradí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko, zdravím vás a všechny na posluchače noční linky. Neslyšela jsem celý rozhovor paní Jindry, ale co se týká, pochopila jsem, že jde o digitální,
0: ano.
1: A já mám třeba digitální knížky z knihovny Mathilda. Je to ještě knihovna Karla Emanuela Massana. Těch knihoven je víc. Jestli klidně zapište číslo moje, vidíte ho tam, a klidně paní Jindře dejte moje číslo, ať mi napíše SMSku a já jí klidně řeknu víc.
0: Já koukám, nebudu paní Staňka, ale bohužel číslo tady není, to se tady neobjevuje. Ani nemám číslo na paní, neříkejte ho do éteru, to opravdu nesmíme.
1: Ano, to už jsem jako na to, když si doplatila.
0: Přesně
1: skoro,
0: tak. A na paní Jindru bohužel taky nemám číslo. Takže co bychom jí poradili takhle?
1: Paní Jindra, jestli poslouchá.
0: Ano, určitě poslouchá.
1: Knihovna Mathilda.
0: Ano.
1: Mathilda. A knihovna Karla Emanuela Massana.
0: Tak.
1: Jo, to jsou, nebo knihovny prostě pro nevidomé.
0: Tak, knihovny pro nevidomé, ano. Děkujeme,
1: já
0: paní Staňko.
1: Já myslím, že ten internet jako dá.
0: A určitě má někoho v rodině mladšího, kdo jí poradí, že jo, paní Jindře, to je jasná věc.
1: Umělá inteligence je špatný sluha, ale dobrý sluha, ale špatný pán. Řekla jsem to obráceně. Jako já si myslím, že jako, a já ještě řeknu, moje nejlepší knížka, moc jsem ji hned neposlechla, byly bohyně, Ježíš, žítkovské
0: bohyně. Ano.
1: Ano, a ještě to byl...
0: Teď jako, že jo, teď když to člověk chce, tak si zrovna nespomene. Známe.
1: No, byl zavřený dlouho ve vězení.
0: Paní Staňko, nevím, koho máte na mysli, ale já myslím, že to nevadí, to je jedno. Vy si vzpomenete, až položíte telefon, to je úplná klasika.
1: Ježíš, to pro dnešní dobu úplně úžasná knížka, je to tam několik dílů. Nový hrabě Monte Cristo, já už vím.
0: No vidíte, vzpomněla jste si.
1: Nový hrabě Monte Cristo a je to z knihovny Mathilda. Je to digitální knihovna a když si vlastně stáhne čtečku, tak je to, není to, že by to byla elektronická
0: čtečka,
1: jo,
0: ano.
1: Je to prostě, je to hlas, který si stáhne a já si myslím, že si s tím poradí.
0: Moc krát děkuju, paní Staňko. Děkuju i za paní Jindru.
1: Jinak pro paní Jindru Luboš Krapka. Ten je, myslím, že ředitelem té digitální knihovny Mathilda.
0: Dobře. Tak děkujeme moc za informace a zdravím do Otrokovic, přeju krásný večer. Děkuju moc, naslyšenou.
1: A děkuju moc za vaše vysílání, Janičko, děkuju.
0: Taky. Pan František napsal, dobrý večer. Já ve svém věku už moc knihy nečtu, je to proto, že mám trochu zhoršený zrak. Mám nakoupených několik knih, jejichž téma mě zajímá a ke čtení jsem se stejně nedostal. Rád kupuju knihy jako dárek k narozeninám. Čtu už jenom denní tisk, to mě nesmí ujít, napsal František. Já jenom musím dodat, jak tady bylo řečeno, tuším od paní Martiny nebo paní Ivety z Teplic, už si přesně nepamatuju, která z nich to byla, o babičce, protože nám připomněla babičku Boženy Němcové, tak já si vzpomínám na pohádky Boženy Němcové, které jsem četla už v 5 letech. Skutečně babička se myslela, že jsem se to naučila nazpaměť, ale já díky tomu, že jsme to pořád s babičkou četli, tak jsem se skutečně takhle naučila číst, takže na tu knihu nikdy nezapomenu. Tak jakou takovou knihu máte vy? Teď už ale Jaroslav Uhlíř nám bude zpívat Severní vítr.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 41 minut po půlnoci a my se stále povídáme o knížkách a povídat se budu i s paní Zdenou, která nám volá od Brna. Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer. Já navazuji na paní Zdenu od Karlových Varů. Já ráda ji poslouchám a už jsme se jednou setkali po sobě, ale to už je několik roků.
0: Ano.
1: Takže ji zdravím a navazuji na ty knížky. Já mám tady před sebou teď knížku z knihovny a je to Louka plná pampelišek. Uh-huh. Od koho je? Od Hany Marie Kernerové.
0: Takže taky máte
1: ano,
0: ráda.
1: Ano. A já mám od malička teda jsem četla hodně, musela jsem na každý narozeniny, na Ježíška vždycky dostat knížku. Bez toho to nešlo, to by byla nešťastná. A vždycky po večeři, na Štědrý večer, to dřív televize nebyl, já, že? Tak už jsem četla. A maminka vždycky přišla, už spí, už nečti. Ráno stáváš, to by tehdy jsme chodili do kostela na jitřní, brzy ráno. No a takže já jsem hodně kupovala teda knížky dál,
0: ano.
1: Ale teď už si vypůjčuji teda z knihovny a byla, že jsem si vypůjčila to právě tady asi 5 knížek, já jsem do lázně na 4 týdny do Poděbra, jenomže jsem tam nepřečetla nic. A já už jsem tak, jak ví, já fakt ten večer, já se vždycky jsem se tak těšila, jak si lehnu a budu číst. A jenomže já si teď lehnu před 11. hodinou a pustím si noční linku. Takže za to může noční
0: linka. Linka, že jo, že nečtete.
1: No. Protože bez ní nemůžu být. Od začátku poslouchám. A nejlepší jsou i vaše písničky.
0: Já děkuju.
1: Ještě přijde nějaká.
0: Že bych ji tam vpašovala, paní Zdeno. Ne, moc děkuju.
1: No, to jsou moc pěkný. A je tam teda nějak je to vůně Hermánková, tak ano, u toho si i popláču, ale to nevadí, ale je to moc pěkný.
0: Máte pravdu, no. Takže, ta je smutná, ta je opravdu smutná.
1: Vzpomínám manžela moc.
0: Přesně tak. Vždycky, když nám někdo odejde, že jo, tak člověk se zaspomíná.
1: Čeká na mě tam.
0: Je to tak.
1: Takže to je čtyři knížky, já mám tady ještě ráda čtyři od Patrika Hartla.
0: Ano.
1: Z dnešní doby. A i teda i tím mám zlatý razný půjčila jsem si i Zlatou Adamovskou, protože mám hrozně ráda, ona je taková výborná herečka. A mám tady o té Táni Keleové, Vasilkové taky čtu knížky. Takže a mám tady dokonce ještě Čajovna v Tokiu. To mám všechno vypůjčené do lázní, jenomže jsem přijela z lázní.
0: A můžete číst teď, že jo, paní Zdeno? Teď můžete číst, že jo, po lázní.
1: Teď už teda jsem si říkala, že už si začnu, ale říkám, no je to zase noční linka za to. Může za to počítač a může za to všechno, že? Protože sedím počítače i už, jo. Takže ono je to jedno. Ale budu číst, musím si tady číst a bych si vrátila zase do knihovny, tak si ji budu. Tak si, jak jste mě teďka nám nabudila na tu Hanu Marii Kernerovou,
0: tak se přečtete. Tak moc děkuju, moc děkuju, paní Zdeno, že jste ji připomněla. Děkuju vám. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám k paní Zdeně zprávu. VAT, tam by bylo podepsané. Zdravím všechny noční linkaře a přeji příjemný večer. Předem děkuji za toto téma. Rozhodně dávám přednost knížkám, když tu knížku mohu držet v ruce a otáčet stránkami. Jako dítě jsem nerad četl, jako dyslektik to pro mě bylo těžké. Oblibu ke čtení jsem v sobě našel až v dospělosti a čtu prakticky každý den. Mé oblíbené žánry jsou fantasy, sci-fi a detektivky. Oblíbené z fantasy jsou klasiky jako Bilbo a Pán prstenů od Tolkiena, pak Píseň ledu a Ohně od George R. Martina, oblíbené sci-fi také klasika je Nemesis od Isaaca Asimova. A z detektivního žánru jsem si oblíbil severského spisovatele Hugh Nesbø a jeho sérii knih. Další zprávu napsal pan Mojmír ze Svitav. Když se ve škole mi dali za úkol sepsat knížky, které jsem přečetl, už tehdy jich byla spousta. V dětství kniha Džunglí od Kiplinga, pak Májovky, Vernovku, Arthur Ransom, nejvíc jsem si oblíbil sci-fi a ještě víc fantasy. Teď mám nejradši Petru Neomilnerovou, píše ve stylu Andřeje Sapkovského, výtečně. Její Zaklínačku Lotu by měli sfilmovat, ale já bych v tom už nehrál, jsem starý. Přeji krásný večer a hodně štěstí všem, kdo volají a poslouchají, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Na dnešní knižní téma hojně píšete. Petra, posluchačka, napsala: Dobrý večer. Kniha mého dětství, četla jsem ji snad 10krát, ale pak mi ji na táboře někdo ukradl. Se jmenovala Pirát a byla od ruského autora, bohužel si nepamatuji jeho jméno, tak já vám ho, paní Petro, řeknu. Byl to Jevgenij Marisajev. Takže můžete klidně objednat přes internet, během písničky jsem to dohledala. Takže když si to zadáte, Pirát a Jevgenij Marisajev, knížku, takže vám to tam vyjde a vy si ji objednáte, nebudu samozřejmě propagovat stránky. Kdyby někdo věděl nebo snad měl doma, zaplatím, byl to příběh psa, kterého vychoval v Rusku na Sibiři rys a pak ho unesl orel a našel tam geolog a tak dále a tak dále. Takže paní Petro, ještě jedno jméno autora je Jevgenij Marisajev. Zdravím vás, paní Jano, a děkuji za toto téma. Dnes večer se možná podaří předat posluchačům to, co se nepodařilo před několika dny, kdy se probíralo téma, co v učebnicích nebylo. Má oblíbená kniha byla vydána už v roce 1971 a jmenuje se Yoga od staré Indie k dnešku. Našel jsem v ní to, co v učebnicích nebylo. Především zákony, které platí pro všechny obyvatele vesmíru a především planety Země, na které se právě nacházíme. To, že nad naší planetou existuje zóna s názvem Akáša, která zaznamenává veškerý děj a vyhodnocuje jej, jsem se dozvěděl až později. Nicméně jsem se při čtení této knihy dozvěděl, jak funguje zákon karmy a reinkarnace, na které je založen koloběh životů na planetě Zemi a v celém vesmíru. Kdyby se tyto informace dostaly do učebnic, možná bychom se jako lidstvo nemuseli dopouštět tolika chyb a život na naší planetě by byl krásnější. Pěkný večer přeje Milan z Nového Jičína.

jako já, jo, jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucanský šípy najmou titán, jo, ho, ho. Kdo chce zhrtnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucanský šípy najmou ptát, jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem, jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Jo, ho.
1: Ještě na závěr dva tipy. Zdravím, paní Janome, v dětství poznamenala hodně kniha o Janě Érové. Bylo mi velmi líto, jak krutý měla život. No a v mládí román Nikola Šuhaj Loupežník od Ivana Olbrachta. Bohužel jsem se dočetla později, že realita byla jiná než tak zamilovaná. Něco podobného jako Císařovna Sisi, o které jsem skrze jednu facebookovou skupinu dostala zdarma dvě knihy, napsala paní Jana. A ještě paní Martina pro paní Jindru z Brna napsala: přes Tyflo servis se udělá smlouva na zvukovou knihovnu a oni zdarma budou posílat paní knihy. Tak doufám, že nás, paní Jindro, posloucháte. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání červnové noční linky. Přeji vám krásný zbytek dnešní noci, užijte si ji v co největší pohodě a dnes už se můžete těšit na kolegyni Jitku Lukešovou z naší středočeské redakce. Jitka si pro vás připravila téma. Kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to? Ptát se vás bude. Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli vážnou nemoc nebo jiný životní boj? Kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací? Co zvládne člověk sám bez pomoci druhých? Je pomocná ruka potřeba? Kdo ji podal vám? Já si myslím, že tohle je krásné téma, na to si určitě bude Jitka s posluchači povídat celé dvě hodiny a možná by mohla povídat si i celou noc. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Vzpomínám si, že ve znělce kdysi populárního dětského televizního pořadu Rozmarínek se zpívalo něco jako pojďte s námi za pohádkou, projdeme se pamětí. Tak nějak to bylo. A pro dnešní divadlo tedy platí vlastně obojí. Vydáme se za pohádkou a jak jinak projdeme se pamětí. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak, přiznejte se, kdo z nás někdy v dětství nečetl příběhy Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka z pera Ondřeje Sekory. Oba ti hrdinové z celé řady dětských knížek mají za sebou od chvíle, kdy spatřili světlo světa, samozřejmě i nejrůznější zvukové adaptace svých dobrodružství, dramatizace nebo prostá pohádková čtení na dobrou noc. Brouka Pytlíka doprovázel svým typickým konejšivým hlasem mezi jinými i Vlastimil Brodský. A Ferdu, toho s tím puntíkovatým šátkem, zase svého času Josef Dvořák.
2: Dnes vám budu vyprávět o jednom černém mravenci, co nosí na krku červeně puntičkovaný šátek a jmenuje se... Cože? Vy víte, že to bude pohádka o Ferdovi? No jo, já zapomněl, podle toho šátku ho všude dobře znají a nejen v broučím světě. A právě tenhle šátek zaujal jednoho chlapce, když si prohlížel mraveniště a řekl si, že takhle zvláštního mravence musí ukázat ve škole. A hned šup s ním do krabičky. No jenže to by nesměl být Ferda. Tak dlouho hledal, kudy by se z krabičky dostal, až se mu to podařilo. Téměř až u domku, kde chlapec bydlel. Jak dopadl na zem, vyrazil a utíkal, až se mu na zádech raneček nadhazoval. Ale najednou plesk. Ferda se zarazil, kolem něho začaly padat dešťové kapky. To bude liák. Plesk. A Ferda ležel na zemi. No ono se řekne kapka. Mravenec třepal nohama ve vzduchu, prskal vodu, která mu stříkala do úst. A sotva vstal, plesk, nová kapka ho bouchla dozad, takže udělal dva kotrmelce dopředu. No, když se potom celý skoprnělý posadil a protřel si oči, uviděl před sebou dům. Na štítku bylo napsáno jméno domácího pána J. Hlemíšť. To je nádherné, řekl si Ferda. Tam se schovám. Snad mě pan domácí pustí. Na to zaťukal na dveře jemňoučce jedním prstem, ale nikdo neotvíral. Tak zkusil zaťukat dvěma prsty, ale zase nikdo neotvíral. Potom zaťukal všemi prsty a zaprosil: jemnost pane, otevřte, moc tu prší. Ale zase nikdo neotevřel. Aha, pan domácí asi usnul. Budu ho muset probudit. Rozhodl se nakonec Ferda a zabušil do dveří pěstmi. Snad se nyní otevřou. Jenže to jste však měli vidět, co se stalo. Domek se vepředu nadzdvedl a vykoukla růžkatá hlava Hlemíždě. Ty uličníku, ty zmoklý hastrmane, klid se odtud, nebo budu křičet o pomoc. Jak se opovažuješ dobývat se do cizí chalupy? Huboval Hlemíšť a plival kolem sebe. Pak stáhl hlavu do domku a už se neukázal. Ferda stál před Hlemíždím domkem jak zmoklá slepice. Vodu měl za krkem, ve střevících i v ranečku. Však já ti jednou ukážu, zahrozil Hlemížďovi a chystal se jí dále. Najednou uviděl, že o dvě trávy dál pod kamínkem je skulina, zrovna jako připravená pro zmoklého mravenečka. Nerozmýšlel se dlouho a rychle tam vlezl. Byla tam sice tma, ale sucho a teplo. Ferda položil hlavu na raneček a spal celou noc jako dřevo. Za to ráno bylo překvapení, když se probudil. Hmatal kolem sebe a nemohl poznat, kde je. Když vystrčil hlavu ven, byl už bílý den. Kobylky bzučely, modré a zelené mušky poletovaly a před kamenem se na slunci leskl Hlemížďův domek. Hlemíšť ještě spal a chrápal, až se okna třásla. Ferdovi se zajiskřilo v očích. Teď ho potrestám, řekl si. A zavolal na pavouka, který měl vedle na keři pavučinu. Pošeptal mu něco a za chvíli se objevil věhlasný provazník mistr Pavouk s tlustými provazy. Stačí? Zeptal se. Stačí, řekl Ferda, vzal provazy a rychle přivázal Hlemíždě k šípkovému keři, aby mu neutekl. A hned hup
3: dubky, dubky, rozhodil svůj raneček, vytáhl sekerku a pilku, kladívko a hřebíky. Stavebního materiálu měl kolem sebe dost. Vzal stéblo trávy, točil, točil a točil a už měl jedno kolečko. Vzal druhé stéblo, točil, točil, točil a už měl druhé kolečko. Načpak kolečka? No, přece na kočárek. Našel půlku lískového oříšku, v tom bude sedět, jen co si udělá pěkné sedátko z mechu. Dole navrtal šípkovým trnem dírky a nasadil tam kola. Dvě dírky navrtal také vpředu a nastrčil tam dlouhé oje, aby mezi ně mohl hlemíždě přivázat. Opravdu, zapřahl ho, jako kdyby to byl nějaký kůň. Pak si udělal bič, odvázal provazy od šípku, naložil svůj raneček a bičem prásk, prásk do hlemíždě. To byla podívaná. Hlemíšť se probudil a nevěděl, co se to s ním děje. Vystrčil hlavu, ale dozadu neviděl. No, co mu to tluče do ulity? Otáčel se a chtěl to chytit, ale nemohl. No, tak co ho nem dělat? Utéct. A dal se do běhu. To víte, jak hlemíšť utíká. A Ferda do něho prásk, prásk. Ze všech stran se začaly zbíhat brouci. Přiběhly malé mandelinky, přiběhly berušky, za trávou vyhlédl i kovářík a z meze sem přiběhl na svých sedmimílových botách krasavec Svižník. A všichni se smáli na celé kolo. Je, minko, te telegrace, podívejte, hlemíšť si hraje na traktor a jak se ten mravenec v kočárku naparuje. A Ferda se v kočárku opravdu naparoval a dělal na brouky směšné obličeje. Kovářík dělal před hlemížděm kotrmelce a Svižník ho obíhal stále dokola. Ale to všechno by nic nebylo, kdyby to nebyl viděl Šibal Počitý Střevlík. Jak se před ním hlemíž objevil, Střevlík se zasmál do vousů, tleskl do dlaní a zavolal zelenou kobylku, šedivého ováda, dva komáry a čmeláka a ať k tomu něco zahrají. Kobylka byla pro každou švandu. Postavila se dopředu s houslemi, za ní dva komáři s klarinetem, pak ovád s trumpetou a čmelák s bubnem a spustili. Bom, bom, brum, bom, bom, trá-da-da-ta-ta, ta-trá-da-da-ta-ta, až se to paloukem rozléhalo široko daleko. No to se ví, hned se všichni broučci seběhli před hudbu a pochodovali do taktu. Neptejte se, jak se hlemíš zlobil. Ujížděl přes hory a doly rychlostí hlemíždího rychlíku a nakonec se vyšplhal až na vrcholek meze ke hromadě kamení. Což byla to docela obyčejná hromada kamení, ale Ferdovi se tam nějak nelíbilo. Rozhlédl se napravo, nalevo, pak vzal polehounku svůj raneček a vyskočil tak potichu z vozu ven, že si toho ani nikdo nevšiml. Rozlobený hlemíš se hnal dál a prý se dostal až k rybníku, ovšem to nevím jistě.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer, děti. Zkusíte hádat, o kom vám dnes budu vyprávět? Tak je to takový veliký brouk, trochu popleta, nosí pruhované ponožky a místo pořádných tykadel má takové podivné hrášky. Že už víte, co? No to bych řekl. Já vím, že už jste určitě všichni o broukovi Pytlíkovi přinejmenším jednou slyšeli. Ale také si myslím, že vyprávění o jeho popletených kouscích si rádi poslechnete znovu. To vám byla paseka v lese a na ní se ozývaly podivné zvuky. Tram-taratatata, tram-taratatata, bum, bum, bum. A zase znovu. A najednou do toho trý, drý, kulili, kulili. Ten rámus dělali malí broučci. Každý měl na hlavě papírovou čepici, u pusy drželi slámku jako nějakou trumpetu a všichni se koukali na velikého brouka, který jim dělal kapelníka. No ano, no ano, byl to Pytlík. A ten se právě rozkřikl, ticho, kdo to tu tak divně dělá klarinet. Prosím, Toníček, žalovali tenké hlásky. No, tohle, rozčiloval se kapelník. Když chceš dělat klarinet, tak to musíš spustit jinak, ty hloupý broučku. Tudli, tudli, málo nudli, tak přece hraje klarinet. Malý brouček Toníček nafoukl pusu a spustil na slámku, ale spletl se. Tudli, tudli, hrnec nudli. Dost, dost, dost, řekl veliký brouk. Vždyť ty všechno zmotáš. Budeš raději dělat buben. Ty bys nám s těmi nudlemi dal. A vzal broučkovi slámku a dal mu místo toho hrníček. Na ten si bubnuj, koukej takhle. Hr, hr, hrníček, hr, hr, Toníček, no, no, tak vidíš. To se všem náramně líbilo. Ten velký brouk si umí tak pěkně hrát. A hned spustila celá kapela. Dzin, dzin, dratata, dzin, dzin, dratata. Toníček do toho mlátil na hrníček, až to blízkým lesem jen hřmělo. To je ale blázen, ten pytlík, řekla tlustá teta Majka, když viděla tu komedii. Z díry vylezl černý brouk potemníka, huhlal, to by se nemělo, Bůh ví, jakým hastrošům dovolit dělat takový rámus. A tím začala celá ta podivná historie, protože ten bláznivý brouk pytlík nechal muziku muzikou a začal si hrát s malými broučky na vojáky. Ukázal broučkům na potemníka jako nějaký vojevůdce a zakřičel: tam je černý nepřítel, do něho broučci a broučata. To se ví, že broučci byli hned pro. Vzali své slámky, na které před chvílí troubili, namířili jimi na potemníka jako puškami a dělali, jako by stříleli: bác, bác, bác. A teď hurá, vykřikl velký brouk a vrhl se proti potemníkovi. A malí broučci za ním. A jak byli rozjaření, začali slámkami bušit do potemníka a Toníček s hrníčkem také a křičel: bum, bum, hrníček, to tě tluče, Toníček, a tloukl potemníka hrníčkem do hlavy, jako by se nekumelilo. To vám byla mela. Ještě, že tam byli ostatní broučci, kteří se do toho dali, odtrhli honem malé broučky se slámkami, Toníčka schovali pod kamínek a pytlíka rychle vyhodili. Těžko říct, co by jinak potemník udělal, vždyť křičel, že Toníčkovi utrhne hlavu a z pytlíka, že udělá píseček do zahrádky. Všichni ho chlácholili, že určitě pytlíka chytí a že mu napraví hlavu. Dokonce se tam nachomítl i jeden přihlouplý chroust, který to bral vážně a začal se nabízet, že pytlíka opravdu polapí.
5: Já se za ním rozletím a to pak uvidíte.
4: Ale to víte, než se chroust rozletí, pořád roztahoval křídla, stahoval, roztahoval, stahoval, roztahoval, stahoval, až z toho potemník usnul jako malé děťátko. Když začal ještě navíc chrápat, chroust se urazil, že tedy nikam nepoletí, a odešel hledat pytlíka pěšky. Tak ho necháme jít, protože pytlík přece nikam neutekl. Schoval se za kamínek a když mu otrnulo, začal pod něj šťourat a vytahovat schovaného Toníčka. Vytáhl ho, ale Toníček byl celý bledý, jako stěna, a třásl se jako osika. Stričku, mně se zdá, že pod tím kamenem straší, zašeptal. Já tam slyšel takové naříkání a bědování, to určitě bylo strašidlo. Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk, jako by někdo křičel: mami, mami. Pytlík se zatvářil odhodlaně. Toníčku, nastala veliká chvíle. Teď uvidíš, jak se pytlík vyznamená. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí. A táhl Toníčka za sebou pod kamínek. Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo. Už ho mám, už ho mám, haha, strašidlo, vykříkl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na všechny, ať se jdou podívat, že Pytlík chytil strašidlo. Zatím to Pytlík táhl ke vchodu. Bylo to černé, jako bota. A ještě po cestě to křičelo, mami, mami. Ale Pytlík neznal slitování. Bylo tam toho ještě víc a pořád to křičelo. A Pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávu 8. A pak vylezl ve vší slávě sám. To koukáte, jelimánkové, jak dovede Pytlík se strašili zatočit, prohlásil vítěz oslavně, když viděl, že kolem kamínku je už velký schon. No, ano, až moc. Velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků. Jedni drželi plačící strašidílka za ruce a druzí se pustili z hurta do Pytlíka. Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Copak se to sluší takhle je vyhazovat z pelíšku? Pro pána krále, tak ona to nebyla žádná strašidla? Vždyť to byli malí cvrčci, kterých bývá v letě pod kameny spousta. A jak se báli chuděrky malé, tak křičeli to své mámy, mámy. Pytlíku, Pytlíku, ty jsi to zmotal. Všichni utěšovali plačící cvrčíky. A pak spustili na Pytlíka. Teď byste je měl strejdo trochu rozveselit. Ať to alespoň nějak napravíte. A Pytlík, jednak, že se trochu styděl a jednak, že byl dobrák od kosti, slíbil, že pro cvrčky něco udělá. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Když tu byla už dnes řeč o duchovním otci Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka Ondřeji Sekorovi, tak ten mimo jiné ilustroval i knížku herce Jindřicha Plachty. Znáte Pučálkovic a Minu? I když ona je to spíš taková delší humoristická povídka o původně malém psím nalezenci, z něhož se později vyklubal kdepak Bernardín. Bernardín to nebyl, ani srnka to nebyla, ale za to inu pěkná a velká cirkusová žirafa.
2: Pan tajemník Pučálka byl úředník úzkostlivý. Špatný pohled představeného způsobil větší bolest než vyžraný zub. V dobách, kdy měli doma Aminu, chodil pan Pučálka do kanceláře sice přesně, ale z kanceláře ještě přesněji, což dříve nebývalo. Pan tajemník spěchal domů kvůli Amině, vždyť ten pes je všechny vzrušoval svým záhadným původem. Z původního prohlášení, že Amina je Bernardín, nechtělo se mu ustupovat.
3: Ten pes musel chytit do krku průvan. Delší krk má Amina určitě z nachlazení.
2: A tomu by chtěl i pan tajemník věřit, jen kdyby to byl Bernardín. Ale to, co objevili na Amině děti, byla rána jak pro Bernardína, tak pro Pučálku Věru krutá. Představte si, že Libor s Růžou si jednou večer vzpomněli, že Amině rostou rohy. Kuš, vykřikl pan tajemník a vylétl od stolu.
3: Vždyť jsem to povídala, že to nemůže být Bernardín, ale to náš táta si vzpomněl na Bernardína.
2: Zatím, mámo, ještě mlč. Neříkám to určitě, ale tak se mi zdá, že existuje takový nějaký druh Bernardína s rohama. Jak povídám, nevím to určitě. Zeptám se zítra v úřadě kolegy Karlovského. On má psy a rozumí jim.
3: Ale to se ho zeptej nějak šikovně. Neříkej mu, že máme takovýho psa. Nebo to rozhlásí a může ti to v postupu ublížit.
2: Neměj strach, to je má věc. Druhý den v úřadě chodil pan Pučálka přes hodinu kolem pana kolegy Karlovského a okusoval si nehty. Konečně před svačinou se vzchopil. Pane kolego, vy přece rozumíte psům. Tuhle se se mnou hádal náš domácí, že prý je jeden druh Bernardínů a ti mají rohy. Víte, že to není pravda. Karlovský se podíval na pana Pučálku a pak řekl vážně jako kněz.
4: Tak řekněte tomu vašemu domácímu, jestli jeho Bernardín má rohy, takže je to vůl.
2: Tentokrát šel pan tajemník Pučálka po dlouhé době z úřadu hodně pomalu. Bylo mu smutno v samotné duši. Vždyť všechny sny o vzácném psu Amině padly. Byly to opilé sny o Bernardínu, který je proslaví na výstavách a získá jim velké tisíce. Amina, jak jen zazněly kroky na chodbě, zahopsala doprostřed sednice a vrtěla hlavičkou. Mlaskala přitom svým placatým čumáčkem, že to vypadalo, jako by zrovna říkala ale, ale, to jsou k nám hosti. Při obědě hleděl pan tajemník zamračeně do talíře a nemluvil. Za to paní žalovala na děti.
3: Ty, táto,

0: Zakaž Vaškovi a Růže, aby tak nelítali ze školy. Vašek má do jedné školu a za 5 minut jedna už je doma. Kluk si něco užene. Jindy chodil až v 2:30 a to teď, blázen, snad si myslí, že mu Aminu sníme.
1: A morcet hadry, už toho mám s tou Aminou dost. Všichni jste se zbláznili. To je pořád jen sama Amina, Amina, zase Amina. Tamhle Libor i v noci, když je na hrnci, chce Aminu. Já to tady voca všecko vymrskám a marž od psa, ať vás u toho zvířete nevidím. A ty taky. Kdybys byla pořádná máma, tak v tom nebudeš děti podporovat. Ale ty si sama hraješ se psem jako s panenkou.
0: No dovol, já přece...
1: Mlč, je to pravda. Jsi jako vyjevená. To je pořád, tatínku, koukej, ona Amina nevezme kousek masa do huby, ona jen mrkvičku a špenát.
2: Děti byly schouleny po koutech světnice a tiše plakaly.
0: Tohle ti nedaruju, ty náš táto.
2: Jen Amina byla dobré mysli. Stoupla si zrovna k pánovi, vrtila hlavičkou a pomáhala mu mlaskat. Byl by jí velmi rád dal kousek lívance, ale trochu se před dětmi styděl a proto, aby svůj úmysl zamaskoval, raději se na Aminu osopil. A tak, nečum na mě. Amina se rozběhla k dětem a ty je ručičkama, slzami rozmočenýma kradmo hladili, aby to tatínek neviděl. Konečně to pan tajemník nevydržel.
1: Kde je ten pes? Tady mi upadl kousek lívance, no tak si ho vem, no.
2: Po krutém poledni následovalo nejružovější odpoledne, alespoň pro děti. Otec rodiny cítil potřebu vynahradit dětem tu chviličku pláče. Proto rozmrzeným hlasem poručil Vaškovi, aby přinesl z půdy draka, že jej půjdou na kopec pouštět. A Aminu vezmeme sebou, ať se mrcha líná, taky trochu proběhne venku. Amina vrtěla hlavou jako větrníček, když ji nesl pan tajemník v pelerině přes ulici. Děti pomalu už začínali milovat tatínka, protože byl zase na Aminu hodný. Mluvil s ní po cestě jako maminka doma.
1: Čupák, tramvaj se ti líbí, ta by tě holka zajela, tam nesmíš, až tamhle na vrchu tě pustíme.
2: To je hezký psíček, říkali maminky a chůvy dětem v kočárku, jako hračka je. To je naše Amina, nafukoval se Libor. Nahoře na trávníku by byl vítr zpočátku Aminu porazil, ale pak se vzchopila a lítala jako plášť. Kam vítr, tam Amina. I pan tajemník se smál, jak se Amina dovedla válet v trávě. Vypouštěli draka, Amina popadla odložené klubko a marš pryč s ním. Letěla, letěla a najednou hrůza. Z keřů vyběhl proti ní statný vlčák. Aminu rozklepal mráz na zádech. Vlčák si nejprve k ní jen čuchl a ona se chudinka divně svalila. Zvedala pusu na dlouhém krčku a hledala děti. Děti však s tatínkem byly zaujaty drakem a na Aminu ani nevzdychly. Vlčák praštil malou Aminu prackou. Svalila se hned po první ráně. Chtěla utéci, ale vlčák zavrčel, popadl jí do zubů a uháněl s ní pryč. V tom však Růža spustila křik. Tatínku, žere nám Aminu! Nastal ruch v celém okolí. Křik dětí upozornil lidi kolem. 3 penzisté si hned vysvětlili, že ten mužský děti přepadl a trýznil. A tak, jakmile se pan tajemník rozběhl za vlčákem, pustili se dědečkové za panem Pučálkou a křičeli: chyťte ho, lumpa bídnýho, chyťte ho! Za dědečky běžela babička a volala: policajt! Noví lidé přibíhali a všichni za panem Pučálkou. Tamhle ten, jak ztratil tu pelerinu, to je, volali dědečkové. Ten lotr nesmí utíct a hned mu jich tam dejte, takovýmu pacholkovi. Nejprve vlčák pustil Aminu. Tu popadl pan Pučálka. Pana Pučálku zase popadli 2 silní páni a nechtěli ho za nic na světě pustit.
1: Netrej sebou, nebo ti rozbiju hubu na hadry, sdělovali mu vážně.
3: Pánové, pánové, pusťte mě, já mám tamhle děti.
2: V tom však přiběhli dědečkové a chtěli pana Pučálku škrtit.
3: Lidi, neblázněte, já jsem poštovní úředník Pučálka a tamhle mám děti, proč mě držíte?
2: Tu teprve se nedorozumění vysvětlilo. Dědečkové scházeli dolů z kopce a vedli stále svou, že teď každou chvíli je v novinách, že všelijací lidé ubližují dětem. Pan tajemník Pučálka přišel domů s dětmi, s roztrhanou pelerínou a zraněnou Aminou. Za celý večer nedovedl nikdo povědět paní Pučálkové, co se vlastně stalo. Amině omyli rány na krčku a zavázali. Také pan Pučálka dostal obklad na hlavu. Dlouho do noci šeptal.
4: Kriste, pane, taková ostuda. Jen jestli to nebude v novinách.
2: Ale nebyl.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co se stalo s ním? Probíráme se dnes staršími dětskými knížkami. Tak co třeba taková Žabákova dobrodružství? Kenneth Graham. To už nebylo z obrázky Ondřeje Sekory, ale v tom prvním vydání s nezaměnitelným výtvarným rukopisem Josefa Čapka. Je vám to dodnes roztomilé vyprávění. Příhody zvířátek u řeky v klidném prostředí staré dobré Anglie.
1: Krtek se zabýval jarním úklidem svého malého domku. Pracoval po celé ráno velmi pilně. Nejdříve se oháněl koštětem, potom hadrem, pak vylezl na žebřík, na schody a na stupátka se štětkou a čberem plným vápna. Až měl prach v krku i v očích, bolavá záda a unavená ramena. Nad ním, v zemi pod ním, kolem něho bylo cítit jaro. Není tedy divu, že najednou odhodil štětku na podlahu a řekl si, je to ale otrava, k čertu s bílením. I začal hrabat, škrabat, vrtat a dolovat svými pratičkami tak horlivě, že se záhy ocitl jeho rypáček na slunečním světle. Krtek se vyvalil na teplou trávu velké louky. To je hezké, řekl si pro sebe. Rozhodně lepší než bílý domek. Rozběhl se po louce podél plotu přes parbky, až se náhle ocitl na břehu mohutné řeky. Krtek byl okouzlen, jak živ řeku neviděl. Sedl si do trávy a pozoroval, jak se kroutí, hrne a peláší jako nějaké obrovské zvíře. A tu najednou upoutala jeho pozornost tmavá díra na protějším břehu, právě nad vodní hladinou. A hle, z tmavého otvoru na něj zamžouralo oko a objevila se hnědá malá tvář svousy. A již vykoukla špičatá ouška a hustá hedvábná srst. Byla to vodní krysa. Haló, Krtku, řekla vodní krysa. Haló, kryso, zvolal Krtek. Nechtěl bys na druhou stranu, zeptala se krysa i hned. Pojď, svezu tě. A vstoupila lehce do malé loďky, které si Krtek předtím nevšiml. Víš, já jsem ještě jakživ neseděl v loďce, přiznal se Krtek. Cože, zvolala krysa s otevřenými ústy. A co si tedy vlastně celý život dělal? Věř mi, milí příteli, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako projíždět se v loďce. Jen tak se projíždět, dodala zasněně. Podívej, nemáš-li před sebou dnes ráno opravdu nic jiného? Mohli bychom si zajet dolů po řece a dobře se pomět. Krtek se s rozkoší uvelebil na zadní sedadlo a samým štěstím začal klátit nohama. Krásný den, vzdychl si. Pojďme hned. Víš, všechno je tu pro mě takové nové. Tak tohle tedy je řeka, podivoval se. A ty žiješ opravdu u řeky? Já žiju u ní, s ní, na ní a v ní, pokyvovala hlavou krysa. Řeka je mi společnicí, jídlem i pitím a také se v ní ovšem míjí. Je to můj svět a netoužím po jiném. A není to časem trochu nudné, pokusil se namítnout Krtek. Jenom ty a nikdo jiný, s kým by si porozprávěla. Ale kdež, jsi nováček a nemůžeš to znát. Řeka je doslova přeplněna. Vidry, ledňáčci, potápky se tu potloukají po celé dny a pořád něco chtějí, jako by člověk neměl nic jiného na práci. Ale víš co? Teď zajedeme do zátočiny a tam se najíme, navrhla krysa. Opustili hlavní proud a zahnuli na klidnou vodu. Krysa přistála s loďkou u břehu, pomohla neobratnému Krtkovi na břeh a vynesla košt jídlem. Ještě nezačali jíst, když tu se před nimi z vody vynořila vidra. Hltouni, poznamenala přisedajíc k zásobám, proč pak si mne nepozvala k motrokryso? Byl to výlet docela bez příprav, vysvětlovala krysa. Ostatně dovol, můj přítel, Pan Krtek. Těší mne, řekla Vidra, a obě zvířátka se hned zpřátelila.
2: Divadlo pro vaše uši.
0: Jako četbu na pokračování četl z Žabákových dobrodružství František Filipovský, však jste ho určitě poznali, jak by ne. V pozdější rozhlasové dramatizaci zase hrála prim, co by vodní krysa, Jiřina Bohdalová. Ale dřív, než si ji poslechneme, nechme paní Jiřinku vyprávět o tom, jak si pro svou vodní krysu našla originální hlasovou podobu. Všechno dobré a brzy zase naslyšenou, přátelé.
3: Mě prvně na pohádky oslovil režisér Horčička. A ten mi dal text Bledě modrýho Petra. To byl Bledě modrý pejsek, to byla velice slavná pohádka a hlavně jsem měla slavný partnery, protože hlavní roli tam dělal Karel Häger.
4: Mňaucta.
5: Dobrý den, černý kocoure. Prosím tě, vede tahle silnice do světa?
4: To bych řekl, tahle a žádná jiná, pořád rovnou za nosem.
5: Děkuji.
4: Počkej, no ne, bledě modrý pes. Ty jsi modrý, víš to?
5: Vím, a jak?
4: Od ucha k uchu modrý, to tu ještě nebylo. I na oca se.
5: Čemu se směješ?
4: Kamaráde, vsadím krk, že ani můj pradědeček nic směšnějšího v životě neviděl. A že už prohnal psu. No poslíš, ty jsi utekl z domova, viď?
5: Jak to víš?
4: To se pozná.
3: Tam jsem vlastně zkusila ten dětský hlas a po tomhle tom bledě modrým Petrovi režisér Horčička mě zavolal a říkal, Jiřino, já bych potřeboval, aby si udělala vodní krysu v pohádce, ale nějak sympaticky. No to jsem si řekla, to je nadlidský úkol. Vodní krysa a sympaticky. Ale pak jsem si řekla, no tak pokusím se a chodila jsem k Dvořákům pochopitelně. A Dvořák měl malýho Vladimíra, dneska je to sám otec syna už. A on měl, ten malý Vladimír, pod jazyčkem takovou jako uzdičku. To se pak stříhá v určitém věku. On mluví dneska perfektně samozřejmě, ale v té době, jak měl tu uzdičku a s tím jazyčkem nemohl moc hejbat, tak on tak krásně ceplál. A já jsem tam chodila a chodila a poslouchala jsem toho malýho Láďu a říkala jsem si, to je ono, to je ta vodní krysa. Tak já jsem si ho nádherně naposlouchala a skutečně se mi velice poved. Nenapadlo mě, že Vladimír, tedy můj partner, v neděli bude poslouchat pohádku. Musím vám říct, že svýho syna poznal. A zavolal mě a řekl, to je něco neuvěřitelného. Udělat vodní krysu na mýho syna. Jestli to někde řekneš, ten kluk by mohl mít trauma z toho. Celoživotní. Tak já jsem musela slíbit, že to neřeknu. Taky jsem to splnila. Dlouho jsem to nevyprávěla, až když teda Vladimír malej teda už byl velký, tak jsem to vyprávěla. Ale měla jsem sama z toho radost, že on ho poznal.
6: Au, au, pomoc, kde to jsem?
7: Přece. Chyť se vesla, no, šup a posaď se, na sluníčku oschneš jako nic.
6: Děkuji. Nikdy jsem o řece neslyšel. A kdo pak jsi ty?
7: Krysa.
6: Ano?
7: Vodní krysa.
6: Ano?
7: A tohle je moje loďka.
6: Ne, tak... Já sedím v loďce.
8: Víš, že jsem ještě jakživ v loďce neseděl.
7: Cože? Ty žes neseděl? No to snad není. No co jsi tedy dělal celý život?
8: Hrabal. My krci spíš hrabeme. Jsme barabové, stavíme podzemí.
7: Barabizny?
8: Ani ne, chodby, tunely a tak. Ale tohle tvoje řemeslo je taky prýma.
7: Prýmy síma. Věř mi, kamaráde, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako veslovat, projíždět se v loďce, nebo plavat vedle ní. Říkej mi, a 2-3 mě se líp vesluje. Máš pořád co dělat a přece neděláš nikdy nic.
8: A ty žiješ opravdu pořád u řeky?
7: U ní a s ní a na ní a v ní a... Říkej mi A2-3.
8: A2-3.
7: Řeka je mi bratrem a sestrou a tetou a společnicí a jídlem a pitím a taky se v ní občas smeju, ale jenom občas.

0: tvoje loďka se mi ohromně líbí. Kam pak nás to nese?
1: Tak tamhle před námi je ostrůvek a na něm stojí žabý hrádek. Bydlí tam jeden můj kamarád. Trochu praštěný, ale kdo pak z nás je bez chyby, že ano?
2: Proč je praštěný?
1: Nejdřív jenom plaval, pak ho to unavil. Pořídil si loďku s kajutou a nakonec plachetnici. Ať začne cokoliv, vždycky to skončí. Stejně, nasytí se a přijde s něčím novým. Podívej, tamhle je. Hej, žabáku! Přijímáš návštěvy?
3: Ovšem, tebe vždycky, hoď mi řetěz a podej mi tlapku.
1: Hop.
3: Vítám tě, kryso, a tvého přítele rovněž. Jsem žabák, svobodný pán ze Žabákova, těší mě.
0: Krtek, a potěšení je na mé straně. Obdivuju takovéhle bydlení.
3: Nejkrásnější dům u téhle řeky, nebo možná vůbec nejkrásnější, stál mě. A propo, právě jsem pro tebe chtěl poslat loďku, kryso, potřebuju tě, potřebuju vás nutně oba dva. Musíte přiložit tlapky k dílu.
2: K dílu?
3: Zařizuju totiž maringotku.
0: To znám, umělý tuk.
3: Pardon?
1: To nic, on si plete maringotku z margaríny.
3: Och, tak. Opravdový život, příteli, je jenom v maringotce. Maringotka, komediantský vůz, 4 kola, na nich bouda.
1: Neblázním.
3: Neblázním, podívejte se, tady je, koupil jsem ho včera i s koníčkem, není to krása?
1: Já nevím.
3: Nasedat, jedeme, ah je.
4: Po silnici mezi poli jede žlutý vůz.
2: Jede žlutý vůz.

0: i plus.
1: Co pak to bručí, než nese bouška?
2: To není bouška, uhni trochu ke kraji žabáku.
3: Já a uhnout toho bohra nebude, aby žabák z cesty uhýbal. A silnice se ztrácí v dáli, na ní žlutý vůz.
1: Na ní žlutý vůz.
0: Střechy mu slunce pálí a napravo má bílé skály. Vlevo hejno husí.
2: Něco se k nám blíží, nebezpečí, na uhni k příkopu.
3: Nesmysl, já jsem pánem silnic, všechno z cesty.
0: Po silnici mezi poli jede žlutý.
3: Pozor!
4: Co to? Co to bylo?
2: Automobil. Šílenec za volantem. Všechny nás mohl zabít. Policie.
4: Podívej, z našeho vozu je kulnička na dříví. Kuň se spašil, všechno se válí v příkopě. Co budeme dělat?
2: Najdeme nejdřív žabáka. Hej, žabáku. Kde jsi?
5: Tu.
4: Na stromě.
2: Pojď dolů. Žabák nemá na strom něco pohledávat. Je to komické a nedůstojné. Jak ses tam vlastně dostal?
4: Asi tím nárazem.
2: Pojď, pomoz mi ho sundat. Je ti něco, žabáku?
5: Nádherný, strhující pohled. Poezie pohybu, jediný způsob cestování, dnes zde, zítra daleko odtud.
2: Mluví z cesty.
5: Proletět vesnicemi, přeskočit města, ach, nádhera.
4: No tak, kamaráde, snad nebude tak zlé.
5: A když si pomyslím, že jsem tohle neznal, po všechny ty ztracené roky, které leží za mnou, jsem o tom vůbec nevěděl.
2: Vzpamatuj se, měj přece rozum.
5: Zrovna jsem ho dostal, víš ty, jaká skvělá budoucnost je přede mnou, jaké mraky prachu se za mnou budou zvedat, až si pořídím automobil, kolik maringotek odhodím do příkopu ohavných, malých, ničemných kanárkových žlutých vozů? Ha! Tu.
2: Tak, to je tady konec. Tohle už znám. Zbláznil se do nové hračky. Teď nedá pokoj, dokud si nepořídí vůz, nikoho nezajede, nerozbije se, nebude mít opletačky s policií. Je výškrtku. Někteří žabáci jsou všichni stejní.
3: Tu.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.